tancovat a necháme čas kolem nás ubíhat. Je skoro půlnoce, já bych tě chtěl moc.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Vítám vás u posledního dílu našeho pořadu a zvu vás do malebných východních Čech. Rád bych vás i Patrika Rozehnal a pozval na místo, kde žije moje rodina už od poloviny 19. století. Zvu vás do Kostelce nad Orlicí, do nádherného klasicistního zámku, kterým vás rád provedu a prozradím i pár zajímavostí z naší rodiny.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto.
1: A začneme u něj doma. V Novém Zámku v Kostelci nad Orlicí, kde bydlí hrabě Mária František Jan Emanuel Silvestr Alfons Kinský z Vchynic a Tetova. To je jméno, co říkáte? Kdo u nich v rodině měl vůbec to nejdelší?
2: Já nevím, určitě já si myslím, dovedu si představit, že třeba můj dědeček, ale nevím ho všechna. Můj otec ani neznal všechna svoje jména. Takže zatím jako z toho, co víme, z toho, co známe, tak jsem asi nejdelší já.
1: Čím to?
2: Protože to je jediný, co si pamatuju.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Podle jakého klíče dávala šlechta jména svým dětem? Je na to nějaký jasný mustr, nebo každá rodina to měla jinak?
2: Určitě v každé rodině bylo nějaké jméno, které se tam jako co nejvíc opakuje. Samozřejmě některé rodiny, obzvlášť řekněme takové ty velké rodiny, potom třeba měly takového jako domácího svatého, který se pak opakoval ve všech jménech, ten takzvaný největší přímluvce. My kinští jsme si vybrali toho nejlepšího přímluvce, jakého vůbec můžeme vybrat, a to je Matku Kristovu, takže my se všichni jmenujeme Maria.
1: Není to zvláštní mít pro chlapa jméno takovéhle?
2: No, není, ale je to tak. U nás se příchodem rodiny Mensdorf do naší rodiny při vdáním se přes ženy se najednou začaly množit Alfonzové. Velmi často je to, že se vlastně ty jména objevují ob generaci. Dědeček se jmenoval Bedřich Karel, jeho vnuk se jmenuje jak překvapivě Bedřich Karel, což je zrovna třeba v našem případě. Můj dědeček se jmenuje František, já jsem František, takže takhle se ta jména tam jako velmi často objevují. No a pak jsou to jména, která si tam obyčejně, tak jako která najednou vypadají, jako kdyby přišla odjinud, tak to jsou jména, která je to svátek příslušný k tomu dni, který třeba dostáváte jméno svatého v den vašeho křtu nebo v den vašeho narození. A pak jsou to právě ty různě se tam přidávající prababičky a pradědečci a tak dále, takže ta jména tam nesete prostě průběžně dál.
1: Kdo zkomolil poprvé, v které generaci to v chynští na kinský?
2: To byl Vilém Kinský. On byl jeden ze 30 direktorů stavovských, v době stavovského povstání, a on po prohrané bitvě na Bílé hoře prchá do Saska. To znamená do německy hovořícího prostředí, protože do té doby vlastně česká aristokracie mluvila mezi sebou česky. Němčina nebyla jazykem aristokracie české. A pro německy mluvícího člověka, který nezná češtinu, je zhluk hlásek vchynský z Vchynic prostě absolutně nevyslovitelný. Takže on to příjmení, to první, to vlastně to rodové jméno Vchynský, zjednodušil gramaticky a byl první, který se začal psát Kinský.
1: Jako první použili přídomek z Vchynic synové Bohuslava z Žernosek, který převzali od názvu vesnice a tvrze, které se nacházely nedaleko Lovosic. Mezi nejvýznamnější představitele rodu Kinských patří třeba hrabě Jan Oktavián, kníže Štěpán Vilém nebo nejvyšší kancléř Václav Norbert Oktavián, který je posledním společným předkem všech nynějších Kinských.
2: Myslím, že kdo byl taky jako určitě velmi laskavý a skvělý člověk, byl kníže Rudolf Kinský, což je starší bratr prvního majitele Kostelce. No a pak už se dostanu k těm nejbližším, pak se dostanu ke svému dědečkovi a ke svému otci, kterých si jednoho vážím víc než druhého a druhého víc než prvního.
1: Říká se, že některé vlastnosti i zjev člověk dědí ob generaci. Vnímáte to, že máte něco z toho dědečka víc než státy?
2: No, musím říct, že nevím. Protože kdybych měl něco po svém dědečkovi, tak bych byl vlastníkem geniální paměti, protože on si pamatoval úplně všechno, já už nic si nepamatuju. Kdybych byl po svém otci, byl bych majitelem geniální paměti, protože tu měl můj otec a já ji nemám. Takže nevím. Ale ještě ke všemu jsem ani nezdědil výšku, takže jako já nevím, co jsem po nich zdědil, protože oni oba byli dvoumetroví. Takže tam potom byl můj bratr a já mám pocit, jestli ten můj bratr neměl lepší paměť než já. No, na mě se nedostalo.
3: Bratr byl vyšší nebo menší?
2: Bratr měl 2 metry 4. Bratr byl tak o tolik vyšší, že jsem prostě při rozhovoru s ním hleděl vzhůru.
3: A vy taky zas tak malý úplně nejste, ale kolik měříte, Františku?
2: Myslím, že teďka samozřejmě měřím míň, ale když jsem byl tak v tom v těch nejlepších letech, tak jsem měřil, poctivě jsem měřil 189. A protože mě bylo hamba nebýt jediným kinským, kosteleckým kinským, který nemá 190, tak jsem si vždycky, myslím, tak jako leholince při měření malinko nadnášel, aby to těch 190 bylo, ale mám pocit, že poctivých to nikdy nebylo.
3: Mimochodem, jakými vlastnostmi oplývají kinští? Mají něco společného skrz generace?
2: Na to musím říct jednu generální charakteristiku, kterou používal můj dědeček. A ten vždycky říkal, do té doby, než se krev kinský smísila s krví kerpenů, byli kinští malí, oškliví, zlí, ale chytrý. A od té doby, co došlo k tomu smísení těch dvou krví kerpenů a kinských, od té doby jsou kinští vysocí, krásní, hodní, a teď použiju slovo svého dědečka, ale blbý, což samozřejmě není pravda, nebyl to ani on, ani můj otec.
3: Jakou měli neřest?
2: Já musím urputně přemýšlet, co měl můj dědeček, co měl za neřest. Byl kuřák. Můj dědeček celý život kouřil. Cigarety přestal kouřit v okamžiku, když zjistil na jedné z mnoha svých cest po světě, ještě před první světovou válkou, ještě před tím, než se oženil. V Egyptě se prodávaly, v té době se prodávaly cigarety, kterým se říkalo egyptky, a byly baleny v krabicích po stovce. A přestal kouřit cigarety v okamžiku, kdy zjistil, že tu krabici vykouřil za den. Tak pak přestal kouřit cigarety a do konce svého života kouřil fajfku nebo lulku. Podle toho lulka to je krátká, fajfka je dlouhá. A já mám můj otec, jestli měl můj otec nějaké neřesti, byl vášnivý sběratel všeho krásného, ale to není neřest, to je přece krásná věc, bavit se nádhernými věcmi.
3: Tak já nevím, jestli třeba někdo něco prohrál v karbanu, nebo měl nějaké jiné vlastnosti, nebo třeba nespolehlivý, nebo kdo ví?
2: No tak měli jsme jednoho strýčka, což byl, ten se jmenoval Wolfgang, to byl v generaci mého pradědečka, to byl mladší bratr mého pradědečka, který za svůj život nadělal takový dluhy, že když se jeho starší bratr rozhodl, že je za něj uhradí, tak musel dokonce na kostelec uvalit hypotéku, protože neměl dostatek peněz v hotovosti a prodávat samozřejmě kvůli bratrovi nechtěl.
3: Už tehdy byly hypotéky?
2: Už tehdy byly hypotéky, ano. Už tehdy se dalo v pance půjčit peníze a ručit svým vlastním majetkem za to.
3: Mimochodem, tenhle dům, ve kterém dnes jsme, říkáme dům, pro vás je to dům, zámek, nový zámek v Kostelci, tak ten byl postaven čistě z peněz, které kinští měli, anebo si taky na to brali půjčku a muselo se to splácet?
2: Já nikdy jsem nikde nenašel žádný záznam, že by se kvůli výstavbě tohoto domu brala jakákoliv podpora. Ten kostelec na Torlicí koupil dědeček toho stavitele tohoto domu, v kterém sedíme, což byl kníže Josef Kinský, a ten to koupil od rodiny, která se jmenovala Kavriány, což byli tehdejší majitelé Kostelce, a ti zcela určitě prodávali proto, protože ten majetek není dostatečně velký na to, aby byl atraktivním způsobem dělitelný. Ono, ty Kavriáni byli čtyři bratři. Takže proto se asi rozhodli, že to prodají a rozdělí si radši peníze.
3: A proč jste to koupili vy?
2: Protože kinští zrovna v tu dobu, myslím, že to byl čtvrtý kníže Kinský, myslím, že tehdy o to měl zájem, nebo projevil zájem, protože vlastnil hnedka vedle, nebo nedaleko odsud panství Choceň. Takže koupil nejbližší další panství, když bylo na prodej, tak určitě to prostě bylo zajímavý pro něj. Rozšířil takový toto državo ve východních Čechách, co měl, protože oni vlastnili Heřmanův městec, Choceň, Kostelec tady ve východních Čechách, ve středních Čechách, potom Zlonice, kde tehdy bylo to sídlo, kromě toho palác ve Vídni, palác v Praze a pak samozřejmě velký rozsáhlý panství Česká Kamenice a tam nahoře. On ten knížecí majorát byl poměrně rozsáhlý.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zameckeleto.cz.
1: Dnes jsme na návštěvě u hraběte Františka Kinského na jeho zámku v Kostelci nad Orlicí. Jeho tatínek Josef Kinský se narodil už v roce 1913. Jako malý na zámku ale příliš času nepobyl. Nejdřív se o něj staraly vychovatelky, pak domácí učitel a po dosažení 10. narozenin ho, jak bývalo zvykem, rodiče poslali do internátní školy v Alpách do Bavorska. Jeho starší bratr jel dokonce až do Švýcarska.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: No a pak vlastně kromě toho nejstaršího, který po svém otci převzal jako správu rodového majetku, tak pak každý musel vyrazit někam do života jinam. A tak můj otec tehdy odešel do Ústí nad Labem. Jsme v období ještě před druhou světovou válkou, otec je ročník 13, do Ústí nad Labem, do firmy Schicht, což byly slavné to tukové závody, Sana vlastní sestra Máslat, nebo mídlo s jelenem, to jsou ty slavné produkty továrny Schicht. No a jenom, aby si někdo ještě dovedl představit, nastoupil na půl roku jako volontér, se tomu říkalo, což bylo zaměstnání na zkoušku bez mzdy. Takže vy jste půl roku pracoval na zkoušku bez mzdy. A když jste se osvědčil, tak vás teprve zaměstnali a dostal jste mzdu. Takže jak si teďka někdo představí, že přijde někam a první, na co se ptá, kolik bude brát, tak to tehdy tak nebývalo.
1: Takže toho zámku v Kostelci si tolik neužil váš otec?
2: Vlastně ne, a ani ti jeho další bratři, prostě sjížděli se sem jenom při svátcích. Normálně pánové museli hezky pěkně pracovat, žádný poflakování.
1: Co vy potom, vaše dětství, Františku, byl jste spíš rošťák nebo mazel?
2: Já si myslím, když na sebe tak hledím na fotografie, tak jsem byl, když jsem byl úplně malý, tak jsem byl takový docela oplácaný. Jako na mé postavě se žádná bída 50. let neukazovala moc. Byl jsem statné to dítě. Já jsem byl spíš hodný, jenom jsem měl jednu takovou vadu, že když jsem se něčím, nějakou hrou zabral příliš dlouho, tak jsem zapomněl na čas. Takže já měl permanentní problémy s včasnou docházkou domů ze hřiště. Protože se řeklo, přijdeš domů, přijdeš v 6. A pak se mi někdy stávalo, zvlášť v letních měsících, že jsem viděl ze hřiště v 8 hodin, jak se z dálky blíží postava mého otce, která mi jde připomenout, že už jsem měl být 2 hodiny doma. Vždycky to bylo nepříjemné. To myslím byla taková jako zásadní moje neřest. Vzpomínám si, že když jsem jednou svému spolužákovi dal první pěstí, jako klasickou pěstí, a do obličeje, a vím, že mě to bylo strašně nepříjemné. Že doteď cítím ten hrozně nepříjemný pocit, že jsem vlastně udělal něco hrozně, hrozně špatně.
1: Mimochodem, zůstaly některé výchovné prostředky z těch dřívějších dob, co se u Kinských drželo, i ve vašem případě, že byste pocítil to, jak se vychovávala mládež a děti tehdy?
2: No tak samozřejmě, ano, přetrvávali jako mohutně, to jo, a to bylo to klasické, to jsme prožili všichni, každý jeden, to jsou ty slavný tyšmanýr, to je to chování u stolu, že jo. To jsme měli všichni, to bylo úplně absolutně pravidlem, seď pořádně a furt něco a drž to pořádně a proč to děláš tak komplikovaně, když to je tak jednoduše. Takže to jo, to všichni.
1: Dobře, ale dřív byly i ty vychovatelky, ti učitelé, to už jste asi neměl.
2: Ne, samozřejmě, já už jsem žádné vychovatelky neměl. Bylo možná, že by mě to docela bavilo to mít, ale neměl. Ne, já už jsem byl pod kuratelou svých rodičů, teda nejdřív své matky, protože otce jsme doma neměli, ten byl zavřený. Takže pod dohledem mé matky, a moje matka uměla být nesmírně laskavá a současně byla přísná. Moje matka Moje matka připomínala v případě nějakého ručního napomenutí, abych to řekl takhle, připomínala hada. Ona útočila bez vyzvání. Vy jste dostal facku, ani jste netušil proč, jako cák, a pak jste si teprve uvědomil, co jste provedl. Jako. Ona nebyla taková, jestli to uděláš ještě jednou, tak ne, z ničeho nic, plác, a měl jste jí přes celý ksicht. Takže, jak říkám, ona útočila jako had, ale jinak byla úžasná, těch hadích útoků jsem za život zažil opravdu jenom pár.
1: Prý ale byla taky legendárně krásná.
2: Já to samozřejmě můžu posoudit jako syn. Byla nádherná. Ale když se teďka dívám na její fotografie a tak, ona musela být nesmírně přitažlivá. Ona byla vysoká. Moje matka byla jako sošná. Měřila těch 176 nebo takového něco, což bylo na ženu tehdy jako hodně. A měla krásný tmavý oči, ona byla jediná vlastně s hnědýma očima u nás doma. Vždycky bylo líto, když nám koukala do těch našich modrých kukadel, tak vždycky bylo líto, že vlastně se ta její barva těch hnědých očí nikdy neprosadila a vždycky říkala, furt ty Kinský modrý oči, proč ne taky jednou nějaký krásný hnědý, ale to prostě není, no. Ne, ona byla opravdu, všeobecně se o ní jako Onety, ona se jmenovala Bernadetta, říkalo se Inety. Onety se hovořilo jako mimořádně krásné ženě, to je pravda. Můj otec měl velký štěstí.
1: Věděla to?
2: Vy si nedovedete představit, ona byla krásná už jako dítě. A když jsme tak jako mluvili jako o výchovách a o takových věcech, jaký to bylo, tak moje matka byla vychovávána velmi přísně. Moje matka byla vlastně vychována k tomu, že projevovat emoce, to se nedělá. A vlastně by na vás nemělo být vidět žádné jako výrazné pohnutí, ano, smát se a tak, ale jako nějaké zásadní změny nálad. Jako moje matka pohřbila svého syna, tak jako to je jedna z věcí, která je pro matku to nejhorší, co může být, protože je to její dítě. A já ji neviděl plakat. Vůbec. Moje matka uměla udržet absolutně kamennou tvář. A to bylo z té výchovy, kterou měla. A navíc, všichni v domě, kde ona byla nádherným dítětem se skučeravými vlasy, ohromným hnědý oči, byla krásná, tak byl přísný zákaz vyslovit před ní, že je hezká. Nikdo nesměl před ní říct, ty seš hezká. To byl jako absolutní zákaz v rodině, aby náhodou nespichla. Jo, takže to bylo, a dokonce se to,

0: rovaném politickém procesu a zatčen. Skončil v Jáchymovských Uranových dolech. František Kinský v té době žil s maminkou u dědečka v rodovém sídle v Kostelci nad Orlicí. Bylo jim povoleno obývat pouze dvě místnosti, ale v roce 1951 byli vystěhováni úplně. Přes odpor orgánů památkové péče a kulturní veřejnosti byly do hlavní zámecké budovy umístěny provozy vznikajícího výzkumného ústavu pro chov prasat. Na konci 80. let minulého století byl zámek téměř před zhroucením.
1: Můj otec byl trošku pesimista vždycky. A tak na to pohlížel jako s takovým jako odstupem, byl důchodce, měl svou chalupu, byl spokojený. No a pak přišly ty restituce, tak toho okamžitě samozřejmě zaujalo, protože když se objevila ta možnost jako vzít si Kostelec zpátky, tak samozřejmě ano. Jenom se chtěl vyhnout jakýmkoliv komplikacím a tak to udělal tak, že navštívil postupně své sourozence, kteří byli starší než on, protože respektoval to rozhodnutí jeho otce, protože tím, kdo už během války a tak se stal správcem, byl jeho nejstarší bratr, tak vyrazil za nejstarším bratrem do Londýna a řekl, hele, je tady tahle možnost, jdeš do toho. Ten řekl, promiň, ty jsi se zbláznil, já jsem 40 let žil jinde, teď můj život je jiný a jinde. Dobře, tak fajn, další v pořadí, to ten řekl, jsi spadl z Višně, Josef. Mě vůbec víš sám, že jsem jako ještě měl, tam byl třeba takový trošku vyhraněný nebo komplikovaný vztah syna a otce. Víš, že jako měl Kostelec někdy jako, že jsem byl radši vždycky pryč, než abych byl v Kostelci. Tak dobře, tak to převezmu já, ale převezmu to pouze já. Jo, jistě. Trošku přehlídl svého mladšího bratra, dobře, ale on byl třetí v pořadí, jak jsem to já. Mladší bratr, který žil v Americe, ten by vůbec o to nezajímalo, takže jako ani v nejmenším. A pak jsem přišel a ten první pohled v tom domě, to bylo jako opravdu pro mě, za mě, ať ten dům spadne, mně to je jedno, co se s tím stane. Na tohle to jedno potom začíná ten jeho příběh o tom, že samozřejmě mu to jedno nebylo a začal dělat všechno pro to, aby ten dům se zase stal z popela. No.
0: Tatínek Františka Kinského navázal na tradici Kinských v Kostelci a rozhodl se postavit úplně novou cihelnu a pálit cihly z vlastní hlíny. Z výtěžku z prodeje plánoval platit opravu svého zámku. Půjčil si tedy závratných 50 milionů korun a dal se do práce.
1: A tak koupil tehdy, bylo, jak já vždycky říkám, byl mladý, bylo mu 80, což je ten pravý okamžik začít podnikat. No a začalo to dobře vydělávat a začalo to fungovat a to byly ty peníze, z kterých se začaly generovat oprava. Ještě ke všemu otec byl ten typický podnikatel, že nejdřív vracím dluhy a pak teprve si užívám, což v jeho případě nejdřív vracím dluhy a co mi zbyde, to vracím do zámku, který opravuju. Ne, že jedu na Bahamy, ne, to není kdy, opravuje se zámek. Takže tak to celé jako vlastně začalo. A ta kostelecká cihla je pořád úžasná, já ji mám rád, já ji miluju, protože my máme poměrně vysoký obsah železa ve spraši a proto je kostelecká cihla pořád ta krásná červená. Není týdne, abych se v cihelně nezastavil, abych v tom tak rád, takový určitá míra hluku jakási. Jak se ta hlína sype do těch násypek a tak dále. Pak vidíte to těsto vlastně, z čeho se ta cihla dělá. A mám to rád a jdu rád okolo té pece a tak si člověk na ní šáhne. A hrozně rád mám a dělám to taky vždycky, když vyjede ten peční vůz a zrovna tam jako u toho jsem, tak tam je taková schránčička a v té schránce je velká matka. Taková ta matka, šroubomatka, jo. A tu pak vemete a tak jako poťukáte na tu cihlu a ta musí zvonit. to je zvuk, který miluju, že vemu tu matku a tak ťong, ťong, ťong, zabouchám na tu cihlu a teď

0: jako to zvoní, tak říkáte, výborně, skvělý výrobek, tak to mám rád.
1: Saháte si někdy i na ten dům, na zámek?
0: Jakože bych šel okolo a pohladil ho, nedělám to už teď, ale dělával jsem to. Fakt jsem to dělal, že jsem šel okolo a tak jsem jako položil na něj prst a jel jsem takhle, jako bych ho cítil, ten dům. Už to nedělám, ale dělal jsem to, že jsem si ho hladil, ano.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Zámecké léto a vyprávíme si příběh Kosteleckého zámku a Františka Kinského. František Kinský během svého života vystřídal řadu zaměstnání. Pracoval jako projektant, asistent produkce a režie v České televizi a pak na dlouhý čas zakotvil u reklamy. V roce 2003 převzal správu rodového majetku po svém otci. Dnes bydlí v budově naproti zámku, v bývalých hostinských pokojích. Má vůbec František Kinský čas odpočívat? Já být jím, tak si nejraději lehnu s knížkou do pohodlného křesílka, takového, na které si můžete natáhnout i nohy.
2: A to je takzvaná dlouhá židle, neboli šezlong, jak se tomu říká. To je ta židle, kde si vyhodíte nohy nahoru a je vám tam, je to nejpohodlnější kus nábytku, jaký existuje. A já k tomu mám vztah už jenom z toho prostého důvodu, protože na jednom z obrázků akvarelů, které vznikly krátce poté, co se rodina nastěhovala, tak v tom pánském pokoji, pán domu, Josef Kinský, to dole napsáno pod tím obrázkem, právě sedí v tom šezlongu a rozpráví se svými přáteli. Nevím, jestli to je to, ten šezlong, který tady stojí dva v prostoru, ale jako dovedu si představit, ano, teď jsem se nastěhoval a první kus nábytku, co si strčím do baráku, je prostě pohodlná židle.
3: Já jsem si vždycky myslel, že to je nábytek pro dámy, takže i pánové mohli.
2: I v pánském pokoji byl šezlong, samozřejmě. I pán sedí na tom a kouří fajfku.
3: Bývalo zvykem si dát přes den takzvaně 20, nebo to bylo proti bontonu?
2: Helejte, můj dědeček, který měl absolutně pravidelný způsob života, tak dopolední spánek patřil k jeho úplně naprostému pravidlu. Stával už ve 4 hodiny nebo kdy, vždycky v 7 hodin do kostela. Po kostele šel nakoupit, miloval chodit nakoupit, s bandaskou šel pro půl litru mlíka a takové věci tady po kostelci. A pak snídaně, anglická, taková ta dlouhá, vydatná. Moje matka vždycky říkala, když mu chtěla dát něco k obědu, ne miláčku, já jsem bohatě snídal. A moje matka vždycky říkala, tak bohatý to nebylo, ale trvalo to dlouho. A pak si zapálil fajfku, lulku a četl si. Tak dlouho, dokud ji nevykouřil. Pak odložil, zavřel oči a pravidelně hodinku, hodinu a půl spal.

0: svůj dům. Barvy šenbrunské žluté. Zámek v Kostelci nad Orlicí František Kinský miluje. Dokáže o něm krásně vyprávět. Ví třeba i, jak je zámek vysoký?
1: Nikdy jsem ho neměřil. Několikanásobně vyšší než já.
0: Kdy naposledy přijel sem k zámku kočár tažený koňmi?
1: A myslím, že nějaká svatba takhle dorazila a to je tak 2-3 roky zpátky.
0: Kolik koní tu bývávalo ustájeno?
1: Podle stání bych řekl až do 10.
0: Je to nějaká místnost bez oken?
1: Ne. Ne.
0: Propukl tu někdy požár?
1: Zaplať pánbu, ne.
0: Ani historicky?
1: Ne, ani historicky. Nikdy tady nehořelo. Přestože tady hořely otevřené ohně v krbech, zaplať pánbu, nikdy tady nehořelo.
0: Kolik tu máte schodišť?
1: Jedno velké vnitřní, jedno vstupní a jedné zbal 3.
0: Řemeslník, na co se nejhůř schání pro zámek?
1: Na cokoliv.
0: Byl jste někdy na střeše zámku, úplně nahoře?
1: Ano. V době, kdy se stavil, tak jsem si vylezl až ke komínům. Ale teďka už bych tam nelez.
0: Měl jste strach?
1: Ne, okolo bylo lešení.
0: Které květiny patří k zámku? Jsou nějaké, které jsou s ním spojené typicky?
1: Každopádně, myslím tím hlavně, ano, zámek stojí v parku a ten park má bledule a rododendrony a teď i růže.
0: Jste trochu i zahradník?
1: Já musím říct, bohužel ne. Já nemám zelený prsty.
0: Jaké psí plemeno je spojené s rodem Kinských?
1: Hrubosrstý jezevčík.
0: Jak to vzniklo?
1: Moje babička byla strašně slavná chovatelka psů. Měla chovatelskou stanici, která se jmenovala Stradina. Kromě jiného byla první irské vlkodavy, kdo v Čechách vůbec choval, byla moje babička, ale ten pes byl buď münsterlenský ohař, anebo hrubosrstý jezevčík. Já si pamatuju hrubosrsté jezevčíky.
0: Do kterých míst se bojíte chodit?
1: Já mám pro strach uděláno, nebojím se nikam.
0: Kde byste chtěl mít umístěnou jednou svoji bystu?
1: Už je tady jedna, nikoliv moje bysta, ale při vjezdu na parkovišti je pomník chovatelům prasat, tak možná, ne, netrpím slavománii, žádnou bystu tady mít nechci.
0: A třeba ji budou chtít jednou vaši potomci, tak abyste doporučil místo.
1: Tak ať si ji dají kam chtějí.
0: Kde to nejvíc klouže?
1: Po Kaiserbartu dolů.
0: Kde máte na zámku televizi?
1: Nemám.
0: Který strom v parku je nejstarší?
1: Já bych řekl, že to jsou v dolní části parku duby, které už tady stály dřív než ten zámek. Ale co se horního parku týče, tady je několik stromů, kterým je 200 let, což znamená, byly založeny společně, ten park byl založen společně se zámkem. Takže nejviditelnější je 200letý platan stojící v louce.
0: Kolik je na zámku obrazů?
1: Nikdy jsem je nepočítal, hodně. Tak zkusím 100. Už jenom proto, protože jenom Navrátilu je tady, myslím, asi 28, protože je sbírám.
0: Kolikátá generace v pořadí Kinských jste vy, Františku?
1: Kosteleckých? Já musím počítat. Myslím, že jsem 7.
0: To je šťastný číslo?
1: No právě proto.
0: No a provázíte rád, protože vy máte i ty prohlídky hodně dlouhé. Pořád vás to baví?
1: Kdyby mě to nebavilo, tak to nedělám. Mě to musím říct, že je mi těch návštěvníků líto, že mě to tak baví. Ale už jsem zkrátil, už to umím za 2,5 hodiny.
0: Provedete i nás?
1: Zcela určitě.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.
3: Těm, kteří přijmou teď mé pozvání a poslouchat vydrží dál, pár příběhů dám z těch, které, jak znám, jsem prozatím nepovídal. Všechny jsem slyšel a ten pocit mám, že málo kdy. který z nich se stal. Tak raději hned to říkám už teď, aby nikdo neřekl, že jsem lhal. Tak vás tu vítám,

0: Jen ještě jednou teď připomínám, že málo který z těch příběhů se stal. A to pro případ, že někdo by snad tvrdil, že jsem vás nevaroval.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zameckeleto.cz.
2: Zamířili jsme tentokrát do východních Čech, kde najdete zámek Kostelec nad Orlicí. Ten byl postaven v empírovém stylu v letech 1829 až 1833 podle plánů vídeňského architekta Jindřicha Kocha, a to prohraběte Josefa Kinského, kterému nevyhovoval starý, chátrající zámek ve městě. Proto se stavěl takzvaný nový zámek.
3: Koch, ten architekt, už jeden dům postavil takový. A myslím, že všichni Pražané ho budou znát. Je to vila Kinských v Kinského zahradě, který Jindřich Koch postavil pro staršího bratra, prvního majitele Kosteleckého zámku, pro knížete Rudolfa Kinského, který si jako místodržitel v Praze si zadal u Kocha: postavte mi vilu mimo město, ale v dojezdné vzdálenosti do města. Takže teďka máte na Smíchově tu vilu. A ona je sestřičkou tohohle domu, jenom má jinou dispozici, protože stojí ve svahu, zatímco tady stojí na rovině. Tento zámek byl tak moderní, že v těch 30. letech 19. století to byl dům, zámek na venkově, první venkovský zámek s koupelnou stekoucí teplou vodou. Tak jako vila Kinských v Praze, byla první budova v Praze, kde byla koupelna s tekoucí teplou vodou.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Kostelec nad Orlicí.
2: Zámek stojí uprostřed krásného anglického parku, nad strázem nad řekou Orlicí. Je nápadný svými velkými okny a vyvýšenou terasou v ose zámku. V prvním patře si přes léto od úterý do neděle můžete mezi 10. a 17. hodinou prohlédnout expozici nazvanou Život v Biedermajeru. Ta ukrývá i soukromé sbírky Františka Kinského, jeho libůstky.
3: Tohle to sbírám já, to je moje posedlost, to je ta španělská jezdecká škola, to je Augarten, vídeňská porcelánka. Teď jsem nedávno, se mně povedlo získat další kousek do sbírky, jako jinou pozici toho jezdce a koně, tak jsem štěstím bez sebe, ještě to nemám doma, ale pojedu si pro něj, tak se na to moc těším, až ho tady ustavím.
4: Takže u tohoto můžeme vidět tetelícího se Františka Kinského radostí.
3: Zcela naprosto se úplně chvějícího se radostí a chvějícího se nedočkavostí, až sem bude moct umístit další figurku.
4: Jak k tomu došlo, že milujete právě porcelánové figury koní s jezdci? Co bylo na začátku? Jedna figurka, kterou jste dostal, nebo co? Jako u vašeho otce něco mu dáte, začne to sbírat?
3: Úplně první bylo, že jsem v aukci ve Vídni viděl jednu figurku a řekl jsem si, to se mi líbí, ta by se sem mohla hodit. A už mě to mělo. A už vyhlížím neustále, projíždím aukční katalogy, jestli náhodou nenarazím. Některé se opakují ne jako běžně, ale opakují se častěji, tak to mě vždycky posmutním, když tam uvidím, nebo si tak jako řeknu, tu mám taky, tu ponechám jiným, nechť si. No a pak najednou se objeví jedna, kterou nemám, a bohužel většinou nejsem sám, kdo ji nemá. Což potom vede k litému boji.
4: Tak ať se sbírka rozšiřuje, dělá vám radost.
3: No to mě dělá.
2: Jednou z nejtišších místností je zámecká knihovna s více než 6 000 svazky. Je od zhora dolů obložená knihami, I proto tam byla vybudovaná dřevěná pavlač. Ale marně jsem pátral po tom, kudy se na ní dá vystoupat.
3: Ptal jste se, kde máme skryté dveře, a já jsem řekl v knihovně.
4: Aha.
3: Tak se dobře dívejte.
4: No jo, a točité schodiště nahoru, takže tyhle knížky jsou falešné.
3: Tyhle knížky jsou pravé, to jsou detektivky.
4: Fakt?
3: No jistě, to jsou nejzábavnější detektivky, jaký jste kdy viděl. Můj dědeček, když si chtěl oddychnout, tak četl detektivky. A říkal, že detektivka je úžasná kniha, protože se dá přečíst jedním dechem a když ji dočtete, tak nevíte, jak začínala, můžete začít znovu. Takže to měl moc rád. A tohle jsou starý anglický detektivky, takových těch slavných anglických autorů, jako je Edward Wallace a Agatha Christie, tady stará, no prostě úžasný. A já vždycky lidem říkám, viděli jste Hříchy Pátra Noxe, jak je tam napsáno na konci těch 10 věcí, které nesmí v detektivce být, aby to nebyl brak. Tak tady je všechno. V těchto detektivkách netuší, máte pocit, že v Londýně je jenom Soho a nikdy tam slunce nesvítí, protože pořád má. Navíc se tam hemžej Číňani, který mají v hůlkách ukryté nože a tak dále, jed a vše, co si patříte. Ale když si jednou přečtete, jak se opravdu dobře pobavíte.

0: spousta dveří na zámku v Kostelci nad Orlicí, ale ty nejzajímavější jsou možná jedny z těch nejmenších, které tady máme.
1: Tady tento pokoj sloužil jako pracovna paní domu, protože tady ty dveře, které jsou, vypadají tak jako nenápadně a jsou malé, což není dík tomu, není proto, že by byly méně významné, ale protože se tam větší nevejdou, že to je pod schodištěm, tak ty vedou na vnitřní schodiště, kde se po kterém se šlo dolů do toho sníženého podzemního patra, kde byly všechny pomocné provozy domu. Lokajna, kuchyň, všechno to, co bylo potřeba pro provoz domu, bylo dole. A ti lidé tudy si přišli sem pro instrukce, kuchař pro to, co se bude vařit, co se má vařit, co bude to. Dneska večer přijdou hosté, prosím navařit víc a tak dále, co máme. No, paní hrabinko, nemáme nic, tak mazejte něco vymyslet. A tak, jako, takže tady se rozhodlo o tom, co bude, a pak si šli lidi po své práci. Aby se vám necourali po vašich pokojích.
0: To je to, co v seriálu Dalton byl život pod schody a nahoře.
1: Všude. V domech se tímto způsobem žilo, jako opravdu ano.
2: Rodovým heslem Kinských je Bůh, čest, vlast. Tři slova. A dokážou toho tolik říct. Jak by ale popsal slovy František Kinský svůj vztah k zámku?
1: Já ho v duchu každé ráno a každý večer objímám. Já se na něj koukám z okna, ze svého pokoje, který původně v tom bytě byl koncipován jako pokoj hostinský. A protože jsem se sem vlastně natrvalo vrátil, když oba moji rodiče žili, tak mě odstěhovali do hostinského pokoje, protože ten byt obývali oni, tak ty budeš žít pěkně v hostinském. A já jsem v něm nějak stvrdnul, 20 let žiju v hostinském pokoji. A nepřipadám si tady jako host už dávno. Ale já opravdu každý večer a každé ráno na něj s potěšením se podívám z okna a duchu každý den pozdravím a říkám mu, buď zdrav, nech se ti dobře daří, mám tě rád, když večer svítíš a miluju tě, když na tebe ráno svítí slunce a ty záříš. Takže jako opravdu, já mám ten barák tak rád, že by některé domy mohly závidět.
0: Co bychom měli udělat my jako Češi, abychom se v budoucnu cítili jako ti šlechtici?
1: Buďte Čechy dál. I když to někdy, když to možná někdo si myslí, že to není důležitý. Helejte, máme to neuvěřitelné štěstí, že žijeme v krásné zemi. Opravdu žijeme v krásné zemi. I když jsme si někdy nadělali šrámy, ale žijeme v nádherné zemi. Máme na jedné straně štěstí, že jsme obklopeni horami, takže by se dalo říct, že tak jako nepotřebujeme. Jsme tady chráněni. Buďme chráněni, ale velmi pečlivě koukejme přes ty hory, aby nám náhodou něco neuteklo.

Rod Kinských je jedním z nejvýznamnějších aristokratických rodů v zemi. Jeho příslušníci se do našich dějin zapsali hlavně jako mecenáši věd, umění i důležitých národních institucí. Bez jejich podpory by byl vznik moderního českého národa mnohem obtížnější. Svou zemi milovali, ctili a kultivovali. Buďme jako oni, hrdí na svou vlast.

0: laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je Divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Dobrou náladu vám všem, kteří posloucháte. Začíná Humoriáda, zábavný pořad plný ukázek z archívu toho televizního, rozhlasového, někdy i divadelního, z desek a tak podobně. Bereme, vybíráme z hosty, kteří přichází. Dnes bych chtěl říct, že je to spíš Aleš Růžička, podle toho, co má na košili. A je jich tam dost, ale trochu zežloutli. Trochu si nám zlistopadovatěl, Aleši Cibulko.
2: Ne, hezké, dobré,
1: Růžičky.
2: Hezké, dobré odpoledne. Ne, to je taková prostě nová květovaná košile. Já myslím, že to jsou jako nejrůznější kytky, takový indiferentní. A po téhle žluté košili jsem sáhl, protože venku už to začíná pomalu vypadat jakoby podzimně a no. I ten pohled do kalendáře už není úplně optimistický a já jsem se rozhodl, že se tomu budu bránit. Ano. Takže ne, je tady léto, rozkvetla louka, prázdniny nekončí a máme před sebou ještě hodně volna, hodně krásných ano. dnů a podzim a Vánoce jsou ještě v dalekém nedohlednu.
1: Ano, kdyby náhodou šustil, tak až na konci, jak už nám pomalu se schychá na podzim.
2: No, já to já.

0: Kdy jsi byl naposledy na Karlově mostě, Aleši?
1: Tak ježiš, tak to je tak národní ostuda. Ne, no to je národní ostuda, ale teď si mi připomněl jednu věc. Můj brácha, který je o 4 roky starší, když odešel od nás ze západních Čech do Prahy na vysokou školu a vždycky přijel, tak jsem se ho ptal, jako co je novýho na Karlově mostě a co se tak jako tam děje.
0: Ty jsi ho znal ten most nějak, jako viděl, že tam prodává?
1: Říkal, no já jsem tam ještě jako nebyl, nebo prostě celou tu dobu jsem tam nebyl. Jsi říkal, když jsi byl v Praze, jo. Takže na Karlově mostě, hele, teda hodně dlouho ne. Hodně dlouho ne. Kolem, úžasně je, že člověk kolem projíždí tramvají, nebo když je na Malostranském náměstí, tak ho vidí, ale to je totiž spojnice, kterou nepotřebuješ vlastně k životu. Že na Staroměstský náměstí, se dostaneš, že třeba procházíš od někud někam, když z Kaprovky na Václavák, ale vlastně přes Karlův most vůbec nemusíš vlastně jít, no. Ne, já jsem úplně zostuzený, já tam ještě, prázdniny jsou ještě před námi, já slibuju, že do konce prázdnin ještě zajdeme na Karlův most, tam
0: příště
1: i zpátky.
0: Příště nám řekne, jak tam bylo.
1: Ne, já se nafotím a lípnu to na Instač, to my mladí takhle děláme.
0: Jo. Co mladí vybírají z těch starých?
1: Já jsem si říkal, jak jsem ti popsal, že jsem se rozhodl, že budu bojovat proti tomu končícímu létu. Já bych nasadil kalibr nejtěžší a to je Felix Holzmann. Ovšem pozor, vždycky se říkalo, když se ptali známých osobností, když je někdo paroduje, ať to byly třeba zpěvačky a dělali je travesty zpěváci, nebo někdo něco parodoval, tak někdo chytrý řekl, že se paroduje jenom to, co už je opravdu legendární, protože tu věc musíš hodně dobře znát, aby si ji mohl parodovat. Takže Felix Holzmann a byť je to parodie, myslím, že to bude hezký.
0: Dobrá, takže v podání Davida Šíra a Miroslava Rejla Sportka, tak se jmenuje tahle scénka.
2: Dobrý večer, vážení přátelé. Dobrý večer, dámy a pánové. Vítám vás tady v krásném prostředí Pražského divadla Semafor na opravdu speciálním, výjimečném vzpomínkovém večeru na génia českého humoru pana Felixe Holzmanna. Dámy a pánové, pojďte se společně se mnou vydat například do roku 1975. Tak vidíte, já si ostatně myslím, že většina z vás, jak tady sedíte, jistě ještě tuto dobu velice dobře pamatujete. Tak například rohlík, ten stál 30 haléřů, že? Nebo jinak, půl litr piva, korunu 70? Je to tak, přesně. Můžeme to vzít úplně jinak. Podívejte se, neděli co neděli nás z televizní obrazovky při slosování státní loterie zdravil pan Šíma, zástupce Sasky, že? Pardon. Jaký tiket?
3: Ne, no tadyhle ten tiket na tu Sportku, vy jste mě tamhle vzadu říkal, že mě potom pomůžete vyplnit tadyhle ten tiket na Sportku, pač já si s tím nevím rady, víte?
2: A jo, tenhle tiket, prosím vás, ale tu přece za mnou nemůžete chodit až sem na jeviště.
3: Ne, tady, já bych sem nechodil na jeviště a my jsme se tamhle vzadu, tadyhle v portáli jsme se bavili, vy jste řekl, že mě potom pomůžete to vyplnit a vy jste tadyhle na jeviště a já byste mě neutěch potom, víte, pač já si nevím rady, ty číslička, jak se to dělá nějak ten systém, aby se nějak hodně vyhrálo, víte?
2: Prosím vás, ale už jsem vám to jednou vysvětloval, že stačí zaškrtnout 3x6 stejných čísel a je to.
3: Jo, tohle jste říkal, ale počkejte, no. Šest stejných čísel je to?
2: No přesně tak.
4: Ale
2: no,
4: počkejte, to děkuji, že se vám do toho, já tomu teda sice vůbec tady koukám, tady bajvočko, tady je každý číslo úplně jiný. A,
2: tak to víte, že šest různých čísel, ale třikrát stejně.
3: No stejně třikrát no, různých, šest, ale bude, samozřejmě, tak počkejte, já jenom, když už jsem tady, abych tady nějak zbytečně nějaký nesmysl tady dlouho nevyprávěl, kdybyste mě to pomohl rovnou vyplnit, a, abych potom šel. Co byste říkal, nějak, jak na to, aby se hodně peněz vyhrálo, jste tam neříkal vzadu něco takového, co? No,
2: podívejte se, to já samozřejmě vůbec nemůžu znát, vědět, ale důležité je, aby vám hlavně pak všech těch šest čísel vyšlo, víte?
3: Všech vyšlo čísel šest?
2: Přesně tak.
3: Počkejte, ale to, když třeba se strefím a vyjde mi pět z nich, až to šestý ne, to potom třeba nedostanu vůbec nic?
2: No to se vám taky úplně klidně může stát.
4: Ježišmaďa, tak jdeme z vrchu dolů, dáme to tady, zaškrtneme všechno, aby byla jako větší šance, že se strefí.
2: Ne, to právě nemůžete, to právě jenom těch šest čísel, víte? No a podívejte se, můžete zvolit nějaký systém. Systém má samozřejmě každý tak nějak soukromně nastaven. Vy můžete například zvolit čísla sportů, které jste sám provozoval, rozumíte?
3: Nebo který sporty, který jsem já sám říkám, můžeme z vrchu dolů, to zaškrtneme všechno, prosím vás.
2: Jde to, vy jste takový sportovec.
3: Já vody jak živa, prosím, a celý život já vám sport jede. Hlavně teda proti proti hopnutí trousa, sportuju.
2: Zná proti tlousnutí.
3: Proti aby se nehublo zbytečně.
2: A víte co, mohl byste nám říct jen tak pro zajímavost, který sport teď konkrétně provozujete?
3: Jo, teďkon myslíte ten poslední, co jste
2: nepovědčil,
3: to vám musím říct, Vencera, tohle z toho. To je teď, je to, já nevím, takový 3-4 měsíce zpátky, že jo?
2: No.
3: Jsem se začal aktivně věnovat sbírání poštovních známek.
2: Počkejte, ale tohle přece není vůbec nic proti tlousnutí.
4: To proti tlousnutí, to může dělat každý, jak chce, ne?
2: Ale to samozřejmě může každý, jak chce, ale to spíš vsaďte čísla sportu, které vy sám jste provozoval. Podívejte se, to můžete například zvolit nějaký sport vodní, anebo potom můžete...
3: Od koho?
2: Co od koho?
4: No, jo, teď říkáte vodní, tak já nevím, tady od tejhle, nebo tadyhle...
2: Vodní, já myslím vodní, co si jako vody týká.
3: Jo, vody týká, ježiš, tak řeknu, tady jsme sportní ve vodě a nemusíte tady... Jestli... Samozřejmě, tak to říkám, to bychom tady mohli taky...
0: Ještě dlouho, ale my si samozřejmě nabídneme a dopřejeme třeba ještě pokračování téhleté scénky. Kdo ví, sportku si sadil někdy v poslední době a vyhrál?
1: Pozor, já ne, ale to je Michalova doména, sází jednu nejmenovanou slavnou takovou sázkovou hru. Každý pátek, teď už i každé úterý a já vždycky pravidelně počítám, když vždycky říká, vyhráli jsme 270 korun. Já jsem říkal, ten tiket stojí 400, čili jsme prohráli 130, jo? Ale on vždycky říká, že si zaplatíš za tu naději. Takže ano, a sázela, pokud vím, celá naše rodina, děda, babička, rodičové, my jsme pořád, furt nic nemáme.
0: S
1: jako,
0: úspěchem,
1: jo, ale furt všichni,
0: malým.
1: Vím, že jsme si koupili ještě za totáče sektorovou stěnu. Vím, že jsme, pozorali za totáče, vyhrali 27 tisíc korun.
0: No
1: což
0: bylo.
1: Tenkrát byly strašný prachy a rozhodovali jsme, jako, co se bude kupovat. My s brachou,
0: a pak jste se museli schodovat odstěhovat.
1: No, to ani ne, ale koupili jsme si tu sektorovou stěnu, která stála, rozumíš to, kdo neměl sektorovou stěnu v obejváku, tak.
0: Máte ji ještě?
1: No je tam, ano, stojí ta, za ty prachy, tam bude stát pořád, ta se jednou prodá s tím bytem.
0: Říká Aleš Cibulka. Vy nám řekněte, budeme pokračovat se sportkou s Davidem Šírem, Miroslavem Rejlem, anebo si dáme povídání o tom, jak je možné zápasit se sportem od Luďka Soboty. Nabízím já varianta B. Ačko, tedy parodie Felixe Holcmana, Bčko Luděk Sobota, hlasujete na telefonním čísle 731 800 900, anebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Humor, mezera A nebo B, tak do toho.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání. We'll be right back.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Je tu Humoriáda s Alešem Cibulkou. Nabídl Davida Šíra Miroslava Rejla jako parodii na Holcmana. Já nabízím trochu sportu od Luďka Soboty a vy si vybíráte na telefonu 731 800 900. Kdo tam je? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady
5: Zdravíme, Davide.
3: Děkujeme za to. Kdo další?
6: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i pana Cibulku.
5: Zdravíme.
6: A chlapi, určitě Luďka Sobotu.
3: Dobře, hlas pro něj.
6: Díky.
3: My taky děkujeme, mějte se krásně. Další telefon, střídáme tedy.
7: Kdo tam je? Dobré odpoledne.
3: I vám.
7: Zemník vás, pánové, oba na zdraví.
5: Děkujem.
7: Ta první ukázka byla dobrá, já bych ji chtěl dokončit, ale já si zase budu převálcovaný.
5: To zjistíme.
3: Zase, děkuju, už jste byl dneska převálcovaný. Dobrý den, ještě jeden hlas někomu dalšímu.
8: Honzo, dobrý den. Já vás zdravím do studia a aby pán převálcovaný nebyl, tak zkusím, protože Felix Holcman v jakékoliv podobě, takže Ačko.
3: No, já to můžu říct, on tak vypadal pod těch posledních hlasů, ale i během toho, kdy jsme poslouchali písničku, tak se tu hlasovalo pro tu parodii, takže vyhrává to svým způsobem Felix Holcman. Dáme mu hold. Děkujeme moc, mějte se hezky.
8: Super.
5: Mějte se hezky.
3: Tak pokračujeme se sportkou.
9: Opravdu máte mě, řekněte,
10: já se podívám, těch je tady spousta, například hned tady, 34, kanoistika, nebo najdeme jiný.
9: Kanonistika?
10: Kanoistika. No.
9: To bude loď asi nějaká,
10: že? No, no, to je taková loď, kano je.
9: No samozřejmě, nějaký ty válečný to budou, že jo, ty určitě takový ty
10: vědětí. Proč válečný?
9: No tak s těma kanónama, že jo, ty mají namířený na všechny strany možný.
10: Ale ne, počkejte, to je taková malá loďka k pádlování, kano je.
9: Jo, počkejte, tenhle stále, tenhle úplně nevěděl, to jste mě připomněl teď kon. Jak takhle popitý, já na něčem podobným jsem vám, počkejte, co to bylo, to se na vojně jsem vám jezdil na něčem takovým, to se dalo do vody takhle, takhle se na tom takhle pádlo, počkejte, jak ono se to jmenovalo, teď jste mě připomněl, to bylo po nějakým chlapovi pojmenovaný, to byl nějaký ten, počkejte, pan Anton, to byl, myslím, takhle.
10: Pan Anton.
9: Ve vodě takhle se dalo.
10: Snad Ponton, ne?
9: Pan Ponton, to byl, takhle se dalo do vody.
10: To ale není spor. Ale zase taková jízda na lodičce, to je velice dobrý sport proti tlousnutí.
9: Na lodičce proti tlousnutí? Kdo vám tohle to zase povídá?
10: No tak to tady víme každý.
9: Jo, to všichni to víme, já vám můžu dát příkladů různých s tímhletím. Já, ježišmarie, já nevím, je to takových 5-6 let zpátky, že jo, jsem vám měl takový, to je trošku problémy s nadváhou, že jo, jsem potřeboval něco schodit, tak já vám šel za doktorem. Ten mě vám předepsal, že bych měl jezdit na lodičce.
10: No.
9: Já vám ho poslech, já jezdíval denně, 3 hodiny na lodičce, denně.
10: No tak vidíte.
9: Já vám neschodil ani 10 deka.
10: Myslím vás, jak je to
9: ten
10: možné.
9: Ten chudák z tohoto lilo vždycky, ten vám byl zlitej, spocenej, to kapalo.
10: Počkejte, kdo jako, kdo?
9: No to je ten kluk, co mě vozil na té lodičce.
10: Ale prosím vás, věče to přece musíte sám ve slova.
9: Ale to do vy furt sám, povídám, může každý dělat, jak chce.
10: Ale ne? Samozřejmě, ať si to každý dělá, jak chce, ale vy potřebujete zvolit čísla sportu, které jste pěstoval. Podívejte se, tak já nevím, například tady máme číslo 25, vodní sport, plavání, nebo...
9: Plavání, dejte to sem, jsme povídali plavání, vodní dáme plavání, prosím vás, já celý život jsem vám...
10: Plaval jste?
9: Ježišmarja, závodně.
10: Vy jste plaval závodně.
9: No
10: vidíte, to je zajímavé. Ale a v čem jste závodil?
9: Ve vodě to bylo většinou.
10: Ale no tak, to já samozřejmě vím, ale mě by zajímalo, víte, jaký styl jste plaval?
9: Jo, styl jste, myslím, jo, styl. Tak já jsem vám si pamatuju nejčastěji, jsem vám provozoval, to byl ten... kruhový styl to byl, jsem měl nejraději.
10: Kruhovej styl.
9: Kruhovej, ano.
10: Tak bohužel já se omlouvám, ale kruhový styl to já neznám. To, co to je za styl?
9: Neznáte styl kruhovej, je to možný?
10: Ne, bohužel, všechno neznám. To
9: je, jak, tak to jak bych mu to teďkon... Kruhovej, to je přece, si pomeňte člověče, jak máte... To musíte znát, tohle to je, máte kolem sebe, kolem pasu takový ten kruh nafukovací.
10: Ne, prosím, to přece není styl. Ne? Styl to je, já nevím, jak zrovna vám bych to měl nejlíp vysvětlit, tak například karaula znáte?
9: Koho?
10: No já se vás ptám, jestli kraula znáte.
9: Kraula?
10: No ano, kraula.
9: Kraula vám dejte, počkejte, já znám podobnýho. Já znám Gdoulu. To je, nevím, jestli vám pomůže. Toho vašeho ne, ale s Gdoulou toho znám. A pak s tím jsme se chodívali potápět s Gdoulou.
10: Potápět.
9: S Gdoulou.
10: Potápění, potápění, tady taky, ukažte mi to. To má číslo 42, ano, to já vím, ano.
9: Tady. Máme 42, prosím vás, v tomhle listom já vám vždycky Gdoulu porazím. V tomhle
10: no vidíte to, to je zajímavé taky, je samozřejmě. Hlejte se a... Vy jste se potápěl ve skafandru?
9: Co říkáte?
10: No jestli jste se potápěl ve skafandru?
9: Ne, v labín to bylo většinou. Ale
10: samozřejmě, no jistě, ale mě by zajímalo, víte, jako jestli jste se potápěl jen tak, bez ničeho, anebo
9: jen
10: jestli...
9: Jen tak, bez ničeho, to prostě, co vás nemá, bez ničeho, by ty, si bych si v životě nedovolil přece. No, jsme slušní lidi taky, že jo, to není... Vždycky jsem měl sebou plavky, prosím vás.
10: Ale tak to...
9: náhodou, že jo, nebyly plavky, pak člověk se zapomene, občas nikdy neví, že jo, tak vždycky jsem měl sebou aspoň kapesník.
10: Počkejte, kapesník místo plave?
9: Ne, místo plave, já jsem si ten kapesník dal přes obličej, aby mě nebylo poznat.
10: A jo, takže bez skafandru.
3: Ty sebou vozíš plavky, když někam jedeš? Nebo kapesník?
11: No, ale jak kdy. Ale je teda pravda, vidíš, to jsem ještě nikdy neprozradil, když jsme jezdívali s Michalem na Ibizu, na takovou jednu pláž úplně na jihu ostrova, tak tam byla nudistická pláž a tam jsme jezdívali rádi. Ale to je, prosím tě, 25 let. To je 25 let.
3: Ty tam můžeš taky rád jezdit.
11: To je pravda, ale tenkrát ještě bylo co ukázat. Jako teď už by člověk...
3: Teď se jedeš dívat.
11: teď přes sebe hodíme ten kapesník. Vesník, jo. No.
3: Já jsem nikdy nebyl na nudistický pláži teda.
11: Nebylo to jako takový, jako tenkrát samozřejmě nebyly fotoaparáty v mobilech, nebylo nic takovýho. Jo, a tam byla taková pláž na jihu.
3: Takže
11: Salinas.
3: Dnes už by se zbál.
11: No, dneska už bych se bál, že mě někdo vyfotografoval.
3: Jo.
11: Ne, že bych jako nešel, no, ale tak...
3: Říká Aleš Cibulka, náš dnešní host. Za malou chvíli dostane další úkol, vybrat ukázku číslo 3.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje, jak už jsem řekl, ukázka číslo 3 před námi, vybírá Aleš Cibulka. Ne, tak
2: já už
1: zase
2: jsem
1: opatrný,
2: nejdřív mě dostaneš na to, že jsem nebyl na Karlově mostě dlouho, pak zjistíš, že jsem chodil na Nuda pláž, já už musím opatrně, ale víš, co je zajímavé? Nedávno jsme si povídali o tom, že bylo období, kdy bylo plno zábavných pořadů v rozhlase, v televizi, a to bylo období, kdy měl Vráďa Hron pořád a kdy běželi Čundr Country Show a tak podobně, a potom jakoby se potom všem slehla zem a opravdu zůstala humoriáda, pár zábavných pořadů. Vzpomínáme na to a jedním z těch pořadů, a na to jsme vzpomínali, bylo Gogo Show. To byli vlastně Gondíci, tam začínali a tam se objevila celá řada úžasných osobností, které tam pravidelně bývaly, a tím se dostávám k tomu výběru. Petr Martinák, Jaroušek Sypal a něco tam páchali se superstary, jak se na to dívám, takže možná vzpomínka na tenhle ten zábavný pořad.
1: No tak to je vlastně taky důvod, proč ty pořady skončily, protože přišlo Superstar a jiné reality show.
2: No to je pravda, no a no. Potom ještě hele Instagram a všechny tyhle ty věci. No a kde jsou zábavné pořady? Jak si nedávno posteskla jedna zpěvačka, my nemáme kam chodit zpívat. Nejsou zábavné pořady. Vem si, kolik toho kdysi bylo. No, dneska se všude jenom vraždí, vyšetřuje, ano. A žádná zábava.
1: Tak adepti do soutěže.
2: Teď jsem teda promluvil jak senior nespokojený. Zavolám do noční linky.
3: Soutěž Klondike hledá superstar. Jak si to představujete, madam? To, že váš syn umí nosem napodobit těhotného mravenečníka, nikoho nezajímá. My hledáme superstar, ne supermagora. Ne, kolega Hlušec tady není. Jel s autem na myčku a kartáče mu skřípli hlavičku. Tak, kdo pak se nám dneska představí? Kdo by to byl řek? Tři adepti z Čech. Toho prvního jsem přihlásila nějaká Dáša. Už prý nekouří, nepije. A to ostatní už prý taky ne. Tak pojďte dál, Václave.
4: Dobrý večer.
3: Dobrý večer, Václave. Co vás přivedlo z dalekých Čech k nám do soutěže?
4: Ono, je to trošku složitější, že? Abych to vysvětlil, já se každé ráno pravidelně holím, že? A pravidelně si u toho holení taky zpívám, že? A moje žena Dáša se nemůže soustředit na svou pleťovou masku. Jednou se nám takhle stalo, že jsme se procházeli po chlábečku a najednou sousedi si mysleli, že k nám přijel velvyslanec z Mongolska, že? Proto mě poslala sem do vaší soutěže, abych tady něco jaksi vyrýžoval, že jo?
3: No to uvidíme, Václave, podle toho, jak budete zpívat. Tak, dejte se do toho.
4: Umbabau. Ten, kdo chce mít pravou princeznu, musí být z vyšších sfér. Kdo prosí o ruku, musí mít záruku. A to je jeho ryčné.

0: říct, Václave, že by mě to nějak uchvátilo. To nebyl zpěv, ale lidožroucká píseň lásky. Zlato v hrdle nemáte, ale zkuste si ho narýžovat vedle ve stoce. Ale nespívejte při tom.
1: Tak to je váš názor. A ten vám brát nebudu, že?
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Zazvoníme konec tady té ukázky, možná bude pokračovat, kdo ví, tak kdyby se hlásil do Superstar Aleš Cibulka, jakou píseň by si vybral? Kod koho? Co by zaspíval a předvedl?
4: Je, do Superstara.
3: Co tam si zpíval nějak, v koupelně?
4: Tam je to nějak omezený věkem, ne? Tam už bychom asi nesměli. Já nevím, jestli Superstar je nějak omezený
3: věkem. Fakt je to omezený věkem?
4: Já nevím.
3: Ze spoda ale... možná, to už si starší 18 byl.
4: Nedávno, vidíš, jak jsme u toho omezení věku, jsme se viděli se Zuzkou Bubílkovou, která je vždycky v porotě toho muže ruku a přišla, já jsem si tak jako postesknul, že už bych tam taky nemohl.
3: Ty jsi soutěžil.
4: A ona řekla, nesoutěžil, ale
3: ty jsi odstoupil.
4: Oni zvedli tu hranici, kdy se tam můžeš přihlásit.
3: Aby někdo byl.
4: Aby jako mohli jít i další, tak jsem zajásal, ale zvedli to jenom do 38 let. Což mě jako hrubě urazilo, protože my padesátníci, že
3: proč
4: jo?
3: 38?
4: Já nevím, asi tam byl nějaký uchazeč, který ho tam někdo protlačil.
3: Tomu
4: bylo 38, tak aby tam ještě tenhle ten stařík.
3: Jo, a on to vyhrál nějaký třicátník nebo pětatřicátník.
4: No tak možná proto to zvedali. Jo. Ale co bych zpíval v Superstar? Já nevím, možná by byla jenom zajímavá třeba ta zkušenost se tam dostat a uvidíme, letos vlastně to začíná znova, že jo, po letech, jestli ještě vůbec může vzejít nějaká nová Aneta Langerová, Vlasta Horová, vůbec jako
3: mohl by si pak v Tobogánu zpívat sám i...
4: To je pravda, ale je fakt, že až se jednou začne spořit, tak odvyprávíme celou historku, sám si potom zaspívám, zhasnu, vytřu,
3: ano,
4: půjdu domů
3: si.
4: A sám si to poslechnu ze záznamu.
3: Jak budeme pokračovat se Superstar anebo s festivalem a Jiřím Krejčíkem ve vzpomínkách Miroslava Donutila, nabízím proti variantu B. Ačko Petr Martináka Jaroslav Sypal, Bčko Miroslav Donutil. Vybíráte na telefonu 731 800 900 anebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Michal Tučník tomu. Medicine man!

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Určitě přijde i kouzelník, karikaturista a taky bubeníci. Bude tam toho mnohem víc. Ale teď, co přichází na řadu? Tak Jaroslav Sypal s Petrem Martinákem znovu, anebo Miroslav Donutil dnes poprvé. Ptáme se vás, co voláte. Ptáme se s Alešem Cibulkou po telefonu. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, Patriku, já vás zdravím a vašeho hosta Aleše.
2: Zdravím vás.
3: Já vás taky zdravím, pane Alešku. A dala bych pana Donutila.
1: Dobře, děkujeme. Děkujeme moc. A kdo dál?
4: Dobrý den, tady Eva Schodová, zdravím vás a bývalého Chodováka, pana Cibulku.
2: Zdravím vás, já jsem ale pořád Chodovák, tělem a duši 100% zdravím do Chodova, no jasně.
4: A chtěl bych Ačko.
1: Ačko, pokračovat, dobrá. Ano,
2: děkujeme ano. A zdravíme na západ. Ano,
1: děkujeme, ještě jeden hlas, od koho?
5: No, dobrý den, tady Kroměříš, Ačko a pane Cibulka, co zelí?
1: To byla podpásovka.
2: Ježišmarja, nevidíte, ještě jsem nebyl, až půjdu na krev, ale celý léto jsem zlobil, opravdu, takže myslím, že tentokrát to použiju, abych ošalil pro ostatní posluchače. Prosím vás, když jdete na krev, abyste neměli vysoký cukr, dejte si kyselé zelí. To je taková naše niť, která se line všemi humoriádami. Já vás zdravím, ano.
1: Rozhodnu to, nakonec vyhrává Miroslav Donutil. Mm-hmm. Vybrali jste povídání a vzpomínka na festivale Jiřího Krejčíka.
6: Máte nějaký veselý zážitek s režiséry, například pan Krejčík, no s panem Krejčíkem, to je na jeden večer vyprávím, jo. Samozřejmě režiséři jsou různí, o některých z nich už tady dneska padla řeč. Pan Krejčík to je režisér, který je proslulej tím, že herce bije, že když to na něho přijde, tak jí i trávu při natáčení. Dneska už je to starší decentní pán, tak se umírnil, ale byly to opravdu s ním velký zážitky. Já lituju toho, že jsem nikdy nezažil opravdovou práci s panem Krejčíkem. Vždycky mi to bylo strašně líto a rád bych ji zažil. My jsme pouze byli představeni, bylo to na filmovém festivalu v Karlových Varech a když nás představili a tak řekli, to je pan Donutil z provázku, to je pan režisér Krejčík, tak pan Krejčík řekl, já vás znám, já jsem vás 4x viděl. Já jsem říkal, proč na mě křičíte?
7: Nekřičím, mluvím normálně. Pojďte na recepci.
6: Já říkám, kam na recepci?
7: Na německou. Němci dávají recepci.
6: Já říkám, mě nikdo nezval.
7: Mě taky ne.
6: Tak jsme šli. Tam ty holky roznášely ty táci s těma chlebíčkama a s různýma nápojema a pan režisér Krejčík mávnul na tu jednu holku a ona přišla a on řekl,
7: zlatíčko, vypadáš úžasně, jsi gazela, přines mi sodovku.
6: Ona odešla, přinesla tu sodovku, pan režisér Krejčík ji poděkoval, řekl,
7: jsi nádherná gazelo.
6: Napil se,
7: ty králo, vždyť je to teplé.
6: Tam jsem pochopil, že má velký smysl pro rozporuplnost, ale skutečně s ním asi museli být zážitky veliký. Já to znám všecko jenom z prostředkování a z vyprávění, ale třeba ta jeho slavná historka, když jel autem a vezl několik herců na natáčení a zastavili ho policajti a říkali mu, pane řidiči, kontrola, víte, jakou rychlostí se má jet přes uzavřenou obci?
7: Ano, vím, 60.
6: No a kolik jste jel vy?
7: Já jsem jel 90. Možná 110. Ale já taky vyžaduji trest. Já vyžaduji nejvyšší trest. Já vyžaduji trest smrti.
6: Ten policajt řekl, prosím vás, pokračujte víc.
7: Vidíte, takhle se na ně musí.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: To by byl host, co, Jiří Krejčík?
2: To byl host, já jsem měl Jiřího Krejčíka, já jsem ho stihnul. Pořad host do domu na dvojce, tenkrát na stanici Praha, rok 2001-2002. Vím to jako dneska, vysílal jsem na státní svátek 28. října a chtěl jsem někoho takového státotvorného. Pan režisér Krejčík byl ideální, přímý přenos. A byl to, jak to říct decentně, dědek naštvaný. všechno bylo špatně. Všechno bylo vošklivý. Kinematografie, politická situace. A Jitka Paříková, která byla v režii, tenkrát si mě zavolala v polovině, říkala, prosím tě, státní svátek, ty lidi jsou doma u rádia, teď on je tak negativní, prosím tě, dostaň z něho aspoň něco trošku pozitivního. Tak jsem tam šel a těsně před tím polednem se říkala, pane režisére, a dělá vám něco ještě radost ze života, máte z něčeho radost? A on se úplně rozářil a říkal, ano, když jsem doma večer sám, vyndám si psací stroj a píšu stížnosti na všechny a na všechno, na dopravní podnik, na poštu, a úplně zářil a vyprávil o tom, jak píše stížnosti. Byl kouzelný, pak jsem ho měl na jedné besedě, pak se promítala božská Ema, to už byl stařiček, ale legenda neskutečná. Krásný. Ale šla z něj hrůza teda, opravdu jo.
1: Tak jiná vzpomínka na Frantu a švédskou trojku může být od Miroslava Renutila.
2: To je na to se budeš taky ptát. Ne, Frantu neznám.
1: A nebo Jiřina Bohdalová s Vladimírem Dvořákem. Vyberte si 731 800 900.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo komu pro koho? Humoriáda, povídejte po telefonu.
2: Dobrý den do studia, pánové, zdravím, tady Monika, taky z Alešovou Chodová.
3: Zdravím do Chodová.
2: Já hlasuji taky pro Ačko. A můžu mít jenom krátký dotaz, jestli jste s rodičema jezdili ještě za totáče do Tatrovic.
3: No samozřejmě, nakoupal ještě do Tatrovic, ano, a jako malý jsem tam našel paroží a do dneška ho máme na chalupě. To byly Tatrovice, úžasný, no jistě.
1: Děkujeme za tu vzpomínku, co se všechno nedozvíme. A vy teď, že vyhrál Miroslav Donutil, tak o Frantovi a švédské trojce.
4: Ale my se takhle cvičíme od rána do večera, to je nádherný. Tohle nás prostě Franta Kocourek naučil, to nám tady zanechal. Cvičit se takovýmhle způsobem. My spolu dokonce jezdíme do lázní, do Třeboně. Tam léčíme svoje stará kolena ve společnosti našich starých spolupacientek, protože tam nepotkáte nikoho jiného. A zase je čas na ryby. Jednou jsem tam byl o 3 dny dřív, Franta se někde v Brně spozdil, přijel a on je pinklich, on musí mít stejný pokoj. Když ho měl jednou, už ho musí mít po druhý. Já jsem to věděl. Jsem se domluvil s tím recepčním, Franta se ubytovával a recepční říká: pane Kocmane, bohužel váš pokoj je obsazen, bydlí tam pan Holoubek. Počkej, co to mědeš, jaký Holoubek, jako, kdybys mě tam dal kuřátko, neřeknu nic, ale Holoubka mě tam necpí, chlapče. Ne, vy mě nerozumíte, to je starší pacient, pan Holoubek, 87 let. Jo, takhle, jako přestárlý holub, dobře. Chlapče, okrožkuj ho, ať si letí svou cestou, jo? Ne, vy mě opravdu nerozumíte, my už nemáme místa, v tom už já jdu ze schodu a říkám: Franto, to je co? A Franta, včetně mi tam šopli nějakého holuba na cimuru, ten mě tam bude vrkat před večerkou, já na to nejsou zvědavý, já jedu dom. Říkám: neblbni, berou candáti. Jo, no tak to zůstanu do zítřka, jo? No tak jo, tak jsme šli k tomu pokoji. Franta chtěl odemknout, já říkám: radši zaťukej, Holoubek je starý, mohlo by to s ním seknout. Ticho. Ten recepční byl naprosto dokonalej, říká: možná už pan Holoubek. Franta úplně zcepeň, říká: ježišmarja, já tam nebudu spát po mrtvým. Říkám: Franto, já ti nerozumím, chceš tam být sám nebo s Holoubkem? No ne, ale po mrtvým. Říkám: tak odemkni, ať víme, na čem jsme. Franta odemknul, bylo domluvený, že tam byly 2 postele, na každý spala 1 důchodkyně. Říkám: Františku, spíš uprostřed. Dobrou, šel jsem. Jenomže to musíte čekat okamžitou odvetu. Ráno v 5 hodin u mě na pokoji. Říkám: jasně, Franto, já se omlouvám, promiň, běž si lehnout. Franto, prosím tě, já se ti omlouvám za ten včerejšek, běž spát, pro boha. Ježíš, běž si lehnout, stáváme až v 8, je 5 hodin ráno. Ach jo, otevřu tam, taková dáma: dobrý den, mistře. Už její první věta byla velmi zlá. Říká: nebudím. Říká: milostivá paní, není to nejlepší hodina, co si račte přát? Mě k vám z mého balkonu nad vámi, na váš balkon pode mnou, upadl kartáč. Říkám: pojďte si ho vzít. Baba tam vlítla, ale jak tam mě projela pokoj, jestli tam není někdo, kdo tam nemá být, jestli tam není něco, co ona tam nemá. Našla kartáč na balkoně, nevím, kde se tam vzal. Když odcházela, otočila se ve dveřích a řekla: a Kocmanova švédská trojka vám přeje dobré jitro.
1: Humoriáda. Tak dnešní dvojka ve studiu se loučí. Děkujeme za účast, za pomoc, za to, že jste poslouchali. Příští týden se zase těším na slyšenou. Aleši, tobě hezký zbytek léta.
3: Ne zbytek léta, léto je v plném proudu a nekončí podzim, je daleko, rozumíš tomu?
1: Ano.
3: Všechno teprve začíná.
1: Ano,
3: děti, ať si jdou do školy, ale my máme dovolenou dál.
1: Ty prázdný. Máš babí léto, už podle barvy.
3: Mějte se krásně.
1: Ať se daří.

Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclonám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál,

odkaz. Já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialových fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní, zvlášť když lilo, s harmonikou tahací. Začli říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví,

0: počasí, však dodnes zpívám si já dnes. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek.
1: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
2: Bylo 5 hodin. Obyvatelé v Zátoru na Bruntálsku budou rozhodovat o stavbě větrných elektráren v referendu. Horští záchranáři vyjížděli o prázdninách k více než 16 stům úrazů. Bohumín během odstávky akvacentra opraví dámské sprchy. Bude oblačno, přechodně až zataženo s deštěm a naměříme do 27 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Zátor na Bruntálsku čeká referendum o stavbě větrných elektráren. Proti se v petici vyslovila více než třetina tamních obyvatel. Referendum obec spojí s říjnovými komunálními volbami. Radnice projekt prosazuje, protože by přinesl 30-milionovému obecnímu rozpočtu navíc 9 milionů, říká nezávislá starostka Zátoru Salome Sýkorová.
3: Mohli bychom třeba občanům odpustit poplatek za odpady například, nebo kanalizace páteřní není možná v Horním Zátoru, takže se věnujeme takovému nápadu, že bychom podpořili domácí čistírny odpadních vod.
2: Záchranáři v Českých horách v létě vyjížděli k více než 16 stům úrazů. Meziročně je to zhruba o 200 víc. Nejméně zásahů evidovali v Orlických horách, nejvíce naopak v Jeseníkách. Tam ošetřili téměř 400 pacientů. Nejvytíženější pro ně byl 2. srpnový týden, říká člen Horské služby Jeseníky Tomáš Fabián.
4: Když jsme zaznamenali v Jeseníkách celkem 68 úrazů, souviselo to právě s horným počasím pro návštěvu hor, souviselo to také s tím, že v Polsku měli prodloužený víkend, měli tam svátek a také vlastně v polovině toho týdne bylo zatmění slunce a Perseidy, takže to přilákalo hodně návštěvníků právě na pozorování těchto jevů.
2: Stále více měst zakazuje ráno vjezd aut před základní školy. Takzvané školní ulice mají dětem zajistit bezpečnější cestu do školy. V Česku jich je už zhruba 30, třeba v Praze, Brně, Mladé Boleslavi anebo Hradci Králové. Od září přibudou další, například v Ostravě anebo v hlavním městě. Omezení se netýká rezidentů ani integrovaného záchranného systému. Bohumín chystá odstávku oblíbeného akvacentra. Návštěvníkům se zavře od 1. do 20. září. Během 3 týdnů dělníci zrekonstruují dámské sprchy, vymění rozvody vody, kanalizace a elektřiny a položí nové obklady a dlažbu, popsala mluvčí radnice Jana Končítková.
5: Údržba se přesune také do technického zázemí, kde je v plánu obnova systému čištění bazénové vody. U 4 velkých filtrů musí technici odstranit stávající pískovou náplň a nahradit ji novou.
1: Počasí.
2: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku oblačno, od jeho západu přechodně až zataženo a na většině území déšť nebo přehánky, místy i bouřky. Během odpoledne budou srážky od západu opět ustávat a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, v Jeseníkách kolem 18, v Beskydech kolem 21.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Brzký ranní provoz na cestách v našem regionu je plynulý bez hlášených nehod. Budeme rádi, když nám pomůžete zjistit, co se děje na moravskoslezských silnicích. Pokud se dostanete do dopravních potíží, volejte na bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Přátelé, začal 36. týden roku 2026 a začíná také dnešní pondělí, je 31. srpnové. Dobré ráno. Programem od této chvíle až do 9 hodin dopoledne vás budou provázet Tereza Hájková a Petr Soukup. Přejeme příjemný den.

0: Zbývala nám Lenka Filipová, 5 hodin 10 minut. Dopravnímu podniku Ostrava se krátí čas na získání 2 miliard, a to z dotací na stavbu nové tramvajové trati v Porubě. Úředníci Olomouckého kraje podniku vrátili dokumentaci a projednání vlivu trati na životní prostředí se vrací na začátek. Aby dopravce peníze získal, musí mít všechna povolení do března. Máme o tom reportáž a my vám ji v našem vysílání nabídneme krátce před 17:30. Teď opět souhrn historie, která se váže k dnešnímu datu 31. srpna.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can. Poslední srpnový den, pondělí, a zítra do školy. Toto uteklo. Svátek má Pavlína. To jméno pochází z latinského slůvka Paulus a znamená malá, nepatrná. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Historické jádro Kutné Hory bylo vyhlášeno městskou památkovou rezervací před 65 lety v roce 1961. Jedno z nejkrásnějších a nejvýznamnějších českých královských měst figuruje od roku 1995 i v seznamu světového dědictví UNESCO. Loni Kutné Hoře udělala velkou reklamu hra Kingdom Come Deliverance 2. Ruský Titanic šel ke dnu před 40 lety. Poslední srpnový den roku 1986 se v Černém moři nedaleko Novorosijska srazil parník SS admirál Nachimov s obchodní lodí Piotr Vasev. 423 lidí přišlo o život. První soukromá televizní stanice na Slovensku začala vysílat před 30 lety. Televize Markýza dodnes patří k nejsledovanějším televizím našich východních sousedů. Předloni vyšlo poslední číslo Tištěných lidových novin. První číslo vyšlo v prosinci 1893 v Brně. Před rokem se pendolino poprvé rozjelo na trati z Prahy do Českých Budějovic 200.
2: A vážení cestující, právě jsme dosáhli cestovní rychlosti 200 km za hodinu.
1: Do té doby se u nás jezdilo maximálně 160. 55 má dneska zpěvák Michal Hrůza. A 55. narozeniny má i česká top modelka žijící v Monaku, Tereza Maxová. Já přeju hezké poslední srpnové pondělí.

0: Severní Moravě a ve Slezsku je dnes po ránu hodně oblačnosti, co se teplot týče, tak v Ostravě teď naměříte 16 stupňů Celsia, na Jablunkovsku, konkrétně v Horní Lomné, je teď teplota 12,5 stupně Celsia. Meteorologové od dnešku říkají, že bude hodně oblačno, od jihozápadu přechodně zataženo a na většině území regionu musíme počítat s deškem nebo přeháňkami. Místy může přijít i bouřka. Během odpoledne pak budou srážky ustávat a bude se rozpouštět i oblačnost. Teploty 23 až 27 stupňů Celsia na horách. Naměříte v Jeseníkách okolo 18, v Beskydech kolem 21 stupňů.
1: Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: můj hrad.
1: Ostravský dopravní podnik žádá o evropskou dotaci na výstavbu nové tramvajové trati v Porubě a dělá to na poslední chvíli, protože dnes ministerstvo dopravy uzavírá předběžné žádosti. Dopravní podnik přitom stále nemá povolení kvůli vlivu na životní prostředí. Naopak, úředníci Olomouckého kraje podniku dokumentaci v červnu vrátili a projednání vlivu stavby se vrací na začátek. Ostrava trať plánuje 10 let a na splnění podmínek dotace zbývá 8 měsíců.
2: Dostavba tramvajové trati je strategickým projektem Ostravy a její příprava pokračuje tak, abychom splnili podmínky pro získání dotace.
3: Odpovídá mluvčí dopravního podniku Ostrava Tereza Šnoblová na dotaz, jestli je možné stihnout vše potřebné do března 2027. Olomoucký kraj požaduje nové vyhodnocení hluku, vlivu na ovzduší, půdu, podzemní vodu i na rostliny a zvířata. Podle mluvčí hejtmanství Evy Knajblové se pak bude celý proces opakovat.
4: Pokud krajský úřad shledá dokumentaci úplnou, zveřejní ji s 30-denní lhůtou na vyjádření a poté předá zpracovateli posudku EIA. Pokud krajský úřad obdrží k dokumentaci odůvodněné nesouhlasné vyjádření veřejnosti, nařídí i nové veřejné projednání.
3: Při minulém pokusu o získání kladného stanoviska se sešlo téměř 3,5 tisíce námitek. Obyvatelům ze sousedství plánované trati vadí třeba kácení stovek stromů. Podle Nataši Čeganové jsou připraveni se ozvat znovu.
5: Budeme a já budu sledovat pečlivě, jakým způsobem se vypořádají tady s tím vším. A v podstatě mají tu dokumentaci udělat znova, mají co dělat.
3: Většinou nákladů má zaplatit 2miliardová evropská dotace. Aby ministerstvo dopravy žádost o ni přijalo, musí mít projekt kladně posouzený vliv na životní prostředí a podanou žádost o stavební povolení. To všechno je nutné stihnout do března.
6: Na základě informací předběžně deklarovaných ze strany dopravního podniku Ostrava je projekt v rámci časového rámce OPD3 nadále proveditelný. Ministerstvo dopravy nemá tedy v daný okamžik dostatek informací k tomu, aby mohlo reálnost plánovaného harmonogramu jakkoliv zpochybňovat.
3: Říká mluvčí ministerstva dopravy Alena Míl. Pokud by podnik dotaci získal, musel by pak 3-kilometrovou trať postavit zhruba za 2,5 roku. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Krátké zprávy a s nimi Tereza Hájková.
1: Bylo 17:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: 10 lidí se zranilo při večerním požáru ubytovny v Šumperku. 4 lidé se nadýchali kouře, z toho 2 osoby byly do nemocnice transportovány v kritickém stavu. Hasiči podle mluvčího Josefa Koláčka ze zakouřené budovy pomocí žebříku evakuovali do bezpečí 20 lidí. Prezident Petr Pavel neplánuje stažení kompetenční žaloby kvůli sporu s vládou o účasti na summitu NATO. Chce počkat, jak ústavní soud rozhodne. Řekl to v rozhovoru pro televizi CNN Prima News. Podle prezidenta byla žaloba důsledkem špatné komunikace a vyjasnění kompetencí vlády a prezidenta ji usnadní. Dětské domovy musí dětem s vadami chrupu hradit rovnátka v plné výši. Vyplývá to ze stanoviska dětského ombudsmana Martina Beneše. Obrátila se na něj 17-letá dívka z Moravskoslezského kraje, po které domov chtěl polovinu ceny rovnátek, tedy 25 tisíc korun. Další podrobnosti ve zprávách v 6 hodin. Víceúčelový dům v Rudné pod Pradědem má novou střechu. V budově jsou byty, jídelna mateřské školy i sklad údržby. Střecha starého německého domu nebyla v dobrém stavu. Podle tamního starosty Radomíra Tománka z hnutí STAN byla rekonstrukce z 90. let nekvalitní. Hokejisté ve Valašském Meziříčí mají před sezónou nový led. Na tamním zimním stadionu skončila přestavba za 20,5 milionu korun. Dělníci vyměnili chladicí technologii a postavili novou kotelnu. Vyměnili bezmála 100 sedaček pro diváky a nové jsou i mantinely. Dnes bude v Moravskoslezském kraji oblačno, od jihozápadu přechodně až zataženo a na většině území déšť nebo přehánky, místy i bouřky. Během odpoledne budou srážky od západu opět ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava.

0: Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: S omezením počítejte v Opavě v ulici Za Humny. Probíhá tam oprava horkovodu a vozovka je zcela neprůjezdná. Práce tam potrvají až do konce září.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Co budeme nabízet v rámci dnešního dopoledního vysílání, to vám povím už za pár minut. Teď necháme zpívat Leonu Machálkovou. Pěkné ráno.

0: Petr Janda, skupina Olympik, Želva, teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava. Máme 5 hodin 39 minut a já bych pro vás měl pozvánku k poslechu dnešního dopoledního magazínu Křížem krajem. Vypravíme se do Karviné, a to na ulici Slezskou, která bývala Rušnou dopravní tempou staré Karviné. Stávaly tam důležité městské budovy. Dnes sice stále kráčíte po asfaltu, ten ale postupně zarůstá travou a keři. A pokud sebou nemáte poučeného průvodce, můžete se tak maximálně kochat zelení, i když ta stará Jasanová aleje rozhodně stojí za povšimnutí. My se na toto místo dnes krátce po 9 v magazínu Křížem krajem podíváme s redaktorkou Romanou Kubicovou. Tak buďte u toho.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Telefonáte s ostravskými meteorology, Eva Richtáriková na lince, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme si povědět, jak to právě teď vypadá.
2: Tak máme už více oblačnosti, většinou oblačno a teploty se pohybují nejčastěji mezi 11 až 17 stupni Celsia, a to jak v nížinách, tak na horách. Nejtepleji je v městě Albrechtice, tam je i kolem 20 stupňů Celsia, takže ta noc dnešní byla o něco teplejší než uplynula. No a fouká pouze slabý proměnlivý vítr rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Máme pondělí, poslední srpnový den. Jaké počasí dnes zažijeme?
2: Dnes očekáváme přechod zvlněné studené fronty, bude tedy více oblačnosti, oblačno od jeho západu čekáme přechodně až zataženo a místy se objeví přeháňky nebo také i bouřky. Během odpoledních hodin budou srážky a také oblačnost od západu opět ubývat. K večeru potom už očekáváme srážky jen výjimečně v podobě přeháněk, zejména v oblasti Beskyd, jinde už bude beze srážek. Teploty se budou pohybovat mezi 23 až 27 stupni Celsia. Na horách bude v Jeseníkách o něco chladněji kolem 18 a v Beskydech kolem 21 stupňů Celsia. Vítr se během nerozfouká na mírný jihozápadní až západní rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu a v bouřkách může přechodně zesilovat.
1: Tolik dnešek. Jaké počasí očekáváme pak následně v noci na úterý a co zítra?
2: V noci bude zpočátku ještě větší oblačnost, ale postupně se bude vyjasňovat teploty. Očekáváme mezi 16 až 13 stupni Celsia. Při uklidnění větru se budou pohybovat kolem 11 stupňů. Vítr ale většinou povane mírný, jihozápadní až západní rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Během úterka pak bude ráno ještě jasno, během dne přibude oblačnosti na polojasno až oblačno. Jen v Jeseníkách se ojediněle mohou objevit slabé přeháňky, jinde čekáme, že bude den beze srážek. Teploty během zítřka budou mezi 22 až 25 stupni Celsia, na horách mezi 16 až 20 stupni a vítr povane mírný západních směrů rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu a večer bude slábnout.
1: Informace o počasí pro nás měla Eva Richtáriková, děkujeme za to a přejeme hezký den.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: 5:51, my jsme ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava teď a poslouchali skupinu Slza. Každé pondělí po 13. hodině vysíláme pořad Osobnosti Česka. Dnes je pondělí, proto vám opět nabídneme pořad, ve kterém moderátor Oskar Hess zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Jeho dnešním hostem bude fotoreportér Jan Šibík a my pro vás máme malou ochutnávku.
1: Teď v poslední době jste mluvil o tom, že jste ježdění do těch konfliktních zón omezil mimo jiné kvůli fenoménu únosu. Je pro vás představa únosu děsivější než klasické vojenské nebezpečí?
2: Ano, je to to nejhorší, co se vám může podle mě stát, protože při tom únosu vy víte, že to bude dlouhá doba. Vy víte, že oni na vás budou různě vyvíjet tlak, budou chtít jako natáčet videa, aby to výkupný ta země za vás zaplatila.
0: Připomenu, že celý pořad Osobnosti Česka si můžete naladit pár minut po 13. hodině. Dnes bude hostem Oskara Hesse známý český fotoreportér Jan Šibík.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.

0: Je 6 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Ministerstvo financí zveřejní návrh státního rozpočtu na příští rok. Stavbaři dokončili rekonstrukci autobusového stanoviště v Třinci. Jablunkovská školka má nové sociální zázemí. Dnes bude oblačno, místy zaprší a naměříme do 27 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Ostrava přeje Tereza Hájková. Ministerstvo financí dnes zveřejní návrh státního rozpočtu na příští rok. Česko by podle šéfky rezortu Aleny Schillerové z hnutí ANO mělo hospodařit s vyšším schodkem než je letošních 310 miliard korun. Překročit by ale deficit neměl 400 miliard. Plánovanou výši schodku kritizuje opozice. Předseda starostů Vít Rakušan v České televizi varoval před možnými nevyrovnanými příjmy státu v příštím roce. Řešením by podle něj byla daňová reforma.
2: Jestli dostatečný počet příjmů nám doručí jenom to, že tady bude ekonomický růst, o kterém já při vašem hospodaření pochybuji. My se přeci musíme bavit i o tom, jestli nemá přijít nějaká velká, výrazná daňová reforma. Tuhle odvahu já bych od vaší vlády samozřejmě čekal.
0: Zvýšit by se podle něj mohlo zdanění nikotinu nebo majetku. Autobusy v Třinci se od zítřka vrací na zrekonstruované stanoviště. V rámci oprav se změnilo označení všech nástupišť. Informace o odjezdech autobusů lidé najdou na 10 nových LED panelech. Provizorní stanoviště na náměstí Míru už nebude v provozu a náměstí se během týdne vrátí do původního stavu. Dětské domovy zaplatí rovnátka dětem, které mají problémy se zuby. Postup sjednotil ochránce práv dětí, na kterého se obrátila dívka z dětského domova v Moravskoslezském kraji. Rovnátka za 50 tisíc korun potřebovala ze zdravotních důvodů. Dětský domov po ní chtěl polovinu částky zaplatit. Jak ale Českému rozhlasu řekl dětský ombudsman Martin Beneš, domovy musí dětem hradit zdravotní péči v plném rozsahu.
3: My jsme v tom případě zjistili pochybení dětského domova, a to z toho důvodu, že dětský domov je povinen hradit děti zdravotní péči, indikovanou zdravotní péči, a to vlastně v plném rozsahu, pokud se jedná o nějaké běžné nutné úkony. Vyplývá to prostě ze zákona, není to nějaký náš subjektivní pohled.
0: Federace dětských domovů podle předsedkyně Jany Koubové nový jednotný postup vítá. Radnice v Jablunkově nechala o prázdninách opravit část tamní školky. Budova ve školní ulici tak získala nové sociální zázemí. Děti budou moct od září využívat například nové toalety.
4: Stavební firma opravila umývárny a přibyl také nový sprchový kout. Původní sociální zázemí bylo staré desítky let. Mateřskou školu navštěvují děti s českým i polským vzdělávacím jazykem. Z Jablunkova Natálie Janešková, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji oblačno, od jihozápadu přechodně až zataženo a místy se objeví přehánky nebo i bouřky. Během odpoledne budou oblačnost i srážky od západu ubývat. K večeru přehánky už jen výjimečně. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, v Jeseníkách kolem 18 a v Beskydech kolem 21.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Ve Valašském Meziříčí v ulici Šafaříkova se pracuje na inženýrských sítích. Provoz je vedený kyvadlově jedním pruhem, tak s tím počítejte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Tereza Hájková, Petr Soukup a jsme tady, abychom odbavili dnešní pondělní poslední srpnové dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava. No a protože máme pár minut po šesté, budeme gratulovat těm, kteří mají svátek a dnes jsou to nositelky jména Pavlína, což je ženské křestní jméno, jehož původ musíme hledat v latině. Významově se dá vyložit jako drobná, malá, případně skromná. Tak milé Pavli, krásný sváteční den přejeme a posíláme nahrávku od Ivety Bartošové.

0: Posluchačům Českého rozhlasu Ostrava teď zpíval Roy Orbison 6 hodin a 12 minut. Chov prasát rozdělil Polanku nad Odrou. Zatímco obyvatelé Nové čtvrti sepisují petici, zemědělci připomínají, že družstvo je v ostravském obvodu desítky let a zemědělská činnost obci patří. My se právě na toto místo podíváme prostřednictvím reportáže. Uslyšíte ji už za 10 minut.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u Raní Rosličky. Cvičíme na zemi. Opřeme se o dlaně a špičky do vzporu, jako bychom chtěli dělat kliky. Hlava, trup a nohy jsou v jedné rovině. Lokty a kolena propnutá. Lehce pokrčíme pravé koleno a posuneme vpřed levou dlaň a pravou špičku. Dýcháme plynule. Pak posuneme pravou dlaň a levou špičku. Opakujeme 10krát. A pak 10krát zpátky. Hezký den s pohybem!

0: počasí.
1: Deštník, přátelé, tak ten by se dnes v pondělí 31. srpna v našem regionu hodit mohl. Nejprve pohled na to aktuální počasí. Všude je hodně oblačnosti. Pojďme k teplotám. V Havířově teď 16 stupňů Celsia. V Novém Jičíně naměří to stupeně nižší teplotu. Prognóza na pondělí říká, že oblačnost zůstane. Od jeho západu může přijít ještě více mraků. Počítejme také na většině území s deštěma nebo přeháňkami. Během odpoledne pak bude oblačnosti ubývat a budou ustávat i srážky. Teploty 23 až 27 stupňů. Na horách v Jeseníkách okolo 18, v Beskydech okolo 21 stupňů.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Zpívala nám Blanka Šrumová, to byla skupina Tichá dohoda, Marioneta v dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava. 6 hodin 21 minut. Svára nových obyvatel se zemědělci teď prožívá Polanka nad Odrou. Zemědělské družstvo v ostravském obvodu se totiž rozhodlo, že část svého areálu poskytne k chovu prasat. Jenže přímo naproti vyrostla rezidenční čtvrť nových domů se světlými fasádami a jejich majitelé proti záměru sepisují petici. Podle sociologů jde o typický případ toho, jak se prstence obcí kolem velkých měst proměňují.
1: Chov prasat ve velmi velké blízkosti rodinných domů by byl příšerný. Velké množství much, zápach. Vzniklo tady 35 nových domů, takže už to prostě není kompatibilní. Tam prostě sednáme v tisících kusů prasat.
2: S Lukášem Krestou a jeho pejskem jdem teď na procházku. Před náma už je ten areál toho družstva.
1: Pár kroků, nová cesta a hnedka areál družstva Hvězd.
2: A kde by měla ta prasata být?
1: Vidíte tam tu budovu, tu velkou?
2: Jo.
1: Tak pod ní.
2: Nastěhovali jste se na vesnici, k vesnici traktory a zemědělství patří.
1: A bych jenom reagoval, jsme se nenastěhovali na vesnici, ale do městského obvodu.
2: Jan Rediš, šéf družstva vlastníků, na mikrofon mluvit nechtěl kvůli zdravotním obtížím. Ekonom družstva Vít Suder reagoval na dotaz Českého rozhlasu takto.
3: Nezlobte se, ale já s Českou televizi, Českým rozhlasem, ani s Novou, ani s jinýma médiama, které nemluví pravdu, nehovořím. Vy jste všechny jeden pytel, tak naschle.
2: Chov prasat v areálu družstva plánuje obnovit firma CBS Trading. Její zástupce Filip Offenbartl prostor pro vyjádření nevyužil.
4: Na dědině jsem vyrůstal a vždycky bylo JZD a vždycky tam byly pravci.
2: Jiří Lokaj, že je taky naproti družstva a z chovu prasat obavy nemá.
4: Co mohli čekat? Tamhle je pole, tam se vyvažejí z exkrementy, takže to tu vždycky smrdělo. Je to zemědělská výroba. Když se vedle toho nastěhuju, co od toho můžu čekat?
2: Podle ostravského sociologa Lubora Hrušky je spor o prasečinec typickou ukázkou toho, jak se mění vesnice v okolí velkých měst.
5: Ti novou sedlíci přináší jakoby určitou změnu do těch tradičních vesnic. Prostě ta funkce to venkova, tohoto zemědělství na tom venkově se upozorňuje oproti té rezidenční funkce v tom zázemí těch velkých měst. Ale jako je třeba ty konflikty prostě řešit kolem toho prstence těch velkých měst, okolo Prahy, okolo Brna a tady samozřejmě i okolo Ostravy.
2: Odpůrci chovu prasat teď chtějí prozkoumat, jestli jsou veškerá povolení družstva platná. Z Polanky nad Odrou, Andrea Bartníková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava.

0: Je půl sedmé.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Zátor na Bruntálsku čeká referendum o stavbě větrných elektráren. Proti se v petici vyslovila více než třetina tamních obyvatel. Referendum obec spojí s říjnovými komunálními volbami. Radnice projekt prosazuje, protože by přinesl 30-milionovému obecnímu rozpočtu navíc 9 milionů korun. Zájmové kroužky pro děti v novém školním roce zdraží. Podle České rady dětí a mládeže zaplatí rodiče v průměru až o 300 korun za pololetí víc. Rada má data od zhruba stovky poskytovatelů volnočasových aktivit v Česku. Rodiče, kteří na kroužky nemají peníze, můžou využít třeba projekt Darujeme kroužky dětem. Více ve zprávách v 7 hodin. Do října by měli stavbaři dokončit novou točnu autobusů na Bílé Konečné. Obec využila původní provizorní točnu. Tam ale často neorganizovaně parkovali turisté a autobusy pak měly problém s otáčením. Na místě bude nová autobusová zastávka i parkovací místa. Valašské Meziříčí má hotovou projektovou dokumentaci k novému skateparku. Nahradí bývalou železniční vlečku u nákladního nádraží. Podle mluvčího města Jakuba Mikuše areál zabere zhruba 8000 metrů čtverečních a vyjde na desítky milionů korun. Více než 900 lidí může být po ničivých povodních v Nepálu a Tibetu uvězněných v okolí vodních elektráren. Podle agentury Reuters to předpokládají nepálské úřady. Ty dál pohřešují tisíce lidí. Bleskové záplavy mají už nejméně 794 potvrzených obětí. Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku oblačno, od jihozápadu přechodně až zataženo a místy se objeví přehánky nebo i bouřky. Během odpoledne budou srážky i oblačnost ubývat. K večeru přehánky už jen výjimečně. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Českém Těšíně počítejte s uzavírkou v ulici Lípová. Probíhá tam rekonstrukce mostu přes potok Hrabinka. Objížďka vede po ulicích k Antoníčku, Ostravská a Sokolovská. Práce skončí až v listopadu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Dnešních pondělních hostů Českého rozhlasu Ostrava bude ve studiu poměrně dost. Rodina Krumplovičova má 6 dětí, což je samo o sobě dost náročné. Rodiče Adam a Markéta se rozhodli, že všechny děti budou vzdělávat doma a daří se jim to úspěšně. Ve studiu budou se 4 dětmi a budou vyprávět Kateřině Huberové i vám o tak trochu jiném způsobu života. U rádií byste měli být 10 minut po 11. hodině.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Telefonáte s ostravskými meteorology, Eva Richtáriková na lince, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme si povědět, jak to právě teď vypadá.
2: Tak máme už více oblačnosti, většinou oblačno a teploty se pohybují nejčastěji mezi 11 až 17 stupni Celsia, a to jak v nížinách, tak na horách. Nejtepleji je v městě Albrechtice, tam je i kolem 20 stupňů Celsia, takže ta noc dnešní byla o něco teplejší než uplynula. No a fouká pouze slabý proměnlivý vítr rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Máme pondělí, poslední srpnový den. Jaké počasí dnes zažijeme?
2: Dnes očekáváme přechod zvlněné studené fronty, bude tedy více oblačnosti, oblačno od jihozápadu čekáme přechodně až zataženo a místy se objeví přehánky nebo také i bouřky. Během odpoledních hodin budou srážky a také oblačnost od západu opět ubývat. K večeru potom už očekáváme srážky jen výjimečně v podobě přehánek, zejména v oblasti Beskyd, jinde už bude bez srážek. Teploty se budou pohybovat mezi 23 až 27 stupni Celsia. Na horách bude v Jeseníkách o něco chladněji kolem 18 a v Beskydech kolem 21 stupňů Celsia. Vítr se během dne rozfouká na mírný jihozápadní až západní rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu a v bouřkách může přechodně zesilovat.
1: Tolik dnešek. Jaké počasí očekáváme pak následně v noci na úterý a co zítra?
2: V noci bude zpočátku ještě větší oblačnost, ale postupně se bude vyjasňovat teploty. Očekáváme mezi 16 až 13 stupni Celsia. Při uklidnění větru se budou pohybovat kolem 11 stupňů. Vítr ale většinou povane mírný, jihozápadní až západní rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Během úterka pak bude ráno ještě jasno, během dne přibude oblačnosti na polojasno až oblačno. Jen v Jeseníkách se ojediněle mohou objevit slabé přehánky, jinde čekáme, že bude den bez srážek. Teploty během zítřka budou mezi 22 až 25 stupni Celsia, na horách mezi 16 až 20 stupni a vítr povane mírný západních směrů rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu a večer bude slábnout.
1: Informace o počasí pro nás měla Eva Richtáriková, děkujeme za to a přejeme hezký den.
2: Hezký den, naslyšenou.
3: Šikmý kostel. Románová kronika ztraceného města. S Barkou, Ludvíkem a dalšími hrdiny závěrečné části trilogie Karin Lednické prožijeme první poválečná léta. Staneme se svědky vzestupu komunismu, jehož ideologie je postavena na hesle kdo nejde s námi, jde proti nám. Ženka se snaží najít sebe sama. Leon trpí oprávněným pocitem zmaru. Hálka se snaží vyrovnat s krutým zážitkem. Vojtek se nechává strhnout budovatelským nadšením. Anuška chřadne pod tíhou ztráty syna. Barka novému světu přestává rozumět a Ludvík dobře ví, že nejhorší je začít se bát. Premiéra 20-dílné četby v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
4: Praváci, křemenáče nebo kloustci, už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše zářijová soutěž přesně pro vás. Každý den po celé září poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Krátce před sedmou ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava nabídneme pár pozvánek. Muzeum Novojí Čínska zve na Žerotínský zámek na akci s názvem Mezinárodní noc pro netopíry. Program začne v 16 hodin a nabídne přednášku Martina Gajdošíka, dále filmy s netopíří tématikou, tvořivé dílny anebo ukázky techniky užívané k výzkumu. O půl osmé večer je pak sraz na parkovišti vedle Španělské kaple. Účastníci mohou sledovat netopíry pomocí ultrazvukových detektorů ve smetanových sadech. Sebou je ale dobré mít čelovku anebo nějakou baterku. V arkádách ve Dvořákových sadech v Opavě si až do 13. září můžete prohlédnout výstavu s názvem Hudba a kresba fotografa Václava Šípoše. A do třetice, v Městské knihovně Rýmařově dnes naposledy k vidění výstava tvorby výtvarnice Aleny Mikšíkové s názvem Tak, jak to prochází. Autorka se věnuje především abstraktní a strukturální malbě.
1: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Audio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Je 7 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Ostravskému dopravnímu podniku hrozí, že přijde o dotaci na stavbu nové tramvajové trati. Za zájmové kroužky pro děti letos rodiče zaplatí víc. Místní část Valašského meziříčí Hrachovec má novou zvoničku. Bude oblačno, místy zaprší a teploty do 27 stupňů. Dobré ráno vám přeje Tereza Hájková. Ostravský dopravní podnik musí získat klíčové povolení pro novou tramvajovou trať do března. Jinak hrozí, že nedostane 2miliardovou dotaci. Dnes ministerstvo dopravy uzavírá předběžné žádosti. Ostravskému dopravnímu podniku přitom olomoučtí úředníci nařídili, aby vypracoval novou dokumentaci k posouzení vlivu stavby na životní prostředí.
3: Příprava pokračuje tak, abychom splnili podmínky pro získání dotace.
4: Říká mluvčí dopravce Tereza Šnoblová. Olomoucký krajský úřad přitom chce podle mluvčí Evy Knajblové doplnit řadu studií.
5: Pokud krajský úřad obdrží k dokumentaci odůvodněné nesouhlasné vyjádření veřejnosti, nařídí i nové veřejné projednání.
4: Ministerstvo dopravy teď připravenost projektu hodnotit nechce. Do března musí dopravní podnik stihnout taky žádost o stavební povolení. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
2: Zájmové kroužky pro děti letos podraží, a to až o 300 korun za pololetí. Uvádí to Česká rada dětí a mládeže, která má data od zhruba stovky poskytovatelů volnočasových aktivit napříč Českem. Rodiče, kteří na zaplacení kroužků pro své děti nemají peníze, můžou využít třeba projekt Darujeme kroužky dětem, popisuje ředitel kanceláře České rady dětí a mládeže Ondřej Šejtka.
6: Přispíváme rodinám, které jsou ve finanční tísni a rodiče pobírají příspěvky v rámci superdávky, ty příspěvky na dítě, kde může rodič žádat až o 1500 korun na volnočasové aktivity, ať už jde o sport, právě nějaké umělecké vzdělávání nebo třeba o skauta a podobné aktivity.
2: O peníze z projektu Darujme kroužky dětem bude možné žádat od 16. září. Sněmovní volby by teď vyhrálo hnutí ANO se ziskem asi 30% hlasů. Jeho podpora ale od začátku roku mírně klesla. Vyplývá to z průzkumu agentury Kantar pro Českou televizi. Hnutí STAN si polepšilo na 17% a třetí je pak ODS s podporou více než 15% voličů. Do sněmovny by se dostali ještě Piráti, SPD a motoristé. Průzkumu se od 3. do 21. srpna zúčastnila asi tisícovka respondentů. Před kulturním domem v Hrachovci u Valašského meziříčí stojí nová zvonička. Hrachovec ji získal jako dárek k 650. výročí první písemné zmínky o obci. Doplňuje tamní odpočinkový prostor.
7: Původní projekt rozdělila radnice do dvou etap. První etapě vznikl odpočinkový prostor, ale to se pak město po konzultaci s osadním výborem rozhodlo vybudovat původně plánovanou zvoničku. Ta nabízí mimo jiné kryté posezení a zútulňuje prostor před kulturním domem. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: Dnes bude v Moravskoslezském kraji oblačno, od jeho západu přechodně až zataženo a místy se objeví přehánky nebo bouřky. Během odpoledne budou srážky i oblačnost ubývat. K večeru se přehánky objeví jen výjimečně. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na horách kolem 21.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Žádné nehody v tuto chvíli hlášené nejsou. Pokud víte o problémech na cestách, volejte na bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Tereza Hájková a Petr Soukup, přejeme všem krásné poslední srpnové ráno. Máme pro vás další pokračování dnešního ranního vysílání, ve kterém se krátce před půl osmou zaměříme na vaše názory. Teď hovořím o naší rozhlasové anketě dnes na téma domácí mazlíčci. Ještě předtím ale dobré rady a nápady, které bude servírovat Artur Kubica. Dnes se zaměří na využití zralých i nezralých ořechů. Stane se tak už za pár minut, ještě předtím muzika. Žlutý pes anebo Vítězslav Vávra. Pěkné ráno.

0: Pes, kočka, anebo raději žití bez zvířat? My jsme se vás zeptali, jestli máte nějakého domácího mazlíčka a jakého jste si případně vybrali. Ty vaše odpovědi na naše otázky vám nabídneme v anketě, což se stane 10 minut před 7:30. Teď do vysílání vstoupí Artur Kubica.
1: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu.
2: Spousta posluchačů má na zahradě v této době zralé ořechy a dostal jsem dotaz na ořechový likér. Tam je ale důležité nejprve upozornit, že do něj se nedávají zralé ořechy, ale mladionké ořechy, a to v červnu, takže vyrábět ho v této době, v srpnu a v září, tak to už není ono. Vzpomínám si, že mi před několika lety psal jeden náš posluchač do Hobby magazínu připomínku, že ořechovce se správně říká svatojánská ořechovka a ty ořechy se do ní sbírají nejpozději na svatého Jána, tedy 24. června. No a kdo si chce dělat ořechovku až teď, tak je to na nic. Pokud by vás to zajímalo a chtěli jste si ji příští rok udělat, tak přibližně 20 až 30 zelených nezralých ořechů se rozkrájí na malé kousíčky, můžete tam přidat svitek z kořice, několik hřebíčků, třeba 8, muškátový oříšek i kůru z půlky citronu, zalijete to 1 litrem lihu nebo 40% alkoholem, necháte louhovat až 6 týdnů, tedy do konce července, potom se svaří 0,5 litru vody s 0,5 kilogramem cukru, nechá se vychladnout a smíchá se to s tím vylhovaným extraktem. Je dobré scedit to přes plátínko, aby tam nebyly zbytky ořechů. No a to další je nechat to uležet alespoň několik týdnů, takže jestli dobře počítám, tak právě teď je ideální čas na koštování hotové ořechovice. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
3: Český rozhlas Ostrava.

0: počasí.
1: V regionu dnes po ránu máme dost oblačnosti, pokud se chystáte vyrazit za svými povinnostmi. Možná by nebylo od věci přibalit si i deštník, protože můžeme i zmoknout. Co se týče těch aktuálních teplot, tak například v Opavě je teď na teploměru údaj 16 stupňů Celsia. Na Pradědu v Jeseníkách teď teplota necelých 14 stupňů. Prognóza od našich meteorologů hovoří o tom, že ta oblačnost vydrží v průběhu celého dne minimálně do pozdního odpoledne. Od jihozápadu se může přechodně i zatáhnout. Počítejme také s přeháňkami anebo občasným deštěm. Ta oblačnost by se pak měla později odpoledne rozpouštět a budou i srážky. Teploty ale příjemné, okolo 27 stupňů v nížinách, na horách v Jeseníkách 18, v Beskydech 21 stupňů.
2: Folky, písničkové příběhy, vzpomínky i novinky vybírá Milan Kaplána.
3: A společně se mnou uvádí Richard Piskala. Folky, to jsou písničky, které si podle mě rádi poslechnete.
2: Těšíme se na vás každé úterý v 18.30 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
4: V pondělním vydání pořadu Host přivítáme početnou rodinu Krumplovičovu. Rodiče Adam a Markéta mají 6 dětí a rozhodli se je všechny vzdělávat doma. O tom, jak se jim to daří, i o trochu jiném způsobu života povypráví Kateřině Huberové.
5: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Česko patří mezi země s největším počtem domácích mazlíčků. Oblíbení jsou psi, kočky, ale třeba i králíci a zpěvní ptáci. Pro některé je zvíře neodmyslitelnou součástí rodiny a bez něj by to zkrátka nešlo. Jiní po zvířeti netouží. Názory se liší a proto jsme se rozhodli se vás zeptat, na jaké straně jste vy?
1: Pejska máme a kočičku.
2: Jako toho zvíře?
1: No, tak proč máme rádi pejska a prostě kočičky, no, tak asi proto.
2: Pomeriana a kočička je ragdoll.
3: Mám pejsky už asi 30 let. Pořizuju vždycky, když odejde, tak dalšího a chodíme po přírodě, po horách, po lesích, takže jsem pejskař určitě. Karelský medvědí pes, to je takové celkem neznámé plemeno, má to asi 35 kg, vypadá to trošku jak border collie.
4: Tak máme dvě zvířatka, vlastně tři, a dvě kočky a jednoho psa, s tím, že máme pejska i druhou kočičku z útulku. Se snažíme nějakým způsobem adoptovat ty, které už vlastně jsou a ještě nemají domov.
5: Nechovám žádné zvíře. Přítelkyně, dvě čivavy. A proč? Protože to chtělo její dítě. Z toho důvodu. Já nechci. Já určitě nechci, protože nebydlím v baráku a nechci to mít doma v bytě, že je lepší je mít na zahradě někde. A...
6: Ne, vůbec ne. Nechci.
7: Ne, nechovám, už nemám na to věk. Ráda bych, ale bohužel už to nejde.
8: Nechovám zvířátko, nemám na něho čas.
9: Psa, čivavu. Proč? Protože mali tulici a je neškodný. Velké bych si nepořídila.
10: Momentálně ne, pejsek mi umřel asi před 3 lety a od té doby jsem si zatím nepořídila nic, takže ne, teď ne. Plánuju pejska zase, ale počkám, až půjdu do důchodu.
11: Tak měl jsem kdysi morče. Protože jsem docela časově vytížený a asi se mi nechce řešit starosti o to a tak dále. Dost často nebývám doma.
12: Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Podezřelá smrt v lázních. Vraždu docenta Hudce vyšetřuje sám šéf. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Annie Girardotová v roli ženy, které se stalo to nejhorší na světě. Unesli jí dítě. Prožít si své peklo. A ČT Art. Neobyčejná cesta superhvězdy k umění a slávě. Premiéra filmu Hlas lásky. Pondělní večer s Českou televizí.
3: Už máme tedy jasno v tom, co bude dnes na svých programech nabízet Česká televize. Do studia dorazila i Tereza Hájková, což znamená, že se za pár okamžiků dozvíte, co je nového.
4: Je 7:30.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
4: Vláda dnes projedná návrh státního rozpočtu na příští rok. Výši schodku a jednotlivé rozpočtové kapitoly představí ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Ta už dříve řekla, že deficit bude vyšší než letos plánovaných 310 miliard korun. Zůstane ale pod 400 miliardami. Podrobnosti ve zprávách v 8 hodin. 10 lidí se zranilo při večerním požáru ubytovny v Šumperku. 4 lidé se nadýchali kouře, z toho 2 osoby byly do nemocnice transportovány v kritickém stavu. Hasiči podle mluvčího Josefa Koláčka ze zakouřené budovy pomocí žebříku evakuovali do bezpečí 20 lidí. Autobusová doprava v Třinci se od zítřka vrací do běžného režimu. Stavbaři dokončili rekonstrukci tamního autobusového stanoviště. Autobusy tam začnou zajíždět o půlnoci. Provizorní stanoviště na náměstí Míru se zruší a náměstí se během týdne vrátí do původního stavu. Víceúčelový dům v Rudné pod Pradědem má novou střechu. V budově jsou byty, jídelna mateřské školy i sklad údržby. Střecha starého německého domu nebyla v dobrém stavu. Podle tamního starosty Radomíra Tománka z Hnutí STAN byla rekonstrukce z 90. let nekvalitní. Hokejisté ve Valašském Meziříčí mají před sezónou nový led. Na tamním zimním stadionu skončila přestavba za 20,5 milionu korun. Dělníci vyměnili chladicí technologii a postavili novou kotelnu. Vyměnili bezmála stovku sedaček pro diváky a nové jsou taky mantinely. Dnes bude v Moravskoslezském kraji oblačno, od jeho západu přechodně až zataženo a místy se objeví přehánky nebo bouřky. Během odpoledne budou oblačnost i srážky od západu ubývat. K večeru přehánky už jen výjimečně. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
4: V Ostravě končících v ulici Vratimovská se srazila 2 nákladní auta. Jeden pruh je neprůjezdný, tak s tím počítejte. A pozor taky ve Vyšních Lhotách na Frýdecko-Místecku. Poblíž obecního úřadu havarovala 2 osobní auta. Přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
3: Projekt stavby nové tramvajové trati v Porubě, to je to, na co se v našem vysílání zaměříme už za pár minut po písních Zuzany Norisové a kapely Rangers. Mějte pěkné ráno.

0: Jsme Český rozhlas Ostrava, vysíláme pravidelné dobré ráno dnes s datem 31. srpna. Ostravský dopravní podnik žádá o evropskou dotaci na výstavbu nové tramvajové trati v Porubě a dělá to na poslední chvíli, protože dnes ministerstvo dopravy uzavírá předběžné žádosti. Dopravní podnik přitom stále nemá povolení kvůli vlivu na životní prostředí. Naopak, úředníci Olomouckého kraje podniku dokumentaci v červnu vrátili a projednání vlivu stavby se vrací na začátek. Ostrava teď trať plánuje už 10 let a na splnění podmínek dotace zbývá 8 měsíců.
1: Dostavba tramvajové trati je strategickým projektem Ostravy a její příprava pokračuje tak, abychom splnili podmínky pro získání dotace.
2: Odpovídá mluvčí dopravního podniku Ostrava Tereza Šnoblová na dotaz, jestli je možné stihnout vše potřebné do března 2027. Olomoucký kraj požaduje nové vyhodnocení hluku, vlivu na ovzduší, půdu, podzemní vodu i na rostliny a zvířata. Podle mluvčí hejtmanství Evy Knajblové se pak bude celý proces opakovat.
3: Pokud krajský úřad shledá dokumentaci úplnou, zveřejní ji s 30-denní lhůtou na vyjádření a poté předá zpracovateli posudku EIA. Pokud krajský úřad obdrží k dokumentaci odůvodněné nesouhlasné vyjádření veřejnosti, nařídí i nové veřejné projednání.
2: Při minulém pokusu o získání kladného stanoviska se sešlo téměř 3,5 tisíce námitek. Obyvatelům ze sousedství plánované trati vadí třeba kácení stovek stromů. Podle Nataši Čega nové jsou připraveni se ozvat znovu.
4: Budeme a já budu sledovat pečlivě, jakým způsobem se vypořádají tady s tím vším. A v podstatě mají tu dokumentaci udělat znova, mají co dělat.
2: Většinou nákladů má zaplatit 2miliardová evropská dotace. Aby ministerstvo dopravy žádost o ni přijalo, musí mít projekt kladně posouzený vliv na životní prostředí a podanou žádost o stavební povolení. To všechno je nutné stihnout do března.
5: Na základě informací předběžně deklarovaných ze strany dopravního podniku Ostrava je projekt v rámci časového rámce OPD3 nadále proveditelný. Ministerstvo dopravy nemá tedy v daný okamžik dostatek informací k tomu, aby mohlo reálnost plánovaného harmonogramu jakkoliv zpochybňovat.
2: Říká mluvčí ministerstva dopravy Alena Míl. Pokud by podnik dotaci získal, musel by pak 3-kilometrovou trať postavit zhruba za 2,5 roku. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Ostravský meteorolog Petr Drobek je na lince, my ho vítáme v našem vysílání. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme mluvit o počasí nejprve tom aktuálním.
2: Tak v našem regionu máme teď oblačno až zataženo, k tomu se přidávají místy srážky, slabší zatím, zejména na Opavsku, Novojičínsku, postupují směrem k severovýchodu, takže brzy zřejmě i na Ostravsku začne slabě pršet. No a teploty, ty máme od 15 do 19 stupňů, na Lysé hoře je 16 stupňů a na Pradědu máme 14 stupňů, vítr fouká zatím slabý, buď proměnlivý, nebo z jižních směrů s rychlostí do 3-4 metrů za sekundu.
1: Pojďme posluchačům nabídnout předpověď na celý den.
2: A čekáme spíš více oblačnosti teď v dopoledních hodinách, oblačno nebo zataženo. Místy se vyskytne občasný déšť, přehánky, později dopoledne jsou možné i bouřky. No a v průběhu odpoledne očekáváme postupně od západu ustávání srážek, ubývání oblačnosti. K večeru už se potom přehánky vyskytnou jenom výjimečně. Teploty dneska vystoupí na 23 až 27 stupňů, na horách bude kolem 18 stupňů, v Beskydech o něco tepleji, tam i kolem 21. No a povane slabý proměnlivý, postupně se rozfouká mírný jeho západní až západní vítr s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu a pouze v bouřkách bude přechodně zesilovat.
1: Jaká bude pak následně noc na úterý a co zítra?
2: Zpočátku v noci ještě bude velká oblačnost, ale postupně se bude vyjasňovat. Teploty kránu klesnou na 16 až 13 stupňů. Tam, kde se uklidní vítr, tam klesnou teploty i níže, bude tam kolem 11 stupňů a povane mírný jeho západní až západní vítr s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu většinou. Zítra ráno bude ještě jasno a v průběhu dne potom bude převažovat polojasno nebo oblačno. V jeseníkách se ojediněle mohou objevit slabé přehánky. A teploty očekáváme o něco nižší než dneska, od 22 do 25 stupňů, na horách od 16 do 20 a soukat bude mít mírný vítr ze západních směrů s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu, večer potom zeslábne.
1: Přidejme ještě tlak a vlhkost.
2: Tlak přepočtený na hladinu moře je 1015 hektopaskalů, a relativní vlhkost, ta se pohybuje mezi 65 a někde až 90%.
1: O počasí jsme hovořili s Petrem Drobkem, děkujeme za informace a přejeme pěkné pondělí.
2: Pěkný den, naslyšenou.
3: Barka a Ludvík, Fanka, Ženka, Halka, Henrik a Anuška. To jsou hrdinové třetího dílu trilogie Karin Lednické Šikmý kostel. Halka má tajemství a neví, co si s ním počít. To Henrik je rozhodnutý, chce na všechno zlé zapomenout, přestože Anuška ztraceného syna stále hledá. Jejich vztah proto drží jen na vlásku a Emilia Zaleská se pokusí dát rodinu zase dohromady.
4: Vítejte, tak ráda vás zase vidím. Mama div nemá slzy v očích, hlas se jí třese. Neuhostím vás nějak bohatě, vede Emilia Zaleská hosty do kuchyně k prostřenému stolu. Hlavní je, že jsme se po dlouhé době zase všichni sešli. Pak si uvědomí, co řekla a dodá, my, co jsme zbyli.
3: Premiéra druhé části četby s Alenou Sasínovou Polarčík a Davidem Viktorou v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
5: Naším úterním dopoledním hostem bude pedagog střediska volného času Korunka v Ostravě David Kasper. Budeme se spolu bavit o výběru kroužku pro děti, o tom, čemu by rodiče měli věnovat pozornost a jestli je lepší, když se dítě věnuje různorodým činnostem nebo když se zaměří na jednu věc do hloubky. Naslyšenou poradně se těší Iva Havlíčková.
6: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině.
7: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Roman Horký a Kamelot v ranním programu Českého rozhlasu Ostrava. V 7 hodin 51 minut opět pár pozvánek, jak strávit případný volný čas. Minigalerie Cukrárna pod Lysou horou ve Frýdlantu nad Ostravicí zve na prodejní výstavu děl Jaroslava Homolky s názvem Malířské toulky. K vidění je do 13. září a prezentuje výběr z krajinářské tvorby frýdecko-místeckého umělce a pedagoga. Otevřeno je v provozní době cukrárny. Středisko Střecha ve Vrbně pod Praděrem zve na výstavu fotografií Břetislava Novotného s názvem Retrospektiva 70. Výstavu můžete shlédnout až do 30. září. A na náměstí v Rýmařově je k vidění výstava věnovaná tvorbě fotografa Jindřicha Štrajta. Výstava, která se prezentuje také v muzejní galerii, připomíná autorovo životní jubileum. Fotky jsou k vidění do 6. září.
1: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Je 8 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Ministryně Schillerová představí návrh státního rozpočtu na příští rok. Polanka nad Odrou řeší spor kvůli chovu prasat. Odvolací soud se dnes vrátí ke kauze Čapí hnízdo. Bude oblačno, místy zaprší a teploty do 27 stupňů. Dobré ráno vám přeje Tereza Hájková. Na úřadu vlády právě začíná jednání o návrhu státního rozpočtu na příští rok. Jeho podrobnosti odpoledne zveřejní ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Prioritami podle ní v příštím roce zůstává zdravotnictví anebo dopravní infrastruktura. Splnit by Česko mělo taky poprvé alianční závazek vydávat 2% HDP na obranu. V novém rozpočtu počítá ministryně Schillerová s vyšším schodkem než je současných 310 miliard korun. Překročit by ale deficit neměl 400 miliard. Pokračuje Schillerová.
3: Bude to pod 400 miliardami, je to v souladu s fiskálním strukturálním plánem, je to v souladu s tím plánem, který nám byl schválen Evropskou komisí. Únikové doložky podle národních rozpočtových pravidel, které vstoupily v pátek v účinnost, neuplatním, protože budu uplatňovat únikovou doložku KOFOK na obranu.
1: Plánovanou výši schodku kritizují opoziční představitelé. Ekonomika podle nich v příštím roce poroste a nemá logiku deficit zvyšovat. Obyvatele Polanky nad Odrou rozděluje plánovaný návrat chovu prasat. Novousedlíci sepsali petici kvůli obavám ze zápachu a dalších dopadů. Zemědělci připomínají, že družstvo a zemědělská činnost jsou v obci desítky let. Podle ostravského sociologa Lubora Hrušky jde o typický příklad proměny obcí v okolí velkých měst.
4: Ti novousedlíci přináší jakoby určitou změnu do těch tradičních vesnic. Prostě ta funkce to venkova, tohoto zemědělství na tom venkově se upozorňuje oproti té rezidenční funkce v tom zázemí těch velkých měst. Ale jako je třeba ty konflikty prostě řešit kolem toho prstence těch velkých měst.
1: Další podrobnosti v reportáži přibližně za 20 minut. Pražský vrchní soud se dnes začne zabývat odvoláním europoslankyně Jany Naďové z Hnutí ANO proti rozsudku v kauze 50-milionové dotace na kongresový areál Čapí hnízdo. Městský soud ženě uložil za dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie 3letou podmínku a peněžitý trest 500 000 korun. Někdejší poradkyně premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO vinu odmítá. V kauze je obžalovaný i Babiš. Sněmovna ho ale nevydala k trestnímu stíhání. Hřbitov v Horním městě na Bruntálsku v místní části skály bude mít nový plot. Původní sítka stvárnic byla ve špatném stavu a hrozilo, že spadne na přilehlé hroby. Starou hřbitovní zeď teď nahradí pletivový plot. Práce budou hotové nejspíše do konce září, říká nezávislý starosta Horního města Kamil Mach.
5: Zima se nám blíží, takže bylo na čase to udělat, aby případně i sníh, který by tam napadl a mohl to pak dále natlačit z té druhé strany, aby to neodbořilo, že jsme se rozhodli to ještě teď rozebrat a vystavit tam nový pletivý plot, zase aby tam nemohla zvěř.
2: Počasí.
1: Dnes bude v regionu oblačno, od jeho západu přechodně až zataženo a místy se objeví přehánky nebo bouřky. Během odpoledne budou srážky i oblačnost ubývat. K večeru se přehánky objeví jen výjimečně. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na horách kolem 21.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Pozor stále v Ostravě Kunčicích v ulici Vratimovská. Vyšetřuje se tam nehoda dvou nákladních aut. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Přátelé, už jste někdy slyšeli slovo syndaktylie? Pokud ne, tak tento termín nám objasní v naší dnešní rubrice, co v učebnicích nebylo, Martin Písařík. Už je za chvíli. Kromě toho ale zvládneme také pěknou muziku. O tu se postarají Anna K., Karel Zich anebo třeba skupina Blondý. Posloucháte Český rozhlas Ostrava, dnešní pondělní dobré ráno s datem 31. srpna. Pro vás odbavuje Petr Soukup. Hezký den i poslech.

0: Jak už jste mohli slyšet i v našem vysílání, tak chov prasat rozdělil Polanku nad Odrou. Zatímco obyvatelé Nové čtvrti sepisují petici, zemědělci připomínají, že družstvo je v ostravském obvodu desítky let a zemědělská činnost prostě k obci patří. Je to téma pro reportáž, my vám je k poslechu nabídneme krátce před 8:30.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že někteří lidé se rodí se srostlými prsty? Toto postižení se nazývá syndaktylie a postihuje zhruba jedno dítě z 2 až 5 tisíc. Srostlé prsty mohou být na rukou i na nohou a jejich spojení může být buď částečné nebo úplné. Pokud jde pouze o srůst kůže, připomíná to blány, které známe od vodních ptáků. Náprava je v takových případech poměrně jednoduchá a řeší se drobnou plastickou operací. Když je projevem syndaktylie srůst kostí, je situace složitější. Kosti se od sebe dají chirurgicky oddělit. Podstatná je však následná funkčnost a také estetická stránka věci. Někdy je tedy rozumnější a pro běžný život praktičtější ponechat prsty srostlé. Syndaktylie je také průvodním jevem několika vzácných genetických onemocnění, například Apertova syndromu. Při něm dochází k předčasnému srůstání kostí lebky, které jsou jinak v prvních letech života rozvolněné. Předčasné uzavírání lebečních švů způsobuje deformaci mozku. Dnes je však možné tento problém řešit účinnou léčbou.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Aktuální situace v regionu oblačno až zataženo, teploty následující, ve Frýdku místku 20 stupňů, v Chuchelné na Opavsku naměříte o stupeň nižší teplotu. Prognóza na dnešek na pondělí hovoří o tom, že den bude hodně oblačný, od jeho západu se může zatáhnout, musíme počítat i s deštěm anebo občasnými přeháňkami, ojediněle přijde bouřka. Odpoledne by ale oblačnosti mělo ubývat a budou také slábnout srážky, teploty budou příjemné, 23 až 27 stupňů v Nížinách, na horách, v Jeseníkách 18, v Beskydech až 21 stupňů.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
2: V pondělním vydání pořadu Host přivítáme početnou rodinu Krumplovičovu. Rodiče Adam a Markéta mají 6 dětí a rozhodli se je všechny vzdělávat doma. O tom, jak se jim to daří, i o trochu jiném způsobu života povypráví Kateřině Huberové.
0: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 8 hodin 22 minut, jsme Český rozhlas Ostrava a teď míříme do Polanky nad Odrou. Tam teď obec zažívá svár nových obyvatel se zemědělci. Zemědělské družstvo v tomto ostrovském obvodu se totiž rozhodlo, že část svého areálu poskytne k chovu prasat. Jenže přímo naproti vyrostla rezidenční čtvrť nových domů a jejich majitelé proti záměru sepisují petici. Podle sociologů jde o typický příklad toho, jak se prstence obcí kolem velkých měst proměňují.
1: Chov prasat ve velmi velké blízkosti rodinných domů by byl příšerný. Velké množství much, zápach. Vzniklo tady 35 nových domů, takže už to prostě není kompatibilní. Tam prostě sednáme v tisících kusů prasat.
2: S Lukášem Krestou a jeho pejskem jdem teď na procházku. Před náma už je ten areál toho družstva.
1: Pár kroků, nová cesta a hnedka areál družstva. Hvězd.
2: A kde by měla ta prasata být?
1: Vidíte tam tu budovu, tu velkou?
2: Jo.
1: Tak pod ní.
2: Nastěhovali jste se na vesnici, k vesnici traktory a zemědělství patří.
1: A bych jenom reagoval, jsme se nenastěhovali na vesnici, ale do městského obvodu.
2: Jan Rediš, šéf družstva vlastníků, na mikrofon mluvit nechtěl kvůli zdravotním obtížím. Ekonom družstva Vít Suder reagoval na dotaz Českého rozhlasu takto.
3: Nezlobte se, ale já s Českou televizí, Českým rozhlasem, ani s Novou, ani s jinýma médiama, které nemluví pravdu, nehovořím. Vy jste všechny jeden pytel, tak naschle.
2: Chov prasat v areálu družstva plánuje obnovit firma CBS Trading. Její zástupce Filip Offenbartl prostor pro vyjádření nevyužil.
4: Na dědině jsem vyrůstal a vždycky bylo JZD a vždycky tam byly pravci.
2: Jiří Lokaj, že je taky naproti družstva a z chovu prasat obavy nemá.
4: Co mohli čekat? Tamhle je pole, tam se vyvažejí z exkrementy, takže to tu vždycky smrdělo. Je to zemědělská výroba. Když se vedle toho nastěhuju, co od toho můžu čekat?
2: Podle ostravského sociologa Lubora Hrušky je spor o prasečinec typickou ukázkou toho, jak se mění vesnice v okolí velkých měst.
5: Ti novou sedlíci přináší jakoby určitou změnu do těch tradičních vesnic. Prostě ta funkce to venkova, tohoto zemědělství na tom venkově se upozorňuje oproti té rezidenční funkce v tom zázemí těch velkých měst. Ale jako je třeba ty konflikty prostě řešit kolem toho prstence těch velkých měst, okolo Prahy, okolo Brna a tady samozřejmě i okolo Ostravy.
2: Odpůrci chovu prasat teď chtějí prozkoumat, jestli jsou veškerá povolení družstva platná. Z Polanky nad Odrou, Andrea Bartníková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Po nahrávce od Blondie pro vás má Tereza Hájková krátké zprávy.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Města v Česku čím dál častěji omezují ranní provoz aut v okolí základních škol. Takzvané školní ulice mají dětem zajistit bezpečnější cestu do školy a zapojuje se do nich stále více obcí. V Česku jich je už zhruba 30, třeba v Brně, Praze anebo Hradci Králové. Od září přibudou třeba další v Ostravě. Podrobněji ve zprávách v celou. Dětské domovy musí dětem s vadami chrupu hradit rovnátka v plné výši. Vyplývá to ze stanoviska dětského ombudsmana Martina Beneše. Obrátila se na něj 17-letá dívka z Moravskoslezského kraje, po které domov chtěl polovinu ceny rovnátek, tedy 25 000 korun. Federace dětských domovů nový jednotný postup vítá. Do října by měli stavbaři dokončit novou točnu autobusů na Bílé Konečné. Obec využila původní provizorní točnu, tam ale často neorganizovaně parkovali turisté a autobusy pak měly problém s otáčením. Na místě bude nová autobusová zastávka i parkovací místa. Valašské Meziříčí má hotovou projektovou dokumentaci k novému skateparku. Nahradí bývalou železniční vlečku u nákladního nádraží. Podle mluvčího města Jakuba Mikuše areál zabere zhruba 8000 metrů čtverečních a vyjde na desítky milionů korun. Čeští basketbalisté dál mají šanci na postup na evropský šampionát v roce 2029. Před kvalifikaci porazili v Praze Norsko 108-97 po prodloužení a připsali si první výhru ve skupině. Nejlepším střelcem národního týmu byl z 22 body kapitán Martin Peterka. Dnes bude v Moravskoslezském kraji oblačno, od jeho západu přechodně až zataženo a místy přehánky nebo bouřky. Během odpoledne budou oblačnost i srážky od západu ubývat. K večeru pak přehánky jen výjimečně. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na dálnici D48 na trase Český Těšín Rybí na 61. kilometru u Horních Tošanovic stojí porouchané auto. Dejte tam pozor. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Na cestu do základní školy se zítra ráno v Ostravě vydá celkem 25 tisíc dětí. Bezmála 3,5 tisíce z nich vůbec poprvé. U přechodu pro chodce budou na vše dohlížet strážníci městské policie. Pro bezpečí školáků toho ale dělají mnohem více. Co přesně, to teď probereme s ředitelem městské policie Ostrava Miroslavem Plačkem. Přejeme dobré ráno.
1: Dobré ráno všem posluchačům Českého rozhlasu.
0: Vy jste přes leto děti učili, jak se bezpečně pohybovat v městském provozu. Jaké jsou ty hlavní nástrahy, na které v Ostravě mohou děti narazit?
1: Tak já bych rád předně řekl, že my se dětem věnujeme celoročně, avšak o prázdninách, tak jak jste zmínil, pro ně máme připravenou celou řadu besed a výcviků na našem dětském dopravním hřišti, kde se snažíme právě navést a naučit je, na co si mají dávat pozor, ozvlášť po prázdninách, kdy nastupují po prázdninách roztěkané a samozřejmě plné dojmů. To, co se jim snažíme říci a na co se je snažíme upozornit, tak je především, aby se řádně rozhlédli, než vstupují na pozemní komunikaci, aby například si dávali větší pozor na široké víceproudé silnici, anebo taky to, že jako chodci musí dávat přednost tramvaji. Nezapomínáme jim připomenout také to, že není úplně vhodné, aby vstupovali na pozemní komunikaci například s telefonem v ruce, aby si dávali pozor na takzvaný lavinový efekt, což znamená, že první dítě se rozhlédne a pak skupinka ostatních dětí, které jdou s ním, tak samozřejmě už jenom proběhne a to je špatně.
0: Budete v podobných aktivitách pokračovat i v průběhu celého školního roku?
1: Určitě ano. My připravujeme pro děti celou řadu besed, kdy začínají naši preventisté už v mateřských školách, základních, ale i středních školách. Máme celou řadu preventivních projektů v součinnosti se statutárním městem Ostrava, kde se zaměřujeme mimo teda bezpečnost a plynulost silničního provozu také na rizikové situace v běžném životě, kyberšikanu. No a nezapomínáme právě ani na BESIP, kde v rámci našeho dětského hřiště na ulici Orebická máme pro děti připravenou celou řadu aktivit.
0: Vy ke spolupráci vyzýváte i rodiče. Co by měli dětem hlavně vysvětlit, než se vypraví sami na cestu do školy?
1: Tak předně bych rád řekl, že rodiče by si měli s dětmi tu trasu před začátkem školního roku projít, upozornit je na ta nebezpečí a úskalí, které je čekají, obzvlášť u těch prvňáčků, kteří půjdou do školy poprvé. A v podstatě to navazuje na to, co už jsem řekl. To znamená, aby se správně rozhlédli při přicházení komunikace, aby respektovali dopravní značení, aby byli taky viditelní. To znamená, aby měli na svém oblečení a aktovce reflexní prvky. A jakým způsobem mají používat chodník. A toto všechno můžou ještě rodiče se svými dětmi si projít dnes v pondělí na našem dětském dopravním hřišti v Ostravě Svinově, a to v době od 13 do 17 hodin, kde bych je rád pozval.
0: Tolik tedy k začátku školního roku s ohledem tedy na cestu do školy. My jsme o tom hovořili s ředitelem městské policie Ostrava Miroslavem Plačkem. Děkujeme za váš čas i informace a přejeme příjemný den.
1: Také děkuji za pozvání a přeji příjemný den.
2: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Ještě jednou před závěrem dnešního dobrého rána Českého rozhlasu Ostrava zhodnotíme počasí. V regionu je hodně oblačno až zataženo. Co se týče teploty na horách, v Beskydech na Lysé hoře teď naměříte necelých 17 stupňů Celsia, tepleje je v Třinci, tam je v tuto chvíli teplota na 21 stupních. Prognoza pro dnešek říká, že ta oblačnost vydrží minimálně do pozdějších odpoledních hodin, místy může být zataženo a počítejme i s občasným deštěm anebo přeháňkami. Teploty v nížinách v průběhu dne až 27 stupňů Celsia, v Jeseníkách bude okolo 18 a v Beskydech okolo 21 stupňů.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: O čem dnes se budou v referendu rozhodovat obyvatelé Zátoru na Bruntálsku, to vám poví Tereza Hájková ve zprávách Českého rozhlasu Ostrava. Stane se tak přesně za 6 minut. No a pak už začne dopolední program, který vás provede kolega Vláďa Šmehlík. Pro dnešek se loučí Petr Souku. Přeji všem pěkné pondělí.
1: Zasmějte se s námi! To přijde takový vymakaný frajer do posilovny za trenérem a povídá: trenére, musíš mi pomoci. Za 3 dny mám rande s krásnou, bohatou dámou. Musím na ni zapůsobit. Který posilovací přístroj je ten nejlepší, který mám použít, abych vypadal před tou ženou dokonale? A ten trenér se tak zamyslí a říká: no, jestli je ta paní krásná a bohatá a chceš na ní udělat dojem, tak bych vyzkoušel tam ten bankomat u vchodu do nákupního centra. A jestli se chcete zasmát ještě více, tak každou sobotu po 11. hodině v pořadu s Dechovkou na zločince a v neděli po 11. hodině v pořadu Chaloupka strýčka Artura. Veselý den s Českým rozhlasem Ostrava vám přeje Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Obyvatelé v Zátoru na Bruntálsku budou rozhodovat o stavbě větrných elektráren v referendu. Horští záchranáři v Jeseníkách v létě vyjížděli k bezmála 400 úrazů. Radnice častěji omezují dopravu před základními školami. Bude oblačno, místy s přehánkami a naměříme do 27 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Tereza Hájková. Zátor na Bruntálsku čeká referendum o stavbě větrných elektráren. Proti se v petici vyslovila více než třetina tamních obyvatel. Referendum obec spojí s říjnovými komunálními volbami. Radnice projekt prosazuje, protože by přinesl 30-milionovému obecnímu rozpočtu navíc 9 milionů korun, říká nezávislá starostka Zátoru Salome Sýkorová.
2: Mohli bychom třeba občanům odpustit poplatek za odpady například, nebo kanalizace páteřní není možná v Horním Zátoru, takže se věnujeme takovému nápadu, že bychom podpořili domácí čistírny odpadních vod.
0: Zájem o stavbu větrných elektráren v obci má firma ČES. Zátor se společností spolupracuje od roku 2022. Celkem má v obci vyrůst 8 větrných elektráren. Členové horské služby Jeseníky od začátku letních prázdnin vyjížděli k téměř 400 úrazů. Je to podobný počet jako loni. Nejčastěji zasahovali u cyklistů, pokračuje záchranář Tomáš Fabián.
3: Od začátku letních prázdnin jsme evidovali 381 úrazů, což tak odpovídá i tomu loňskému roku. Je tam přibližně stejný počet úrazů. Přesně, když jsem se díval, tak bylo 384, tak nejčastěji jsme zasahovali u úrazů cyklistů, řeknu už skoro tradičně. Potom jsou tam na druhém místě úrazy pěších turistů, případně nějakých běžců a na dalším místě jsou koloběžky.
0: Stále více měst zakazuje ráno vjezd aut před základní školy. Takzvaných školních ulic už je v Česku zhruba 30, třeba v Praze, Brně, Mladé Boleslavi anebo Hradci Králové. Od září přibudou další třeba v Ostravě. Cílem projektu je zajistit větší bezpečnost dětí, pokračuje mluvčí organizace Pěšky městem Eliška Vidomus.
4: Jedná se o opatření, které je dočasné, to znamená, že je to opravdu jenom ta nejvíce frekventovaná doba mezi 7 nebo 7:30 a 8 hodinou ranní, kdy před českými školami bývá opravdu velký dopravní nápor. A cílem je vlastně to největší přetížení dopravy nějakým způsobem rozptýlit do okolí.
0: Omezení se týká jen dnů vyučování. Nevztahuje se na ty, kteří v daných ulicích bydlí anebo na integrovaný záchranný systém. Přesně před 29 lety zemřela po autonehodě v Paříži britská princezna Diana. Byla první manželkou současného krále Karla III. A matkou jejich dvou synů Williama a Harryho. Po rozvodu se zaměřovala hlavně na charitu. Okolnosti její smrti dodnes provázejí spekulace a konspirační teorie. Bratr zesnulé princezny Earl Spencer plánuje letos v září vydat knihu o jejím životě.
1: Počasí.
0: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku oblačno, od jeho západu přechodně až zataženo a místy přehánky nebo bouřky. Během odpoledne budou oblačnost i srážky od západu ubývat. K večeru se přehánky objeví jen výjimečně. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na horách kolem 21.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Pozor, aktuálně v Kopřivnici Vlčovicích po silnici 58 se pohybuje kůň. Pokud víte o aktuálních nehodách nebo jiných dopravních komplikacích, budeme rádi, když nám zavoláte. Číslo na zelenou vlnu je 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Jsou 9:04, skončily zprávy Českého rozhlasu Ostrava a Péťu Soukupa u mikrofonu už vystřídal Vladimír Šmehlík. Začíná dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. A jako tradičně i dnes v pondělí, v poslední srpnový den, začneme magazínem Křížem krajem. Už za pár chvil se vydáme na místo, kde kdysi proudili lidé, kde si hráli děti a kde jezdila auta. Míříme do Staré Karviné a představíme si hned několik zajímavostí na bývalé rušné ulici, na ulici Slezské. Magazín Křížem krajem začíná za malou chvíli.

0: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
1: Začíná magazín Křížem krajem, ten poslední srpnový je 31. srpna a na výlet nás dnes vezme Romana Kubicová. Ulice Slezská bývala rušnou dopravní tepnou Staré Karviné, stávaly u ní velmi důležité městské budovy. Dnes sice stále kráčíte po asfaltu, který ale postupně zarůstá travou a keři. A pokud sebou nemáte poučeného průvodce, můžete se tak maximálně kochat zelení. I když stará Jasanová alej rozhodně stojí za povšimnutí.
2: Příjemným tempem jsme s Honzou Polakovičem kráčeli kdysi rušnou dopravní tepnou ulicí Slezskou, která je dneska už takovou opravdu jenom lesní cestou, a došli jsme ke starobylé aleji a vy jste mi prozradil, že to bývala taková dopravní tepna, je to tak?
3: Přesně tak, byla to dopravní tepna hlavně pro pěší, jakož to byla spíš taková polní stezka. Takže krásná Jasanova alej, ulice, která se nazývala U závodní nemocnice. Na všichni obyvatelé, co tady bydleli v této oblasti, tak touto cestou proudili davy lidí přímo do toho šikmého kostela, na tramvaj, do škol. Takže až do 50. let, když začal se rozdívat ten farský rybník, tak tudy proudili opravdu velké davy lidí.
2: Já si vůbec neumím představit, že tady ta vlastně krásně přírodně zalesně krajina bývala plná domů a vlastně tady žili lidi.
3: My teďka stojíme ještě přímo na té křižovatce ulice Slezské. O kousíček dál, jak vidíte, ten zarostlý porost, tam byla ulice Příkra. Tady tudma se dalo jezdit ještě před 15 lety. Pak to už totálně všechno zarostlo a když člověk vidí, je opravdu neuvěřitelné, co ta všechno příroda dokáže, jak se to všechno bere zpátky. No a tady na tom rohu ulice Slezské, tady stávala mateřská škola.
2: Takže tady děti chodili vlastně. Dokdy?
3: No až do roku 1972, když ta školáka byla zrušena a respektive byla přestěhována do jiného budovy. Ta budova byla demolována, ale do dneška se zachovala velká zahrada a v té zahradě jsou právě ty Ajman bunkry.
2: A tam míříme, no? A když se školka zrušila 72, to ještě máte spoustu pamětníků tady, že?
3: Ano, přesně tak, jako ještě stále tam je spousta pamětníků, co tady do té školky chodila, byla tady česká i polská školka, takže ve velkém to tady ještě všechno pamatujou.
2: No vidíte, a my se koukáme na postapokalyptické americké filmy, které nám simulují, jak to vypadá, když se člověk vystěhuje z krajiny a my vlastně můžeme jenom tady zahumna a projít se tady s někým ze Staré Karviné, kdo vám to takhle vysvětlí. Takže ano, pamětníci vzpomínají. A co třeba takový jako lidé zdaleka? Jsou překvapení stejně jako já?
3: Ti lidé většinou, co tady přijíždí třeba z Čech, z Moravy, tak jsou opravdu nadšení, jak to tady vypadá, jelikož oni znají hlavně i třeba z médií takové to potěkadlo jako Černá Karviná, ty ošklivé, co tady budou dělat. No ale často tady přijíždí i lidé, co třeba jedou tady na prázdniny, projdou si tady vlastně Starou Karvinou, projdou si Dolní oblast Vítkovic a zjišťují, že to je to Karvinsko-Ostravsko je opravdu pěkné a jsou z toho velice překvapení.
2: Říká Honza Polakovič a my teda už konečně dojdeme k těm bunkrům, jen co si vyfotím tu krásnou alej.
3: Stále ještě ta alej tady roste, žije, takže je to takové krásné memento té Staré Karviné.
1: To dodává Jan Polakovič, náš dnešní průvodce Starou Karvinou. Po písničce už se mimo jiné dozvíme, k čemu sloužily zmíněné Ajman bunkry.
0: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: V naší čtvrteční rozhlasové lékárně bude tentokrát řeč o pomoci lidem, kteří žijí ve společné domácnosti s duševně nemocným člověkem. Nemoc totiž zásadně zasahuje do života celé jeho rodiny. Nově teď bude nabízet pomoc i skupina v Centru duševního zdraví v Městské nemocnici Ostrava. Co to bude obnášet? Na detaily se budu ptát už tento čtvrtek. Naslyšenou v naší rozhlasové lékárně se těší Ivana Šuláková.
0: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Na vlnách Českého rozhlasu Ostrava posloucháte magazín Křížem krajem. Už před písničkou jsme nechali průvodce starou Karvinou Jana Polakoviče a redaktorku Romanu Kubicovou u místa, kde dříve stávala mateřská škola. Děti měly u ní k dispozici rozsáhlou zahradu, ovšem s podivným doplňkem, malými betonovými bunkry.
3: Bylo to jen pár metrů kolem vzrostlých kaštanů od té školky, kdy jsme stáli naposledy, a už jsou tady ty bunkříky, bych řekla. Tak kdy a kdo je tady postavil?
4: V té zahradě mateřské školy je postavili Němci během druhé světové války, jelikož ta školka tedy nefungovala, sloužila jako nějaké německé kanceláře. Na tyhle ty prefabrikované stavby, respektive pozorovatelně pro dne vojáka, sloužili, že se tam postavil voják a těmi průzory pozoroval to svoje okolí. Mělo to ten ochranný efekt vůči nějakým sabotážím, ale hlavně i kvůli tomu, že tady v okolí byla spousta nacistických zajateckých lágrů a tady vždycky proudily skupinky těch vězňů na šachtu, kde pracovali, většinou měli docela otrocké práce. Na vždycky tam hlídali třeba 2-3 vojáci, aby někdo neutekl, a těmi průzorama je právě pozorovali vojáci.
3: No, moc velké pohodlí to neměli, ale zase seděli, no ale v zimě, dešti, no nevím, nechtěla bych mít takovou službu, ale dneska je to docela atrakce. Kolik se jich tady zachovalo v okolí?
4: Tady přímo v té zahradě jsou 3, 2 jsou stále stojící, jeden je tam dál, ten už je povalený. Na té ulici Slezské, když jdete do Gabriela, tak tam je vyznačená stezka, kterou udělá místní nadšenec. No a tam je vyznačená trasa ještě k dalšímu bunkru, který se nachází kousiček odsud. Takže celkem jich tady je asi, myslím, že 5.
3: Mně to připomíná takovou tu betonovou skruž, která se hojně používá na to nasazená čepička, aby nepršelo dovnitř.
4: Přesně tak, takové tohle přirovnání mi nenapadlo, ale je to tak. No a potom, jak skončila druhá světová válka, tady se znovu omluvila mateřská škola. Jak to bylo přijelo v té zahradě té školky, takže děcka, co tady jste hráli kolem toho, bylo to sice uzavřené, ale na spoustě fotkách, jako vám teďka jednu ukážu fotku, je to tam stále vidět, a je má bunkr a kolem toho hrající děti.
3: No měli jim to otevřít, jako stavějí se zahradní domečky, tady by měli bunkry místní.
4: Měli by jako fajnou atrakci, teda jako tu opravdu autentickou teda atrakci.
3: Ano, výborně, tak my se půjdeme podívat k tomu vzadu, protože ten je naprosto malebný, kouzelný jako z pohádky. Takže vidím, že asi uzavřené jsou. No, tak polovičně, jako dalo by se tam vejít.
4: Tady ten přímo, co je nejbliže té ulice Slezské, on je zatopený bahnem a vodou, ale ten, co je tam druhý, o kusíček dál toho krásného kapradí, tam se dá normálně dovnitř vlézt a i chodí tady děcka a hrají si tam na vojáky.
3: No ano, je to tu jak les z pohádky, jak jste říkal, přesně to kapradí, tak to se nemůžu vynadívat. A školka měla pěknou zahradu, velkorysou opravdu. Mm-hmm. Tak dnešní procházka s Honzou Polakovičem je úplně úžasná, protože je přírodní, je historická, je vojenská a je taky náboženská, protože my jsme vyšli od šikmého kostela a teď jsme u nějakého takového zvláštního kříže nebo spíš reliktu kříže.
4: Původní tenhle ten kříž tady stál určitě od začátku 20. století. Tady o kousiček dál byla rajková kolonie a také kolonie právě u kříže. Asi někdy kolem roku 2000 byl zničen vandaly. Bylo na něm plechové vyobrazení Ježíše Krista. A To jsem se dozvěděl od pamětníku a dokládají to i fotografie. Tak někdy v 70. letech tady šel opilý příslušník Sboru národní bezpečnosti. No, uviděl ten kříž, vytáhl svoji služební pistole a několikrát na to Ježíše vystřelil, takže od té doby tam byly kulky po té střelbě. Takže z tohoto původního kříže se choval jen ten betonový podstavec, no a potom místní nadšenci někdy před 5 lety tak nalezli tenhle ten dřevěný kříž, který byl o kousíček dál na ulici Příkre, a přinesli ho sem, usadili, takže je to taková památka na tohoto zdejší místo.
3: Dodává můj dnešní průvodce a místopředseda spolku Stará Karviná Jan Polákovič. Z Karviné Romana Kubicová, Český rozhlas.
0: Všechny díly magazínu Křížem krajem najdete včetně fotek na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: A zítřejší, tedy úterní magazín Křížem krajem, nám dá nakouknout do zákulisí Muzea fojtství v Kopřivnici. Víte, co je takzvaná žardiniéra? Jde o ozdobnou nádobu na květiny a jednu takovou mají ovšem v poněkud rozbitém stavu na stole místní muzejníci. Získaný vzácný kousek kopřivnické keramiky čeká odborná renovace a nejenom o tom v Kopřivnici natáčela Petra Štrimplová. Podíváme se tam zítra v magazínu Křížem krajem po 9. hodině.
0: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.

Tak tohle je Suzy Quattro, vy posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava, je minuta po půl desáté a připravena je i Jarka Vykoupilová a její babské rady. Jarka Vykoupilová se rozhodla, že na začátek tohoto týdne si trošku zavaří a tématem byla jížka nebo je jížka. Ta totiž nemusí vzniknout jenom z obyčejné mouky a másla. Jarka Vykoupilová vám prozradí, jakou roli v jížce může sehrát třeba špaldová mouka, sádlo nebo i cibule. Za malou chvíli.

0: Babské rady.
1: Není jížka jako jížka, to se asi shodneme. Čím ideálně zahustit výsledky vašeho kulinářského snažení? Jížka, zasmažka nebo zápraška je upražená mouka na tuku. Už tady záleží na tom, jaký typ mouky použijete. Zda klasickou nebo špaldovou, případně žitnou. Lahodnou chuť jížky podpoří čerstvé máslo, ideálně typu ghee, které je přepuštěné. Na jížku, jež bude mít silnější aroma a hodí se hlavně do omáček k masu, využijeme nejlépe domácí sádlo. A suchou jížku, tedy tu připravenou na pánvi bez tuku, můžete vyzkoušet při přípravě dietnějších pokrmů. Pražit ji můžeme v troubě nebo na sporáku pozvolna zhruba 10 minut. K zahuštění omáček s výraznou chutí masových, zeleninových i luštěninových se hodí jížka cibulová. Její příprava je snadná, oloupanou a najemno nakrájenou cibulku osmažíme na rozehřátém tuku, zasypeme ji moukou a mícháme, dokud směs nemá výraznou zlatožlutou barvu.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: soutěž Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je u konce. Celé léto jste s námi vyráželi na výlety, poznávali krásná místa našeho kraje, sbírali soutěžní razítka a hráli o skvělé ceny. Teď už zbývá jediné, zjistit, kdo vyhraje. Slavnostní losování proběhne v pondělí 7. září po 14. hodině. Tak si držte palce, třeba právě vaše soutěžní karta přinese štěstí. Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava. Děkujeme, že objevujete náš kraj společně s námi.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava, je 9 hodin 43 minut, tohle byly Bee Gees. Ostravská firma OKK Koksovny žádá Českou inspekci životního prostředí, aby nechala odstranit její skládku chemického odpadu na Heřmanickém odvalu. Tvrdí, že ji ohrožuje požár, který se uvnitř haldy šíří. Známe detaily a prozradíme je za malou chvíli.

0: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Firma OKK Koksovny žádá, aby inspektoři životního prostředí nařídili preventivně vymístit její skládku chemického odpadu u prohořívající Heřmanické haldy v Ostravě. Oddělovací stěna, která má šíření požáru uvnitř haldy zabránit, podle firmy nefunguje a v případě prohoření hrozí údajně ekologická katastrofa, která nemá obdoby. Detaily teď proberu z reportéra serveru iRozhlas.cz Tomášem Pikou. Tomáši, vítejte ve studiu.
1: Pěkný den.
0: Tomáši, proč firma OKK Koksovny žádá vymístění její skládky chemického odpadu právě teď? Co se změnilo?
1: Žádost firmy přišla 20. července, tedy zhruba v době, kdy se během prázdnin začala opět řešit funkčnost takzvané oddělovací vzdušné stěny, která odděluje hořící část haldy od skládky chemického odpadu firmy OKK Koksovny. Posluchači si tu oddělovací stěnu můžou představit jako hlubokou 400 metrů dlouhou rokli, která je vykopaná až na hranici spodních vod a do které následně ostravská firma Ridera Bohemia navezla materiál, který měl být nehořlavý. Říkám záměrně měl být, protože jestli tomu tak skutečně je, není jisté. Funkčnost stěny zpochybnila například i Česká inspekce životního prostředí, která měla podezření, že firma spíše navezla do stěny odpad, který nedokáže požár uvnitř haldy zastavit. I když se to řízení to inspekci nepodařilo prokázat, protože ministerstvo životního prostředí si případ převzalo a řízení s Riderou zastavilo, pochybnosti zůstávají a na ty právě poukazuje firma OKK Koksovny, která tvrdí, že teplota u skládky už je tak vysoká, že ji přímo ohrožuje a tak by mělo dojít k preventivnímu zásahu v podobě vymístění skládky, aby nedošlo ke zmíněné ekologické katastrofě.
0: Kdyby teda k vymístění té skládky došlo, kdo by ho prováděl, kdo by ho platil?
1: To je těžké s jistotou říct předtím, než ve věci rozhodne právě Česká inspekce životního prostředí, která se žádostí aktuálně zabývá. Ani ta nechtěla dopředu uvést, jaké varianty se nabízejí. Mluvčí firmy OKK Koksovny Jindřich Vaněk ale naznačil, že by jejich skládka mohla na místě zůstat, nebýt šířícího se požáru uvnitř haldy a za ten může podle Vaňka státní podnik Diamo, který úložné místo těžebního odpadu v Ostravě Heřmanicích spravuje. Z žádostí OKK Koksoven na Českou inspekci životního prostředí, kterou má k dispozici a která se odvolává na zákon o předcházení ekologické újmě, i proto vyplývá, že by vymístění skládky a náklady s tím spojené měl nést právě státní podnik Diamo, potažmo stát. Odhady, jak moc nákladná by celá akce byla, nabízí informativní zpráva, kterou zpracovala radnice Slezské Ostravy v roce 2024. Tehdy byly náklady na vymístění skládky odhadovány na zhruba 300 milionů korun. A je zároveň asi vhodné podotknout, že tento dokument už tehdy zmiňoval snahy firmy OKK Koksovny skládku předat do správy právě státnímu podniku Diamo. V současnosti tedy vlastně nejde o takový první pokus.
0: No a co na to říká teda státní podnik Diamo?
1: Ten sice připouští, že skládka chemického odpadu je stále šířícím se požárem ohrožená, současně ale uvádí, že za situaci může také sama firma OKK Koksovny, protože údajně znemožňuje státnímu podniku vybudovat na jejich pozemcích druhou oddělovací stěnu, která by už měla skládku ochránit. Mluvčí Diama Tomáš Indrej pak zároveň uvedl, že není ani jisté, jestli ta první oddělovací stěna, ta už vybudovaná, je skutečně nefunkční. To má ověřit nové znalecké zkoumání, jak ostatně uvedl na nedávné tiskové konferenci ministr Karel Havlíček z hnutí ANO. Současná žádost podle mluvčího Indreje představuje spíše snahu soukromé firmy přenést odpovědnost za chemickou skládku právě na státní podnik, potažmo na stát, což podle Indreje Diamo považuje za nepřijatelné. I přesto je podle něj státní podnik připraven zasáhnout a skládku v případě potřeby vymístit. Potřebuje k tomu ale pravomocné rozhodnutí příslušných orgánů.
0: Vše, co jste potřebovali vědět o Heřmanické haldě, tak to ví Tomáš Pika a my za to děkujeme. Živě ze studia Českého rozhlasu v Ostravě. Díky.
1: Díky, naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

Za 4 minuty vám na vlnách Českého rozhlasu Ostrava nabídneme další zprávy. Ostravský dopravní podnik musí získat klíčové povolení pro novou tramvajovou trať, a to do března. Jinak mu hrozí, že nedostane 2miliardovou dotaci. Známe podrobnosti, Tereza Hajková vám více řekne ve zprávách.

0: je 10 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Ostravskému dopravnímu podniku hrozí, že přijde o dotaci na stavbu nové tramvajové trati. Policie vyšetřuje požár ubytovny v Šumperku pro podezření z obecného ohrožení. Místní část Valašského Meziříčí Hrachovec má novou zvoničku. Dnes bude oblačno, místy zaprší a naměříme do 27 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Ostravský dopravní podnik musí získat klíčové povolení pro novou tramvajovou trať do března. Jinak hrozí, že nedostane 2miliardovou dotaci. Dnes ministerstvo dopravy uzavírá předběžné žádosti. Ostravskému dopravnímu podniku přitom olomoučtí úředníci nařídili, aby vypracoval novou dokumentaci k posouzení vlivu stavby na životní prostředí.
2: Příprava pokračuje tak, abychom splnili podmínky pro získání dotace.
3: Říká mluvčí dopravce Tereza Šnoblová. Olomoucký krajský úřad přitom chce podle mluvčí Evy Knajblové doplnit řadu studií.
4: Pokud krajský úřad obdrží k dokumentaci odůvodněné nesouhlasné vyjádření veřejnosti, nařídí i nové veřejné projednání.
3: Ministerstvo dopravy teď připravenost projektu hodnotit nechce. Do března musí dopravní podnik stihnout taky žádost o stavební povolení. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
0: Požár, který zasáhl v neděli večer ubytovnu v Šumperku, vyšetřují policisté pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Uvedla to policie na síti X. Hasiči původně informovali o 10 zraněných. Mluvčí krajské záchranné služby Lucie Mikisková dnes ale upřesnila, že bylo na místě nakonec ošetřeno 6 lidí. 2 z nich byli v kritickém stavu. Hasiči ze zakouřené budovy po žebřících evakuovali do bezpečí 20 lidí. Dětské domovy zaplatí rovnátka dětem, které mají problémy se zuby. Postup sjednotil ochránce práv dětí, na kterého se obrátila dívka z dětského domova v Moravskoslezském kraji. Rovnátka za 50 tisíc korun potřebovala ze zdravotních důvodů. Dětský domov po ní chtěl polovinu částky zaplatit. Jak ale Českému rozhlasu řekl dětský ombudsman Martin Beneš, domovy musí dětem hradit zdravotní péči v plném rozsahu.
5: My jsme v tom případě zjistili pochybení dětského domova, a to z toho důvodu, že dětský domov je povinen hradit děti zdravotní péči, indikovanou zdravotní péči, a to vlastně v plném rozsahu, pokud se jedná o nějaké běžné nutné úkony. Vyplývá to prostě ze zákona, není to nějaký náš subjektivní pohled.
0: Federace dětských domovů podle předsedkyně Jany Koubové nový jednotný postup vítá. Před kulturním domem v Hrachovci u Valašského Meziříčí stojí nová zvonička. Hrachovec ji dostal jako dárek k 650. výročí první písemné zmínky o obci. Doplňuje tamní odpočinkový prostor.
6: Původní projekt rozdělá radnice do 2 etap. První etapě vznikl odpočinkový prostor, ale to se pak město po konzultaci s osadním výborem rozhodlo vybudovat původně plánovanou zvoničku. Ta nabízí mimo jiné kryté posezení a zútulňuje prostor před kulturním domem. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes bude v regionu oblačno, od jihozápadu přechodně až zataženo a místy přehánky nebo bouřky. Během odpoledne budou oblačnost i srážky od západu ubývat. K večeru pak přehánky už jen výjimečně. Nejvyšší teploty je 23 až 27 stupňů, v Beskydech kolem 21.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: S omezením počítejte až do konce září v Opavě v ulici Za Humny. Probíhá tam oprava horkovodu. Vozovka je zcela neprůjezdná.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: 10 hodin a 4 minuty, tohle byla Tereza Hájková a zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Posloucháte Dobré dopoledne a za malou chvíli tady bude i poslední srpnová otázka Moravskoslezského rozhlasového kvízu. Můžete opět vyhrát cestovatelský balíček s deníkem pro vaše zážitky, pláštěnkou nebo rolničkou do přírody. A dnešní otázka, tak dnes to bude z obecné geografie. Tak uvidíme, jak moc znáte mapu našeho kraje. Pokud ano, tak nemáte šanci nevyhrát, bude to velmi jednoduché. No a taky se v reportáži Adama Tomáše podíváme na Krnovsko, konkrétně do Zátoru, kde se připravuje referendum o větrných elektrárnách. Nabídneme samozřejmě i seriál Dvakrát měř a jednou řeš a taky tradiční rozhlasové pozvánky a kulturní tipy. Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Dnes s Vladimírem Šmehlíkem přejeme vám krásné dopoledne.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi právě teď o zajímavé ceny. Volejte Český rozhlas Ostrava 59 611 22 66.
1: Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Ostrava. Kdo pak se nám dovolal dneska do kvízu?
2: Dobré dopoledne, tady je Eva.
1: Evo, odkud voláte?
2: Ostrava.
1: Z Ostravy, tak to možná pro vás bude dneska velmi jednoduché. Tak jste připravená na otázku?
2: Ano, ano.
1: Tak jdeme na to. Většina území Ostravy, ale také třeba Petřvald, Rychvald a Orlová s Bohumínem neleží ani v Pobeskydí, ani v Nízkém Jeseníku. Víte, jak se geograficky nazývá nížinná oblast na severní Moravě a ve Slezsku, kde se stékají všechny velké řeky našeho kraje? A máte na výběr. Buď se to nazývá za A Ostravská pánev, za B Bohumínská kotlina, anebo za C Orlovská tabule.
2: No, tak já bych si typla za A Ostravská pánev.
1: A samozřejmě jste si typla velmi správně, je to Ostravská pánev, která navazuje na Moravskou bránu a zasahuje až na polské území. Vy vyhráváte balíček, cestovatelský balíček Českého rozhlasu Ostrava, já vám blahopřeju a ještě prosím chvíli zůstaňte na telefonu.
2: Ano.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Šikmý kostel. Románová kronika ztraceného města. S Barkou, Ludvíkem a dalšími hrdiny závěrečné části trilogie Karin Lednické prožijeme první poválečná léta. Staneme se svědky vzestupu komunismu, jehož ideologie je postavena na hesle kdo nejde s námi, jde proti nám. Ženka se snaží najít sebe sama. Leon trpí oprávněným pocitem zmaru. Hálka se snaží vyrovnat s krutým zážitkem. Vojtek se nechává strhnout budovatelským nadšením. Anuška chřadne pod tíhou ztráty syna. Barka novému světu přestává rozumět a Ludvík dobře ví, že nejhorší je začít se bát. Premiéra 20-dílné četby v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava, 10 hodin 22 minut. Tak myslím, že dnešní otázka Moravskoslezského rozhlasového kvízu byla lehoučká a proto i zasloužená výhra. Tak uvidíme zítra, 1. září. Za malou chvíli vás už pozveme, máme připravené rozhlasové pozvánky a kulturní tipy a zvát budeme do Opavy, na Čeladnou nebo do Krnova.

0: 10:26, tohle je Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Opavské oko, opavská kulturní organizace, zve na komentovanou prohlídku městského koupaliště. Začíná o 6:30 večer a vede jí Dalibor Halátek z Národního památkového ústavu. Poznáte 90-letou historii objektu, architekturu, proměny i inovace areálů a dostanete se do míst, která běžný návštěvník nespatří. Jedno z nejkrásnějších koupališť u nás, budete si ho moci prohlédnout na komentované prohlídce od 18:30. Pozvánka i na Čeladnou. Galerie Lara v rehabilitačním centru Čeladná hostí výstavu díla rožnovské umělkyně Karoliny Daťkové s názvem Abstrakce, litý akryl. Prohlédnete si ji až do 9. září. Galerie je otevřena každý den od 9 do 20 hodin. A pozvánka ještě do Krnova. V Krnově můžete v rámci krnovských hudebních slavností zajít dnes na koncert Patrika Stoupy. Na pěší zóně začíná v 17 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Český rozhlas Ostrava.

Lidé v Zátoru na Krnovsku budou v říjnu rozhodovat v referendu o větrných elektrárnách. Radnice na projektu kvůli dalším příjmům do obecního rozpočtu pracuje už několik let. Teď ale odpůrci dosáhli toho, že rozhodnou lidé přímo v referendu.

0: Radnice v Zátoru na Krnovsku musí uspořádat referendum o větrných elektrárnách. Výstavbu větrníků chystá radnice společně s investorem už několik let, aby měla obec větší rozpočet. Více než třetina místních ale podepsala petici, která radnici přiměla k referendu.
1: Tak jak to vidíte, tak jsou buď u pásma lesa, v polnostech, anebo v zeleném pásu, to znamená, tady jsou pastviny.
2: Nezávislá starostka Zátoru Salome Sýkorová mi ukazuje plánek horního Zátoru, kde by mělo stát celkem raz, dva, tři, celkem osm větrných elektráren.
1: V momentě, kdyby tyto elektrárny všechny fungovaly, jakože zde probíhalo roční měření intenzity větru a tak dále, tak bychom měli zhruba 9 milionů ročně do obecní kasy.
2: Abych to uvedl do kontextu, váš celoroční rozpočet?
1: 30 milionů.
2: Takže byste vlastně měli o další třetinu ještě navíc.
1: Mohli bychom třeba občanům

0: odpustit poplatek za odpady například.
1: Obec schválila v roce 2022 spolupráci s ČEZem. Došlo i na veřejné představení projektu.
0: Ten zájem občanů moc velký nebyl, tam byla velmi malá účast.
1: Obec už změnila i část územního plánu, aby zhruba půlka větrných elektráren mohla na území Zátoru stát. Zbytek musí teprve schválit zastupitelstvo. Některým místním se to ale nelíbí, jak popisuje vedoucí petičního výboru Daniel Němec.
2: Když jsem se zeptal zastupitelům, proč to chcou, tak je to otázka jenom peněz, což mě úplně nezajímá. Když se podíváte, je to podhůří nízkého jeseníku. Myslím, že to tam nepatří, že to tam být prostě nemá. Je to neestetické, je to minimálně na 25-30 let. To je, jak kdybych jim postavil do prostředka na městí pomník Brežněva vysoký 100 metrů. Si by ho taky nechtěli.
1: Organizátorům petice se povedlo sehnat 340 podpisů. To je více než třetina lidí nad 18 let s trvalým bydlištěm v obci. O dalším postupu tak budou rozhodovat všichni v referendu 9. a 10. října. ČES zatím nepodal žádost na vyhodnocení vlivu na životní prostředí a bez posudku se projekt dál nepohne. Ze Zátoru Adam Tomáš, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: Nebo kloustci? Už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše zářijová soutěž přesně pro vás. Každý den po celé září poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.
1: V pondělním vydání pořadu Host přivítáme početnou rodinu Krumplovičovu. Rodiče Adam a Markéta mají 6 dětí a rozhodli se je všechny vzdělávat doma. O tom, jak se jim to daří, i o trochu jiném způsobu života, povypráví Kateřině Huberové.
2: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: Je 10:45, posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Za malou chvíli v našem vysílání máme připravený seriál Dvakrát měř a jednou řeš, tedy dobré rady všeho druhu. Artur Kubica, náš rozhlasový kutil a zahradník, se tentokrát zaměří na ořechy. Poradí, na co se hodí ořechy zralé a na co naopak ořechy nezralé. Začínáme za malou chvíli.

0: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu.
1: Spousta posluchačů má na zahradě v této době zralé ořechy a dostal jsem dotaz na ořechový likér. Tam je ale důležité nejprve upozornit, že do něj se nedávají zralé ořechy, ale mladionké ořechy, a to v červnu, takže vyrábět ho v této době, v srpnu a v září, tak to už není ono. Vzpomínám si, že mi před několika lety psal jeden náš posluchač do Hobby magazínu připomínku, že ořechovce se správně říká svatojánská ořechovka a ty ořechy se do ní sbírají nejpozději na svatého Jána, tedy 24. června. No a kdo si chce dělat ořechovku až teď, tak je to na nic. Pokud by vás to zajímalo a chtěli jste si ji příští rok udělat, tak přibližně 20 až 30 zelených nezralých ořechů se rozkrájí na malé kousíčky, můžete tam přidat svitek z kořice, několik hřebíčků, třeba 8, muškátový oříšek i kůru z půlky citronu, zalijete to 1 litrem lihu nebo 40% alkoholem, necháte louhovat až 6 týdnů, tedy do konce července, potom se svaří 0,5 litru vody s 0,5 kilogramem cukru, nechá se vychladnout a smíchá se to s tím vylhovaným extraktem. Je dobré scedit to přes plátínko, aby tam nebyly zbytky ořechů. No a to další je nechat to uležet alespoň několik týdnů, takže jestli dobře počítám, tak právě teď je ideální čas na koštování hotové ořechovice. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Ladíte dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Dnes s Vladimírem Šmehlíkem už za 5 minut bude 11. Za 5 minut vám Tereza Hájková nabídne další aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Dozvíte se například, že vláda dále jedná o návrhu státního rozpočtu, nebo že Bohumín zve školáky na náměstí. Čekají je tam soutěže, tvoření i venkovní kino. Zprávy v 11.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Připraveny jsou zprávy Českého rozhlasu Ostrava a s nimi Tereza Hájková.
2: Je 11 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Vláda jedná o návrhu státního rozpočtu. V centru Českého Těšína skončilo dopravní omezení. Bohumín zve školáky na náměstí, čekají je soutěže, tvoření i venkovní kino. Bude oblačno, místy zaprší a teploty do 27 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Tereza Hájková. Ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO dnes představuje ministrům návrh státního rozpočtu na příští rok. Nejvíce peněz tradičně dostane Ministerstvo práce a sociálních věcí. Podle šéfa rezortu Aleše Juchelky z Hnutí ANO, ale ještě nejsou uzavřená jednání například o valorizaci penzí anebo platech ve veřejné sféře.
3: Jsme představili samotný mechanismus a systém změny platů ve veřejné sféře tak, aby to bylo férové, protože začínaly platy pod minimálním mzdou a dokonce pokud bychom tady tento systém nezměnili, tak v roce 2027 bude více než polovina lidí, kteří pracují ve státní sféře pod minimálně respektive zaručeným platem.
2: Odbory už návrh podpořily, ještě je ale čekají další jednání s ministrem Juchelkou i šéfkou státní kasy Schillerovou. Ministři by se taky měli dozvědět výši schodku rozpočtu v příštím roce. Barbora Macková ke 2. září skončí ve funkci hlavní hygieničky, informovalo o tom Ministerstvo zdravotnictví. Macková odchází na vlastní žádost, dál ale zůstane ředitelkou státního zdravotního ústavu. Obě funkce vykonávala od června 2024. Svůj odchod zdůvodnila tím, že minulá vláda nepokročila ve slibované reformě systému ochrany veřejného zdraví a současné vedení ministerstva má o její podobě jiné představy. Hlavním hygienikem bude dočasně ředitel odboru ochrany veřejného zdraví ministerstva Matyáš Fošum. Český Těšín dokončil opravu ulic v centru města. Pro řidiče tak skončilo dopravní omezení, silnice jsou opět průjezdné. Změnil se ale provoz ve Štefánikově ulici, ta je nově jednosměrná.
4: Auta projedou ve směru od Pražské k Božkově ulici. Radnice taky upravila parkovací místa z Podélného na Šikmé stání. Nově mají řidiči k dispozici 18 parkovacích míst. Z Českého Těšína Natálie Janišková, Český rozhlas.
2: Bohumín zavádí novinku. První školní den zve děti na centrální náměstí, kde je čeká celodenní zábava. Do bohumínských základních škol letos nastoupí 184 prvňáčků. Celkem je bude navštěvovat zhruba 1600 žáků, uvedla mluvčí radnice Jana Končítková.
5: První školní den je trochu specifický. Děti se přivítají s učiteli a spolužáky a po hodině maximálně dvou už jdou domů a mají vlastně celý den před sebou. Taky ho chceme zpestřit společným setkáním na náměstí, kde jsme připravili hry, soutěže, venkovní antikvariát dětských knih a malé letní kino.
0: Počasí.
2: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku oblačno, od jihozápadu přechodně až zataženo a místy se objeví přehánky nebo bouřky. Během odpoledne budou oblačnost i srážky od západu ubývat. K večeru přehánky už jen výjimečně. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na horách kolem 21.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V Těrlicku v ulici Ostravská probíhá úklid vozovky po nehodě, dejte tam pozor. A pokud víte o dalších dopravních potížích, volejte na bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Jsou 4 minuty po 11. hodině. Tereza Hájková se pro dnešek rozloučila s mikrofonem Českého rozhlasu v Ostravě. Další zprávy v pravé poledne vám už nabídne Michal Šofer. Je pondělí po 11. a tenhle ten prostor je vždy vyhrazen hostu Českého rozhlasu Ostrava. A dnes to nebude jediný host. Po písničce prozradíme více. Vladimír Šmehlík vám přeje krásné dopoledne do Slezska i na Moravu.

Jiří Korn v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Ostrava 8 minut po 11. Po další písničce, kterou zaspívá Petr Rezek, už uslyšíte povídání z části rodiny Krumplovičovi. Rodiče a jejich 6 dětí mají doma speciální režim. Mají takzvanou domácí výuku. K poslechu vyprávění o trochu jiném způsobu života ve veliké rodině vás zve Kateřina Huberová.

0: Českého rozhlasu Ostrava.
1: Hezké dopoledne vám všem ze studia Českého rozhlasu Ostrava přeje Kateřina Huberová. Teda předesílám, že ten reálný čas, ve kterém já se potkávám s mými dnešními hosty, je vysoce odpolední a je to vlastně velmi netypický, já bych řekla takový rodinný zájezd jsem přijel, protože rodina, kterou vám chci představit, je poměrně početná a její větší část je tady se mnou ve studiu. Já začnu rodiči, i když slyšíte malou Rebeku, tak to je nejmladší členka, ale pak tady má maminku Markétu Krumplovičovou s tatínkem Adamem Krumplovičem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Ještě jsou tady další tři děti, tak Janeček, Šimon a Noemi. Ahoj.
3: Dobrý den.
1: Proč jsem vlastně zatoužila si s vámi povídat? To je celkem jednoduché, upozornil mě společný kamarád, kterého máme, na to, že vy jste krásná rodina, která se rozhodla žít způsobem, který možná se vymyká, ale pro vás je prostě zcela normální. Takže začneme tím, že máte ještě další dvě děti, které jsou teď na gymnastice, čili je vás doma kolik celkem?
2: Osm. 6+2.
1: Vlastně jsme svědky toho, jak to u vás doma asi vypadá, že jo? Je to tak, že třeba mluví všechny děti současně?
2: Jako nejsme nějací moc hlasití, bych řekl, ale někdy je to tak, jako, že jak lidi potřebují komunikovat, třeba jedno dítě s jiným, já s manželkou a tak dál, tak jeden ten kanál, po kterém se dá komunikovat, tak musíme někdy prostě omezit. Teď jenom komunikují dva, prostě víc ne. Takže.
1: Já si myslím, že při množství teda těch lidí v jedné domácnosti, že ono to chce asi nějaký vysoký management, anebo mít vypracovaný nějaký jízdní řád na spoustu věcí. Vy jste už dopředu věděli, že chcete mít moc dětí a že chcete být takhle velkou rodinou?
4: Ne, to jsme nevěděli. Já osobně jsem chtěla mít více dětí. Představovala jsem si třeba 3 až 5. A manžel, že Adam, pokud vím, tak říkal, že si ani nedokázal představit, že by vůbec někdy děti měl.
1: Tak to je dost diametrálně jinak nastaveno.
2: Já jsem v podstatě žil takový standardní, nechci říct úplně starou, ale spíš takový mládenecký život. V tom, že jsem si chtěl prostě užívat života a děti mi do toho nějak moc jako nezapadaly. A vlastně pak jsem se rozhodl v nějakém okamžiku životním, že uvěřím Bohu a tím se můj pohled na život úplně změnil.
1: Smím se vás, Adame, zeptat, když jste do toho skočil takhle jako na prudko a ještě jste popsal vlastně dva životy, život před a život po, jestli jsem pochopila správně, tak co byl spouštěč? Proč se najednou z mládence, který měl nějaké své životní nastavení, stane člověk, který totálně převrátí svůj život, pohled na něj, přijme víru?
2: Já jsem vždycky nějakým způsobem věděl, že asi Bůh je, ale žil jsem si tak, jako kdyby nebyl. A bral jsem to tak, že pokud on teda je a je, řekněme, tak, jak je v Biblii, tak on mi vlastně všechno dovolí. On je vlastně šťastný, když já jsem šťastný. A pod tím jsem si představoval svoje největší sobectví. Prostě Bohu se to líbí, protože on je někdo, kdo mě má rád.
1: I když se vším všudy.
2: Se vším všudy, přesně tak. Aha. Takhle jsem si kdysi představoval Boha, že vlastně takový je. A vlastně v Brně na studiích, když jsem dělal vysokou školu, tak jsem potkal jednoho kamaráda, který mi řekl, že to tak není.
1: Tohle stačilo k přesvědčení?
2: To bylo asi 2letá diskuze, kterou jsem zkrátil do jedné věty.
1: Jo.
2: Byl to člověk, který jsem věděl, že mě má rád. Tak jsem prostě o tom uvažoval vážně a jednoho dne jsem mu dal za pravdu. Pak ještě trvalo několik let, než jsem to byl schopen udělat. Tehdy mi bylo něco mezi vlastně 25 až řekněme 28.
1: Kdy jste se poznali vy dva, pardon?
4: Jsme se poznali více na dětském táboře. Právě když Adamovi bylo 28 let. Od té doby jsme zjistili, že vlastně máme nějakou společnou řeč a nějak jsme spolu začali chodit, takže vlastně v té době, no. Mně bylo v té době 18.
1: No, myslím si, že když říkáte, máme pořád co dělat, že zrovna ve vašem případě to teda platí mnohonásobně, protože, a to je to, co mě na tom zajímá ještě dál, já jsem říkala, že žijete trošku jiný způsob života a to spočívá třeba i v tom, že vy vzděláváte své děti doma a vlastně se jim věnujete vy, se vším všudy. Mm-hmm. Při tomhleto množství mě to strašně bude zajímat i v následujících okamžicích. Tak já jenom připomenu, že tady děti jsou strašně způsobné a jsou zatím potichoučku. Jo? A já vás zatáhnu za chviličku do rozhovoru taky, nebojte. Takže tady sedí Markéta Krumplovičová s manželem Adamem a jejich děti Janeček, Šimon, Noemi a Rebeka. To jsou hosté Českého rozhlasu Ostrava.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Mám tady dneska plné studio hostů a je to jedna rodina. Adam a Markéta Krumplovičovi se svými dětmi. Noemi, Rebekou, Janečkem, Šimonem a další dvě dcery jsou teď v gymnastice a ty se jmenují...
1: Miriam a Hanička.
0: Takže je pozdravujeme. Já jsem nastínila před písničkou, že vy jste se rozhodli, že teda svým dětem budete věnovat absolutně ten čas a že vezmete do svých rukou i jejich vzdělávání. Což může být ošemetné téma asi pro spoustu lidí a nevím, jak moc ošemetné je, když teda člověk v tom žije a praktikuje to. Co to všechno obnáší? Teď se fakt ptám prakticky na to, co všechno vlastně vy musíte.
1: No, musím zajistit veškeré vzdělávání našich dětí.
0: Každé chodí do jiné třídy?
2: Já teďka budu chodit do 6. třídy, takže na prváku na gympl, ale přesto se budu pořád učit doma. No, ale Šimon, ten teďka bude chodit do 5. třídy, potom máme Haničku a ta bude chodit do třetí třídy. A potom máme Miriamku a ta bude teďka prvňák. A potom tady je Noeminka, ta
0: ještě školková, jakoby?
2: Školková, asi? Ale přesto školku máme doma.
0: Jo, no to jo, to doslova. Jak to vypadá, ale když každé dítě teda chodí do jiné třídy, nebo jsou to děti školkové, a nebo je to batole, a vy jste na to sama? Na to vzdělávání? Jak vypadá taková domácí škola?
1: Někdy je to hodně divoké, abych byla upřímná. Řekla bych, že ve škole funguje taková věc, že děti mají nějakou přirozený respekt k učiteli.
0: Ano.
1: Takže většinu času, pokud to není vyloženě nějaké problémové dítě, sedí v lavici a dává pozor, nebo možná i myšlenkami někde jinde, ale každopádně neruší.
0: Ano.
1: A tohle doma úplně nemáme.
0: Vy nesedíte v lavicích doma?
2: My sedíme u stolu.
0: U stolu? Právě.
1: Sedíme u stolu, všichni spolu. Občas samozřejmě se projevují ti nejmenší.
0: Chápu. To možná zažijeme ještě.
1: A vlastně každý má vlastně to svoje učení. Některé věci, některé učivo probíráme společně. Třeba přírodní vědy a různé pokusy nebo výtvarnou výchovu. To děláme společně. A potom každý má svoji matematiku, český jazyk.
0: Další prostě předměty.
1: Tyhle ty další předměty, které musí každý zvládnout na své úrovni.
0: No a pardon, já si neumím představit sebe, že bych jako měla být průvodce dětí, když zejména v některých předmětech matematika, fyzika, chemie, jsem byla opravdu velmi nenadaná, jo? Takže tam bych byla naprosto v pasti. No.
2: Že právě my to máme tak, že se hodně učíme sami, že já si čtu třeba ty učebnice, potom máma ještě co nevím třeba řekne, nebo taky kontroluje, taky pracovní sešit, tak děláme, nebo některé příklady v učebnici, ale prostě to máme docela dost, že se umíme učit sami.
0: To je velké plus.
1: Jo, a to byla právě podmínka, kterou jsem třeba právě tady Janečkovi říkala, že jestli chce pokračovat dál doma i na tom gymplu, tak bude muset hodně se učit sám, ale na druhou stranu viděla jsem, že toho Janeček je schopen, že je to chytrý kluk a že často třeba, když jsme začali probírat nějakou novou látku, třeba v matematice právě, tam si myslím, že má velké nadání, říkala jsem, probereme si teď tuhle tu novou kapitolu, tak se podíváme, co to tu máme, a Janeček hned, mami, to mi vůbec neříkej, já to chápu, tohle to vůbec nechci se tím zdržovat.
0: Tak matematika ti jde, jo?
2: No, jako mě jde všechno, ale něco víc, nic, ale v podstatě všechno mi jde. A třeba matematika mi hodně jde. A hodně se zajímám o určitě témata, třeba o historii, mám rád. Taky se zajímám, třeba, že sbírám kameny. A tady to je třeba, to jsem teďka byl, to je můj první ametist, co jsem našla u květnici v Tišnova. A i se zajímám občas o fyziku, chemii a tak dále. Tak,
0: promiň, no já jsem jenom, mě napadlo, čím by si chtěla
2: být.
0: Tak jo,
2: já bych chtěla být politikem.
0: A co bys si spravil?
3: Co jiného?
2: Já, no třeba bych dal slevnění daní pro nižší platy třeba a taky bych podporoval velké rodiny. Chtěl bych být ministrem nebo třeba poslancem, senátorem, ale nejradši nějakým ministrem nebo premiérem, možná prezidentem.
0: Nebo možná, jasně, v nejhorším prezidentem, jo?
2: Takže bych byl rád, kdybyste mě potom volili.
0: No to je zajímavé, my teď máme zrovna jako předvolební čas, kde podobné řeči vlastně vůbec nemůžeme vést, ale vzhledem k tomu, že ty ještě nejsi způsobilý, tak si myslím, že nám to můžou prominout, protože to zatím není aktuální.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Tady ve studiu Českého rozhlasu Ostrava jsem obklopena velkou rodinou, a to ještě není kompletní, Krumplovičových. Povídám si teď momentálně se dvěma syny, se Šimonem a s Janečkem. Šimon je vášnivý modelář. Ty máš hodně velkou trpělivost.
1: To docela baví. To lepení, vždycky jsem rád, když to dolepím, a líbí se mi to, když se mi to povede.
2: Jo, a jako mě taky baví modely, a já jsem perfekcionista právě. A jako kreslím, na to mě moc nebaví, ale Šimon právě není perfekcionista, takže to občas vypadá fakt krásně, občas tě neumím.
0: Je to výtvarník.
2: On to udělá prostě tak, a potom to vypadá třeba, jako mnohem vypadá líp. To fakt krásně, jo. Jako moje možná líp zblízka, ale prostě to vypadá jeho mnohem líp.
0: Takže vaše děti jsou obdařeny různými talenty totiž, že jo, ve vaší rodině. Holky jsou gymnastky.
2: Jo, tak
0: ten sport
2: říct,
0: tady je
2: talent,
0: jo,
2: ještě další.
0: Ano.
2: Že mám vysoký IQ, můj talent.
0: Mm-hmm. Máš změřený IQ?
2: Jo, dělala jsem teďka nedávno IQ, to 138.
0: Nepřekvapuje mě to. Mě zajímá, když rodiče mají takovéhle nadělení, myslím v tom nejlepším slova smyslu, že mají naděleno v těch dětech. Možná náročné stačit mu.
3: Je to tak. Zrovna konkrétně náš Janeček už od malička, od narození, se projevoval jinak než většina ostatních dětí a bylo to s ním náročné.
4: Vždycky věděl, co chce. A to s tím trvá do dneška.
0: Čili ty všechno musíš prozkoumat a všemu musíš porozumět? Chápu to dobře?
2: Jo. Politika, ale to se taky zajímám.
0: Takže díváš se třeba na televizní debaty?
2: No, to jsem se díval předvolební, ale rodiče moc doma jsme, u ní se nemáme televizi, máme projektor a tam se moc nedíváme, jen výjimečně. Ale byl jsem zrovna u babičky, tak tam jsem se díval.
4: Janeček je takový, jako že má prostě tuhle věc zrovna teďka. Takže zrovna teďka poslední 2 roky.
2: 3 roky možná.
4: Možná prostě i 3, dobře. Uvidíme, jak to bude za 10 let třeba, že?
0: Můžu se na něco zeptat? A to se zase obracím teďka na rodiče. Vy máte nějak jasně nastaveno to, co od života chcete, to, co chcete pro své děti. Jak zverbalizovat tu hlavní myšlenku toho, proč jsou děti vzdělávány doma, proč vaše rodina je přesně takovou, jakou vlastně je. Co je nad tím?
3: Řekla bych, že kdybych měla říct opravdu jeden ten hlavní důvod, tak to nejdůležitější je, aby naše děti mohly poznat Ježíše. Tohle je pro nás ten největší hnací motor i té domácí školy.
0: Chtěla jsem se jenom dozeptat, kdyby třeba děti chodily do školy, bylo by to složitější, nebo v čem by to bylo jinak?
4: U nás se to sešlo takovým způsobem, že vlastně Janeček měl začít chodit do školy, když byl covid. Mm-hmm. Jo, a teďka my jsme si říkali, no tak bude tam chodit, nebude, to byly ty různé uzávěry.
0: Ano, ano.
4: Takže vlastně to nás navedlo k tomu, že jakoby proč vlastně tam chodit, když stejně ho tak nějak budeme učit doma. A Markéta v té době taky potkala nějaké lidi?
3: Potkala jsem jednu rodinu, kteří měli, tuším, 4 děti, všechny měli v domácím vzdělávání a ta myšlenka se mi velmi líbila. Přišlo mi to hrozně hezké.
0: Mm-hmm.
3: Ale popravdě nedokázala jsem si to představit, ale na druhou stranu jsem si ani nedokázala představit, že ty děti, které vlastně pomalu dorůstají do toho školního věku, že je do té školy nějak vpustím.
0: Mm-hmm.
3: Nějak jsem s tím vnitřně nebyla
0: v souladu. Nicméně stejně se ty děti v nějakých kolektivech vyskytují, protože už třeba jenom, že holky chodí do gymnastiky. Kluci, vy děláte nějaký sport?
2: Já jsem dělal gymnastiku, ale teďka pravděpodobně půjdu do zápasu. A předtím jsem hrál za Baník a tam jsme odešli. Ještě jsem dělal hokej.
0: Co teda? A Šimone, sportuješ?
1: Já jsem dělal fotbal, hokej, potom jsem dělal gymnastiku, potom jsem dělal baseball a teďka nebudu dělat nic, teďka budu cvičit doma.
0: Pak tady máme ještě nějaké hudební vzdělání.
2: Já hraju na trombon, předtím jsem hrál na flétnu, altovou flétnu, nebo na pístový trombon hraju. Šimon, řekni.
1: Já budu hrát na klavír teďka 1. rok a jinak už nějakou dobu hraju na zobcovou flétnu, myslím 3 nebo 4 roky.
0: Čili těch aktivit je dost?

0: Je. Jenom v téhle souvislosti bych chtěl, kdyby nás náhodou poslouchal, tak poděkovat všem učitelům. Třeba ze základní umělecké školy, kteří byli úžasní, že nám hodněkrát vycházeli vstříc.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Tady ve studiu Českého rozhlasu Ostrava je nás momentálně 7. Je tady kus rodiny Krumplovičových, tatínek Adam, maminka Marta, jejich 4 děti, přičemž další 2 jsou nepřítomny. A povídáme si o jejich způsobu života, který je dost specifický, protože všechny děti absolvují domácí vzdělávání a znamená to, že rodiče jsou vlastně zaměstnanci své rodiny, anebo teda je to práce na absolutně plný úvazek. Nebo hned několik úvazků, řekla bych. Jakým způsobem vlastně zvládá i samotná škola? Co to obnáší vlastně navzájem?
1: Tady bych mohla zase poděkovat škole u nás ve vesnici ve Slatině, která nám vyšla vstříc. Tehdy paní ředitelka neměla s tím domácím vzděláváním vlastně žádné zkušenosti. Přijala naši žádost a od té doby vlastně spolupracujeme s tou školou ve Slatině. A to tak, že nám umožňují třeba, že děti můžou s nimi jet na výlet, nebo můžou s nimi jet do divadla, do muzea.
0: Takže vlastně jakousi součástí té třídy jsou? Nebo znáte se spolužákama a trávíte s nimi
2: trochu,
0: nějaký
2: čas? Ale stejně tam s nimi jsme hrozně málo.
3: My jsme na vesnici, takže tam se jako nějakým způsobem každý s každým minimálně potká. Ještě potom vedeme kroužek, Royal Rangers. Něco jako scout, kdybych to přirovnal, takový křesťanský scout. Takže i tam prostě nějakým způsobem se odtama znají.
0: Sama sebe srovnávám. Ve chvíli, kdy má člověk složitější období, má pocit, že vůbec nestíhá, nezvládá. Děti jsou v nějaké vývojové fázi, takže tě má plnou hlavu starostí. A připadala jsem si udřená, uštvaná, naprosto pološílená. Dívám se na vás. Dívám se zejména teda na Markétu, jo, s tím obdivem. Na vás člověk tohleto prostě nemůže poznat. V mých očích hrdinka.
3: V mých očích taky, no. Ona zrovna teďka týdá Rebeku.
0: Ano, chodí po studiu.
3: Ale jak říkáte, i v mých očích je to hrdinka. Bez ní by to určitě nešlo.
0: Můžu se vás zeptat, Adame, co je vlastně vaše povolání?
3: Já jsem ajťák.
0: Takže pro vás je to práce z domu, nebo chodíte do práce jinam?
3: Já mám tak z 90% práci z domu.
0: Takže vy jste pořád všichni v podstatě téměř spolu?
3: No, v podstatě jo.
0: Už se vám někdy přihodilo, že jste mohli děti mít někde na hlídání a že jste byli s Markétou prostě chvilku sami?
3: Kdybych teďka nepočítal zrovna jenom poslední malinkou Rebečku, kterou nám prostě nikdo ještě nepohlídá, tak jsme zrovna teďka před tímhletím natáčením byli sami pár dnů. Takže to bylo fajn. Hlavně Markéta si trošku odpočíne. Tím pádem zase musíme poděkovat ještě dědečkům, babičkám. Zdravíme a moc děkujeme za všechny hlídání.
0: Já si myslím, že ta součinnost jako tolika, chtěla jsem říct dalších složek. No ale v podstatě ano, jako mnoha jiných dalších lidí, že je vlastně nezbytná. Ale všechno vám hraje do karet. Všechno se děje tak, aby to šlo.
3: Já zatím vidím toho Boha.
0: Zakřičíte někde na děti?
3: Jo, jako největší asi rozčilovač jsem já. Markéta taky svým způsobem, že?
1: Musím se přiznat, že právě tady Janeček je největším zdrojem, největším spouštěčem. Lidi o mě říkají často, kteří mě úplně neznají tak dobře, ale říkají, že jsem hodně trpělivá. Ale já si tak teda vůbec nepřipadám.
0: Janeček teďka vzal nejmladší sestřičku do náruče a teď ji zase utěšuje on. Takže teď vidím v praxi to, o čem mluvíte. Kdybych měla slyšet nějaká úskalí, jaká to jsou?
1: Určitě bych řekla, že je tam víc úskalí. Jedno z nich může být finanční.
3: Jak to zvládnu?
1: Protože to všechno zvládnu?
3: Když máte ne jeden kroužek, ale máte jich 6, tak prostě ty peníze lítají strašně. Někdy jsme prostě nevěděli, jestli druhý měsíc ještě vyjdeme, ale vždycky jsme vyšli. Ten pocit, že člověk to nemá pod kontrolou.
0: Jo.
3: Jo? Prostě není to úplně na mě. Udělal jsem maximum a stejně nevím, jestli vyjdu, ale takový jeden vzkaz lidem, kteří jsou příliš zodpovědní, pořád si říkají, já nemůžu mít děti, to by nevyšlo. A přesně takhle jsem uvažoval. Udělejte to a prostě bude to dobrý. Bude to dobrý.
0: Co je vaše civilní povolání?
1: Já jsem vlastně otěhotněla s prvním synem a s ním v bříšku udělala státnice na bakaláře na architektuře. Potom druhé státnice inženýrské jsem dělala, když jsem byla těhotná se svojí třetí dcerou. Školu jsem dokončila. Ráda bych se tomu nějak věnovala.
0: Noemi skončila u tatínka, to jenom, abyste měli představu, jak to tady vypadá. Šimon cvičí a Janeček sedí spořádaně, protože v poslanecké lavici se sedí dlouho, takže už teď trénuje. Co vám popřát nejlíp?
3: Já jsem šťastný za svůj život, takže já bych spíš přál, aby další lidi mohli zjistit, že to jde všechno, co jsme se dneska bavili.
1: Já si myslím jenom ještě taková myšlenka, že strašně důležitá je vděčnost. Když je člověk vděčný za to, co má, tak bude mu dobře.
0: Tak asi jenom amen. A jeden z nejživějších rozhovorů je to dáno tady touhle velkou krásnou rodinou, která ukázala, jak prostě žije. A jsem za to velmi vděčná. Děkuju vám moc, ať se vám daří, mějte se krásně.
3: Děkujeme.
4: Všechny díly pořadu Host Českého rozhlasu Ostrava najdete na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Tak tohle byl Vladimír Mišík, ladíte Český rozhlas Ostrava. Naše dopolední vysílání pomalu a jistě směřuje do svého finále. Za 10 minut bude 12 hodin. Já pozvu ještě na středečního hosta. Tím dopoledním hostem Kateřiny Huberové bude hlučínská výtvarnice a lektorka výtvarného umění Ellen Týmlová. Přijde povyprávět příběh své maminky, která začala malovat v 90 letech po velmi těžkém poranění hlavy. Malování ji začalo prospívat, no a před několika dny měla dokonce svou vernisáž. Host Českého rozhlasu Ostrava tady bude ve středu po 11. hodině.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.
1: Česká republika bude mít druhý nejvyšší deficit státního rozpočtu v celé historii. Příští rok by měl schodek vzrůst na 389 miliard korun. Podrobnosti ve zprávách v pravé poledne.

0: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Blíží se poledne, připraveny jsou zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Do studia už přišel i Michal Šofer. Zprávy začnou za okamžik.

0: bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Návrh rozpočtu na příští rok počítá se schodkem 389 miliard korun, oznámila ministryně Schillerová. Macková končí jako hlavní hygienička, dál zůstává ředitelkou Státního zdravotního ústavu. Horští záchranáři vyjížděli o prázdninách k více než 16 úrazů. Odpoledne může zapršet, teploty vystoupí na 27 stupňů. Hezké poledne u zpráv přeje Michal Šofer. Schodek státního rozpočtu by měl podle návrhu ministerstva financí příští rok vzrůst na 389 miliard korun. To je skoro o 80 miliard víc než letos. Oznámila to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Šlo by o druhý nejvyšší schodek od vzniku Česka. Vláda chce podle Schillerové příští rok více investovat třeba do zdravotnictví nebo dopravy. Na obranu pak plánuje vyčlenit celkem 195 miliard korun. Česko by tak splnilo závazek NATO vydávat na obranu alespoň 2% HDP. Vláda musí návrh rozpočtu schválit do konce září, pak ho předloží sněmovně. Ve funkci hlavní hygieničky ve středu končí Barbora Macková, informovalo o tom ministerstvo zdravotnictví, odchází na vlastní žádost. Jako důvod uvedla, že současné vedení ministerstva má jiné představy o reformě a modernizaci ochrany veřejného zdraví. Macková ale dál zůstává v čele Státního zdravotního ústavu, kde se chce více zaměřit na posílení prevence nemocí. Hlavním hygienikem bude dočasně ředitel odboru ochrany veřejného zdraví ministerstva Matyáš Fošum. Mezi své priority zařadil podporu očkování.
2: Aby hygiena byla pro lidi rádce. Tím, že ta má prioritní cesta, kterou půjdu, tak je připravenost na mimořádné události, respektive aby se jedná o epidemie, vlnu veder, povodně, tak hygiena musí být ta, která bude připravena dřív, než ta mimořádná událost nastane.
0: Záchranáři v Českých horách v létě vyjížděli k více než 16 úrazů. Meziročně je to zhruba o 200 víc. Nejméně zásahu evidovali v Orlických horách, nejvíce v Jeseníkách. Tam ošetřili téměř 400 pacientů. Nejvytíženější pro ně byl 2. srpnový týden, říká člen horské služby Jeseníky Tomáš Fabián.
3: Když jsme zaznamenali v Jeseníkách celkem 68 úrazů, souviselo to právě s horným počasím pro návštěvu hor, souviselo to také s tím, že v Polsku měli prodloužený víkend, měli tam svátek a také vlastně v polovině toho týdne bylo zatmění slunce a Persejdy, takže to přilákalo hodně návštěvníků právě na pozorování těchto jevů.
0: Přesně před 29 lety zemřela po autonehodě v Paříži britská princezna Diana. Byla první manželkou současného krále Karla III. A matkou jejich dvou synů Williama a Harryho. Po rozvodu se zaměřovala hlavně na charitu. Okolnosti její smrti dodnes provázejí spekulace a konspirační teorie. Bratr zesnulé princezny Earl Spencer plánuje na letos v září vydat knihu o jejím životě.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude v našem regionu převážně zataženo, místy s občasným deštěm, přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Během odpoledne budou oblačnosti i srážky od západu postupně ubývat. Odpolední teploty 23 až 27. A v noci čekáme zpočátku zvětšenou oblačnost, postupně se vyjasní. Teploty 16 až 13 stupňů. A zítra ráno bude ještě jasno, během dne převážně polojasno až oblačno. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Moravskoslezském kraji se jezdí bez nehod. V Ostravě, v Rudné ulici, počítejte se zdržením ve Vítkovicích. V křižovatce u stadionu je to v obou směrech přibližně na 5 minut. Krajské město je ale jinak dobře průjezdné.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Tak tohle byl Michal Šofer a zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Přejeme vám krásné poledne na Moravu i do Slezska. 4,5 minuty po poledni a tady už nám drnčí telefonní linky. Pravidelní posluchači vědí, že za malou chvíli začne hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava, tedy jediný pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. Stačí, když se k nám do studia dovoláte. Telefonní číslo 596 11 22 66. Je poslední srpen a pokud znáte nějakou pavlínu, tak ji nezapomeňte popřát. Jsou to právě pavlíny, které dnes mají svátek. Já posílám pozdrav do Řepiště. Vladimír Šmehlík vám přeje krásné poledne. Hudební pošta tady bude za okamžik.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A je to tady, začíná Hudební pošta. Já jsem popřál Pavlíně do Řepy, a ona se dnes dovolala jako první. Takže to je asi k tomu svátku dobře zařízené. Tak vítejte ve vysílání.
2: Já vás zdravím všichni do vás a moc krát vám děkuji za krásné přáníčko. Tak chtěla bych popřát všem Pavlínkám k dnešnímu svátku a také bych si tuto písničku, kterou jsme společně vybrali, bych si chtěla poslat sama sobě k dnešnímu svátku a také k mým zítřejším narozeninám, zítra budu mít 61 let, takže bych si chtěla popřát hlavně hodně zdravíčka a všem děkuji za přáníčka, kteří mi píšou, volají a je to vás neskutečně hodně a mám z toho obrovskou radost. Moc děkuji za všechno a svým dětem za překrásné dárečky a vnoučátkům a bylo toho moc. Moc krát děkuji.
1: Pavlíno, já moc děkuji, že ladíte Ostravský rozhlas, jsme za to moc rádi a užijte si narozeniny. Mějte se krásně.
2: Děkuju. Taky děkuji moc.

0: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Před malou chvílí jsme byli v Řepišti. Teďka se pojedeme podívat do Poodří. Míříme do Kujav, kde nás na houpačce čeká paní Líba. Hezký dobrý den.
1: Děkuji vám. Hezký den a i vám a všem posluchačům. Dneska má moje švagrova 70 let. Jmenuje se Naďa Vymazalová z Plneku. Milá Naďo, s tvojím krásným 70. nám ti ze srdce přejeme s Ilušem. Všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a hlavně to zdraví. A moje netes v Bílovce, Pavlína Čagalová, má dneska svátek. Takže Pavlínko, k tvojímu svátku hodně štěstí, zdraví, pohodu v práci, to ti přeje Liba a Iluš. A vám děkuji za písničku a nashledanou.
0: Rádo se stalo, mějte se krásně.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A my už míříme z centra Ostravy proti proudu řeky Lučiny až do druhého největšího města našeho kraje. V Havířově nás čeká Maruška. Dobrý den.
2: Ještě jednou dobrý den, pane redaktore, a všichni posluchači krásného radia Ostrava. Dnes bych chtěla poslat písničku a přání paní Pavlince Kahankové z Mašovic k jejímu dnešnímu svátku. Milá Pavlinko, vše nejlepší, hlavně zdraví, štěstí a ať tě panenka Maria chrání. To ti ze srdce za rodinu Vrbackou, Gonosovou a všechny, kdo tě má rád, přeje Maruška. Vám, pane redaktore, srdečně děkuji za prostor a za vyhledání písničky a někdy naslyšenou.
1: Rádo se stalo a krásný den do Havířova.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí.

0: Naším úterním dopoledním hostem bude pedagog střediska volného času Korunka v Ostravě David Kasper. Budeme se spolu bavit o výběru kroužku pro děti, o tom, čemu by rodiče měli věnovat pozornost a jestli je lepší, když se dítě věnuje různorodým činnostem nebo když se zaměří na jednu věc do hloubky. Naslyšenou v poradně se těší Iva Havlíčková.
1: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině.
2: Barka a Ludvík, Fanka, Ženka, Halka, Henrik a Anuška. To jsou hrdinové třetího dílu trilogie Karin Lednické Šikmý kostel. Halka má tajemství a neví, co si s ním počít. To Henrik je rozhodnutý, chce na všechno zlé zapomenout, přestože Anuška ztraceného syna stále hledá. Jejich vztah proto drží jen na vlásku a Emilia Zaleská se pokusí dát rodinu zase dohromady.
3: Vítejte, tak ráda vás zase vidím. Mama div nemá slzy v očích, hlas se jí třese. Neuhostím vás nějak bohatě, vede Emilia Zaleská hosty do kuchyně k prostřenému stolu. Hlavní je, že jsme se po dlouhé době zase všichni sešli. Pak si uvědomí, co řekla a dodá, my, co jsme zbyli.
2: Premiéra druhé části četby s Alenou Sasínovou Polarčík a Davidem Viktorou v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
4: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava dnes s Vladimírem Šmehlíkem. 12 hodin 24 minut a zůstáváme s dalším přáním v Ostravě. Volá nám Amálka. Dobrý den přeju.
5: Dobrý den. Tak já bych chtěla dneska zahrát moji milované babičce Pavlíně do Řepíšť, která dneska slaví svátek a zítra narozeniny.
4: Dobře, dobře. Tak jo, tak hrajeme. Písnička je připravená, no a zdravíme vás i babičku. Mějte se hezky.
5: Naschledanou.

0: Legendární balada, legendární píseň Jiřího Zmoška zazněla v Hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Posloucháte jediný pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. Další písničku už bude vybírat paní Liduška. Míříme do Beskyd, do Komorní Lhotky. Hezký dobrý den.
1: Dobrý den. Zdravím Český rozhlas Ostrava. Dnes bude oslavovat můj syn David Brychci z Hnojníku 43. narozeniny. Tak mu přejeme hodně štěstíčka, zdravíčka, božího požehnání, ať se mu daří v práci. Tomu ze srdíčka přeje maminka, brat Jarek s rodinou a také manželka a syn Vašiček. Děkuji za vyhledání písničky a zase někdy nashledanou.
0: Rádo se stalo a zdravíme do Ligotky i do Hnojníka.

0: Tak tohle bylo duo Yamaha na přání z komorní Lhotky. No a my se teďka z Těšínska pojedeme podívat na Pražskou. Na telefonní lince Českého rozhlasu Ostrava už je totiž Anička z Hati. Tak Aničko, ještě jednou, dobrý den.
1: Ještě dobrý den, pane Vladimí. Já zdravím a zdravím celý ovce. Přijel se písničku, bych chtěla poslat všem, co se starali včera o velikou slávu. Písničku jim posílám do pekel, koláče a tak dále. Jídlo, chystání a všechno, co nám chutnalo. Já jim moc a moc děkuju, bylo to moc hezky a písničku jim posílám pro radost a velké poděkování. Tak písničku posílám všem do mé narozeniny svátek a mení. Písničku ještě posílám panu Vladimírovi, jeho mamince, tatínkovi a jsem ostat na sední rozhlasu. Moc krát vám děkuji, pan Vladimír a naschledanou.
0: Rádo se stalo, Aničko. Mějte se dobře a super, že vám ty dožínky v Hati dopadly tak moc dobře. To máme radost. Tak se budem těšit. Zase příště. Mějte se hezky.
1: Ano, děkuji.

0: kuče nebo kloustci? Už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše zářijová soutěž přesně pro vás. Každý den po celé září poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: A míříme v hudební poště za dalším přáním, tentokrát na východní okraj města Kravaře. V Koutech nás čeká paní Julie. Hezký dobrý den.
3: Děkuji za krásné přivítání, pane Vladimíre. A dnes posílám písničku do Kravař pro paní Pavlinu Klemencovou, která má dnes jmeniny. Pavlinko, posílám ti krásnou písničku a k tomu všechno nejlepší. Hodně lásky, pohody, spokojenosti, dobrého zdraví a krásných dní v životě. Ti přeji Julie s rodinou, přátelé a známí a všichni, kdo tě znají a mají rádi. Vám, pane Vladimíre, děkuji za prostor ve vysílání a všem přeji krásné dny prožité v míru a spokojenosti a naslyšenou.
2: A my se budeme těšit na váš další telefonát. Mějte se hezky, paní Julie.

0: to Ježíš, Boží syn, zaplatil na kříži.
1: Posloucháte Hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Je 1:15. Máme před sebou další přání a opět se vracíme do města Havířova. Právě teďka nám z Havířova volá paní Eliška. Ještě jednou vás zdravím. Dobrý den.
2: Dobrý den. Prosím vás pěkně, aby měla takovou prozbu. Já jsem sobotu spadla na hlavu a ten pán, co mě tam opatroval celý dobu, to přišla sanitku, on nezavolal sanitku. Já bych prosila nějakou pěknou písničku, jestli by se mnou mohli mu poslat nějakou.
1: A znáte toho pána, který vám pomohl?
2: Ne, vůbec ne.
1: Takže
2: vůbec
1: někdo
2: ne.
1: Na ulici.
2: On neviděl, jak jsem spadla na hlavu. Já mám slovy oce z mozku. Mm-hmm. No tak já bych prosila nějakou
1: dobře.
2: A poděkovat. Tak hodně, hodně děkuju.
1: Tak doufám, že už jste v pořádku, paní Eliško, opatrujte se. No a hledáme zachránce, tajemného pomocníka, kterému posíláme píseň. Tohle je Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.

0: A dnešní hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava, ta poslední srpnová pošta, míří do svého finále. Máme před sebou poslední hudební přání dnešního vysílání. Míříme do Branky u Hradce nad Moravicí, do Branky u Opavy, kde nás čeká paní Lidka. Dobrý den.
1: Nezavěšujte, prosím. Vyčkejte na spojení.
0: A tak paní Lidka nás už nečeká. Nevydržela, pravděpodobně nevydržela čekání na spojení. Nevadí, poslední píseň tedy nezahraje od posluchačů, ale pustím vám ji sám.
2: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti.

chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citu, o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe napsat

Skončila hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava. Za 3 minuty do studia přijde Michal Šofér a nabídne vám další aktuální zprávy. Pro dnešek se z vysílání a s mikrofonem Ostravského rozhlasu loučí Vladimír Šmehlík. Budu se na vás těšit zase zítra. Mezitím mějte krásný čas na Moravě i ve Slezsku.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Bylo 13 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Česko bude mít druhý nejvyšší deficit v historii. Příští rok vzroste na 389 miliard korun. Autobusy v Třinci se vrátí na zrekonstruované stanoviště. Europoslankyně Jana Naďová z ANO je vinná v kauze Čapí hnízdo, potvrdil to odvolací soud. Zítra bude polojasno až oblačno, teploty do 25 stupňů. Příjemné odpoledne přeje Michal Šofer. Schodek státního rozpočtu by mohl příští rok vzrůst na 389 miliard korun. To je o skoro 80 miliard víc než letos. Návrh představila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Deficit by byl druhý nejvyšší v historii Česka. Vláda chce peníze využít hlavně na investice do zdravotnictví nebo dopravy, dodává Schillerová.
3: Čistý nárůst prorůstových investic ze státního rozpočtu společně s nezbytnou finanční injekcí do zdravotnictví bude dělat dohromady 100 miliard korun. Tedy mnohem více, než okolik roste schodek.
1: Do zdravotnictví má podle návrhu jít o 50 miliard korun víc. Na obranu chce vláda vyčlenit celkem 195 miliard, což odpovídá 2% HDP. Česko by tak splnilo závazek vůči NATO. Vláda ještě může parametry rozpočtu změnit. Schválit ho musí do konce září a následně ho předloží sněmovně. Autobusová doprava v Třinci se od zítřka vrací do běžného režimu. Stavbaři dokončili rekonstrukci tamního autobusového stanoviště. Autobusy tam začnou zajíždět dnes o půlnoci.
4: V rámci rekonstrukce se změnilo označení všech nástupišť. Informace o odjezdech autobusů lidé najdou na 10 nových LED panelech. Provizorní stanoviště na náměstí Míru už nebude v provozu a náměstí se během týdne vrátí do původního stavu. Z Třince František Kuča, Český rozhlas.
1: Vrchní soud potvrdil europoslankyni Janě Naďové z hnutí ANO v kauze Čapí hnízdo 3letou podmínku a peněžitý trest 500 000 korun. Rozhodnutí je pravomocné, Naďová může podat dovolání. Advokát Naďové Josef Bartončík s tím nesouhlasí a je připravený se bránit dalšími prostředky. V kauze 50-milionové dotace na farmu Čapí hnízdo je z dotačního podvodu a poškození zájmu Evropské unie obžalovaný i premiér Andrej Babiš z ANO. Kvůli poslanecké imunitě je ale jeho stíhání pozastavené. Stále více měst zakazuje ráno vjezd aut před základní školy. Takzvaných školních ulic je už v Česku zhruba 30. Od září přibudou další i v Ostravě. Cílem je zajistit větší bezpečnost dětí, říká mluvčí organizace Pěšky městem Eliška Vidomus.
5: Jedná se o opatření, které je dočasné. To znamená, že je to opravdu jenom ta nejvíce frekventovaná doba mezi 7 nebo 7:30 a 8 hodinou ranní, kdy před českými školami bývá opravdu velký dopravní nápor. A cílem je vlastně to největší přetížení dopravy nějakým způsobem rozptýlit do okolí.
2: Počasí.
1: V noci čekáme v našem kraji zpočátku zvětšenou oblačnost, postupně se vyjasní nejnižší teploty 16 až 13 na horách kolem 10 stupňů. Ráno bude ještě jasno, během dne převáží polojasno až oblačno. V Jeseníkách se výjimečně objeví slabé přehánky. Nejvyšší zítřejší teploty 20 až 25 a na horách do 20 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na dálnici D48 z Frýdku Místku do Českého Těšína zpozorněte před odbočkou na Hnojník. Na kilometru 60,5 a pojedete kolem odstaveného vozidla. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host. Zlá.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Tady je Oskar Hess a mým dnešním hostem je jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů Jan Šibík. Dobrý den.
2: Dobrý den a ten úvod teda je pro mě velice takový těžký, jo, protože obstát těm slovům, kterým jste řekl, není snadný.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Pane Šibíku, vaše jméno je pro mnohé synonymem pro statečnou a autentickou reportážní fotografii z míst konfliktů a katastrof. Začínal jste ale fotografovat už v 6 letech na sovětský fotoaparát Lubitel 2. Kdy jste si poprvé uvědomil, že se chcete stát nejen fotografem, ale přímo fotoreportérem, který bude svědčit o přelomových událostech světa?
2: No, je to tak pravda na půl. Já jsem si to tenkrát ještě neuvědomil. To jsem si uvědomil až mnohem později, až při revoluci. Tam potom mi bylo jasný, že chci jít tím směrem těch událostí. Když poprvé dostanete novou věc, tak na to koukáte prostě s vyvolenýma očima. Ta sovětská technika taky nebyla moc jako dokonalá. Takže maminka, to učitelka byla, tak ona ve mně se snažila rozvíjet různý směry a jeden z těch směrů byl, že třeba jako fotografie. Takže jednou na Vánoce jsem si rozbalil balíček a tam byla taková tak rychle ten, jak jste říkal, Lubitel 2, ten ruský foťák. A já jsem z začátku jako moc to nechápal. Teda věděl jsem, že ten fotoaparát je proto, abyste dělal fotografie, ale nechápal jsem, že je tam potřeba dostat do té fotky něco jako víc.
1: Vaše první velká zahraniční cesta v roce 1988 byla kvůli zemětřesení v Arménii. Co vás po této první cestě přesvědčilo, že byste měl v reportážní fotce pokračovat?
2: No, tak taky byl jsem hrozně z toho vyplašený poprvé. Poprvé jsem viděl dramatické události, poprvé jsem viděl zraněný lidi, mrtví lidi, jinak než předtím v kině. A zjistil jsem, že to je hrozně náročný, hlavně jako na psychiku. Zjistil jsem, že najednou člověk nedělá rozumné věci, že najednou prostě zmatkuje a při takových situacích je obtížný udělat fotku, která by tu situaci nějak jako vystihovala. Takže bylo to pro mě něco úplně novýho, velice náročného fyzicky, ale hlavně psychicky. A tak jsem jakoby chtěl v tom pokračovat a chtěl jsem se znovu a znovu pokusit udělat v těch situacích ty fotografie. Takový ty fotografie, takový ty obsahově kvalitnější a ze začátku mi to vůbec nešlo.
1: A jak reaguje vaše tělo a mysl, když se kolem vás začne střílet?
2: Zmateně, jak jsem říkal, člověk se bojí, má strach a jedině tím, že do těch míst, kde se tohle děje, jedete opakovaně, tak trochu se naučíte jako některé věci, aby se to trošku posunul, trošičku vlastně si uvědomil, co dělat, kdy vlastně nejhorší je právě to zmatkování, když jste ve vojenské zóně, kde se prostě střílí a nebo kde třeba dopadají jakoby rakety, tak právě ten zmatek, který vás vyvolá, třeba ten výbuch, je pro toho fotografa hrozně, hrozně nebezpečný. Takže já jsem se postupně tím, jak jsem do těch konfliktů jezdil znovu opakovaně, naučil rozlišovat, kdy má smysl se schovat za zeď, kdy má smysl nechat si tu fotku utéct. A bylo to vlastně obtížné. Myslel jsem si, že těma rokama si třeba člověk i zvykne na to, že vidí ty hrůzné věci a to se mi teda nepodařilo nikdy. A teď už se mi to nepodaří, protože s přibývajícíma věkem mým, tak se vlastně trošičku vlastně změnil ten žánr, fotografie, na který se zaměřuju, a z těch válek je to spíš teď jako směr sociální fotografie, protože v 63 letech běhat někde, kde je velký nebezpečí, kde vlastně jsou ty rakety, tak myslím si, že to není dobrý, a hlavně i ten vývoj je dneska tak jiný a ty války jsou tak jiný, než jak, který jsem zažil já, že by to stejně vlastně ani nešlo.
1: Já ještě zůstanu u těch dramatických událostí. Když se vrátím do Liberie, kde vám dětský voják přitlačil hlaveň k samopalu k hrudi, po té, co jste vyfotili jeho mrtvého spolubojovníka, sám to označujete za velkou chybu. Kde přesně je hranice v takových situacích mezi touhou po silném záběru a půdem sebe záchovy? Kdy vlastně si řeknete, tak tohle za to stojí, ale tohle už opravdu ne?
2: No, je to o tom zmatkování. Já jsem si v ten okamžik neuvědomil, že když budu fotografovat, takže je to rozčílí a že teda oni namířej na mě, protože jsem ho vyfotografoval v okamžiku toho konce. Tam byly dvě znepřátelné strany, rozdělovaly takový most, dětští vojáci. Vždycky jsem si jenom o tom čet a netušil jsem, že by to opravdu mohlo být opravdu reálný. Těm nejstarším bylo třeba přes 25 let a oni navzájem se provokovali. Často vlastně byli i pod vlivem americké kultury, filmů, oblečení. Oni byli prostě oni si vlastně hráli na
1: takový hrdiny. Ty...
2: Ano, přesně tak. Ale rozdíl je v tom, že když si na tom někdo, o tom hrajou děti v Evropě, tak mají makety a oni žádný makety zbraní neměli. Oni těch zbraní měli plno, měli prostě různě po bundách granáty. A když jsem vlastně se kouknul třeba na zem toho mostu, tak ta byla posetá nábojnicema. Tam byly statisíce nábojů a ten vlastně ten most rozděloval tyhle ty dvě znepřátelné strany a oni občas třeba vzali bundu a začali z ní točit na tom mostě tam vlastně nic je vlastně nebránilo. No a v jednom tom okamžiku právě při tomhle ho ten druhý dětský voják z té druhé strany mostu zasáhnul. A oni začali zmatkovat, začali ho táhnout, teď mu z té hlavy tekla krev a já jsem udělal několik záběrů a to byla chyba, na kterou jsem mohl jakoby doplatit, no.
1: A jak lze vůbec komunikovat s 8letým klukem, který na vás míří zbraní?
2: No tak vy...
1: Jak jste z toho vybruslili? Jako,
2: no tak jsem tam v podstatě klečel. Měl obrovský strach, říkal jsem please no, když tam jakoby mířil. No a oni potom ty starší toho jednoho, který na mě mířil, jako odtáhli. No a vy jste se tou otázkou ptal, jak v podstatě, jakoby, proč jsem to vyfotil, protože jsem si v tom okamžiku neuvědomil to riziko.
1: To nebezpečí.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Stále posloucháte reportážního fotografa Jana Šibíka. Před lety jste byl zvyklý jezdit z války do války, jak jste sám říkal, ale teď v poslední době jste mluvil o tom, že jste ježdění do těch konfliktních zón omezil mimo jiné kvůli fenoménu únosu. Je pro vás představa únosu děsivější než klasické vojenské nebezpečí?
2: Ano, je to to nejhorší, co se vám může podle mě stát, protože při tom únosu vy víte, že to bude dlouhá doba. Vy víte, že oni na vás budou různě vyvíjet tlak, budou chtít jako natáčet videa, aby to výkupný ta země za vás zaplatila. Taky víte, že to trvá docela značnou dobu, než se těm vyjednávačům podaří s těma lidma spojit, a psychicky to musí být šílený, protože vy nevíte minuty, hodiny, dne, co se stane v tom dalším okamžiku. Když vám hrozí nějaký nebezpečí, tak samozřejmě to nepříjemný je. Je to hrozný. Ale když pomine, tak si můžete oddechnout. Při tom zajetí si podle mě oddechnout nemůžete. Dřív ty únosy nebyly tak častý, jako na začátku minulé dekády, kdy jich bylo prostě nejvíc.
1: Říká se, že nejtěžší je fotit lidi ve chvílích jejich největšího utrpení. V roce 2000 jste fotil děti v Sierra Leone, kterým rebelové usekali končetiny, a později jste inicioval humanitární sbírku na pomoc. Kde je podle vás hranice mezi nezávislým pozorovatelem a lidskou bytostí, která má potřebu pomoct?
2: No tak
1: to musí být nesmírně náročné, když se ve vás tohle bije.
2: No jasně, ale tak přece na tyhle ty otázky si musíte odpovědět, než se do té Sierra Leone vydáte. Buď u vás převládne pocit, že tam chcete jet v rámci Člověka v tísni nebo Lékařů bez hranic, a pak ten život zaměříte tímhletím směrem. No a nebo se tam chcete pokusit dostat jako fotograf za nějaký časopis nebo agenturu nebo za sebe. A pak teda jako ten hlavní výstup a nejvíc, jak můžete pomoct, je, že se vám snad podaří udělat nějaká ta fotka, která, když se na ní potom kouká někdo, kdo tam nebyl, tak trošičku ucítí, jak hrůzný okamžiky to bylo, jak hrůzný okamžiky to byly. Ono je to vlastně nejlepší varianta je vzájemná spolupráce, kterou jsem praktikoval já. Velice často jsem spolupracoval s Člověkem v tísni, což je pro mě nejlepší humanitární organizace v České republice, možná, že i v Evropě, protože ona rozumí, nebo to vedení rozumí síle toho obrazu, který ta síla toho obrazu, ty dobré fotky sice ubývá, ale pořád ještě nějaká je. A proto umožňovala fotografům brát je sebou. Oni tam často měli zázemí, měli tam kde spát, takže nabídli fotografům některým, že tam může jet a fotí. A oni dělají tu humanitární činnost. No a ten výsledek potom společná, ta spolupráce je skvělá, protože vy uděláte výstavu SOS Kosovo, co jsem třeba udělal s Člověkem v tísni, nebo jiný, a vystavují se tam ty fotky, ty silné fotky, lidi na ně koukají, a pak už záleží na vás, jestli vás to nějakým způsobem osloví, aspoň tak, že třeba přispějete na tu sbírku, nebo že se aspoň zamyslíte, jak je to někde hrozný, a změní to třeba částečně váš pohled jako na tu situaci. Takže já si myslím, že ideální je ta vzájemná spolupráce mezi tou humanitární organizací a tím fotografem. Protože když ty fotografie dělá ten humanitární pracovník, tak ty fotografie jsou o ničem, jsou banální. Není tam ta síla, a i z Iráku on vyfotí nějaký hrající se rozesmátý děti, a ty fotografie nevystihují tu tragédii a tu hrůzu toho, co se tam odehrává. Proto je vzájemná ta symbioza těch dvou stran dobrá. A já jsem ji praktikoval.
1: Jak byste podle vás definoval dobrou, povedenou, skvělou reportážní fotku?
2: No, to fotografie, která zaujme vás a zaujme někoho jiného. Když to přežijeme, tak je to fotografie, která, když bude ležet na zemi a budou kolem chodit lidi, tak se ty lidi zastaví a začnou se na tu fotografii koukat. Ta fotografie má jednu obrovskou výhodu oproti videu. A to, že vám neuteče, že stojí. No, ale aby vás zaujala, tak je potřeba do ní dostat vlastně tu symboliku, ten problém toho celého konfliktu. No a takových fotek není moc, ale když se taková fotka podaří, tak má tu sílu. No. Tak teď jsem řekl tu největší možnou ambici. No, ale pak je plno skvělých fotografií, které nedosahují ty symboličnosti takový, o který teď jsem mluvil, ale pořád v ní něco je a o takové fotky se snažím, dávat do svých knih. No a snažím se prostě v tomhle pokračovat, snažím se trénovat to oko, protože člověk se může pořád učit. Já teď třeba připravuju knihu o Kubě, kde jsem byl možná 20krát a probírám teď ty první roky, tu první cestu 93, pak 96 a trpím nad těma negativama, protože vidím ty políčka a ty záběry, jak jsou banální, jak jsou hloupí, jak mi plno těch skvělých věcí uteklo z jednoho jediného důvodu, protože já jsem to neviděl, to kvalitní. No a rokama, když je ten fotograf dobrý a když prostě zatím jde a když má prostě určitý talent, štěstí a hlavně nasazení, tak se to pořád může zlepšovat. Ale už se to nevrátí. Já už neudělám tu stejnou fotku, jako jsem mohl udělat v roku 93, protože se všechno změnilo. No, takže já si to teď procházím, ty negativy, a zase docela vtipná věc je ta, že najednou tam objevím fotku, kterou jsem tenkrát neviděl a která je teď v mých očích docela dobrá.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Stále posloucháte rozhovor Osobnosti Česka s mým milým hostem Janem Šibíkem. Často ve svých rozhovorech mluvíte o tom, že fotožurnalismus, jak ho známe, pomalu umírá. Časopisy za ní už umřel, už je po smrti.
2: Už je to konečná, protože řekněte mi teda, já vím, že otázky pokládáte, kdy jste si naposledy koupil časopis.
1: Máte pravdu, už je to nějakou
2: dobu. A časopis bylo to hlavní, kde byly ty reportáže.
1: Ano.
2: Když jsem byl v Reflexu 20 let, tak jsem mohl jezdit jenom kvůli tomu, že jednou týdně mohla být reportáž na 6-10 stránkách a čtenáři na to reagovali a redakce si říkala, OK, tak to je dobrý, zaplatíme mu tu cestu, další cestu. Hmm. No, ale to teď už prostě jako není.
1: A takže i vy jako fotograf se musíte přizpůsobovat té době. Co děláte dneska? Jak jste rozšířil svoje portfolio?
2: To přizpůsobení, to je to správný slovo. Tak potom, co mi v 50 vyhodili z Reflexu, no oni vyhodili, ale i tak, kdybych byl někdo jinde, tak by mi vyhodili, protože ono to bylo stejně jedno, protože přišel šéfredaktor a říkal, bohužel na zahraniční cesty už je nula peněz. Takže co bych tam vlastně jakoby dělal. Tak já jsem se přizpůsobil, já jsem si ujasnil jednu věc. Já chci v tom fotografování pokračovat. Já chci dál do těch míst jezdit. Bylo mi jasný, že už to nebude tak často, protože už musím si to uhradit sám. Předtím to teda bylo vlastně, zaplatil jakoby Reflex. No, takže musel jsem najít způsob, jak na ty cesty a na ty fotoaparáty vydělám nějaký peníze. Taková nová věc pro fotografii v dnešní době je, že velice těžko prodávají své fotografie. Že se mi podaří za rok prodat 10 fotografií, tak jiný fotografové mi tohleto číslo závidí. Já bych jich chtěl víc, ale to je prostě málo peněz. To bych na ty cesty neodjel. Ale víte, o co je obrovský zájem? O to učit fotografii. Tím, jak světu vládnou sociální sítě, tak já jsem začal dělat workshopy. Nejdřív jsem je dělal normální fotoaparát. Pak paní napsala mail, jestli by mohla přijít s mobilem. No taky asi nebudete říkat, nechoďte, když je to zájemkyně. Tak jsem říkal, přijďte, určitě přijďte. No a když takovýhlech mailů bylo hodně, tak jsem začal dělat přímo workshopy na to fotíme mobilem. A tam mi dorůstají noví a noví zájemci. A když dříve 4/5 všech těch nabídek na workshopy byly většinou na ten digitál a jenom 1/5 na mobil, tak dneska je to úplně obráceně. Takže to byl jedna věc, že jsem naučil ty lidi fotit a za to mají ty lidi, jsou ochotní dát peníze. A když mám ten workshop, tak a dělám i zahraniční workshopy, tak vlastně jsem vlastně vždycky na nějakém tom místě, vždycky jsem s jedním nebo s dvouma lidma, ostatní mezi tím fotografujou sami. A já teď s těma lidma jdu a teď říkám, teď tenhle okamžik foť, dávej pozor na tu tyč, která tam vadí, ještě znovu a znovu. Takže já jim vlastně říkám, kdy já bych fotil, co bych fotil, na co bych dával pozor. A když tohle těm lidem říkáte, tak ty lidi, hlavně ty vnímavější, můžou dělat poměrně velký pokrok. To know-how, který jsem vlastně si získával postupně na těch 40 let, tak já ho teď vlastně prodávám. Takže to je druhý způsob, ty workshopy. No a potom to nejpodstatnější, to jsou ty knížky, protože...
1: Ano, knihy.
2: Vy chcete taky někde, aby ty fotky zůstaly. A to nejsou jako, dostanete nějaký ceny, no tak fajn, dobrý, no. Jsou výstavy, ty jsou sice jako důležitý, protože na tu výstavu může přijít hodně lidí, ale výstava skončí, ale kniha ta zůstane.
1: Máte za sebou nespočet nebezpečných situací. Jste odolnější v osobním životě i v pracovním životě. Dalo by si říct, že máte tuší kořínek, že toho snesete víc?
2: A musel mě zmínit, o tom není sporu, ale lépe by vám na tuto otázku odpovědělo samozřejmě moje okolí, moje přítelkyně, co zažila za těch 18 let, co

0: co jsme spolu.
1: A on jezdí s váma do těch míst občas, že?
0: No ale nebylo to tak snadný, protože ona dlouhou dobu ignorovala tu možnost, že mít individuální workshop. Jeden z taky z typu workshopu, který dělám, říkám, podívej se, lidi za to platí peníze, ty to můžeš mít jako...
1: Zadarmo tady.
0: Zadarmo, nepřetržitě. Tak ona měla vždycky na to jednu větu, kterou tak pořád opakovala, přece nebudu dělat něco, co bude vždycky horší, než děláš ty. Tak to jí drželo dlouhou dobu. Ale když jsme byli po třetí spolu na Kubě, a Kuba je bezesporu velice zajímavá země pro fotografa, ale nejenom, tak najednou sahala po fotoaparatu, začala fotit. Takže teď už jezdíme spolu, to je pravda. Taky si vymínila to, že abych zapomněl už na ty válečné místa, taky mi upozorňovala na můj věk, že se to neslučuje, nehodí. Říká, nech to těm mladým, a pak říká, stejně o tyhle ty fotografie z těch válečných zón není vůbec zájem. A jak už jsem jenom naznačil, ty války se změnily. Předtím se ty strany viděly, teď je to válka dronů. Teď ty znepřátelné strany jsou od sebe 2-3 kilometry a tam je malá skupina jakoby vojáků v té první linii, když teď mluvím o Ukrajině, pak je 10 kilometrů nic a pak někde jsou ty další vojáci a ty malé skupiny střídají, ale pak největší nebezpečí je ten dron, vlastně nehezká, vošklivá věc, technická, která ovšem je dokonalá v tom, že když má tu souřadnici, tak on ten dron se do toho auta trefí. Takže vy nevyfotíte skoro nic a riskujete hrozně moc. Myslím si, že víc než dříve. Takže ona, ano, teď už tam jezdí s tím, že tady fotíme ty sociální věci. A ona taky řekla jednu zajímavou věc a v tom má teda pravdu. Ty silné fotky, jak ty říkáš, s tím obsahem, tak ty se přece dají dělat i v tom uprchlickém táboře, nejenom v té první linii. A v tom má pravdu, protože ty sociální věci, které fotografuju, jsou možná nepůsobí na první pohled tak dramaticky, ale tu neuvěřitelně silnou fotku můžete udělat i tam.
1: Můžete si ještě dneska naplno užít třeba obyčejnou procházku po Praze bez toho, aniž byste přemýšlel nad tím, jak krásnou fotku můžete udělat? Netrpíte tou pracovní jako, jak to říct?
0: Deformací.
1: Deformací, děkuju, ano.
0: Můžu si to užít, ale stejně vlastně jako koukám, jaký je světlo, jaký by to byl záběr a tohle. Mě to ale neobtěžuje. Mě to nevyčerpává. Já nepotřebuju jakoby vypnout.
1: Souhlasíte s názorem, že by člověk měl cestovat, aby si uvědomil, jak krásně se nám v Česku žije? Teď přeskočím takhle k nám do Čech, poněvadž já mám pocit, že spousta lidí vlastně necítí tu vděčnost, pokud necestuje. A když potom vycestují někam ven, právě třeba do míst, jako jsou tyto, tak když se vrátí zpátky do Čech, tak ucítí ten vděk a začne být rád za to, kde žije.
0: Je to ta největší vymoženost toho, že jsme se zbavili minulého režimu,
1: ano.
0: Že můžeme cestovat. Ano, ono to stojí nějaký úsilí, nějaký peníze, ale zároveň je to nejvíc, co můžete získat, když prostě vidíte jiné kultury, jiné náboženství. Ono vás to formuje, obohacuje, je to podle mě co nejvíc. A jestli na něčem nešetřím, tak je to na investicích, co se týče cest. Za to jsem schopen dát skoro všechno a ten účet dostat skoro na nulu. Za to, že můžu znovu a znovu někam jet. Myslím si, že to nejvíc. Vlastně nerozumím těm lidem, kteří nemají tuto potřebu a nevidí ty hodnoty, které jim to může přinést. Nerozumím jim.
1: Moc krát vám děkuju, že jste si udělal čas a přišel sem do Osobností Česka. Děkuji vám, hezký den.
0: Děkuji za pozvání.
2: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Pohádkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Každý kluk sní.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
0: Obec Zátor na Bruntálsku vyhlásila referendum ohledně stavby větrných elektráren v obci. Stát má v příštím roce hospodařit se schodkem 389 miliard korun. Vlak v Ostravě srazil a zabil ženu, provoz byl přerušený. Zítra bude oblačno, teploty do 25 stupňů. Příjemné odpoledne přeje Michal Šofer. Radnice v Zátoru na Bruntálsku vyhlásila referendum. Týká se stavby větrných elektráren v katastru obce. Zátor v roce 2022 schválil spolupráci s ČEZem. Nesouhlas s tím teď ale vyjádřila v petici více než třetina obyvatel a radnice tak musela přistoupit k referendu.
2: Tak jak to vidíte, tak jsou buď u pásma lesa, v polnostech, anebo v zeleném pásu, to znamená, tady jsou pastviny.
3: Říká nezávislá starostka Zátoru Salome Sýkorová. Větrných elektráren by mělo být v katastru obce 8. Ročně by obecní kase vydělali asi 9 milionů korun. To je teď zhruba třetina celoročního rozpočtu. Podle předsedy petičního výboru Daniela Němce ale peníze nejsou vše.
4: Je to podhůří Nízkého Jeseníku. Myslím, že to tam nepatří, je to neestetické.
3: Referendum je v plánu na 9. a 10. října. Ze Zátoru Adam Tomáš, Český rozhlas.
0: Návrh státního rozpočtu na příští rok počítá s největším navýšením u Ministerstva obrany a průmyslu. Oba resorty mají ze státní kasy získat skoro o čtvrtinu více peněz než letos. Návrh hospodaření dnes představila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Celkový schodek státního rozpočtu má podle dokumentů vzrůst na 389 miliard korun. To je o skoro 80 miliard víc než letos. Šlo by zároveň o druhý nejvyšší schodek v historii Česka. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO přibližuje, na co chce jeho resort peníze využít.
5: Navyšujeme zdroje na výzkum, který je základem pro budoucí přidanou hodnotu, jiným slovy pro kvalitní hospodářský růst. Naopak snižujeme takzvanou zelenou daň, respektive držíme ji tak, že solární tunel neplatí podnikatele a neplatí spotřebitele.
0: Vláda ještě může parametry rozpočtu měnit. Konečný návrh musí odeslat sněmovně do konce září. V Ostravě srazil dnes dopoledne osobní vlak ženu, na místě zemřela. Provoz na trati do Havířova byl přerušený. Policie zjišťuje totožnost mrtvé, potvrdila mluvčí ostravské policie Soňa Štětínská. Nehoda se stala dopoledne před 10:30 na železniční trati poblíž nákupního centra, která částečně vede podél Rudné ulice. Ženu srazil osobní vlak, který jel z Opavy do Českého Těšína. Cestovalo v něm zhruba 50 lidí, nikdo z nich se nezranil. Kvůli havárii a vyšetřování byl provoz na trati asi hodinu přerušený. Okolnostmi se zabývají ostravští kriminalisté. Český Těšín dokončil opravu ulic v centru města. Pro řidiče tak skončilo dopravní omezení, silnice jsou opět průjezdné. Změnil se ale provoz ve Štefánikově ulici, ta je nově jednosměrná.
6: Auta projedou ve směru od Pražské k Božkově ulici. Radnice taky upravila parkovací místa z Podélného na Šikmé stání. Nově mají řidiči k dispozici 18 parkovacích míst. Z Českého Těšína Natálie Janišková, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci čekáme v našem kraji zpočátku zvětšenou oblačnost, postupně se vyjasní, nejnižší teploty 16 až 13. Ráno bude ještě jasno, během dne převážně polojasno až oblačno, v Jeseníkách se výjimečně objeví slabé přehánky. Nejvyšší zítřejší teploty 22 až 25, na horách do 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Ostravě vyšetřují nehodu v Přívoze. Ve Slovenské ulici poblíž kruhového objezdu u dálnice osobní auto narazilo do dopravního značení. Je to s opatrností průjezdné bez zdržení.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Krásné odpoledne, máme 4,5 minuty po 14. hodině. V tomto čase vás i dnes z ostravského studia Českého rozhlasu zdraví za všechny od mikrofonu Iveta Dadamová. A je to také důvod, abych vás mohla přivítat u následujících minut a hodin našeho vysílání. Tak jakým tématům se budeme věnovat? Zjišťovali jsme například, jaká byla letošní letní sezóna, na čem se shodují provozovatelé koupališť v Moravskoslezském kraji. Řekneme za chvíli. No a regionální stopař Českého rozhlasu Ostrava redaktorka Petra Pivková dnes zjišťuje, jak to vypadá s odběrem, když darujete krev nebo krevní plazbu. Jak to probíhá a proč třeba krevní centra stále hledají nové dárce. Je přímo na místě, v polovině hodiny přidáme více informací. Z muziky kapela Mirai, Petr Spálený a nebo třeba Lucie Bývá. Tak krásné odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: A pojďme se věnovat aktuální situaci. Ono se to nezdá, máme 31. srpnový den a tak je jasné, že dnešním dnem kromě jiného končí také sezóna na většině letních koupališť. Přestože data o návštěvnosti nemají provozovatele zatím úplně uzavřená, sezónu nevnímají jako horší než tu minulou. Alespoň to vyplývá z našeho průzkumu mezi 7 koupališti napříč Moravskoslezským krajem. Podrobnosti teď ale v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava už probereme s reportérkou Silvií Mikulcovou, kterou vítám ve studiu. Silvo, dobré odpoledne.
1: Krásné odpoledne.
0: Tak jak konkrétně provozovatelé hodnotí letošní návštěvnost?
1: No, ty už si něco málo naznačila. Ti provozovatelé, se kterými jsme mluvili, tak připomínali velmi často, že ještě nemají čísla za celou sezónu, nemají konkrétní data, nemají konkrétní údaje, takže úplně uzavřené to nemají. To hodnocení je zatím takové předběžné. A to se ukazuje, že je velmi zajímavé, jak v rámci toho kraje ta koupaliště vnímala úspěšnost sezóny velmi odlišně. Za podprůměrnou jí označila síť ostravských koupališť Sareza neboli městské společnosti Sareza nebo třeba městské koupaliště v Hradci nad Moravicí. Mluvčí té ostravské Sarezy Elenka Papejová nám řekla, že data z poloviny července ukazují, že z 45 dnů, kdy mohlo být otevřeno, tak bylo 21 dnů zavřeno, protože na to prostě nebylo počasí. Přesto se nedá říct, že by tahle ta sezóna byla nějak výrazně špatná oproti tomu loňsku, a naopak si to velmi pozitivně ten letošní rok, který třeba pro mě symbolicky byl v té vlně veder, pozitivně hodnotili na havířovském koupališti Jindřich, městském koupališti Opava nebo v Příboře. Nárůst lidí zaznamenali také ve venkovním akvaparku Olešná. Přispěli k tomu i 2 slunečné dny navíc, tak jak si to vyhodnotili právě v tamním akvaparku.
0: Silvo, letos jsme opravdu zažili několik vln veder, kdy se teploty blížily až ke 40.
1: To máš pravdu a provozovatelé nám říkali, že nejvíce lidí právě přišlo se okoupat během logicky těchto vln veder. Červen většinově označovali za nejsilnější měsíc. Červencové počasí právě bylo podle Petra Mikesky z městského koupaliště v Opavě velmi výjimečné. Červenec a druhou polovinu srpna pak provozovatelé už vnímali jako průměrně chladnější, což se tedy odrazilo i v návštěvě. Například během první vlny veder u příborského koupaliště, ale dokonce skolabovala doprava. Takže jak vlastně se nese celým tím naším povídáním, tak je to velmi, velmi rozdílné. Přesto ale mezi provozovateli docela často zaznímalo, že počasí mohlo být lepší. Sezónu prý negativně ovlivnilo to, že to počasí se poměrně hodně měnilo. Teploty během léta hodně kolísala a ta vedra se střídala s chladnými dny. Po roli podle nich hrála i cena vstupného, proto možná lidé také mířili na menší koupaliště, kde přece jenom bývá levněji než ve velkých městech.
0: Jak už jsem v úvodu říkala, máme poslední srpnový den a tak je jasné, že děti jdou zítra poprvé do školy. Možná by mohli mít ještě trošku volnější režim. Zůstávají třeba některá koupaliště ještě otevřená?
1: No, většina venkovních nebo provozovatelů těch venkovních koupacích areálů tak končí právě dneska v poslední prázdninový den, přesto se ale najdou výjimky, například třeba v Opavě nebo v Havířově, kde koupaliště nejspíš zůstanou otevřená i po několik prvních zářijových dní. Nicméně, má praktická rada je, pokud se budete chtít okoupat, tak raději si hlídejte otevírací dobu, kterou budou provozovatelé přizpůsobovat aktuálnímu počasí.
0: Říká v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava reportérka Silvie Mikulcová. Silvo, díky za všechny informace.
1: Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: dá.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
2: A jak jsem slíbila, opravdu do terénu míříme. Krev, ta se nedá vyrobit ani ničím plnohodnotně nahradit, to víme všichni. Ovšem nemocnice jsou proto odkázány na dárce, kteří jsou ochotni pravidelně přicházet k odběrům. No a protože krev je potřeba každý den, krevní centra stále hledají nové lidi, kteří by řady dárců rozšířili. Platí to i pro krevní centrum Fakultní nemocnice Ostrava, kde je teď přímo v akci redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Pivková. Navíc dnes opravdu není jen v roli reportérky, ale zřejmě i dárce. Petro, moc tě zdravím do krevního centra. Tak jak to aktuálně vypadá? Máš už odběr za sebou nebo právě probíhá? A jak moc v Ostravě nové dárce potřebují? Hodně otázek, ale jedna zásadní hned úvodu. Jak jsi na tom?
3: Krásné odpoledne, no já jsem na tom úplně báječně, u mě je tady hezky postaráno, ano, jak si říkala, tak právě teď, já tady dnes nedaruji krev, ale plazmu, ale to je vlastně úplně jedno s čím, nebo co se rozhodnou dárci tady v krevním centru darovat. Pravda, ta plazma je trošku delší proces, takže já tady stále teď sedím a ještě chvilku budu, tak jsem tak asi v půlce zhruba a je to úplně v pohodě a nikoho to, jak mohou posluchači slyšet, tak já jsem úplně v klidu a myslím si, že všichni, kdo sem přijdou, to můžou vyzkoušet. A o tom, jak se stát dárcem nebo jak je to složité, tak asi nejlépe odpoví i paní Jurčiková tady z krevního centra. Dobrý den, tak je to složité být dárcem?
4: Já zdravím všechny posluchače rádia a chtěla bych říct, že to není vůbec složité. Pokud splňujete podmínku věku 18 až 60 let, můžete přijít poprvé darovat, musíte splnit váhový limit, což je minimálně 50 kilo a mít uspokojivý zdravotní stav. V případě, že máte nějaké třeba pochybnosti, jestli právě třeba když se léčíte s nějakou chorobou, můžete nebo nemůžete darovat, tak se stačí obrátit právě třeba na naši bezplatnou linku nebo kouknout na náš web Fakultní nemocnice Krevní centrum a tam získáte veškeré informace a my se na vás budeme moc těšit, protože vítáme stále, vítáme nové dárce a samozřejmě i ty naše pravidelné dárce.
3: A máte otevřeno každý den od pondělí do pátku? Je to vlastně jedno, kdy k vám ti lidé přijdou?
4: Máme otevřeno od pondělí do pátku s tím, že ve čtvrtek máme prodloužený odběrový den až do večera a pravidelný dárce ví, že se na ten svůj odběr už objednává, to on je zvyklý a prvodárce je úplně nejlepší, když se staví pondělí až středa v dopoledních hodinách kolem té 9. hodiny. V tu dobu my máme na něho největší prostor a očekáváme je v tuhle dobu. Chtěla bych jenom říct, že není dobré, aby prvodárce přišel darovat odpoledne. Raději, ať přijde opravdu dopoledne, ať se dobře nasnídá, vynechá ze stravy tuky a hlavně se dobře napije vody.
3: Když bych měla, jako já už tady samozřejmě chodím chvilku, takže já tu obavu nemám, ale když by měl někdo obavu z toho, jak dlouho tady stráví ten čas, tak jak dlouho trvá takový odběr krve?
4: Tak odběr krve trvá v průměru těch 5-7 minut, maximálně 12 minut. Takže celkově se u nás dárce zdrží zhruba tu hoďku a půl, ale ten samotný odběr je opravdu rychlovka.
3: Tak já doufám, že jsme někoho nalákali a že tady určitě budou nějací noví dárci z řad našich posluchačů a děkuji moc.
4: Taky moc děkuju a mějte se všichni krásně.
3: Jak jste slyšeli, tak je to opravdu jednoduché být dárcem a určitě ten pocit, který máte potom, že jste udělali ten dobrý skutek, tak ten stojí za to.
2: To rozhodně ano, přímo z krevního centra Fakultní nemocnice v Ostravě se nám přihlásila do vysílání Českého rozhlasu Ostrava redaktorka Petra Pivková. Petro, tak ať to všechno zvládneš až do samotného finále, díky za všechny informace, byly opravdu užitečné a loučím se, naslyšenou.
3: Díky moc a naslyšenou.
1: Regionální stopař. Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: Krásné odpoledne, posloucháte Český rozhlas Ostrava a pojďme si říct, jak je to s domácími mazlíčky. Česko totiž patří snad mezi země s největším počtem domácích mazlíčků. Oblíbení jsou psy, kočky, ale také králíci nebo zpěvní ptáci. Pro některé je zvíře zcela neodmyslitelnou součástí rodiny a bez něj by to zkrátka nešlo, jiní po něm ale tolik netouží. Názory se liší a proto jsme se rozhodli vydat do ulic a zjistit, jak to máte vy.
1: Pejska máme a kočičku.
2: Jako tohle zvíře?
1: No, tak protože máme rádi pejska a prostě kočičky, no, tak asi proto. Pomeriana a kočička je ragdoll.
3: Mám pejsky už asi 30 let. Pořizuju vždycky, když odejde, tak dalšího. A chodíme po přírodě, po horách, po lesích, takže jsem pejskař určitě. Karelský medvědí pes. To je takové celkem neznámé plemeno, má to asi 35 kg, vypadá to trošku jak border collie.
4: Tak máme dvě zvířatka, vlastně tři. A dvě kočky a jednoho psa, s tím, že máme pejska i druhou kočičku z útulku. Že se snažíme nějakým způsobem adoptovat ty, které už vlastně jsou a ještě nemají domov.
5: Nechovám žádné zvíře. Přítelkyně, dvě čivavy. A proč? Protože to chtělo její dítě. Z toho důvodu. Já nechci. Já určitě nechci, protože nebydlím v baráku a nechci to mít doma v bytě, že je lepší je mít na zahradě někde. A...
6: Ne, vůbec nemám. Nechci.
7: Ne, nechovám, už nemám na to věk. Ráda bych, ale bohužel už to nejde.
8: Nechovám zvířátko, nemám na něho čas.
9: Psa, čivavu. Proč? Protože mali tulici a je neškodný. Velké bych si nepořídil.
10: Momentálně ne, pejsek mi umřel asi před 3 lety a od té doby jsem si zatím nepořídila nic, takže ne, teď ne. Plánuju pejska zase, ale počkám, až půjdu do důchodu.
11: Tak měl jsem kdysi morče. Protože jsem docela časově vytížený a asi se mi nechce řešit starosti o to a tak dále. Dost často nebývám doma.
12: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Politická soutěž Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je u konce. Celé léto jste s námi vyráželi na výlety, poznávali krásná místa našeho kraje, sbírali soutěžní razítka a hráli o skvělé ceny. Teď už zbývá jediné, zjistit, kdo vyhraje. Slavnostní losování proběhne v pondělí 7. září po 14. hodině. Tak si držte palce, třeba právě vaše soutěžní karta přinese štěstí. Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava. Děkujeme, že objevujete náš kraj společně s námi.
1: Šikmý kostel. Románová kronika ztraceného města. S Barkou, Ludvíkem a dalšími hrdiny závěrečné části trilogie Karin Lednické prožijeme první poválečná léta. Staneme se svědky vzestupu komunismu, jehož ideologie je postavena na hesle kdo nejde s námi, jde proti nám. Ženka se snaží najít sebe sama, Leon trpí oprávněným pocitem zmaru, Hálka se snaží vyrovnat s krutým zážitkem, Vojtek se nechává strhnout budovatelským nadšením, Anuška chřadne pod tíhou ztráty syna, Barka novému světu přestává rozumět a Ludvík dobře ví, že nejhorší je začít se bát. Premiéra 20-dílné četby v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: sbírka v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava. V přírodě ještě na chvíli zůstaneme. Takový krkavci velcí načas vymizeli z naší přírody, a to kvůli pronásledování člověkem i změnám v hospodaření. Ovšem pozvolná se vracejí. Pozorování byly už třeba i na Hlučínsku. Redaktorce Českého rozhlasu Ostrava Romaně Kubicové to potvrdil chovatel Josef Plukaš z Píště.
1: V současné době se namnožil na dost vysoký počet, protože lesník v Hůrkách, to je kousek odsud, mi říkal v předloni, že tam zimovalo ve dvou remízkách 150 krkavců, a to něco sežere, protože oni tady mi zahnízdili dva páry kachen divokých, jeden vyvedl 9 mláďat a druhý vyvedl pár 12 mláďat, a během dvou dnů to sežrali krkavci.
2: Tak jestli se radovat, že krkavců je víc, nebo kachen
1: je
2: mý.
1: To původně vzácné zvíře, já jsem ho viděl nejprve před 30 lety na Vihorlatu v východním Slovensku, a to jsem byl nadšen, že jsem viděl krkavce velkého. Ale teďka to nadšení už nezdílím, protože oni jako predátoři, protože už to je vrchol predátorů, nikdo nežere krkavce. Jediný raroch lovecký a raroch velký je mohl ulovit, ale ti už u nás nežijí, jenom asi dvě nebo tři hnízdění jsou pozorována v posledním roce u rarohů, ale těch krkavců přibylo hodně, takže musíme se smířit částečně se škodami, které krkavci způsobí.
2: Vy jste řekl zajímavou věc, že nad nimi už predátor není, to znamená, že se můžou přemnožit a opravdu už začít páchat škody, tak co potom s tím?
1: No, krkavec má tu vlastnost, že začíná hnízdit jako jeden z prvních ptáků, už v únoru klade vejce a má až 7 vajíček. Zajímavého jsou jejich svatební lety, tady je pozoruju každý rok, jak lítají nad tou samicí a předvádějí své letecké umění.
2: A jak to vypadá?
1: Krouží, padá na zem a zase vykrouží do určité výšky a předvádí se před tou samicí.
2: A vydává přitom taky nějaký zvuk?
1: Ty zvuky jsou typické, to je typický rumburak, jestli to znáte z pohádek.
2: Ano, to si pamatuju ještě.
1: No, takže my tomu říkáme, že tady lítají rumburaci.
2: Dobře, takže říkal jste, že zahnízdí už hodně brzy, už v únoru.
1: A mají až 7 vajíček, odchovají 7 mláďat a žijí 20 až 25 let, takže namnoží se velice rychle.
2: No a jsou nějak teritoriální, že by si každý obsadil své území, ano, nebo jim nevadí?
1: Každý pták je teritoriální a obsazují si území. A většina ptáků to své teritorium označuje zpěvem. Takže i ten slavík, když zpívá celé jaro, tak naznačuje ostatním samcům, že tam je jeho teritorium a že tam je jeho samička, o kterou on bude pečovat.
2: Takže to není žádné jako pro potěchu lidského ucha, ale prostě ne, já jsem tady pán.
1: Neslavíci nespívají pro nás, ale oznamují tím svým sokům v lásce, že tam jsou oni a že jim tam nemají lézt.
2: Dobře, ale zpět k těm krkavcům, tak když se nám tu přemnoží, tak myslíte, že třeba i nějaká regule člověka by měla pomoct, nebo na to nesahat?
1: Lesníci chtějí, ale ochranáři přírody nechtějí, takže to je dilema vždycky. Protože ornitologové říkají, že každý pták má právo na to žít tady, ale někdy způsobí i některé škody. No. Ale největší predátor je člověk stejně.
2: Dodává milovník přírody, chovatel Josef Plukaš z Píště. Romana Kubicová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Platy ve veřejném sektoru by se měly příští rok zvýšit o kolik, řekneme za chvíli, podrobnosti za 4 minuty. Více informací v 15 hodin v aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava. Zprávy ty pro vás celé dnešní odpoledne připravuje Michal Šofér.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Bylo 15 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Platy ve veřejném sektoru už by neměly klesnout pod minimální mzdu, schválila to vláda. Protesty v ostravském obvodu Polanka nad Odrou vyvolal plán na obnovení velkochovu prasat. Dětské domovy musí nahradit dětem s vadami chrupu rovnátka. Jednotný postup určil ochránce práv dětí. Zítra bude oblačno a teploty do 25 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Michal Šufer. Platy ve veřejném sektoru by se měly příští rok zvýšit o 5 až 9 %. Po jednání vlády to oznámil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO. Přidání by se podle něj mělo lišit podle jednotlivých profesí. Kabinet zároveň schválil změnu platových tabulek. Žádný z tarifů by už neměl od ledna klesnout pod minimální mzdu nebo zaručený plat, vysvětluje Juchelka.
2: Což tuto chvíli byla zhruba 1/3 všech zaměstnanců a od roku 2027, pokud by se k tomuto systémovému kroku nepřistoupilo, tak by to byla více než 1/2 všech zaměstnanců státu.
1: Ve veřejném sektoru teď pracuje podle údajů ministerstva práce přes 850 tisíc lidí. V Česku se mění charakter malých obcí kolem velkých měst. Noví obyvatelé často odmítají jejich původní zemědělský ráz a preferují rezidenční bydlení. Ukazuje to výzkum ostravských sociologů. Příkladem je ostravský obvod Polanka nad Odrou, kde chce družstvo obnovit velkochov prasat.
3: Chov prasat by byl příšerný, velké množství much, zápach.
4: S Lukášem Krestou a jeho pejskem jdem teď na procházku.
3: Vzniklo tady 35 nových domů, takže už to prostě není kompatibilní.
5: Ekonom družstva Vít Suder reagoval na dotaz Českého rozhlasu takto.
6: S médiama, které nemluví pravdu, nehovořím. Vy jste všechny jeden pytel.
5: Jiří Lokaj, že taky naproti a z chovu prasat obavy nemá.
7: Když se vedle toho nastěhuju, co od toho můžu čekat?
5: Odpůrci chovu prasat teď chtějí prozkoumat, jestli jsou veškerá povolení družstva platná. Z Polanky nad Odrou, Andrea Bartníková, Český rozhlas.
1: Dětské domovy musí dětem zaplatit rovnátka, pokud je potřebují ze zdravotních důvodů. Jasná pravidla teď stanovil dětský ombudsman Martin Beneš. Obrátila se na něj dívka z dětského domova v Moravskoslezském kraji. Za rovnátka měla zaplatit 50 tisíc korun a domov po ní chtěl polovinu částky. Podle ombudsmana ale musí takové náklady uhradit dětský domov. Dnešním dnem končí sezóna na veřejných koupalištích v Moravskoslezském kraji. Přestože provozovatelé všechna čísla za sezónu ještě nemají uzavřená, podle předběžného zhodnocení byla o něco lepší než minulá. Nejvíc lidí přicházelo v červnu a během vln veder. Sezónu negativně ovlivnily výkyvy počasí a chladné dny, uvedli provozovatelé. Mezi nimi i vedoucí akvaparku Olešná Jana Adamčík-Vicherová.
8: Ten nejvíce návštěvníků byl měsíc červen, který opravdu vypadal krásně, ten měl největší nárůst. Samozřejmě červenec byl takový studený pro nás a srpen už byl takový obdobný jako loni. Letní akvapark měl loni návštěvnost 48 072 klientů, ale to 53 092. Určitě je to o počasí.
0: Počasí.
1: V noci čekáme v našem kraji zpočátku zvětšenou oblačnost, postupně se vyjasní, nejnižší teploty 16 až 13, na horách kolem 10 stupňů. Ráno bude ještě jasno, během dne převáží polojasno až oblačno. V Jeseníkách se výjimečně objeví slabé přehánky, nejvyšší teploty 22 až 25 a na horách do 20 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Ostravě brzdí provoz nehoda v Rudné ulici ve směru do Havířova. Zatáčce za odbočkou na Karvinou zasahují záchranáři u srážky auta s motorkou a je tam kolona asi na 15 minut.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Přeji vám příjemné odpoledne po 15. hodině na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Další aktuality a zajímavosti z našeho kraje určitě chybět nebudou. Začneme v Krnově. Místní Sokolovna se dnes vrací sportovcům. Přímo na místě máme reportéra a vše důležité vám zprostředkujeme už za malou chvíli. V této hodině odpoledního vysílání Českého rozhlasu Ostrava si s námi můžete připomenout, jak vypadala narozeninová oslava pochoutkového roku. V druhé půlce hodiny více, zámecké léto skončilo minulý týden, ale pravidelná rubrika v tomto čase ve 15 hodin a 40 minut určitě nechybí. Pokračuje ta, kterou znáte, co v učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem si řekneme určitě více. Lešek Semelka, Rangers nebo kapela Opět a Radeček. V nabídce je toho jako vždy mnohem více i z muziky. Tak ať se vám dobře poslouchá, krásné odpoledne.

0: Historická Sokolovna v Krnově, ta se dnes opět vrací sportovcům. Oprava trvala 3 roky. Lidé si ji mohou dnes projít při speciálních komentovaných prohlídkách. Kapacita ta je ale omezená, přesto už je na místě náš reportér Adam Tomáš, kterého vítám v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Ostrava. Adame, zdravím tě.
1: Dobré odpoledne. Já bych to posluchačům trochu přiblížil, tak ta Sokolovna, ona nápadně připomíná loď. Je to vlastně budova ve funkcionalistickém stylu a po pravé straně má takovou velkou terasu, která připomíná vlastně palubu. A sešlo se tady pár desítek lidí a už určitě všichni nedočkavě vyčkávají právě na to, až se podívají dovnitř. Já už jsem si tedy vnitřek prošel a tam to všude voní novotou, kde tam cítit čerstvé dřevo ještě z těch palubovek a už se tam dneska samozřejmě i cvičí. Některé ty prvky mě až překvapily, protože i uvnitř jsem našel takové schodiště. Je točité, je kovové a opravdu mi to připomínalo, jako bych šel do podpalubí opět nějaké lodi.
0: Adame, ta rekonstrukce ale nebyla úplně bez problému, je to tak?
1: To určitě nebyla. Už jen samotná podoba Sokolovny vyvolala poměrně velké emoce. Budovu totiž navrhl významný místní architekt Leopold Bauer a speciálně pro tuto tělocvičnu vytvořil na fasádu reliéf znázorňující 4 písmena F. To byly první písmena německých slov mota turnerského hnutí, což byl takový sokol, jakoby. Česky jde o slova čerstvý, svobodný, veselý a pobožný. To by nebylo tak zlé, ale problém byl v tom, že v době vzniku Sokolovny už turneři podle historiků inklinovali k nacismu a jejich oficiální symbol z té doby nápadně připomínal svastiku. Město se proto rozhodlo po debatách a na doporučení některých historiků 4F na fasádu nevracet. Ale podle zastánců návratu reliefu je to škoda, protože šlo o unikátní kousek architektury, který nikde jinde ve světě nebyl a už nikde jinde nebude. Zároveň muselo město dělat některé práce na dvakrát, protože Sokolovnu po prvním roce rekonstrukce zaplavila voda z povodní v roce 2024. I proto se rekonstrukce prodražila. Původně měla stát 70 milionů, nakonec vyšla na 90 milionů. Když pomineme stále probíhající povodňové opravy, jde o jednu z největších investic města za poslední roky.
0: Adame, slíbili jsme v úvodu speciální komentované prohlídky. Tak konkrétně, co tam dnes návštěvníky čeká?
1: No, pokud by opravdu měli zájem dozvědět se podrobnosti o rekonstrukci, dnes mají opravdu dobrou příležitost, protože jsou na místě jak zástupci města, tak odborníci i stavaři, kteří se na celém projektu podíleli. Kromě toho jsem zahlédl i panelovou výstavu, to je kousek ode mě, a mapuje historii a současnost tělocvičny. No a pak už budou i ty komentované prohlídky. Celkem se na nich může prostřídat 80 lidí, tedy 4 skupiny po 20 a registrace je přímo na místě, takže kdo přijde dříve, ten dříve cvičí. A zajímavé je, že dneska už opravdu ta tělocvična funguje, takže jak říkám, lidé uvidí při běžném provozu.
0: Ta Sokolovna se opět vrací sportovcům, tak kdo ji vlastně využívá?
1: Ta malá tělocvična patří individuálním sportům, to je box, sebeobrana nebo stolní tenis. Novinkou je zapojení jedné organizace, která nabízí pohybové programy pro děti. Klubovnu v Patře budou opět využívat skauti, už jsem jich tady dneska pár viděl, ale město by taky chtělo otevřít ten prostor dalším vzdělávacím a sportovním organizacím. Velká tělocvična bude sloužit klubům, kterým sloužila předtím. Jde třeba o volejbal, tenis a sportovní gymnastiku. Město ale chce, aby ta tělocvična byla více přístupná i lidem a ve hře jsou třeba nějaké speciální otevírací dny pro rodiny s dětmi.
0: Díky moc za všechny informace, jak jste sami slyšeli přímo na místě při slavnostním otevření historické Sokolovny v Krnově byl reportér Adam Tomáš, který nám vše zprostředkoval ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Adame, díky.
1: Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: Hudba země. Pravidelný pořad o lidové písni vždy ve středu v 18.30 na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.
1: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: A jak už víte ze zpravodajství Českého rozhlasu Ostrava, ochránce práv dětí se zastal dívky z dětského domova, která se na něj obrátila kvůli platbě za zubní rovnátka. 17-letá středoškolačka z Moravskoslezského kraje pomůcku potřebovala kvůli ortodontické vadě. Vedení dětského domova jí ale řeklo, ať si polovinu z 50-tisícové částky zaplatí sama. Podle dětského ombudsmana Martina Beneše ale musí dětské domovy zaplatit za rovnátka plnou cenu. Téma teď probereme šířeji.
1: Středoškolačka, které budeme říkat kvůli zachování anonymity Lucie, žije v dětském domově od 11 let. Ze strany otce zažila týrání, matka se o ní nemohla starat, dnes je dívce 17 a studuje střední školu hotelnictví a služeb.
2: Chtěla bych se zatím zaměřovat na tenhle ten obor, co se týká gastronomie a obsluhy.
1: Problémy se zuby Lucie řeší už delší dobu. Čeká ji operace čelisti.
2: Ty rovnátka jsem vlastně potřebovala skoro s problémy s čelistí, protože mám vlastně převracený skus. Bradu mám posunutou dopředu, takže vlastně můj skus není pravidelný. Takže vlastně to byl základ těch rovnátek.
1: Na ortodoncii se dověděla, že rovnátka vyjdou na 50 tisíc korun. Vedení dětského domova v Moravskoslezském kraji pak Lucii řeklo, že si má na základě vnitřního řádu zaplatit půlku částky, tedy 25 tisíc.
2: Ze sirotčího důchodu nebo z vlastních úspor.
1: Lucie i přes brigády v kavárně na úhradu rovnátek peníze neměla. Zkusila se obrátit na dětského ombudsmana a uspěla. Celá rovnátka jí nakonec dětský domov zaplatil. Podle ochránce práv dětí Martina Beneše je to zákonná povinnost.
3: Dětský domov je povinen hradit děti indikovanou zdravotní péči a to vlastně v plném rozsahu. Vyplývá to prostě ze zákona, není to nějaký náš subjektivní pohled.
1: Vedení konkrétního dětského domova situaci nechtělo blíž komentovat. Federace dětských domovů podle předsedkyně Jany Koubové ale nový jednotný postup vítá.
4: Ten zákon 109 je tak složitý, že mnohdy je tam i dvojí nebo trojí výklad. Ale je třeba přihlédnout k tomu, že to jsou opravdu vysoké náklady, protože když zaplatíte za 50 tisíc rovnátka jednomu dítěti, tak třeba nemáte peníze pro 8 dětí na letní tábor.
1: 17-letá Lucie je ráda, že téma proplácení rovnátek v dětských domovech otevřela a že další děti budou mít už situaci jednodušší.
2: Měla jsem z toho obavy, akorát, že potom mi vlastně došlo, že právě to je ten moment, kdybych jsem tohle mohla u nás v dětském domově zastavit.
1: V Česku žije v dětských domovech přes 4300 dětí. V minulosti se objevily sbírky na rovnátka pro děti v ústavní péči, třeba i na dárcovských webech. Veronika Hlaváčová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Hezké odpoledne na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Se teď budeme věnovat oslavám, a to oslavám pochoutkového roku, který letos slaví 10 let. Oslava tohoto kulinářského pořadu regionálních stanic Českého rozhlasu se konala v sobotu 29. srpna v zámeckém areálu v Kostelci nad Orlicí v Královéhrádeckém kraji. Akci si nenechali ujít posluchači z celé republiky a s mikrofonem nechyběla ani naše reportérka Vlaďka Vildová.
1: Jsem teď v areálu zámku v Kostelci nad Orlicí. Patrik rozehnal si tady, připravuje, co potřebuje. Patriku, vypadá to, že to klapne?
2: Doufám, že ano, počasí na začátku vypadá, že bude pršet, máme krásně azuro, už i lidi nachystaní před začátkem, všechno bude dobrý.
1: Na co se mohou těšit?
2: Víceméně na sérii talk show s lidmi, kteří se točí kolem gastronomie nebo našeho pořadu. To znamená Naďa Konvalinková, Vojtěch Vartiška, který s námi letos peče, Honza Punčochář, velký kamarád třeba Ivana Vorochodského, no a samozřejmě zámecký pán František Kinský. Mezitím soutěže, hudební, znalostní, kološtěstí, taky bubeníci, kouzelníky, toho opravdu hodně.
1: Už si pochutnáváte.
3: Výborný. To je taková ta makovka. Ten pochoutkový rok, já to poslouchám. Chytáme dobře Pardubice, tak se na to těším.
1: Tady paní Hana
4: a Petr.
1: Z Opočna přijeli Petr a Jitka.
5: Na Českém rozhlase Hradec Králové, který poslouchám, tak slyším informaci o tom, že se to koná.
6: Já jsem četla, že tady bude nějaká řemeslná zmrzlina, tak na ní jsem zvědala.
5: A já jsem takový, že já s ním úplně všechno.
1: Kdyby nic jiného nebylo, tak chleba nesklame.
6: Přesně tak.
7: Vzal jsem si škvarkovej, slaninu, ořech, opravdu dobrý. My jsme ze Šumperka, jenom kvůli tomuhle pochoutkovému roku jsme sem přijeli.
1: František Kinský, ano. Co vám říká pochoutkový rok?
8: 10. výročí pochoutkového roku, pak jsou poprvé u nás a tak se na to strašně těším, protože já s pochoutkově živím celý rok.
9: Zdenka Zahradničková, já jsem z Olomouce. Poslouchám Český rozhlas Olomouc. Mě přilákal Kostelec a hrabě Kinský.
1: Pro vás to bylo šťastné, protože jste zatočila tady tím kolem. Co vám tam vyšlo?
9: Plecháček a zástěra. Já si ji použiju, protože zástěra mi dochází.
1: A co máte ráda?
9: Já peču v dolečky svadební.
10: Na schodišti už je náš kolega z pochodkové roku Ivan Vorochodský.
11: Františka je vždycky krásně, Kostelci. Má to atmosféru, je tady spousta lidí.
1: Ivane, co byste popřál pochoutkovému roku?
11: Přeju samozřejmě, ať prostě chutná pochoutkový rok.
1: Z oslav 10. výročí pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí Vlaďka Vildová, Český rozhlas.
12: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

zavřený jako já, jo jako já. Kde hoconský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hoconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ten, kdo nepřekládá.

chladem chvěl, ať se na hucelský šípě najmou ptát. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

kdo má na bradě mlíko, kdo se rumem nevopil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na huconský šíky najmout dá. Jo. Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, jo. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já, jo, jako já. Kdo chce celý noci čuchat pekelnýho ohně smrad, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, kdo chce zhrtnout třeba zítra, komu je to všechno, kdo je sám, no jako já.

0: páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo-ho-ho, jo-ho-ho, jo-ho-ho.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že někteří lidé se rodí se srostlými prsty? Toto postižení se nazývá syndaktylie a postihuje zhruba jedno dítě z 2 až 5 tisíc. Srostlé prsty mohou být na rukou i na nohou a jejich spojení může být buď částečné nebo úplné. Pokud jde pouze o srůst kůže, připomíná to blány, které známe od vodních ptáků. Náprava je v takových případech poměrně jednoduchá a řeší se drobnou plastickou operací. Když je projevem syndaktylie srůst kostí, je situace složitější. Kosti se od sebe dají chirurgicky oddělit. Podstatná je však následná funkčnost a také estetická stránka věci. Někdy je tedy rozumnější a pro běžný život praktičtější ponechat prsty srostlé. Syndaktylie je také průvodním jevem několika vzácných genetických onemocnění, například Apertova syndromu. Při něm dochází k předčasnému srůstání kostí lebky, které jsou jinak v prvních letech života rozvolněné. Předčasné uzavírání lebečních švů způsobuje deformaci mozku. Dnes je však možné tento problém řešit účinnou léčbou.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Barka a Ludvík, Fanka, Ženka, Halka, Henrik a Anuška. To jsou hrdinové třetího dílu trilogie Karin Lednické Šikmý kostel. Halka má tajemství a neví, co si s ním počít. To Henrik je rozhodnutý, chce na všechno zlé zapomenout, přestože Anuška ztraceného syna stále hledá. Jejich vztah proto drží jen na vlásku a Emilia Zaleská se pokusí dát rodinu zase dohromady.
1: Vítejte, tak ráda vás zase vidím. Mama div nemá slzy v očích, hlas se jí třese. Neuhostím vás nějak bohatě, vede Emilia Zaleská hosty do kuchyně k prostřenému stolu. Hlavní je, že jsme se po dlouhé době zase všichni sešli. Pak si uvědomí, co řekla a dodá, my, co jsme zbyli.
0: Premiéra druhé části četby s Alenou Sasínovou Polarčík a Davidem Viktorou v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
2: Turistická soutěž Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je u konce. Celé léto jste s námi vyráželi na výlety, poznávali krásná místa našeho kraje, sbírali soutěžní razítka a hráli o skvělé ceny. Teď už zbývá jediné, zjistit, kdo vyhraje. Slavnostní losování proběhne v pondělí 7. září po 14. hodině. Tak si držte palce, třeba právě vaše soutěžní karta přinese štěstí. Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava. Děkujeme, že objevujete náš kraj společně s námi.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Kapela Ready Kirken, za chvíli i Jiří Korn, to vše na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava, ovšem v 16 hodin přidáme určitě také aktuální zprávy. Co se dovíte, třeba i to, že tříletá podmínka a pokuta 500 000 korun pro Janu Naďovou z ANO, za co a proč, to vše si připomeneme v 16 hodin po 16. hodině Humoriáda. Hostem té dnešní poslední srpnové by měl být Petr Jančařík. Tak příjemný poslech a krásné odpoledne s námi.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Tříletá podmínka a pokuta 500 000 korun pro Janu Naďovou z ANO v kauze Čapí hnízdo jsou pravomocné, rozhodl soud. Třinec má novou hlavní poštu. Horní město na Bruntálsku začalo se stavbou nového plotu na hřbitovně v místní části Skály. Zítra bude oblačno, teploty do 25 stupňů. Příjemné odpoledne přeje Michal Šofer. Tříletou podmínku a pokutu 500 000 korun pro europoslankyni Janu Naďovou z ANO potvrdil dnes v kauze Čapí hnízdo odvolací soud. Vrchní soud v Praze odvolání Naďové zamítl s tím, že není třeba provádět další důkazy, které navrhoval její advokát. Rozhodnutí je pravomocné. Je možné pouze využít dovolání k nejvyššímu soudu nebo ústavní stížnost. S rozsudkem byl dnes spokojen státní zástupce Mojmír Frček.
2: Vrchní státní zastupitelství v Praze se plně ztotožňuje s tím dnešním rozhodnutím odvolacího vrchního soudu v Praze, když jej máme za zákonné a především formálně i materiálně zcela správné. Nyní bude samozřejmě potřeba ještě počkat na detailní písemné odůvodnění tohoto rozhodnutí.
0: V kauze 50-milionové dotace na farmu Čapí hnízdo z dotačního podvodu a poškození zájmu Evropské unie je obžalovaný i premiér Andrej Babiš z ANO. Kvůli poslanecké imunitě je ale jeho stíhání pozastavené. Schodek státního rozpočtu má podle návrhu ministerstva financí příští rok vzrůst na 389 miliard korun, to je skoro o 80 miliard víc než letos. Oznámila to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Šlo by o druhý nejvyšší schodek od vzniku Česka. Vláda chce podle Schillerové příští rok víc investovat třeba do zdravotnictví nebo dopravy. Česká pošta otevřela v Třinci novou pobočku. Lidé novou hlavní poštu najdou na Frýdecké ulici u autobusového stanoviště. Nahradila původní pobočku na Poštovní ulici. V přízemí jsou k dispozici 3 přepážky pro běžné poštovní záležitosti, rychloobslužná zóna pro balíkovnu a další služby. Pro vyřízení vyšších finančních transakcí budou mít klienti oddělenou diskrétní místnost, pokračuje mluvčí Matyáš Vitík.
3: Nové prostory přináší klientům rozšířenou otevírací dobu od pondělí do pátku od 8 do 18 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin. Pobočka je bezbariérová, klientům jsou k dispozici 2 parkovací místa přímo u budovy a další parkoviště se pak nachází přibližně 50 metrů od pošty.
0: Hřbitov v Horním městě na Bruntálsku v místní části Skály bude mít nový plot. Původní zítka stvárnic byla ve špatném stavu a hrozilo, že spadne na přilehlé hroby. Starou hřbitovní zeď nahradí pletivový plot. Práce budou hotové nejspíše do konce září, říká nezávislý starosta Horního města Kamil Mach.
4: Zima se nám blíží, takže bylo na čase to udělat, aby případně i sníh, který by tam napadl a mohl to pak dále natlačit z té druhé strany, aby to neodbořilo, že jsme se rozhodli to ještě teď rozebrat a vystavit tam nový pletivý plot, aby tam nemohla zvěř.
1: Počasí.
0: Zítra ráno bude v našem kraji ještě jasno, během dne převážně polojasno až oblačno. V Jeseníkách se objeví výjimečně i slabé přehánky. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, na horách kolem 20.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Ostravě v Rudné ulici ve směru do Havířova počítejte s kolonou za odbočkou na Karvinou. Projíždí se v ní až ke kolizi auta s motorkou. Zdržíte se v této koloně téměř 20 minut.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
5: Čím tak začít nový týden Humoriády a další díl, říká si Patrik Rozehnal a možná poradí Petr Jančařík, čím by začal takový další díl pořadu.
6: Dobrý den, Patriku, srdečně zdravím a zdravím naše posluchačky a posluchače. No, já samozřejmě pořád myslím na to, že zítra je nový školní rok, začátek nového školního roku. Ne, že bych šel do školy teda.
5: Nepůjdeš.
6: No, a já vím, ty se na mě díváš tak, že bych to potřeboval, já to vím, ale já jenom si tak říkám, že by bylo krásné, kdyby se ty děti do školy těšily, ale oni se těší jenom v první třídě, pak už je to přejde.
5: No.
6: A je to strašně
5: a
6: veliká
5: škoda. A nemůžou za to ale ve škole?
6: No.
5: Že jim to tak zkazej.
6: Hele, to je do jiného pořadu. Ale faktem je, že by bylo nádherný, kdyby bylo alespoň, řekněme, 20% nadaných učitelů, kteří by dokázali to, že ty děti se těší do školy.
0: Ano.
6: Jinak mám takový pocit, že děti se bohužel tak jako my, jako do školy příliš jako nehrnou, netěší, že se dokonce někdy bojí, ne někdy, v mnoha případech bojí školy. A to je, když si představíš, jak dlouho my chodíme do školy, musíš chodit na tu základku, na střední školu, na vejšku, nemusíš, ne, nikdo tě nenutí, ano. Můžeš skončit v páté třídě.
0: Když se chceš bát, můžeš skončit na vejšku.
6: ale bylo by krásné, když už toho tolik času věnujeme škole, aby ta škola byla něčím, co nás přitahuje, co máme rádi, co milujeme, ale to se asi nikdy nestane, já
0: třeba
6: vím.
0: Jo. Třeba letos v tomto školním roce, jo.
6: Tak se budu
0: těšit. A třeba
6: těšit.
0: Nám zavolá někdo z učitelů, kdo se taky těší.
1: Humoriáda.

0: Začínáme, vážení, s Humoriádou. Tak Patrik Rozehnal, Petr Jenčařík ve studiu. Vytáhneme další jméno, ovšem to jenom uslyšíte v ukázce a budete se rozhodovat, jestli vás zaujme. Co?
1: No, já bych nabídnul trošku trošky.
0: Dobře, a trochu doktora Káji taky a policisty a pana faráře.
1: Ano.
0: Ve vzpomínkách,
1: ale jo? To není špatný nápad, jdem do toho.
2: Měl takový malý autíčko a vždycky jezdil na ten místa, kde jsme třeba dělali ty premiéry. A nevím už, v jakém městě to bylo, jenom si pamatuju, že tam měl takový veliký náměstí, obdélníkový, a to se nechalo objíždět kolem dokola. A doktor Kája ve svém Fiatku, nebo co to měl, vyjel na to náměstí. A nejlepší, jak jel nahoru a hledal to kino, nebo kde to tohle, tak tam stál mladý, čerstvě vylíhnutý SMBák v zeleným. Kájovi zablízko ve očích a už k němu zamířil. Jel a jel, koukal na něj takhle, usmíval se. Otočil, pobyl náměstí a zase proti němu. A zase to objel. A když už jel po čtvrtý, ten SMBák říkal, co tady vyvádí tenhle ten chlap, tak ho zastavil, Kája jdu na brzdu, SMBáček přistoupil k oknu, tak jenom, dobrý den, pane řidiči, dál se nedostal. Kája vytrtěl hlavu z okna a říká, no konečně si se mě všimla, ty zeleňoučká žabičko. Farář Otík Luděk Kopřiva byl bezvadný člověk, obrovská legrace s ním, svojí roli faráře si vyloženě hýčkal. Teď jsem si vzpomněl takovou historku. Natáčeli jsme na faře a on měl chvilinku pauzu a šel si pro něco do auta, které měl zaparkované na návsi pod lipami před kostelem. A šel v tom kostýmu, to je sutaně, to tím kolárkem, a najednou vám přijíždějí na náves 4-5 aut, z toho vystupují svátečně oblečení lidé, starší dámy takový a mladá maminka s dítětem v povijánu. Jeli ke křtu. A tady na babička se také otočila a viděla pana faráře, jak se blíží, říká, velebný pane, už jsme tady, pokřtíte nám našeho Vojtíška, víte? A Kopřiva říká, a což o to, já vám ho velice rád pokřtím, ale bude vám to hovno platný. A jako vám ty lidi stuhli, protože vůbec jako nevěřili svýmu sluchu, jestli toto slovo vyšlo z úst svatého to muže. A on se začal smát, říká, ne, já se moc omlouvám, nezlobte se, já jsem sice farář, ale filmový, my tady na faře natáčíme Slunce seno, pan farář Martin už na vás čeká zákristy. No tak jsme tomu všichni smáli, no vidíte, a dneska má Vojtíšek, kterému je asi 22 let, fotografii, na kterého drží farář Otík v náručí a okolo jsou jeho příbuzní.
0: Petře, ty jsi měl Zdeňka trošku jako hosta.
1: No samozřejmě, že ano.
0: To se nabízí přímo, no.
1: To je dobře, že jsem to několikrát udělal a že jsem s ním strávil několik večerů, protože to je enormně nadaný člověk. Nemusí všichni mít rádi jeho dílo, což to se nikdy nestává, že by všichni milovali tvoje dílo, jako buďme rádi za pár lidí, kteří nás mají rádi, ale jako Zdeňka trošku jako osobnost, jako člověka, já neznám nikoho, kdo by ho neměl rád. Neznám nikoho, prostě to je opravdu člověk, teď řeknu, je to na pubřelu, milovaný Bohem, jo, prostě on je upřímný, milý, veselý. A potkávat se s lidmi, kteří pořád na něco nehudrají, pořád na něco nenadávají, pořád si nestěžují prostě, ale jsou jako nabití tím, že ti dávají dar toho úsměvu, té dobré nálady, toho pozitivismu, to je prostě Zdeněk Troška. A já mu lehce závidím, protože to je úžasná vlastnost.
0: Ne, třeba i ten odpočinek, který si teď dopřává a užívá si, čte si.
1: No, víš, že mě to trochu vadí.
0: Co? To, že už nedělá?
1: Ano, ano, ano. Mě to trochu vadí,
0: chybí,
1: protože...
0: Chybí jeho tvorba.
1: Teď jako samozřejmě někteří řeknou, no to jako to ti vadí. Teda. Vadí, protože Zdeněk, jemu nikdy moc nezáleželo na tom, jestli se to bude líbit kritikům nebo divadelním. Prostě chtěl, aby se diváci 2 hodiny nebo hodinu a půl dobře bavili, smáli. Možná ne úplně jako zcela intelektuálnímu humoru, ale prostě byl to upřímný, krásný lidový humor a mně to trochu chybí. Když se o tohle někdo pokusí, pokusí, tak to vždycky nedopadne ani ne tak dobře, jak to dělal Zdeněk. A Zdeněk to pořád umí. Mě mrzí, že zlenivěl.
0: Víš, co by mohl aspoň, nebo ne aspoň, ale myslím si, že by to za to stálo, učit ty mladé. On by tohle, ten svůj ten talent, který má, mohl zkusit předat ty zásady, na které si v životě přišel, a to, jak se staví humor, jak se staví filmová komedie a pořady, že by to někoho zkusil učit, protože těchto lidí je taky málo.
1: Ale na to se ho musíme zeptat, až určitě ho potkáme.
0: Vás se teď ptáme na jinou věc. Ještě jednou Zdeňka Trošku, anebo dnes poprvé Josefa Náhlovského, Karla Šípa a Josefa Dvořáka. V závěrečné zkoušce z pořadu Za oponou vybíráte si buď anekdoty od Zdeňka Trošky, anebo scénku. Tak co z toho? 731 800 900, číslo sem do studia, už je v provozu a volejte, nebo pište SMSky a odesílejte na číslo 90 011 04 s heslem Humor mezera A nebo B.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Ve hře je Zdeněk Troška, ukázka s písmenem A, pod Bčkem se skrývá trojice interpretů. Josef Náhlovský, Karel Šípa, Josef Dvořák. Vybíráte si na telefonu 731 800 900. Naslouchá dnes se mnou ve studiu i Petr Jančařík. A komu teď po telefonu kdo rozhoduje? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Miroslav Kalaš, Uhlířských Janovic.
3: Dobrý den. Co pro nás máte?
2: Tak já skládám básničky a mám tady básničku o Zdeňku Troškovi.
3: A tu jste složil teď právě?
2: Já ji mám už složenou dávno.
3: Aha, a řeknete nám ji?
2: Tak jdeme na ní, ano?
1: Ano.
2: Slunce, seno, jahody, ta nám vždy dodá pohody. Oči se nám rozáří, Troška všechny naladí. Tyhle skvělé nápady natáčel i u vody. Aby lidi spolu sladil, svou vesnici tak proslavil. To děje se i sám vložil. Vždy to taky mládí prožil. Jen svět známý přesvědčil, proslavu je vyškolil. Slepičin z Kopičiny naučil. Zdeněk vždycky skvělý byl, pro srandu se narodil. A ty lidi, co s ním hráli, nakonec pak vězdy byli. Slávu štěstí rozdávali, s úsměvem nešetřili. Pro mě je ten skvělý pán, Zdeněk Troška elegán. Všechno, co pro lidi dělal, navěky nám tu uchoval. On je člověk lidový, každým se rád pobaví. Nenajde se druhý Troška, jeho záře všechny přečká. Děkuji.
1: Super.
3: My děkujeme.
1: Takže je to hlas pro Zdeňka Trošku, nebo pro Josefa Náhlovského, Karla Šíba.
3: Teď by bylo hezký, kdybyste řekl a dáme si...
2: Pro Trošku.
1: Jasně, zapisujeme. Děkujeme za básničku a jdeme za dalším, kdo volá. Dobrý den po telefonu.
4: Miroslav Karvine, dobrý den, pane Jančaříku.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Patriku.
1: Díky.
4: A zase taková těžká volba, pánové.
1: Ano, nebudu vám to dělat lehký.
4: Ale přesto dávám hlas Pepovi Náhlovskému.
1: Děkuju za to, mějte se pěkně, ať se vám daří a ještě jeden hlas přidáme. Dobrý den.
5: Dobré odpoledne.
3: Dobrý den.
5: Samozřejmě Standa Zemník vás oba zdraví, pana Jančaříka.
3: Díky.
5: Pochválím za výběr a Trošky není nikdy trošku víc, musí bejt.
1: Dobře, tak dáváme mu hlas i díky vašemu vyhrává na plné čáře, musím říct na plné čáře. Jsou tu anekdoty v jeho podání.
6: Čtyřletá holčička se dívá na paní, která je ve vysokém stupni těhotenství. Kouká na to břicho, na ní takhle a říká, paní, ty máš v tom bříšku miminko? A paní říká, ano holčičko, mám tady miminko. A máš ho láda? To víš, že ho mám ráda, moc ho mám ráda. Tak proč si ho sežrala? A na to musím říct jiný vtip, který jsem dostal od jiný paní. Přijde Janička ze školky a říká, mami, já už vím, jak se narodí dítátko. Ano? No, paní učitelka nám to dneska ve školce říkala. Ale prosím, tak co vám říkala paní učitelka? To dá tatínek mamince semínko a narodí se miminko. No tak vidíš, Janičko, paní učitelka má pravdu, ano, takhle to je. A mami, tatínek ti dá taky semínko? A mami říká, ano, Janičko, taky mi dá semínko, to víš, že ano. A mami, to semínko musíš spolknout? Maminka se zamyslí, říká, no, když chci nový botičky, tak musím, no. No a abych dopověděl, že ten druhý vtip té holčičky, který je taky půvabný, Tak ten je opravdu krásný. U Nováku někdo zazvoní, pan Novák otevře, dveře nikoho nevidí a nejenom kouká dole. Před dveřmi stojí takhle malá smrtka, malinkou kosičkou. A pan Novák na ní kouká a říká, co tu chceš? A ona takhle na ní se podívá a říká, já jdu pro vašeho křečka. Pan Novák říká, jdi někam do hajzlu, když mejde, kopne do ní, zabouchne dveře. Za 5 minut zvonek, pan Novák otevře, tam stojí velká smrt s velkou kosou a ta malinká s tou malou kosičkou říká, mami, to byl on!
1: Humoriáda. Tak Zdeněk Troška dnes po druhé, mistr letních komedií. Jaké bylo leto u Petra Jančaříka?
7: No, my jsme letos nebyli vůbec nikde někde v zahraničí nebo u moře. Byli jsme jako vždycky...
1: Doma za pecí.
7: Víš, že se mi čím dál tím víc líbí doma za pecí, nevím, čím to je, ale protože jsem se nikdy jako moc doma nezdržoval, tak najednou člověk si říká, jako... Proč ne? Teď je to hezký být doma. Fakt se mi to, nevím, možná, že už stárnu, lenivým, je to tak, ale tak jako vždycky trávíme v červenci hodně času v Karlových Varech, jsme tam taky na festivalu a tam člověk zažívá takové jako krásné příhody, k tomu se někdy dostaneme. Je tam vždycky, je to krásný. Musím říct, že to je opravdu svátek filmu a já to mám velice rád, protože tam vidím filmy, které bych jinde prostě neviděl.
1: Mm-hmm. Ale někdy jsou to ale hodně zvláštní filmy.
7: Hele, jsou.
1: Jaký nejzvláštnější film si tam viděl?
7: Viděl jsem krásný film, jak se jmenuje ta herečka Juliette Binoche,
1: ano. Žijo, no. Ano.
7: A ta tam uvedla film, myslím, že se to jmenuje V nás, abych to neskomolil, myslím, že ano. A ona a jeden tanečník udělali film z toho, jak připravují společné vystoupení taneční. Ona, která není tanečnice, tak tam má víc těch tanečních prvků než on. On tam má spíš jako mluvené věci, ale samozřejmě se tam projevuje tělesně, jako je to všechno. A jak se staví ten program? Já nevím, jestli by to třeba široké publikum zajímalo. Možná, že by je víc zajímaly filmy Zdeňka Trošky, to je možné. Ale tohle pro mě byl tak neuvěřitelně krásný film. 3/4 hodiny toho, jak se staví ten program, jak se učí pohyby, jak se učí vyjádřit něco gestem, pohybem, pohledem. Jo, je to strašná dřina, strašná práce, jak se ty lidi hádají, jak se chvílemi, jak si nerozumějí. A
1: co se ti na tom tak líbilo? Viděl jsi v tom vlastní práci?
7: Viděl jsem v tom tu úvodnou dřinu a poslední čtvrtina toho filmu,
1: ano,
7: je vlastně pohled už na celé to představení, nebo na výseč toho představení a ty se na to díváš a říkáš si, kdybych neviděl tu 3/4 hodinu předtím, tak si říkám, vždyť je to tak jednoduchý. Je to, krása je jednoduchá, je to nádherný. Řekneš si, co je na tom, vždyť ty lidi to prostě umí nádherně. Ne, když vidíš předtím tu práci
1: dřinu
7: a vidíš tu dřinu, jak se k tomu dostávají.
1: Aby to všechno zapadlo do sebe. Asi
7: tak to je prostě
1: jako, obdiv.
7: Ano, skutečný obdiv. Fakt.
1: Říká Petr Jančařík, náš dnešní host v Humoriádě. 2x Zdeněk Troška, kdo půjde do éteru za chvíli, to se dozvíte potom, co nám zaspívá Michal Tučný.
8: Hoďte všichni novní spozorní.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Čím potěšíme Petra Jenčaříka a zároveň posluchače? Co vybereme ze seznamu v Humoriádě?
2: No, máme tady nabídku. Máme tady Miloslava Šimka a Zuzanu Bubílkovou. Co tomu říkáš?
1: Já je to nemám samotné, já tu mám i s Václavem Faltusem, nevadí ti to. Ještě lepší, dobře.
2: To by šlo.
1: Politické harašení Radio Bubu online.
3: Vážení diváci, nyní pro vás máme obrovské překvapení. Podařil se nám totiž husarský kousek do Rádia Bubu, přijali pozvání tři špičkoví politici. Na Pražském hradě by už nyní měl být připraven s naším štábem pan prezident Václav Havel. Pane prezidente, slyšíme se?
4: Ano, dobrý slyšíme večer. Dobrý večer. Zdravím diváky politického harašení, že?
5: Ano, my vás samozřejmě taky zdravíme. Pane prezidente, a v kanceláři poslanecké sněmovny by měl být pan předseda Václav Klaus, slíbil, že zkrátí hodinu tenisu. Je tam pan Václav Klaus?
4: Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
4: No prosím vás, já nemám nic proti tomu, že se budeme škádlit po internetu, ale musí z toho jednoznačně vyznít, že jsem na politické scéně naprosto, ale naprosto nenahraditelný.
3: Ano, nebojte se, my se vynasnažíme. Na úřadu vlády by nás už v této chvíli měl poslouchat pan premiér Miloš Zeman. Ano, už ho vidíme na obrazovce. Dobrý večer,
4: já vás slyším a připídím si na úspěch našeho internetového setkání.
5: Ano, my si připíjeme na váš úspěch. Bohužel jenom vodou, pane předsedo, jestli vás to neurazí.
3: No. Čím si připíjte vy?
4: No tak jo, si připídím sám se sebou. Ano. Na zdraví, Miloši.
3: Dovolte, abych ještě upozornila, že majitelé internetu nám mohou své otázky mailovat nebo četovat.
4: Cože, tady se bude něco čepovat? No já doufám, že to bude aspoň dvanáctka.
5: Ne, to jste v tom kouři, pane premiére, špatně slyšel.
4: Ale...
5: To není čepovat, ale četovat se
4: ale
5: tady.
4: Ale to máte jedno, pane Šimek, nebudeme přece bazírovat na nějakém tom písmenku.
3: Pane premiére, četovat znamená, že majitelé internetu se vás budou ptát přes obrazovku počítače a vy jim budete odpovídat do rádia online, přímém spojení, ano?
4: Ano, to je jaksi smysluplné, že? Přímé spojení by se věru líbilo mé manželce. Ta přímá spojení přímo zbožňuje.
5: My, pane prezidente, vítáme, že jste se zapojil i vy, i když ne přímo. A mohu se vás, pane prezidente... Mohu se vás zeptat, díváte se někdy na Milionáře?
4: Ano, každý den, když se u zrcadla holím.
5: Ne, to jsme si nerozuměli, pane prezidente. Já jsem se chtěl zeptat, jestli víte o tom, že v příštím kole soutěže chcete se stát milionářem, má být položena otázka za 10 milionů. Který literární hrdina Karla Čapka v současné době řádí na Pražském hradě? Za A matka, za B loupežník, za C robot, za D dášenka.

0: chce slyšet právě to, co umí.
1: To je pravda. A vlastně my o nich toho moc nevíme. Já o Vaškovi vím jenom, že to je hodný člověk, to je první věc, to je opravdu velmi hodný člověk. A za druhé, že jezdí pořád vlakem všude, ano. Což je neuvěřitelné. On snad nemá ani řidičák, já nevím, jestli má řidičák, myslím, že ne. Nikdy jsem ho ani jako spolujezdce neviděl jet v autě. Jo? Prostě pořád vlakem a v hlavě má jízdní řád snad celé republiky. Ty řekneš, prosím tě, já jsem příští týden na Šumavě a potřebuju jet, já se nějak dostat, z Klatov bych jel potom třeba, potřebuju do Prahy někdy odpoledne. Hele, tak to je R3 a teď ho řekne číslo toho vlaku, z jakého to jede nástupiště.
0: A ještě kterým vagónem.
1: Ano, a kolik to bude stát, to ví všechno.
0: Ty jo, tak obdivuhodné. Máš ty takhle v hlavě něco mimo svou
1: práci? Já nemám v hlavě nic.
0: To je pro mě Uršova Kluková, proč máš chytré hodinky, že jsem úplně blbá. Nějaký koníček, který ti tu hlavu naplňuje a kde sbíráš informace nadmíru těm ostatním? Nemáš něco takového?
1: Já nemám nadmíru informací.
0: Nemáš? Jako,
1: ne, vůbec ne. Ale to je zajímavá otázka, pro mě velmi těžká. Teď jsi mě trochu nachytal, protože já vlastně nemám žádného koníčka.
0: Ne.
1: Jako já mám koníček, nevím, jestli to je koníček, jako, ale já mám rád prostě dobrou náladu, fajn lidi, dobrou pohodu, nemám rád konflikty, nemám rád, když lidi na sebe křičí, když jsou zákeřní, když ti něco slíbí a už v tu chvíli ví, že to nesplní a takovéhle věci, ale tak jako můj koníček je být prostě, řekněme, veselý, no.
0: Ano, a takové lidi s takovými koníčky my združujeme v Humoriádě.
1: A proto jsem tady.
0: Ano. Přesně tak. A proto vybral ukázku a já nabídnu proti zase jinou, ať vy máte co k přemýšlení a můžete hlasovat. Takže Ačko, tedy Miloslav Šimek, Zuzana Bubílková a hlavně Václav Faltus. Proti může být povídání o ukecávání Karla Gotta s koněm. Vyprávění Petra Novotného. Vy si ale vybíráte, tak zvažujte, ale ne dlouho a dejte nám hlas. Po telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou pošlete své hlasování na číslo 90 01 04. Ty víš,

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Dnes je s námi v Humoriádě Petr Jančařík. Vybíráme vzájemně i s vámi a vy rozhodujete, co budeme vysílat. Takže ve hře Václav Faltus, Miloslav Šimek, Zuzana Bubílková, varianta A, varianta B, Petr Novotný a vzpomínka na Karla Gotta. Komu byste dali přednost? Ptáme se po telefonu s číslem 731 800 900. Dobrý den.
2: Dobrý den, už mě znáte z Hané, Richard, Tak pochopitelně Bubu, ale že sebe ty politice nechali dělat takovýho blázna.
1: Zapisujem.
3: Je to humor.
1: Děkuji, mějte se krásně. Vítáme dalšího.
4: Dobrý den, Karel Zbojkovič.
3: Dobrý den.
4: Zdravím pana Jančaříka i vás, Patriku.
1: Ano.
4: A já bych chtěl samozřejmě Bubu.
1: Samozřejmě Bubu. Teda přidáme i Šimka a taky Faltuse. Děkujeme za to. Ať se daří. Mějte se pěkně. Dobrý den zároveň.
5: Miloš Kutluři od Lidských hor, ještě jednou, já bych si přál, prosím, Bčko.
1: Petr Novotný v tom případě dostává bod, ať se daří, děkujeme moc. A koho ještě přidáme? Dobrý den. Nikdo se neozývá, jdeme na další telefon, dobrý den.
6: Dobré odpoledne, Honzo Zokavy, zdravím Patrika i pana Janča říkám.
3: Dobrý den.
6: A určitě pana Šimka s paní Bubilkovou.
1: Dobře, tak jo, děkuji všem, uzavíráme druhý souboj a je to vítězství. Hodně hlasů pro Václava Faltuse, Miloslava Šimka, Zuzanu Bubílkovou. Rádio Bubu pokračuje.
7: Takže vážení posluchači, můžete se ptát, naše internetová adresa je radiobubu@hotmail.cz, všechno psáno malým.
8: A moje internetová adresa je www.vaclavklaus.budoucipremier.cz. A prosím vás, všechno psáno velkým, dokonce tím největším.
7: Takže vážení posluchači, mailujte, četujte.
9: Ano, já jsem na ty otázky opravdu zvědav. Doufám, že mezi majiteli internetu je méně pitomců na metr čtvereční, než mezi politiky a novináři.
10: To je asi váš mezinárodní problém s těmi dementy, pane premiére, že? Prý v Indii se vás jeden dement novinář zeptal, co byste dělal, kdyby vám posvátná kráva sežrala sako?
9: Ano, ano, to je pravda, to souhlasí.
10: A mohu se zeptat, co jste, pane premiére, odpověděl?
9: Komu, krávě nebo tomu dementovi?
10: Samozřejmě myslím dementovi, teda tomu novináři.
9: Tak dementovi jsem odpověděl, že kdyby mi posvátná kráva sežrala mé posvátné sako, tak prostě úcta neúcta, kopnul bych ji rovnou pod vocas a chodil bych za ní tak dlouho, až bych zachránil aspoň knoflíky.
7: Pane premiére, prosím, podívejte se na obrazovku.
9: Ano, vidím,
7: vidíte,
9: ano.
7: Vidíte, posluchačka Cel reaguje a ptá se vás, jestli jste svůj nedávný výrok, kam se v parlamentu podívám, všude samý pitomec, nevymyslel za slunného dne, když jste se podíval na zem a viděl jste svůj vlastní stín.
9: Podívejte se, paní Bobilková, pan Gácel sice vlastní internet, ale otázky má, jako kdyby nevlastnil mozek. Víte, já bych se nedivil, kdyby byl členem čtyřkoalice, tedy toho spolku Ojetin.
10: Pane premiére, ještě tady reaguje posluchačka Jiřina Mokrá, vzkazuje vám, ano, že na důchod byste se neměl odstěhovat na Českomoravskou Vysočinu, ale na Aljašku, protože tam budete mít zaručeno, že tam je nejméně pitomců na jeden kilometr čtvereční.
9: úplně mokrá, vy byste si měla koupit kabelku se dvěma přihrádkami. Hned odpovíme proč. Do jedné si dejte potvrzení, že nejste slepice, a v druhé si noste zrní, kdyby to náhodou na vás třeba přišlo.
10: Ano. Mohu potvrdit, pane premiére, to je výborná kabelka, paní Bubílko, a už jí má.
7: Ano. Šimek mi z toho ujídá zrní, no.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Když jsme u toho, kabelka, to je takové velké dámské tajemství. Víš ty, co nosí tvoje žena v kabelce? A kolik tam má přihrádek?
3: Já se ti musím přiznat k něčemu, co je lehce ponižující. Já občas tu kabelku nosím, jo, protože...
1: A to pan Špaček říká, to by nikdy neměl.
3: Nikdy. Já vím, nikdy. Já vím, že to je proti bontonu, že se to nehodí, že se to nemá. Ale když
1: ale
3: vidíš...
1: Ale najednou jí máš v ruce, držíš a jdeš.
3: Ale já sám si ji beru, protože to je taková tíha, já nevím, co tam máš, se ptám. Tak tam je třeba voda. My jdeme, vystoupíme z auta, jdeme si něco koupit. No tam je minimálně třeba taková politrovka plná vody, samozřejmě. Jo. A to, my si jdeme jenom něco koupit do nějakého krámu a zase jdeme zpátky do toho auta, ale voda musí být sebou, protože kdyby přišla žízeň, že jo?
1: Ano, kdyby si omdel, aby ti mohla chrstnout vodu.
3: Asi jo. Ale a spousta dalších věcí, já to vůbec nechápu. Jako přece tak máme tam mobil, máme tam nějaké klíče, já nevím, co jiný, jo, a ještě platební karty taky jsou tam, že jo. Zase tak tolikých není, že
1: by... To většinou nosí chlapy, ne?
3: To je, ale já jsem nikdy do té kabelky nenakouknul. Nikdy, jako to se mi zdá nedůstojné.
1: Jako se zbál? Nebo?
3: No, ne, mně se to nezdá vhodné, jako dívat se někomu do kabelky, jako a já nestojím o žádné překvapení, jako vůbec taky nechápu, že třeba manželé si mohou jako kontrolovat telefony. To taky je...
1: Je to přece, podivné, no.
3: Ano, jednak je to nevkusné za prvé a za druhé jenom riskují, že se něco dozví. Proč by měli něco vědět? Je jim dobře, tak proč chtějí něco vědět ještě k tomu? Čili nikdy jsem neobjevil, proč je ta kabelka tak těžká, ale přestoupím ten bonton, udělám ze sebe jako nižší třídu a nosím tu kabelku občas, ne, jako že bych tohleto, ale když vidím, že už je vysílená, tak jí pomohu.
1: S tou vodou.
3: No, vypiju a jdeme dál.
1: Pašujete vodu do obchodu a zpátky. Vážení, tak je ve hře poslední ukázka před námi a do hry vracím ty, které jsem nabízel, zatím nezabudovali, nevyhráli, ale teď jedna z nich by do éteru mohla jít. Buď s Josefem Náhlovským, Karlem Šípem, Josefem Dvořákem, scénka, anebo vyprávění Petra Novotného. Vyberte si vy 731 800 900 anebo číslo SMS-kové 90 011 04. Humor, mezera A nebo B stačí napsat. Tak je to na vás a k tomu jedna písnička dnes od Václava Neckáře v této chvíli.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Ještě hlasujte, vybírejte si poslední dnešní ukázku v Moriádě, kde je hostem Petr Jančařík. Josef Náhlovský, Karel Šíp, Josef Dvořák na jedné straně, na té druhé Petr Novotný. Tak pro co byste byli? Ptáme se vás po telefonu.
2: Dobrý den, tady Petr Zdrounek, já vás zdravím, oba dva.
3: Dobrý den.
2: Mě by, škoda, že už Radio Bubu neexistuje. Zajímalo by mě, jak současnou vládu by parodovali.
3: No určitě jo. S humorem, určitě.
2: Jo, s humorem. A Patriku, nevím, kterou si mám vybrat. Já bych to nechal na hostovi.
1: Tak vybíral, předtím jiné ukázky, ty vyhrály, tak schválně si se ty trefí taky na vítěze. Tak co bys dal ty, Petře? Náhlovskýho, Šípa, Dvořáka nebo Novotného?
2: Já bych tak asi tého koně s tím Karlem.
1: Tak jste to rozhodl za nás. Tak děkujeme. Ať se daří, mějte se pěkně. Kdo další vybírá? 731 800 900, náš telefon.
4: Ještě jednou Honza z Vlkavy a já hlasuji pro Ačko.
1: Hlasujete pro Ačko? Tak děkujeme. Děkujeme za to. Myslím, že i díky tomu máme rozhodnuto. Dáme si Josefa Náhlovského, Karla Šípa a Josefa Dvořáka. Závěrečná zkouška, tak se jmenuje kousek téhle scénky.
5: Nasaďte teďka obvyklou žádost dopravního policisty o úplatek.
6: Obvyklá žádost dopravního policisty o úplatek zní.
5: No?
6: Jsem se to učil, pane majore.
5: No, tak...
6: Celou noc jsem se to učil, se ženou jsem se to učil.
5: No?
6: Ona mi dělala projíždějící vozidlo a jí stavěl.
5: Konovalinka, pomozte mu.
6: Ne, pane majore. Já sám, já to vím, jenom si nemůžu vzpomenout. Obvyklá žádost dopravního policisty o úplatek zní.
5: Ta věta přeci zní. Tak jak to uděláme, pane řidiči? No.
6: Ano,
5: konečně. No, a řidič na tohle to obvykle řekne, co?
7: Spravili by to 2000 strážníků.
6: Spravili?
5: Správně. A už ho máme ptáčka. Že? Ano, výborně. Tak dopravák vám celkem jde, tak to je, myslím, v pořádku.
6: No, to není v pořádku.
5: Jak to?
6: Já jsem nedostal ty 2000. Pane majore, to se na mě nezlobte. Na to já jsem pes. Já jsem se ještě ze služby nevrátil, abych byl plonk. To se zeptejte Pepi Koudelky, my spolu sloužíme. Vždycky šábujeme. I potom ty bločky, ty kupony, to hážeme do hajzlu.
5: No, právě proto snaživec budete tím protikorupčním agentem, protože znáte ty jejich finty a můžete tím pádem tu korupci odhalovat. No.
7: Pane majore, já mám takový problém, že já budu chytat ty dopraváky v terénu, tak já přece musím jet rychle. Aby mě mohli vůbec zastavit, že já musím překročit rychlost.
6: To je pravda, pane majore.
7: To je pravda.
5: No samozřejmě, že musíte překročit povolenou rychlost.
7: No jo, ale to oni mi můžou jako dát pokutu a vzít mi body, že jo?
6: No jo. To je pravda, pane majore.
7: To je pravda.
5: No to není pravda, oni nemůžou, protože vy jste přeci ten agent.
7: No ale to přece oni ještě nemůžou vědět, že jste tam nastrčený, že jo?
6: No jo. To je pravda, pane majore, to oni přece nemůžou vědět.
5: No ale... No jo, nevíte se, my jim to samozřejmě potom řekneme, potom, až je odhalíme při tom úplatku.
6: Rozumíte? Takhle, oni to řeknu až pak, Pepo.
7: Až pak, jo, no.
6: Rozumíš tomu?
7: Jo, no.
6: To máš výhodu, já ne.
5: Helejte se, ten zákon je ještě nový, ono to není úplně všecko vychytaný, pak se k tomu, když tak vrátíme, no. Helejte se, ale vy taky, Konvalinka, nemusíte dělat jenom rychlou jízdu, rozumíte? Vy přeci můžete být jako agent nasazený do terénu třeba jako na nedovolené požití alkoholu před jízdou, třeba.
7: No jo, ale to je ten samý případ. Pane majore, tak jo, já, aby mě mohli chytit, že jo, jak namazanýho, tak já se musím před jízdou, že jo. Napít, abych potom něco nadechal, že jo, tak já musím,
6: pravda,
7: požít.
6: On by musel požít.
7: Požít.
6: A to jsme tam, kde jsme byli.
7: No, ale pane majore, nebo bych sem být pro jistotu rovnou nasazovaný na to požití alkoholu před jízdou.
5: A proč?
7: Je to chutná.
0: Humoriáda.
1: Úžasná trojice a poslední dnešní ukázka Humoriády. Tak ať vám dobrá nálada vydrží dál, neste si díky vysílání Českého rozhlasu a zastavte se zase na další kousek povídání a humoru příští den. Za 23 hodin začínáme s další znělkou Humoriády. A příště zase někdy, už teď se na to těším s Petrem Jančaríkem.
3: Já se taky moc těším. Děkuju, zdravím všechny, kteří se smáli nebo se alespoň pousmáli. Věřte tomu, že dobrá nálada a úsměv prodlužují život. Tak jsem strašně rád, že jsme pro to něco udělali.

Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.

0: Teď bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Na dole ČSM na Karvinsku se zasype další jáma. Rodiče zaplatí za kroužky pro děti až o 300 korun více za pololetí. Krnov dnes otevírá tamní historickou Sokolovnu po rekonstrukci. Zítra bude oblačno s teplotami do 25 stupňů. Příjemné odpoledne u zpráv v 17 hodin přeje Michal Šofer. Firma OKD chystá začátkem září zasypání další jámy dolu ČSM na Karvinsku. Bude to takzvaná výdušná jáma v severní části šachty. Současně se v této lokalitě vypne větrání podzemních prostor, podobně jako už dříve v jižní části dolu.
2: Bude to definitivní zastavení celého větracího systému. Výjimkou budou takzvané úvodní jámy, které se později využijí k odsávání metanu. Důlní plyn bude mít využití v energetice a proto v říjnu OKD poprvé vyzkouší novou kogenerační jednotku pro výrobu elektřiny a tepla. Martin Knitl, Český rozhlas.
0: Ministerstvo financí počítá příští rok se schodkem 389 miliard korun. Vyplývá to z návrhu, který šéfka rezortu Alena Schillerová z hnutí ANO předložila vládě. Kabinet ho musí schválit do konce září. Prioritou má být zdravotnictví a investice. Opozice zvýšení schodku ostře kritizuje. Třeba podle místopředsedy starostů Lukáše Vlčka je to v době ekonomického růstu neobhajitelné.
3: Plní se přesně to, před čím jsme varovali, tedy že vláda lidem lhala a chystá se naši zemi extrémně zadlužit. Navržený schodek je hned druhý nejvyšší v historii naší země. Ten úplně nejvyšší ve výši 420 miliard nasekala také Alena Schillerová, a to v roce 2021. Tehdy se to možná dalo obhájit covidovou pandemii.
0: Ministryně financí opozici vzkázala, že napravuje v rozpočtu problémy, které způsobila minulá vláda. Návrh státního rozpočtu na příští rok počítá se zvýšením výdají většiny rozpočtových kapitol. Nejrychleji se zvyšují u Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva obrany. Za zájmové kroužky pro děti zaplatí rodiče v novém školním roce víc. Podle České rady dětí a mládeže ceny vzrostou až o 300 korun za pololetí. Pomoc rodinám s nízkými příjmy nabízí třeba projekt Darujeme kroužky dětem. O jeho podporu bude možné žádat od 16. září. Další příspěvky poskytují taky zdravotní pojišťovny, města nebo nadace. Více než 100 let stará Sokolovna v Krnově se dnes otevírá veřejnosti. Město po 3 letech dokončilo její rekonstrukci. Práce provázely komplikace spojené se stářím budovy i s povodněmi v roce 2024. Budova má novou fasádu, vybavení i kompletně opravený vnitřek. Tělocvičnu postavil významný architekt Leopold Bauer, říká mluvčí krnovské radnice Dita Círová.
4: Do velké tělocvičny se od září vracejí oddíly sportovní gymnastiky, tenisu nebo volejbalu. Malá tělocvična pak bude patřit individuálním sportům, jako jsou box, sebeobrana nebo stolní tenis. Novinkou je zapojení organizace, která nabízí pohybové programy pro děti.
1: Počasí.
0: V noci čekáme v našem kraji zpočátku zvětšenou oblačnost, postupně se vyjasní, nejnižší teploty 16 až 13, na horách kolem 10 stupňů. Zítra ráno bude ještě jasno, během dne převáží polojasno až oblačno, v Jeseníkách se výjimečně objeví slabé přehánky. Nejvyšší teploty 22 až 25 a na horách do 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Hlavní trasy v Moravskoslezském kraji jsou už průjezdné bez výraznějších komplikací. Nehodu teď řeší na silnici 476 Střince do Horní Líštné. Čekejte omezený průjezd. A pokud víte o komplikacích v dopravě, tak nám zavolejte na zelenou vlnu 800 553 553.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
5: Příjemné odpoledne, 4,5 minuty po 17. hodině. Posloucháte Český rozhlas Ostrava a startuje dnešní Den v kraji, ten poslední srpnový. Stručně, jasně a přehledně si shrneme to, co se dnes událo v Moravskoslezském kraji. Zjistili jsme například, že ostravský dopravní podnik žádá o evropskou dotaci. Proč? Řekneme za chvíli. Firma OKK Koksovny žádá, aby inspektoři životního prostředí zjistili něco, co konkrétně i to se dovíte, ale zpravodajský souhrn dnešního dne s Michalem Šofrem ten nabídneme už po písničce. To bude s Ivetou Bartošovou. Tak krásné odpoledne s námi.
1: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Moravskoslezském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Zátor na Bruntálsku čeká referendum o stavbě větrných elektráren. Proti se v petici vyslovila více než třetina tamních obyvatel. Referendum obec spojí s říjnovými komunálními volbami. Radnice projekt prosazuje, protože by přinesl 30-milionovému obecnímu rozpočtu navíc 9 milionů korun. Celkem má v obci vyrůst 8 větrných elektráren. Sleduje to náš reportér a dodá podrobnosti v následující hodině. Obyvatelé Polanky nad Odrou rozděluje plánovaný návrat chovu prasat. Novousedlíci sepsali petici kvůli obavám ze zápachu a dalších dopadů. Zemědělci připomínají, že družstvo a zemědělská činnost jsou v obci desítky let. A podle sociologů se mění charakter i obcí i představy jejich obyvatel o tom, jak má vypadat bydlení na venkově. Dětské domovy musí dětem s vadami chrupu hradit rovnátka v plné výši. Vyplývá to ze stanoviska dětského ombudsmana Martina Beneše. Obrátila se na něj 17-letá dívka z Moravskoslezského kraje, po které domov chtěl polovinu ceny rovnátek, tedy 25 000 korun. Federace dětských domovů nový jednotný postup vítá. Dnešním dnem končí sezóna na většině koupališť v Moravskoslezském kraji. Přestože provozovatelé všechna čísla za sezónu ještě nemají uzavřená, podle předběžného zhodnocení byla o něco lepší než minulá. Nejvíc lidí přicházelo v červnu a během veder. Sezónu negativně ovlivnily výkyvy počasí a chladné dny. V Opavě už se připravuje otevření nově upravovaného zimního stadionu. Rekonstrukce budovy za zhruba 450 milionů korun trvala 3 roky. Nosná ocelová konstrukce zůstala původní. Veškeré vybavení, včetně tribun a ledové plochy, je nové. Dělníci ještě ladí okolí stadionu. Ten bude po jeho dokončení pravidelně otevřený i pro veřejnost. Ostravský dopravní podnik musí získat klíčové povolení pro novou tramvajovou trať do března. Jinak hrozí, že nedostane 2miliardovou dotaci. Dnes ministerstvo dopravy uzavírá předběžné žádosti. Ostravskému dopravnímu podniku přitom olomoučtí úředníci nařídili, aby vypracoval novou dokumentaci k posouzení vlivu stavby na životní prostředí. Krajský úřad může nařídit i nové veřejné projednání. I tomuto tématu se budeme věnovat v následující hodině.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: jsme slíbili, pojďme se věnovat aktuálnímu tématu. Ostravský dopravní podnik žádá o evropskou dotaci na výstavbu nové tramvajové trati v Porubě. Dnes ale ministerstvo dopravy žádosti, předběžné žádosti uzavírá. Dopravní podnik přitom stále nemá povolení kvůli vlivu na životní prostředí. Naopak, úředníci Olomouckého kraje ostravskému dopravnímu podniku dokumentaci v červnu vrátili a projednání vlivu stavby se tak vrací na začátek. Ostrava trať plánuje 10 let a na splnění podmínek dotace zbývá 8 měsíců.
1: Dostavba tramvajové trati je strategickým projektem Ostravy a její příprava pokračuje tak, abychom splnili podmínky pro získání dotace.
2: Odpovídá mluvčí dopravního podniku Ostrava Tereza Šnoblová na dotaz, jestli je možné stihnout vše potřebné do března 2027. Olomoucký kraj požaduje nové vyhodnocení hluku, vlivu na ovzduší, půdu, podzemní vodu i na rostliny a zvířata. Podle mluvčí hejtmanství Evy Knajblové se pak bude celý proces opakovat.
3: Pokud krajský úřad shledá dokumentaci úplnou, zveřejní ji s 30-denní lhůtou na vyjádření a poté předá zpracovateli posudku EIA. Pokud krajský úřad obdrží k dokumentaci odůvodněné nesouhlasné vyjádření veřejnosti, nařídí i nové veřejné projednání.
2: Při minulém pokusu o získání kladného stanoviska se sešlo téměř 3,5 tisíce námitek. Obyvatelům ze sousedství plánované trati vadí třeba kácení stovek stromů. Podle Nataši Čeganové jsou připraveni se ozvat znovu.
4: Budeme a já budu sledovat pečlivě, jakým způsobem se vypořádají tady s tím vším. A v podstatě mají tu dokumentaci udělat znova, mají co dělat.
2: Většinou nákladů má zaplatit 2miliardová evropská dotace. Aby ministerstvo dopravy žádost o ni přijalo, musí mít projekt kladně posouzený vliv na životní prostředí a podanou žádost o stavební povolení. To všechno je nutné stihnout do března.
5: Na základě informací předběžně deklarovaných ze strany dopravního podniku Ostrava je projekt v rámci časového rámce OPD3 nadále proveditelný. Ministerstvo dopravy nemá tedy v daný okamžik dostatek informací k tomu, aby mohlo reálnost plánovaného harmonogramu jakkoliv zpochybňovat.
2: Říká mluvčí ministerstva dopravy Alena Míl. Pokud by podnik dotaci získal, musel by pak 3-kilometrovou trať postavit zhruba za 2,5 roku. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Slováci, křemenáče nebo kloustci, už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše zářijová soutěž přesně pro vás. Každý den po celé září poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Ora a síť od rána

0: Karavana mraku a Dan Landa na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Den v kraji ale pokračuje. Tímto tématem spor nových obyvatel se zemědělci teď totiž prožívá Polanka nad Odrou. Zemědělské družstvo v tomto ostravském obvodu se totiž rozhodlo, že část svého areálu poskytne k chovu prasat. Jenže přímo naproti vyrostla rezidenční čtvrť nových domů se světlými fasádami a jejich majitelé proti záměru sepisují petici. Podle sociologů jde o typický příklad toho, jak se okolí obcí kolem velkých měst proměňují.
1: Chov prasat ve velmi velké blízkosti rodinných domů by byl příšerný. Velké množství much, zápach. Vzniklo tady 35 nových domů, takže už to prostě není kompatibilní. Tam prostě sednáme v tisících kusů prasat.
2: S Lukášem Krestou a jeho pejskem jdem teď na procházku. Před náma už je ten areál toho družstva.
1: Pár kroků, nová cesta a hnedka areál družstva. Hvězd.
2: A kde by měla ta prasata být?
1: Vidíte tam tu budovu, tu velkou?
2: Jo.
1: Tak pod ní.
2: Nastěhovali jste se na vesnici, k vesnici traktory a zemědělství patří.
1: Abych jenom reagoval, jsme se nenastěhovali na vesnici, ale do městského obvodu.
2: Jan Rediš, šéf družstva vlastníků, na mikrofon mluvit nechtěl kvůli zdravotním obtížím. Ekonom družstva Vít Suder reagoval na dotaz Českého rozhlasu takto.
3: Nezlobte se, ale já s Českou televizi, Českým rozhlasem, ani s Novou, ani s jinýma médiama, které nemluví pravdu, nehovořím. Vy jste všechny jeden pytel, tak naschle.
2: Chov prasat v areálu družstva plánuje obnovit firma CBS Trading. Její zástupce Filip Offenbartl prostor pro vyjádření nevyužil.
4: Na dědině jsem vyrůstal a vždycky bylo JZD a vždycky tam byly pravci.
2: Jiří Lokaj, že je taky naproti družstva a z chovu prasat obavy nemá.
4: Co mohli čekat? Tamhle je pole, tam se vyvažejí z exkrementy, takže to tu vždycky smrdělo. Je to zemědělská výroba. Když se vedle toho nastěhuju, co od toho můžu čekat?
2: Podle ostravského sociologa Lubora Hrušky je spor o prasečinec typickou ukázkou toho, jak se mění vesnice v okolí velkých měst.
5: Ti novousedlíci přináší jakoby určitou změnu do těch tradičních vesnic. Prostě ta funkce toho venkova, tohoto zemědělství na tom venkově se upozorňuje oproti té rezidenční funkce v tom zázemí těch velkých měst. Ale jako je třeba ty konflikty prostě řešit kolem toho prstence těch velkých měst, okolo Prahy, okolo Brna a tady samozřejmě i okolo Ostravy.
2: Odpůrci chovu prasat teď chtějí prozkoumat, jestli jsou veškerá povolení družstva platná. Z Polanky nad Odrou Andrea Vrtníková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Ostravě ještě zůstáváme, den v kraji pokračuje a je tady další téma. Firma OKK Koksovny žádá, aby inspektoři životního prostředí nařídili preventivně vymístit její skládku chemického odpadu u prohořívající Heřmanické haldy v Ostravě. Oddělovací stěna, která má šíření požáru uvnitř haldy zabránit, podle firmy totiž nefunguje a v případě prohoření hrozí údajně ekologická katastrofa. Vladimír Šmehlík probral detaily ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava s reportérem Tomášem Pikou.
1: Žádost firmy přišla v době, kdy se začala opět řešit funkčnost stěny, která odděluje hořící část haldy od skládky chemického odpadu firmy OKK Koksovny. Posluchači si tu oddělovací stěnu můžou představit jako hlubokou 400 metrů dlouhou rokli, která je vykopaná až na hranici spodních vod a do které následně ostravská firma Ridera Bohemia navezla materiál, který měl být nehořlavý. Jestli tomu tak skutečně je, není jisté,

0: řícího se požáru uvnitř haldy a za ten může podle Vaňka státní podnik Diamo, který úložné místo těžebního odpadu v Ostravě Heřmanicích spravuje. Z žádostí OKK Koksoven vyplývá, že by vymístění skládky a náklady s tím spojené měl nést právě státní podnik Diamo, potažmo stát. Odhady radnice Slezské Ostravy v roce 2024 byly 300 milionů korun.
1: No a co na to říká teda státní podnik Diamo?
0: Ten sice připouští, že skládka chemického odpadu je stále šířícím se požárem ohrožená, současně ale uvádí, že za situaci může také sama firma OKK Koksovny, protože údajně znemožňuje státnímu podniku vybudovat na jejich pozemcích druhou oddělovací stěnu, která by už měla skládku ochránit. Mluvčí Diama Tomáš Indrej pak zároveň uvedl, že není ani jisté, jestli ta první oddělovací stěna je skutečně nefunkční. To má ověřit nové znalecké zkoumání. Současná žádost podle mluvčího Indreje představuje spíše snahu soukromé firmy přenést odpovědnost za chemickou skládku právě na státní podnik, potažmo na stát, což podle Indreje Diamo považuje za nepřijatelné. I přesto je podle něj státní podnik připraven zasáhnout a skládku v případě potřeby vymístit, potřebuje k tomu ale pravomocné rozhodnutí příslušných orgánů.
2: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Každý všední den, tedy od pondělí do pátku mezi 17. a 18. hodinou, nabízíme zpravodajský souhrn a takovéto ohlédnutí za tím, co se událo v Moravskoslezském kraji. Tak například radnice v Zátoru musí uspořádat referendum o větrných elektrárnách. Výstavu větrníků chystá radnice společně s investorem už několik let, aby měla obec větší rozpočet. Více než třetina místních ale podepsala petici, která radnici přiměla k referendu.
1: Tak jak to vidíte, tak jsou buď u pásma lesa, v polnostech, anebo v zeleném pásu, to znamená, tady jsou pastviny.
2: Nezávislá starostka Zátoru Salome.

0: Sýkorová mi ukazuje plánek horního zátoru, kde by mělo stát celkem raz, dva, tři, celkem osm větrných elektráren.
1: V momentě, kdyby tyto elektrárny všechny fungovaly, jakože zde probíhalo roční měření intenzity větru a tak dále, tak bychom měli zhruba 9 milionů ročně do obecní kasy.
0: Abych to uvedl do kontextu, váš celoroční rozpočet?
1: 30 milionů.
0: Takže byste vlastně měli o další třetinu ještě navíc.
1: Mohli bychom třeba občanům odpustit poplatek za odpady například.
0: Obec schválila v roce 2022 spolupráci s ČEZem. Došlo i na veřejné představení projektu.
1: Ten zájem občanů moc velký nebyl, tam byla velmi malá účast.
0: Obec už změnila i část územního plánu, aby zhruba půlka větrných elektráren mohla na území zátoru stát. Zbytek musí teprve schválit zastupitelstvo. Některým místním se to ale nelíbí, jak popisuje vedoucí petičního výboru Daniel Němec.
2: Když jsem se zeptal zastupitelům, proč to chcou, tak je to otázka jenom peněz, což mě úplně nezajímá. Když se podíváte, je to podhůří nízkého jeseníku. Myslím, že to tam nepatří, že to tam být prostě nemá. Je to neestetické, je to minimálně na 25-30 let. To je, jak kdybych jim postavil do prostředka na městě pomník Brežněva vysoký 100 metrů. Si by ho taky nechtěli.
0: Organizátorům petice se povedlo sehnat 340 podpisů. To je více než třetina lidí nad 18 let s trvalým bydlištěm v obci. O dalším postupu tak budou rozhodovat všichni v referendu 9. a 10. října. ČES zatím nepodal žádost na vyhodnocení vlivu na životní prostředí a bez posudku se projekt dál nepohne. Ze zátoru Adam Tomáš, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Den v kraji.

0: Naším úterním dopoledním hostem bude pedagog střediska volného času Korunka v Ostravě David Kasper. Budeme se spolu bavit o výběru kroužku pro děti, o tom, čemu by rodiče měli věnovat pozornost a jestli je lepší, když se dítě věnuje různorodým činnostem nebo když se zaměří na jednu věc do hloubky. Naslyšenou poradně se těší Iva Havlíčková.
1: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Rád bych si koupil cukrovou.

0: Míváš?
1: A také Pokáč, co se muziky týká na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Teď si ale řekneme určitě více o počasí, proto můžu v našem vysílání přivítat Petra Drobka z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Hezké odpoledne přeji.
2: Dobré odpoledne.
1: Petře, jak vypadal ten dnešní poslední srpnový den letošního roku? Jaké počasí jsme měli v kraji?
2: Tak ráno a dopoledne bylo hodně oblačnosti, většinou zataženo, k tomu se místy přidával, ale jenom velmi slabý déšť, ty úhrny byly zanedbatelné. Fronta, která postupovala přes střední Evropu, východu, severovýchodu, se postupně rozpadala, srážky zasáhly spíše Čechy a nad naším územím se naměřili tak do 1 mm srážek. Teploty, potom odpoledne se oblačnost začala protrávat od západu, ubývalo jí a měli jsme polojasno až oblačno, teploty vystoupily na nějakých 23 až 27 stupňů a vítr foukal a stále fouká jihozápadní až západní s rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu.
1: Jak to bude pokračovat? Jaká je předpověď pro noc a zítřek?
2: Večer bude polojasno až oblačno, přechodně může být i zvětšená oblačnost, ale postupně během noci bude docházet k vyjasňování. K ránu teploty klesnou na 17 až 13 stupňů. Tam, kde bude slabší vítr, tam teploty klesnou až na hodnoty kolem 11 stupňů. Vítr bude většinou mírný, jeho západní až západní s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu. No a zítra ráno bude malá oblačnost, většinou jasno, v průběhu dne ji bude přibývat, takže polojasno až oblačno. No a v jeseníkách se ojediněle mohou vyskytnout slabší přehánky, ale nebudou moc četné a budou slabé s malými i úhrny. Večer opět očekáváme, že bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Maximální teploty 22 až 25 stupňů, na horách 16 až 20 a k tomu povane mírný vítr ze západních směrů s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Takové počasí budeme mít zítra, tedy v úterý. Takový bude první zářijový den. Co ty další dva? Jak bude ve středu a ve čtvrtek?
2: Ve středu ráno bude polojasno, v průběhu dne čekáme, že bude převážně oblačno a ojediněle se vyskytnou přehánky. Ranní teploty o 13 až 9 stupňů a ty nejvyšší denní budou 22 až 26, povane slabý proměnlivý nebo západní vítr s rychlostí jen do 4 metrů za sekundu. Ve čtvrtek bude oblačno až polojasno, přechodně může být i zatažená obloha, a jen ojediněle se zase vyskytnou slabší přehánky. Teploty v noci od 13 do 9 stupňů, nejvyšší denní podobně jako ve středu 22 až 26 stupňů, vítr povane mírný západní až jeho západní s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu. A v podstatě podobný bude i pátek, může být sice přechodně zataženo lokálně s deštěm, ale teploty budou víceméně podobné, přes den vystoupí na nějakých 23 až 26 stupňů.
1: Říká ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava Petr Drobek z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu a já děkuji za předpověď počasí pro ty nejbližší dny. Přeji k tomu i hezký podvečer. Naslyšenou.
2: Pěkný večer, naslyšenou, děkuji.
1: Také děkuji.
3: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Tak takový byl den v Moravskoslezském kraji s datem 31. srpna. A jaká budou zítřejší témata? Sucho, to je jedno z témat, kterému se budeme v zítřejším vysílání věnovat. Vyšší spotřeba a slábnoucí zdroje vody v posledních letech trápí i beskydské obce. K odběrům starousedlíků se totiž přidali početní chataři a provozovatelé hotelů a penzionů. V některých obdobích roku je proto v Beskydech málo vody, ve vrtech i ve vodojemech. Nevynecháme ani začátek nového školního roku. Zprostředkujeme vám nahlédnutí do míst, kde budou muset děti i učitelé hodně improvizovat. Například v Hlučíně, tam totiž začala rozsáhlá přestavba základní školy generála Svobody. Zavřená bude celý rok, takže se vyučování přesouvá do náhradních prostor. Jak složité to bude, to vám přímo z místa zítra prozradí náš reportér. A vydáme se také do krajské nemocnice v Karviné, která zajišťuje zdravotnickou péči pro zhruba 180 tisíc tamních obyvatel. Provozuje dvě pracoviště v Karviné a v Orlové. Ovšem posledních 7 let se postupně zadlužovala, až musela pomoci krajská provozní dotace ve výši 70 milionů korun. Detaily k tomu, jak si vede toto zdravotnické zařízení v současnosti a jak se mu daří plnit závazky, vám nabídneme v zítřejším vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Podezřelá smrt v lázních. Vraždu docenta Hudce vyšetřuje sám šéf. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Annie Girardotová v roli ženy, které se stalo to nejhorší na světě. Unesli jí dítě. Prožít si své peklo. A ČT Art. Neobyčejná cesta superhvězdy k umění a slávě. Premiéra filmu Hlas lásky. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Bylo 18 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Platy učitelů by měly podle ministra Plagy od ledna vzrůst zhruba o 6%. V Opavě končí rekonstrukce zimního stadionu. Bohumín zve školáky na náměstí, čekají je soutěže, tvoření i venkovní kino. Zítra bude oblačno s teplotami do 25 stupňů. Příjemný podvečer přeje Michal Šofer. Stát by měl v příštím roce hospodařit se schodkem 389 miliard korun. Návrh dnes představila ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Nejvíc peněz půjde do kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí přes bilion korun. Druhá největší je kapitola Ministerstva školství, která bude hospodařit s výdaji okolo 288 miliard korun. A podle šéfa resortu Roberta Plagy za ANO, tak od 1. ledna porostou platy učitelů a dalších pedagogických pracovníků.
4: Ten nárůst toho objemu by tam měl být zhruba 6%. Předpokládám, že o tom, jak se to konkrétně promítne do té tarifní tabulky, tak v tom září stejně jako každý rok povedeme debatu s odboráři.
2: V Opavě už se připravuje otevření nově opraveného zimního stadionu. Rekonstrukce budovy za zhruba 450 milionů korun trvala 3 roky. Nosná ocelová konstrukce zůstala původní. Veškeré vybavení, včetně tribun a ledové plochy, je nové.
5: Sportovci už testují led, ještě se řeší poslední technické drobnosti, potvrdil opavský primátor Tomáš Navrátil z Hnutí ANO, a pracuje se taky v okolí stadionu,
6: kde se dělá nová dlažba, připravuje se nové parkoviště a otvíráme 25. září.
5: Zimní stadion bude, tak jako v minulosti, pravidelně otevřený i pro veřejnost. Město při znovu otevření představí novou knihu o historii opavského bruslení a hokeje. Martin Knitl, Český rozhlas.
2: Česká ekonomika rostla loni rychleji než průměr zemí Evropské unie. Výrazně se ale zvýšil i státní dluh. Dosáhl 3,7 bilionů korun. Vyplývá to ze stanoviska Nejvyššího kontrolního úřadu ke státnímu závěrečnému účtu za minulý rok. Ekonomika meziročně vzrostla o 2,6%, zatímco evropský průměr byl o více než procento nižší. Kontrolní úřad zároveň varoval, že rozvoj hospodaření dál brzdí nízká produktivita práce, drahé energie a stárnutí populace. Bohumín zavádí novinku. První školní den děti zve na centrální náměstí, kde je čeká celodenní zábava. Do bohumínských základních škol letos nastoupí 184 prvňáčků. Celkem je bude navštěvovat zhruba 1600 žáků, uvedla mluvčí radnice Jana Končítková.
7: První školní den je trochu specifický. Děti se přivítají s učiteli a spolužáky a po hodině maximálně dvou už jdou domů a mají vlastně celý den před sebou. Taky ho chceme zpestřit společným setkáním na náměstí, kde jsme připravili hry, soutěže, venkovní antikvariát dětských knih a malé letní kino.
3: Počasí.
2: V noci čekáme v našem kraji zpočátku zvětšenou oblačnost, postupně se vyjasní, nejnižší teploty 16 až 13, na horách kolem 10 stupňů. Zítra ráno bude ještě jasno, během dne převáží polojasno až oblačno. V Jeseníkách se výjimečně objeví slabé přehánky, nejvyšší teploty 22 až 25, na horách do 20 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Na dálnici D48 z Frýdku Místku do Českého Těšína pozorněte za odbočkou na Nošovice. Na kilometru 56,5 pojedete kolem odstaveného vozidla.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Přejeme vám krásný podvečer, máme krátce po 18. hodině a na frekvencích Českého rozhlasu Ostrájeva je víc než jasné, že je pro vás připravená ostravská rozhlasová rodinka. Nejen písničky, napřání, dnes těch písemných mám opravdu hodně, takže určitě nestihneme předat všechny, ale věřím, že ta přáníčka, která předáme, tak určitě udělají radost. Co nás čeká? Je toho mnoho, věřím, že si to užijete. V druhé půlce hodiny pak pořád Muzikanti hrajte. Tak zbývá popřát příjemný poslech a krásný podvečer. A přidám samozřejmě k tomu alespoň krátkou úvodní písničku, ať na ty ostatní dojde v tom pořadí, jak jste si napsali, tak je zařazujeme a teď posílám alespoň optimistu, věřím, že udělá radost. Pokud se mi podaří ho zařadit, ano, tady je písnička i s Olgou Lounovou.

0: Ostravská rozhlasová rodinka.
1: A hned to první přání je ke krásnému jubileu. Dobrý den, prosíme o písničku 31. srpna, protože právě ten dnešní den je slavnostním. Písničku posíláme paní Ludmile Tisovské z Ostravy Hrabůvky. Ta píseň je k 80. narozeninám. Dcery Leona a Karla s rodinami, vnoučata a pravnoučata přejí do dalších let hlavně pevné zdraví.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: A to další blahopřání je hned pro více oslavenců. Milá redakce, prosíme o gratulaci, hudební gratulaci členům klubu důchodců z Bystřice nad Olší, kteří své narozeniny slaví v září. Kdo k ním patří, tyto dámy? Paní Milena Čenčalová, paní Anna Šmeková, paní Alena Jekerlová, také paní Lídie Polecrová. Další oslavenkyní je paní Emilie Rašková. Mezi zářijové oslavenkyně patří také paní Anna Černeková, paní Irena Kišová a paní Ludmila Drapová. A pánové, pan Karel Bilko, milí oslavenci, k vašim narozeninám je tady i blahopřání. Na cestě životem vše krásné, ať vás provází, ať je to jak sen, ve kterém nic neschází. Odpuštění v srdci mějte a lásku rozdávejte. To vše vám přeje samospráva klubu důchodců z Bystřice nad Olší a posílá k tomu písničku.

0: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.
1: A další blahopřání. Dobrý den. Prosíme o blahopřání s písničkou pro paní Marii Kurkovou. A to v pondělí 31. srpna. 29.8. totiž oslavila paní Marie krásné 75. narozeniny. K těmto narozeninám jí přejeme štěstí, hlavně hodně zdraví, spokojenost a boží požehnání. To jí přejí bývalé spolupracovnice Anka, Marta, Krista, Irma, Baruš a Maruš. A k tomu písnička.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Milá redakce, prosím o písničku mé manželce Drahomíře, která oslavila krásné 68. narozeniny. Přeji hodně zdraví a lásky. To přeje manžel Jan.

ostravské rozhlasové rodince předám ještě jedno přání, ta další zase přidáme v dalších dnech. A pro koho je to následující, pro dnešní oslavenkyni svátek má Pavlína. Moc rádi bychom, milá redakce, popřáli naší vnučce Pavlínce Malé. Přejeme jí do dalších let jen to nejlepší, hodně úspěchů ve škole, radosti, štěstí a pohody nejen ve studiu, ale také v lásce. Ať se jí prostě daří, to jí přeje babička a děda a k tomu se moc ráda přidává celá rodina.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: se ví, co Bůh chystá.
1: V naší čtvrteční rozhlasové lékárně bude tentokrát řeč o pomoci lidem, kteří žijí ve společné domácnosti s duševně nemocným člověkem. Nemoc totiž zásadně zasahuje do života celé jeho rodiny. Nově teď bude nabízet pomoc i skupina v Centru duševního zdraví v městské nemocnici Ostrava. Co to bude obnášet? Na detaily se budu ptát už tento čtvrtek. Naslyšenou v naší rozhlasové lékárně se těší Ivana Šuláková.
2: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině.
3: Turistická soutěž Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je u konce. Celé léto jste s námi vyráželi na výlety, poznávali krásná místa našeho kraje, sbírali soutěžní razítka a hráli o skvělé ceny. Teď už zbývá jediné, zjistit, kdo vyhraje. Slavnostní losování proběhne v pondělí 7. září po 14. hodině. Tak si držte palce. Třeba právě vaše soutěžní karta přinese štěstí. Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava. Děkujeme, že objevujete náš kraj společně s námi.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
4: Muzikanti, hrajte. Chvíle s lidovou písní.
5: Příjemný podvečer vám přeji z ostravského studia Českého rozhlasu mistr zvuku Vojtěch Dluhý a od mikrofonu Zdeněk Tofel. Úvodem pořadu Muzikanti hrajte se vydáme na Valašsko s nahrávkami prvovýroby, které jsme roku 2023 natočili ve studiu S1 s mistrem zvuku Alešem Huberem. Zpěvačku Zuzanu Šulákovou, Pavluskovou ze Vsetína uslyšíme v Halekačce. Pojďme domů. S rustikální píšťalkou se přidá stylový hráč na dechové nástroje i upravovatel, také vsetínský valach Jura Kašpar. A valašský nápěv ke třištvrťovému tanci polonézového typu valašský, neboli řečeno s Leošem Janáčkem starodávný Ach, co ti bylo, zaspívá v mé hudební úpravě Zuzana Šuláková za doprovodu Beskydského folklorního orchestru s primášem Honzou Šošolou. Obě nahrávky jsme natočili v našem studiu S1 30. listopadu roku 2023.

Na Valašsku zůstaneme ještě se dvěma ukázkami, tentokrát z předloňské frekvence prvovýroby 2024. Valašský bard, zpěvák Jaromír Vachún a cymbálová muzika Radhoš z Rožnova pod Radoštěm nám nabídnou hudební úpravě známého cymbalisty Jiřího Gužíka, rodáka ze Zubří, milostnou A já dobře vím a v zápětí sérii K tanci točená s titulním nápěvem Já su synek svobodný. Zaspívají Miroslav Kutěj, Ivan Stejskal a mužský sbor Valašského souboru písně a tanců Radhoš z Rožnova pod Radoštěm. Jehož kapela hraje s primáškou i upravovatelkou Kateřinou Niklovou.

Ve druhé třetině pořadu Muzikanti hrajete se vydáme po vlnách Českého rozhlasu Ostrava za lidovou písní k našim východním sousedům na Slovensko. Uslyšíme jeden ze snímků z rozhlasové prvovýroby, který jsme natočili opět s mistrem zvuku Alešem Huberem, ale tentokrát 1. prosince 2024 v našem studiu S1 s Frisch Orchester a slovenskými hosty. Primášem Ondrejem Molotou a zpěvákem Milanem Matuškou, oba z Podpolaní. Ze 33 minut záznamu středoslovenské lidové hudby z Podsobky Polany si poslechneme v nových úpravách a špičkové interpretaci sérii 6 nápěvů, tedy rozkazovaček v titulu Hadzali domňa polena, hudební úpravy Martina Kajzara a Ondreje Moloty. Sestava Frisch Orchester hraje v obsazení Ondrej Molota ze Slovenska housle prim a od nás houslisti Barbora Kachlová, Jan Šošola, Adam Machač a Petr Vala. Cymbalisté Martin Gelnar a Jiří Gužík. Basista Tomáš Pospíšil. Violový kontráši Pavel Rokita a Martin Kajzar. Hlavní zpěvák a upravovatel, zároveň autor společného mezinárodního projektu. Ke všem jmenovaným se přidá legendární zpěvák Milan Matuška, rodák z Podpolaní.

Závěrem pořadu Muzikanti hrajte se posuneme na Lešsko-Valašské pomezí, odkud je výběr dvou ukázek natočených v rámci prvovýroby s mistrem zvuku Alešem Huberem v ostravském rozhlasovém studiu S1. V mém vokálním podání zazní milostná píseň, zapsaná v oblasti bývalého hukvalského panství. Páni, páni, ukvalští páni. Doprovodným partnerem je od léta roku 2023 nově vzniklý BeFOR, tedy Beskydský folklorní orchestr, na tomto snímku hrající s primášem Honzou Šošolou. Nahrávka je z listopadu roku 2023. A v titulu Janáčkovy polky, což je série tanečních polek z Lešsko-Valašského pomezí, uslyšíme pustkovou cymbalovou muziku z Kozlovic. Zaspívají Lukáš Mrkva, Dušan Strakoš, primáš Jan Pustka a sbor muziky. Nahrávka vznikla v naší S1 v dubnu roku 2019. Pěkný podvečer vám přeji z ostravského studia Českého rozhlasu mistr zvuku Vojtěch Dluhý a od mikrofonu autor pořadu Zdeněk Tofel.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísni.

na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: České ministerstvo financí představilo rozpočet pro příští rok. Opozice vysoký schodek kritizuje. Ředitelka Muzea romské kultury v Brně Jana Horvátová rezignovala. A počasí zítra polojasno až skoro jasno, odpoledne přechodně až oblačno. Maxima kolem 23 stupňů, na jihu Moravy až 27. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Ministerstvo financí počítá příští rok se schodkem 389 miliard korun. Vyplývá to z návrhu, který dnes šéfka resortu Alena Schillerová z hnutí ANO předložila vládě. Kabinet ho musí schválit do konce září. Prioritou má být zdravotnictví a investice. Opozice zvýšení schodku ostře kritizuje. Například podle místopředsedy Starostů Lukáše Vlčka je to v době ekonomického růstu neobhajitelné.
2: Plní se přesně to, před čím jsme varovali, tedy že vláda lidem lhala a chystá se naši zemi extrémně zadlužit. Navržený schodek je hned druhý nejvyšší v historii naší země. Ten úplně nejvyšší ve výši 420 miliard nasekala také Alena Schillerová, a to v roce 2021. Tehdy se to možná dalo obhájit covidovou pandemii.
0: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO opozici vzkázala, že v rozpočtu napravuje problémy, které způsobila minulá vláda. Ředitelka Muzea romské kultury v Brně Jana Horvátová rezignovala na svoji funkci. Jako důvod uvedla velkou únavu v náročné pozici, kterou zastávala 23 let. Zaměstnankyní muzea zůstává, chce se ale více věnovat práci historičky a kurátorky.
3: Chci taky uvolnit místo mladším, kteří jsou plní energie, a takže se těším, že konečně se budu moct věnovat odborné práci, kterou jsem přitom stejně dělala. V týmu zůstávám a muzeum je dál moje srdeční záležitost, na které mi strašně záleží, a nejdůležitější je, aby bylo zachováno a aby vzkvétalo.
0: Od začátku září bude řízením Muzea romské kultury dočasně pověřena dosavadní zástupkyně ředitelky Karolina Špílmanová. Potvrdilo to i Ministerstvo kultury. Valdorfská mateřská škola v Turnově se rozšířila o přístavbu téměř za 28 milionů korun. Její kapacita se díky tomu navýšila o 25 na celkových 75 míst. Poprvé po 15 letech tak školka mohla přijmout všechny zájemce o tento typ vzdělávání předškoláků, potvrzuje ředitelka Petra Šorfová.
4: Letos jsme mohli vlastně vyhovět všem tím, že nám odešlo hodně předškoláků, to je jedna věc, a ještě se rozšířila teda kapacita, ale několik let po sobě jsme museli odmítat a opravdu se dostali jenom turnovské děti. Budeme mít 66, s tím, že kapacita je teda 75, takže máme i nějaké volné místo ještě.
1: Počasí.
0: V noci na úterý čekáme v České republice polojasno až skoro jasno, přechodně na jihovýchodě a severozápadě republiky až oblačno a ujediněle přehánky. Ranní minima většinou mezi 15 a 11 stupni, v části Moravy a Slezska až kolem 17. Zítra přes den polojasno až skoro jasno, během dne přechodně až oblačno, přehánky pouze ujediněle, zejména v oblasti hor. Maxima zítra mezi 20 a 25 stupni, na jihu Moravy až 27. Mírný západní až severozápadní vítr bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Pozor teď na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové. U sjezdu na Lysou nad Labem na kilometru 18,5 leží mezi pruhy roztrhaná pneumatika od kamionu. Projíždějte opatrně. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Už po písničce pro vás budeme mít reprízu pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem a jeho hostem. Dobrý večer a příjemný poslech.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Tady je Oskar Hess a mým dnešním hostem je jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů Jan Šibík. Dobrý den.
2: Dobrý den a ten úvod teda je pro mě velice takový těžký, jo, protože obstát těm slovům, kterým jste řekl, není snadný.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Pane Šibíku, vaše jméno je pro mnohé synonymem pro statečnou a autentickou reportážní fotografii z míst konfliktů a katastrof. Začínal jste ale fotografovat už v 6 letech na sovětský fotoaparát Lubitel 2. Kdy jste si poprvé uvědomil, že se chcete stát nejen fotografem, ale přímo fotoreportérem, který bude svědčit o přelomových událostech světa?
2: No, je to tak pravda na půl. Já jsem si to tenkrát ještě neuvědomil. To jsem si uvědomil až mnohem později, až při revoluci. Tam potom mi bylo jasný, že chci jít tím směrem těch událostí. Když poprvé dostanete novou věc, tak na to koukáte prostě s vyvolenýma očima. Ta sovětská technika taky nebyla moc jako dokonalá. Takže maminka, to učitelka byla, tak ona ve mně se snažila rozvíjet různý směry a jeden z těch směrů byl, že třeba jako fotografie. Takže jednou na Vánoce jsem si rozbalil balíček a tam byla taková tak rychle ten, jak jste říkal, Lubitel 2, ten ruský foťák. A já jsem z začátku jako moc to nechápal. Teda věděl jsem, že ten fotoaparát je proto, abyste dělal fotografie, ale nechápal jsem, že je tam potřeba dostat do té fotky něco jako víc.
1: Vaše první velká zahraniční cesta v roce 1988 byla kvůli zemětřesení v Arménii. Co vás po této první cestě přesvědčilo, že byste měl v reportážní fotce pokračovat?
2: No, tak taky byl jsem hrozně z toho vyplašený poprvé. Poprvé jsem viděl dramatické události, poprvé jsem viděl zraněný lidi, mrtví lidi, jinak než předtím v kině. A zjistil jsem, že to je hrozně náročný, hlavně jako na psychiku. Zjistil jsem, že najednou člověk nedělá rozumné věci, že najednou prostě zmatkuje a při takových situacích je obtížný udělat fotku, která by tu situaci nějak jako vystihovala. Takže bylo to pro mě něco úplně novýho, velice náročného fyzicky, ale hlavně psychicky. A tak jsem jakoby chtěl v tom pokračovat a chtěl jsem se znovu a znovu pokusit udělat v těch situacích ty fotografie. Takový ty fotografie, takový ty obsahově kvalitnější a ze začátku mi to vůbec nešlo.
1: A jak reaguje vaše tělo a mysl, když se kolem vás začne střílet?
2: Zmateně, jak jsem říkal. Člověk se bojí. Má strach. A jedině tím, že do těch míst, kde se tohle děje, jedete opakovaně, tak trochu se naučíte jako některé věci, aby se to trošku posunul, trošičku vlastně si uvědomil, co dělat, kdy vlastně nejhorší je právě to zmatkování, když jste ve vojenské zóně, kde se prostě střílí a nebo kde třeba dopadají jakoby rakety, tak právě ten zmatek, který vás vyvolá, třeba ten výbuch, je pro toho fotografa hrozně, hrozně nebezpečný. Takže já jsem se postupně tím, jak jsem do těch konfliktů jezdil znovu opakovaně, naučil rozlišovat, kdy má smysl se schovat za zeď, kdy má smysl nechat si tu fotku utéct. A bylo to vlastně obtížné. Myslel jsem si, že těma rokama si třeba člověk i zvykne na to, že vidí ty hrůzné věci a to se mi teda nepodařilo nikdy. A teď už se mi to nepodaří, protože s přibývajícíma věkem mým, tak se vlastně trošičku vlastně změnil ten žánr, fotografie, na který se zaměřuju, a z těch válek je to spíš teď jako směr sociální fotografie, protože v 63 letech běhat někde, kde je velký nebezpečí, kde vlastně jsou ty rakety, tak myslím si, že to není dobrý. A hlavně i ten vývoj je dneska tak jiný a ty války jsou tak jiný, než jak, který jsem zažil já, že by to stejně vlastně ani nešlo.
1: Já ještě zůstanu u těch dramatických událostí. Když se vrátím do Liberie, kde vám dětský voják přitlačil hlaveň k samopalu k hrudi, po té, co jste vyfotili jeho mrtvého spolubojovníka, sám to označujete za velkou chybu. Kde přesně je hranice v takových situacích mezi touhou po silném záběru a půdem sebe záchovy? Kdy vlastně si řeknete, tak tohle za to stojí, ale tohle už opravdu ne?
2: No, je to o tom zmatkování. Já jsem si v ten okamžik neuvědomil, že když budu fotografovat, takže je to rozčílí a že teda oni namířej na mě, protože jsem ho vyfotografoval v okamžiku toho konce. Tam byly dvě znepřátelné strany, rozdělovaly takový most, dětští vojáci. Vždycky jsem si jenom o tom čet a netušil jsem, že by to opravdu mohlo být opravdu reálný. Těm nejstarším bylo třeba přes 25 let a oni navzájem se provokovali. Často vlastně byli i pod vlivem americké kultury, filmů, oblečení. Oni byli prostě oni si vlastně hráli na
1: takový hrdiny. Ty...
2: Ano, přesně tak. Ale rozdíl je v tom, že když si na tom někdo o tom hrajou jako děti v Evropě, tak mají makety a oni žádný makety zbraní neměli. Oni těch zbraní měli plno, měli prostě různě po bundách granáty. A když jsem vlastně se kouknul třeba na zem toho mostu, tak ta byla posetá nábojnicema. Tam byly statisíce nábojů a ten vlastně ten most rozděloval tyhle ty dvě znepřátelné strany a oni občas třeba vzali bundu a začali z ní točit a na tom mostě tam vlastně nic je vlastně nebránilo. No a v jednom tom okamžiku právě při tomhle ho ten druhý dětský voják z té druhé strany mostu zasáhnul. A oni začali zmatkovat, začali ho táhnout, teď mu z té hlavy tekla krev a já jsem udělal několik záběrů a to byla chyba, na kterou jsem mohl jakoby doplatit, no.
1: A jak lze vůbec komunikovat s 8letým klukem, který na vás míří zbraní?
2: No tak vy...
1: Jak jste z toho vybruslili? Jako,
2: no tak jsem tam v podstatě klečel. Měl obrovský strach, říkal jsem please no, když tam jakoby mířil. No a oni potom ty starší toho jednoho, který na mě mířil, jako odtáhli. No a vy jste se tou otázkou ptal, jak v podstatě, jakoby, proč jsem to vyfotil, protože jsem si v tom okamžiku neuvědomil to riziko.
1: To nebezpečí.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Stále posloucháte reportážního fotografa Jana Šibíka. Před lety jste byl zvyklý jezdit z války do války, jak jste sám říkal, ale teď v poslední době jste mluvil o tom, že jste ježdění do těch konfliktních zón omezil mimo jiné kvůli fenoménu únosu. Je pro vás představa únosu děsivější než klasické vojenské nebezpečí?
2: Ano, je to to nejhorší, co se vám může podle mě stát, protože při tom únosu vy víte, že to bude dlouhá doba. Vy víte, že oni na vás budou různě vyvíjet tlak, budou chtít jako natáčet videa, aby to výkupný ta země za vás zaplatila. Taky víte, že to trvá docela značnou dobu, než se těm vyjednávačům podaří s těma lidma spojit, a psychicky to musí být šílený, protože vy nevíte minuty, hodiny, dne, co se stane v tom dalším okamžiku. Když vám hrozí nějaký nebezpečí, tak samozřejmě to nepříjemný je. Je to hrozný. Ale když pomine, tak si můžete oddechnout. Při tom zajetí si podle mě oddechnout nemůžete. Dřív ty únosy nebyly tak častý, jako na začátku minulé dekády, kdy jich bylo prostě nejvíc.
1: Říká se, že nejtěžší je fotit lidi ve chvílích jejich největšího utrpení. V roce 2000 jste fotil děti v Sierra Leone, kterým rebelové usekali končetiny, a později jste inicioval humanitární sbírku na pomoc. Kde je podle vás hranice mezi nezávislým pozorovatelem a lidskou bytostí, která má potřebu pomoct?
2: To
1: musí být nesmírně náročné, když se ve vás tohle bije.
2: No jasně, ale tak přece na tyhle ty otázky si musíte odpovědět, než se do té Sierra Leone vydáte. Buď u vás převládne pocit, že tam chcete jet v rámci Člověka v tísni nebo Lékařů bez hranic, a pak ten život zaměříte tímhletím směrem. No a nebo se tam chcete pokusit dostat jako fotograf za nějaký časopis nebo agenturu nebo za sebe. A pak teda jako ten hlavní výstup a nejvíc, jak můžete pomoct, je, že se vám snad podaří udělat nějaká ta fotka, která, když se na ní potom kouká někdo, kdo tam nebyl, tak trošičku ucítí, jak hrůzný okamžiky to bylo, jak hrůzný okamžiky to byly. Ono je to, vlastně nejlepší varianta je vzájemná spolupráce, kterou jsem praktikoval já. Velice často jsem spolupracoval s Člověkem v tísni, což je pro mě nejlepší humanitární organizace v České republice, možná, že i v Evropě, protože ona rozumí, nebo to vedení rozumí síle toho obrazu, který ta síla toho obrazu, té dobré fotky, sice ubývá, ale pořád ještě nějaká je. A proto umožňovala fotografům brát je sebou. Oni tam často měli zázemí, měli tam kde spát, takže nabídli fotografům některým, že tam může jet a fotí. A oni dělají tu humanitární činnost. No a ten výsledek potom společná, ta spolupráce je skvělá, protože vy uděláte výstavu SOS Kosovo, co jsem třeba udělal s Člověkem v tísni, nebo jiný, a vystavují se tam ty fotky, ty silné fotky, lidi na ně koukají, a pak už záleží na vás, jestli vás to nějakým způsobem osloví, aspoň tak, že třeba přispějete na tu sbírku, nebo že se aspoň zamyslíte, jak je to někde hrozný, a změní to třeba částečně váš pohled jako na tu situaci. Takže já si myslím, že ideální je ta vzájemná spolupráce mezi tou humanitární organizací a tím fotografem. Protože když ty fotografie dělá ten humanitární pracovník, tak ty fotografie jsou o ničem. Jsou banální. Není tam ta síla, a i z Iráku on vyfotí nějaký hrající se, rozesmátý děti, a ty fotografie nevystihují tu tragédii a tu hrůzu toho, co se tam odehrává. Proto je vzájemná ta symbioza těch dvou stran dobrá. A já jsem ji praktikoval.
1: Jak byste podle vás definoval dobrou, povedenou, skvělou reportážní fotku?
2: No, to fotografie, která zaujme vás a zaujme někoho jiného. Když to přežijeme, tak je to fotografie, která, když bude ležet na zemi a budou kolem chodit lidi, tak se ty lidi zastaví a začnou se na tu fotografii koukat. Ta fotografie má jednu obrovskou výhodu oproti videu. A to, že vám neuteče, že stojí. No, ale aby vás zaujala, tak je potřeba do ní dostat vlastně tu symboliku, ten problém toho celého konfliktu. No a takových fotek není moc, ale když se taková fotka podaří, tak má tu sílu. No. Tak teď jsem řekl tu největší možnou ambici. No, ale pak je plno skvělých fotografií, které nedosahují ty symboličnosti takový, o který teď jsem mluvil, ale pořád v ní něco je a o takové fotky se snažím, takové fotky se snažím dávat do svých knih. No a snažím se prostě v tomhle pokračovat, snažím se trénovat to oko, protože člověk se může pořád učit. Já teď třeba připravuju knihu o Kubě, kde jsem byl možná 20krát a probírám teď ty první roky, tu první cestu 93, pak 96 a trpím nad těma negativama, protože vidím ty políčka a ty záběry, jak jsou banální, jak jsou hloupí, jak mi plno těch skvělých věcí uteklo z jednoho jediného důvodu, protože já jsem to neviděl, to kvalitní. No a rokama, když je ten fotograf dobrý a když prostě zatím jde a když má prostě určitý talent, štěstí a hlavně nasazení, tak se to pořád může zlepšovat. Ale už se to nevrátí. Já už neudělám tu stejnou fotku, jako jsem mohl udělat v roku 93, protože se všechno změnilo. No, takže já si to teď procházím, ty negativy, a zase docela vtipná věc je ta, že najednou tam objevím fotku, kterou jsem tenkrát neviděl a která je teď v mých očích docela dobrá.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Stále posloucháte rozhovor osobnosti Česka s mým milým hostem Janem Šibíkem. Často ve svých rozhovorech mluvíte o tom, že fotožurnalismus, jak ho známe, pomalu umírá. Časopis
2: už umřel.
1: Už umřel, už je po smrti.
2: Už je to konečná, protože řekněte mi teda, já vím, že otázky pokládáte, kdy jste si naposledy koupil časopis.
1: Máte pravdu, už je to nějakou
2: dobu. A časopis vlastně. Bylo to hlavní, kde byly ty reportáže.
1: Ano.
2: Když jsem byl v Reflexu 20 let, tak jsem mohl jezdit jenom kvůli tomu, že jednou týdně mohla být reportáž na 6-10 stránkách a čtenáři na to reagovali a redakce si říkala, OK, tak to je dobrý, zaplatíme mu tu cestu, další cestu. Hmm. No, ale to teď už prostě jako není.
1: A takže i vy jako fotograf se musíte přizpůsobovat té době. Co děláte dneska? Jak jste rozšířil svoje portfolio?
2: To je to správné slovo. Tak potom, co mi v 50 vyhodili z Reflexu, no oni vyhodili, ale i tak, kdybych byl někdo jinde, tak by mi vyhodili, protože ono to bylo stejně jedno, protože přišel šéfredaktor a říkal, bohužel na zahraniční cesty už je nula peněz. Takže co bych tam vlastně jakoby dělal. Tak já jsem se přizpůsobil, já jsem si ujasnil jednu věc. Já chci v tom fotografování pokračovat. Já chci dál do těch míst jezdit. Bylo mi jasný, že už to nebude tak často, protože už musím si to uhradit sám. Předtím to teda bylo vlastně, zaplatil jakoby Reflex. No, takže musel jsem najít způsob, jak na ty cesty a na ty fotoaparáty vydělám nějaký peníze. Taková nová věc pro fotografii v dnešní době je, že velice těžko prodávají své fotografie. Že se mi podaří za rok prodat 10 fotografií, tak jiný fotografové mi tohleto číslo závidí. Já bych jich chtěl víc, ale to je prostě málo peněz. Na ty cesty neodjel. Ale víte, o co je obrovský zájem? O to učit fotografii. Tím, jak světu vládnou sociální sítě, tak já jsem začal dělat workshopy. Nejdřív jsem je dělal normálně na normální fotoaparát. Pak paní napsala mail, jestli by mohla přijít s mobilem. No taky asi nebudete říkat, nechoďte, když je to zájemkyně. Tak jsem říkal, přijďte, určitě přijďte. No a když takovýhlech mailů bylo hodně, tak jsem začal dělat přímo workshopy na to fotíme mobilem. A tam mi dorůstají noví a noví zájemci. A když dříve 4/5 všech těch nabídek na workshopy byly většinou na ten digitál a jenom 1/5 na mobil, tak dneska je to úplně obráceně. Takže to byl jedna věc, že jsem naučil ty lidi fotit a za to mají ty lidi, jsou ochotní dát peníze. A když mám ten workshop, tak a dělám i zahraniční workshopy, tak vlastně jsem vlastně vždycky na nějakém tom místě, vždycky jsem s jedním nebo s dvouma lidma, ostatní mezi tím fotografují sami. A já teď s těma lidma jdu a teď říkám, teď tenhle okamžik foť, dávej pozor na tu tyč, která tam vadí, ještě znovu a znovu. Takže já jim vlastně říkám, v jakém okamžiku, kdy bych fotil, co bych fotil, na co bych dával pozor. A když tohle těm lidem říkáte, tak ty lidi, hlavně ty vnímavější, můžou dělat poměrně

0: za sebou nespočet nebezpečných situací. Jste odolnější v osobním životě i v pracovním životě? Dalo by si říct, že máte tuší kořínek? Že toho snesete víc?
1: A musel mě změnit, to o tom není sporu, ale lépe by vám na tuto otázku odpovědělo samozřejmě moje okolí, moje přítelkyně, co zažila za těch 18 let, co jsme spolu.
0: A ona jezdí s váma do těch míst občas, že?
1: No
0: je,
1: ale
0: je to tak.
1: Nebylo to tak snadný, protože ona dlouhou dobu ignorovala tu možnost, že mít individuální workshop. Jeden z taky z typu workshopů, který dělám, říkám, podívej se, lidi za to platí peníze, ty to můžeš mít jako...
0: Zadarmo tady.
1: Zadarmo, nepřetržitě. Tak ona měla vždycky na to jednu větu, kterou tak pořád opakovala, přece nebudu dělat něco, co bude vždycky horší, než děláš ty. Tak to jí drželo dlouhou dobu. Ale když jsme byli po třetí spolu na Kubě, a Kuba je bez sporu velice zajímavá země, pro fotografa, ale nejenom, tak najednou sahla po fotoaparatu, začala fotit. Takže teď už jezdíme spolu, to je pravda. Taky si vymínila to, že abych zapomněl už na ty válečné místa, taky mi upozorňovala na můj věk, že se to neslučuje, nehodí. Říká, nech to těm mladým, a pak říká, stejně o tyhle ty fotografie z těch válečných zón není vůbec zájem. A jak už jsem jenom naznačil, ty války se změnily. Předtím se ty strany viděly, teď je to válka dronů. Teď ty znepřátelné strany jsou od sebe 2-3 kilometry a tam je malá skupina jakoby vojáků v té první linii, když teď mluvím o Ukrajině, pak je 10 kilometrů nic a pak někde jsou ty další vojáci a ty malé skupiny střídají, ale pak největší nebezpečí je ten dron, vlastně nehezká, vošklivá věc, technická, která ovšem je dokonalá v tom, že když má tu souřadnici, tak on ten dron se do toho auta trefí. Takže vy nevyfotíte skoro nic a riskujete hrozně moc. Myslím si, že víc než dříve. Takže ona, ano, teď už tam jezdí s tím, že tady fotíme ty sociální věci. A ona taky řekla jednu zajímavou věc a v tom má teda pravdu. Ty silné fotky, jak ty říkáš, s tím obsahem a tak, ty se přece dají dělat i v tom uprchlickém táboře, nejenom v té první linii. A v tom má pravdu, protože ty sociální věci, které fotografuju, jsou možná nepůsobí na první pohled tak dramaticky, ale tu neuvěřitelně silnou fotku můžete udělat i tam.
0: Můžete si ještě dneska naplno užít třeba obyčejnou procházku po Praze bez toho, aniž byste přemýšlel nad tím, jak krásnou fotku můžete udělat. Netrpíte tou pracovní jako, jak to říct?
1: Deformací,
0: děkuju, ano.
1: Můžu si to užít, ale stejně vlastně jako koukám, jaký je světlo, jaký by to byl záběr a tohle. Mě to ale neobtěžuje. Mě to nevyčerpává. Já nepotřebuju jakoby vypnout.
0: Souhlasíte s názorem, že by člověk měl cestovat, aby si uvědomil, jak krásně se nám v Česku žije? Teď přeskočím takhle k nám do Čech, poněvadž já mám pocit, že spousta lidí vlastně necítí tu vděčnost, pokud necestuje. A když potom vycestují někam ven, právě třeba do míst, jako jsou tyto, tak když se vrátí zpátky do Čech, tak ucítí ten vděk a začne být rád za to, kde žije.
1: Je to ta největší vymoženost toho, že jsme se zbavili minulého režimu,
0: ano.
1: Že můžeme cestovat. Ano, ono to stojí nějaký úsilí, nějaký peníze, ale zároveň je to nejvíc, co můžete získat, když prostě vidíte jiné kultury, jiné náboženství. Ono vás to formuje, obohacuje, je to podle mě co nejvíc. A jestli na něčem nešetřím, tak je to na investicích, co se týče cest. Za to jsem schopen dát skoro všechno a ten účet dostat skoro na nulu. Za to, že můžu znovu a znovu někam jet. Myslím si, že je to nejvíc. Vlastně nerozumím těm lidem, kteří nemají tuto potřebu a nevidí ty hodnoty, které jim to může přinést. Nerozumím jim.
0: Moc krát vám děkuju, že jste si udělal čas a přišel sem do Osobnosti Česka. Děkuji vám. Hezký den.
1: Děkuji za pozvání.
2: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Vláda na svém dnešním zasedání neprojednala nový návrh státní kulturní politiky. Z Hrádku nad Nisou do Liberce budou od zítřejšího rána dočasně jezdit posilové expresní autobusy. A počasí zítra polojasno až skoro jasno, odpoledne až oblačno, maxima kolem 23 stupňů, na jihu Moravy až 27. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Vláda neprojednala na dnešním zasedání nový návrh státní kulturní politiky. Jednání bylo podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO odloženo z časových důvodů. Upravený dokument ministra kultury Oto Klempíře z Motoristů popisuje priority, kterými by se měl stát v dalších 4 letech zabývat.
3: Klempířův návrh kritizovali už dříve pracovníci z kulturního sektoru. Těm vadilo, že dokument vznikl netransparentně bez diskuze s odborníky, dodává prezident Kulturní a kreativní federace Jakub Bakule.
4: Pan premiér skrze úřad vlády nabídl setkání se zástupci sektoru, tak budeme čekat na to, kdy a jak proběhne. Jsme za to rádi a doufáme, že od toho se odrazíme, tak aby se i naplňovalo i jejich programové prohlášení a aby se naplňovalo i to, co ta kultura zásadně potřebuje.
3: Resort kultury dostane příští rok podle návrhu státního rozpočtu o necelou miliardu korun více než letos. Český rozhlas požádal o vyjádření i ministerstvo kultury. To ale nereagovalo. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
2: Z Hrádku nad Nisou do Liberce budou od zítřejšího rána jezdit expresní autobusy. Půjde o posilové spoje k vlakům v době ranní špičky. Autobusy nebudou nikde stavět, kromě cílové stanice v Liberci. Posilové spoje budou jezdit do pátku 4. září a v případě potřeby ještě na začátku nového týdne. Podle jednatele společnosti Korit LK Oty Pospíšila se jedná o mimořádné opatření, které souvisí se začátkem nového školního roku.
5: Tam jde o to, že v první zářivý týden je vysledováno, že než se stálí rozvrhy studentům, tak všichni jezdí na 8. A z toho důvodu, protože v minulosti byly stížnosti na přeplnění těch ranních vlaků, tak jsou zavedeny ještě expresní autobusy z Hrádku do Liberce, aby vlastně ulehčili těm vlakům.
2: Záchranáři v Českých horách letos v létě vyjížděli k více než 16 úrazů. Meziročně je to zhruba o 200 více. Nejméně zásahu měli v Orlických horách, naopak nejvíce to bylo v Jeseníkách, kde ošetřili téměř 400 pacientů. Nejvytíženější pro ně byl druhý týden v srpnu. Proč? Upřesnil Tomáš Fabián z Horské služby Jeseníky.
6: Když jsme zaznamenali v Jeseníkách celkem 68 úrazů, souviselo to právě s hodným počasím pro návštěvu hor. Souviselo to také s tím, že v Polsku měli prodloužený víkend, měli tam svátek a také vlastně v polovině toho týdne bylo zatmění slunce a Perseidy, takže to přilákalo hodně návštěvníků právě na pozorování těchto jevů. Sport.
2: České volejbalistky do čtvrtfinále mistrovství Evropy nepostoupily. V Brně dnes večer v osmifinále podlehly Švédkám hladce 0-3. Fotbalista Matěj Šín má nové angažmá. Kapitán české reprezentace do 21 let bude do konce aktuální sezony hostovat z Alkmaaru v týmu nováčka nizozemské fotbalové ligy Hágu. Kluby o tom informují na svých webech. Počasí. V noci bude polojasno až skoro jasno, přechodně na jihovýchodě a severozápadě republiky až oblačno, přehánky ojedinělé, ranní minima většinou mezi 15 a 11 stupni, na Moravě a ve Slezsku až kolem 17. Zítra přes den polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno, ojedinělé přehánky, zejména na horách. Maxima zítra mezi 20 a 25 stupni, na jihu Moravy bude až kolem 26.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D11 z Hradce Králové směrem do Prahy za sjezdem na Sackou čekejte omezení mezi kilometry 19,5 a 18. Pracují silničáři v pravém pruhu. Zatím je to bez většího zdržení. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Už za chvíli pro vás budeme mít příběhy slavných značek. Pěkný večer a příjemný poslech.

0: Ton. Ohnout nebo zlomit. Heslo Michaela Toneta, pod kterým začal v druhé polovině 19. století vznikat ohýbaný nábytek.
1: Co vám říká značka Ton, T-O-N?
2: No to byly židle.
3: To jsou židle a nábytek nějaký?
4: Ohýbaný nábytek, no, teď znám.
5: To byla moje maturitní otázka na umělecko-průmyslové škole, takže...
2: Tak určitě je to nějaký ohýbaný nábytek nebo něco takového a Ton asi jméno, nevím teďka.
6: To vím, že vyrábí krásné židle i stoly dřevěné a je to z krouceného dřeva.
1: Jak dlouholetou mají tradici, víte?
7: To bude možná století.
8: Já nevím, třeba 20 let, 25, on to utíká.
9: 80 roků.
10: Předválečný počítám, v první republiky asi to je.
1: Máte vy třeba doma Tonet?
11: Už ne, ale měli jsme právě židly a takový křeslo jako.
12: Mám od nich židle na chalupě 4, pak jsem měla houpací křeslo od nich, mám věšák, mám hodně věcí od Tonu.
0: Tonetka. Slavná židle z ohýbaného dřeva. Nadčasová klasika. Obdivovali ji slavní architekti Le Corbusier nebo Adolf Loos. Lev Nikolajevič Tolstoj, Toulouse-Lautrec, Picasso, Renoir nebo Salvator Dalí se na ní dokonce nechali vypodobnit. Tonetky se staly důležitými filmovými rekvizitami. Miloval je Charlie Chaplin i Laurel s Hardym.
13: Michal Tonet byl vizionář, geniální objevitel a byl to ten, kdo vynalezl ne ohýbání, ale průmysl. Průmysl ohýbaného nábytku.
14: Byl to geniální obchodník a geniální vynálezce.
15: Židle vyrobené lidmi. Ručně vyráběné po generaci, pro generaci.
0: Zakladatel firmy Michael Tonet pocházel z městečka Bopard, nedaleko Koblence. Byl synem koželuha a narodil se 2. července roku 1796. Vyučil se stolařem, založil si dílnu a začal dělat pokusy s ohýbáním nábytku. Dýhy nejprve povařil v tekutém klihu a pak je ohnul podle předem připravené formy, dokonce až o 180 stupňů. Vyráběl tak židle, křesla, stolky či čela lůžek. A všechno pěkně ručně, tohle totiž strojem dělat nejde. Ohýbaný nábytek představil Tonet poprvé veřejnosti roku 1841 na průmyslové výstavě v Koblenci. Měl velké štěstí, že výstavu navštívil i rakouský kancléř Metternich. Ten mladému stolaři doporučil, aby přesídlil do Vídně a založil si tam vlastní firmu. Zájem o jeho výrobky byl obrovský, jenže jako nerakušan měl ve Vídni problémy. Tak přišel na výborný nápad. Rozhodl se přesídlit na Moravu, konkrétně do Koryčan. To se psal rok 1857. Svou druhou moravskou továrnu Michael Tonet založil o 4 roky později. V roce 1861 v Bystřici pod Hostýnem, kde sídlí dodnes.
14: Když se podíváte okolo, máme tady kolegy v různých barvách trička. Ti modrý jsou výrobní, pak v červených jsou právě kontroloři kvality. V oranžových tričkách chodí mistři daného oddělení, daného úseku. A v zelených chodí technologové.
15: Vysvětluje při prohlídce tisková mluvčí firmy Ton Anna Handlová.
14: Nacházíme se ve skladu hranolků, je to první krok ve výrobě, který tady máme. Hranolky tady máme převážně z České a Slovenské republiky a od loňského roku na ně máme také certifikát PEFC, což je důkaz toho, že to dřevo pochází z udržitelných zdrojů. Jsou to vlastně už předpřipravené kusy dřeva do specifických tvarů, délky. Ty nejkratší mají zhruba 0,5 metru a ty nejdelší až 3 metry. Máme tady v Tonu celkem 4 typy dřeva. Nejčastěji je to buk, který se používá nejvíce pro technologii ručního ohýbání, má pro ní nejlepší vlastnosti. Dále je to dub, americký ořech a jasan. Po opracování hranolky dále postupují výrobním procesem do napařování. Máme tady napařovací pece, ve kterých zůstávají podle svého průměru několik hodin.
16: My to dřevo zahřejeme, dodáme mu určitou vlhkost a změkne vlastně ten lignin, ta složka v tom dřevě a díky tomu se to dřevo stane ohýbatelným.
15: Dodává vrchní mistr Pavel Hlava.
16: Takže nacházíme se na ohýbárně, vlastně používáme tři technologie ohýbání. Je to ruční ohýbání, strojní ohýbání a ohýbání na vysoké frekvenci. Před chvílí jsme stáli u strojního ohýbání, v podstatě ta technologie je stejná, ten materiál se musí napařit, paříme pařící kádí při nějaké teplotě zhruba 105 stupňů Celsia. Délka toho paření závisí na náročnosti ohybu a hlavně na průřezu toho materiálu. Obecně by se dalo říct centimetr hodina. Takže ty nábytkové hranolky, které máme nachystané na to ohýbání, musíme napařit a pak následně dochází k tomu ohýbání. Bude to strojní ohýbání, což je ohýbání pouze ve dvou rovinách, které provádíme strojově, anebo to původní ruční ohýbání je ohýbání ve více rovinách, takže se v podstatě od počátku tady provádí ručně. Ten materiál, který tady konkrétně, tenhle vzor 0,14 opěradlo, se paří přibližně ty 3 hodiny. Vytáhne se pařící kádě, je zapotřebí označit střed té tyče, které bude ohýbat, aby se přiložil na střed té tvárnice. Potom se vlastně přisvěrkuje ta ocelová pásnice, se kterou se to opěradlo ohýbá souběžně a dochází k tomu samotnému ohýbání. Je to hotový tvar toho opěradla, celý ten koš, do kterého skládáme ty hotové ohyby, včetně té tvárnice, musíme dát do sušáku, kde ho následně sušíme, přibližně 24 hodin. Pak ten materiál se dá sundat, ten ohyb, a ten ohyb dál putuje do klimatizovaného skladu surových ohybů. Musíme ho klimatizovat, musíme ho nechat vysušit na požadovanou 8% vlhkost a dát tomu ohybu prostor, aby se tam srovnaly ty tlaky, které vznikají při tom ohýbání a aby se ten ohyb stabilizoval.
14: Tak já si beru zástěru, teda spíše jsem vázaná do zástěry. Čeká mě první manuální práce se dřevem v životě. Kromě vyřezávání lodiček, teda když jsem byla malá.
16: Já vám dám rukavice, protože, jak jsem říkal, to dřevo paříme při teplotě 105 stupňů Celsia, takže je to opravdu horké. Budete vlastně dělat tu práci toho pracovníka, který je blíže k vám.
7: Teďka dejte to tu ruku tady. Dejte sem, no, tak, tady. No, tady.
14: Jo, takhle. A zarazit.
7: Blíž k tomu, blíž sem. Tak to přidržíte. Teďka
16: přiložím tam takhle. Přichytnou tu pásnici.
14: Teď přichytnu pásnici dohromady. Jej, do toho, držte to tu ruku.
16: Podržte.
7: To je hned.
14: Já mám malou ruku.
7: Já taky. Tak, dobrý.
14: Tak a teď stojíme každý z jedné strany, držíme.
16: Tak zároveň vlastně nadzvednete, jo?
14: Jejda, a to... A musím se dostat do těch drášek.
16: Ano.
7: Tak pojďte ještě kousek. Dobrý, já už to přebeju tady.
14: Pachaj vám, neublížím.
7: Jsme zvyklí.
14: No, to ne.
7: Jo, dobrý, stačí, výborný.
14: Dík. Já vás teda obdivuju. Teď půjdeme dál přes aklimatizační místnost a přes strojní opracování. Tak tady je úplně jiná teplota. No. Tady teď si připadám jak někde na jihu, u rovníku. Je to tak, tady je zase teplota kolem tuším 30 stupňů a to dřevo je tady zafixované ve speciálních stojanech. Tady vidíte třeba vždycky datum a kolik kusů toho typu ohybu jsme tady kdy naskladnili, aby kolegové potom věděli, že už ho můžou odebrat a posunout dál do výrobního procesu.
12: A v té aklimatizační místnosti zůstává dřevo jak dlouho?
14: Je to zhruba 3 týdny.
0: Továrna v Bystřici pod Hostýnem se stala hlavním centrem celé pozdější firmy. Bystřici si Michal Tonet nezvolil náhodou. Město bylo obklopeno bukovými lesy, které nabízely nejen dostatek materiálu pro výrobní proces, ale ušetřilo to i výdaje na transport či pracovní sílu. Výrobu nábytku rozdělil do několika po sobě jdoucích operací, takže každý zaměstnanec nemusel umět všechno. To byl na svou dobu velmi novátorský nápad. Výroba se tak zrychlila a zlevnila. Do té doby neobvyklý systém průmyslové organizace práce i unikátní technologie pomohly židlím z Bystřice k nižší ceně a k expanzi do celého světa.
14: Teď jsme přišli na strojní opracování, používáme k tomu buď CNC stroje, anebo stále některé typy třeba ještě opracovávají ručně. Děláme tady ať už zabroušení tvaru nebo nějaké ořezávání, tak třeba i spoje pro šrouby a podobně.
9: Takže to je obrovská hala, kde se na každých místech nachází jiný druh nábytku a jiné části nábytku.
14: Ano, tady ještě v této místnosti je ta židle rozdělena na díly. V další části výrobního procesu už tu židličku uvidíme víceméně pospojovanou. Je tady vidět i třeba rozdíly mezi už tou barevností toho dřeva. Poznáte třeba, který ten díl je z dubu a který je třeba z dubu.
9: Teď jsme došli na úsek moření. Máme tady kádě. Je to taková vana, ve které je barva. Odstín je napsaný nahoře nad tou kádí a ten princip moření je velice jednoduchý. Tady vidíme kolegu, který právě ponoří dílec do vody, nechá ji pak okapat a přebytečná barva steče. Třeba tady kousek, když se podíváme na druhou stranu té haly, tak tady vidíte kompletaci už židlí pomocí lepidel. Tady na těch stolech si případně zaměstnanci už ty židle právě lepí, svorkama je utahují, aby ten produkt držel pohromadě. Na tomto stroji potom zkracujeme nohy případně, že třeba když posíláme židle do Japonska a Japonci milují tady ty ručně ohýbané židle, tak je potřeba jim je udělat trošku kratší. Takže tady na tomto stroji potom zkracujeme nožky. Nacházíme se před lakovací linkou. Židle se tady uloží na pás. Kolega potom každou židli zvlášť ručně nalakuje a ona projede tunelem, kde je první vysušení. Tam pak čekají kolegyně, které povrch obrousí a aplikuje se druhá vrstva laku, zase je vysušení, no a pak už židle putuje případně na čalounění nebo zabalení. Židle v tonu prochází také pestování, máme na to speciální stroj, který simuluje sedání, zapírání rukou na područkách, je to zhruba 500 000 cyklů a my si tady třeba děláme ještě nějaké testy navíc, že kolegové různě zhazují židle a podobně, takže ta židlička opravdu můžeme říct, že je kvalitní a dáváme vlastně záruku 5 let.
17: A poté, co teda je vyrobená, otestována, co se ještě stane předtím, než putuje k zákazníkovi?
14: Židle se zabalí a potom poputuje tady opět zavěšená dál do skladu a odtud putuje teda do více než 60 zemí po světě.
0: Michael Tonet s manželkou Anou Marií přivedl na svět 14 dětí, z nichž jen 5 synů se dožilo dospělosti. Nejprogresivnější z nich byl August, který přebral otcovo žezlo. Rodinná firma pod názvem Gebrüder Tonet, bratři Tonetové, fungovala až do roku 1924. Tehdy, pod vlivem situace po první světové válce, došlo k fúzi 3 původně konkurenčních firem Kohn, Mundus a Tonet do koncernu Tonet Mundus.
18: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Národní listy 5. června 1924. Fúze Tonet, akciová společnost Mundus. Včera konala se v Praze valná hromada společnosti Mundus, Jakub a Josef Kohn, spojené československé továrny na nábytek z ohýbaného dřeva, akciová společnost. A v Brně valná hromada společnosti Tonet, akciová společnost. V těchto valných hromadách byla jednomyslně schválena fúze obou společností a znění firmy společnosti československé Mundus, která nyní bude mít kapitál 20 milionů korun, změněno na Tonet Mundus. Spojené československé továrny na nábytek z ohýbaného dřeva, akciová společnost. Sídlo této společnosti zůstane v Brně.
2: Za druhé světové války byla továrna vedena říšským správcem a v říjnu 1945 na základě Benešových dekretů došlo ke znárodnění. Vznikla firma, která dostala název Tonet, národní podnik. V září roku 1953 byla firma přejmenována na TON, což je zkratka slov továrna na ohýbaný nábytek. K bystřickému závodu bylo přidruženo ještě několik menších provozů. O 9 let později vzniká také nové firemní logo. K 1. lednu 1994 se datuje zrod současné akciové společnosti TON. Současné logo je inspirováno nejslavnějším Tonetovým výrobkem – židlí číslo 14. Jak vlastně věhlasná 14ka vypadá?
3: Prozradí auditor kvality Radmil Tomčík.
4: Židle číslo 14 se skládá, ta základní verze, celkem ze 6 samostatných dílů. Opěradlo tvoří samostatný opěradlový ohyb, k tomu je opěradlová vložka, sedadlo, dvě přední nohy a sedadlový nožní spoj. Už od začátku to byla židle kavárenská. Je to nejrozšířenější židle vůbec. Odhaduje se, že do současné chvíle bylo všemi různými výrobci vyrobeno na 80 milionů kusů. A vyrábí se tady u nás v Bystřici pod Hostýnem od roku 1861 nepřetržitě až do současné doby.
2: Deset let po otevření se v továrně na ohýbaný nábytek Michaela Toneta vyrábělo 300 tisíc kusů nábytku za rok. V roce 1912 to už bylo 445 tisíc kusů, o které se staralo téměř 2000 zaměstnanců. A rodina Tonetů zase o ně. V Bystřici pod Hostýnem zřídili odborné školy pro zpracování dřeva, mateřské školy, tovární kapelu, podpořili výstavbu železnice, vybudovali dělnické domy nebo třeba i kasino. A jen tak mimochodem, ta budova dodnes v Bystřici pod Hostýnem stojí jako jedna z mála stavebních památek na Michaela Toneta.
3: Tak my se nacházíme ve vile Michaela Toneta. Jak to tady dříve vypadalo?
4: Tak možná bych začal tím, že vila byla postavena roku 1873 jako výsledek velkého požáru, kde zhořel i jejich původní obytné místnosti, kde bydleli. A ta vila vlastně posléze sloužila jako soukromé prostory, soukromé byty rodiny Tonetů. Než se sem přestěhovali, tak celá ta rodina žila v tom prvním výrobním bloku, který byl postaven toho roku 1861. V jednom patře měli pracovny a v ostatních patrech měli soukromé byty. Takže teď stojíme na balkóně vily Tonet a díváme se směrem do parku, kde v zadní části byl ve své době altán, kde rodina Tonetů pořádala nedělní posezení a nedělní dýchánky.
2: Měl ke svým zaměstnancům velmi osvícený přístup. V této souvislosti se často mluví o Tomáši Baťovi, ale na Michaela Toneta se neprávem zapomíná. Tonetové dali pro perspektivní zaměstnance zbudovat dělnické domy. Zaplatili stavbu lokální železnice, která jim zjednodušila přepravu materiálu i zboží, ale zároveň sloužila i městu. Stejně jako vodovod nebo kanalizace. Postavili nemocnici, zavedli závodní nemocenskou pokladnu, kampeličku, podpůrný fond pro dělníky, vdovy a sirotky, zřídili vlastní tovární školu a dětskou zahrádku s vyučovací řečí českou. Něco na způsob dnešních mateřských školek. Měli i podnikovou kapelu a taky vlastní požární sbor. Do továren na nábytek totiž rádi lítali červení kohouti. A kdybyste hledali první zelené, pak to byla právě rodina Tonetů. Stanovila přísná pravidla, jimiž se řídila těžba dřeva a jeho svoz, a dokonce i pravidla ochrany ptactva v lesích, kde buky kácely. A proč to všechno dělali?
3: Protože moje heslo znělo: spokojený dělník lépe a s chutí pracuje.
4: Z další zajímavostí bystřického Tonetova života je například to, že v roku 1892 Rakousko-Uhersko udělalo měnovou reformu a místo zlatých byla měna koruny. A protože bylo nedostatek nových peněz, tak někteří podnikatelé vydávali svoje vlastní peníze. Takhle to dělal i Tonet. Takže máme v muzeu nebo v depozitáři mince, které jsou označeny například pětkou a kolem pětky je slovo Gebrüder Tonet.
2: Ale možná nebylo všechno jenom samá idyla. Všem se patrně pan Tonet nezavděčil, což dokládá následující novinový článek.
1: Z dobového tisku. Hlas lidu. Časopis hájící zájmy dělnického lidu. 20. ledna 1900. Píše. Z Bystřice pod Hostýnem. U nás panují zvláštní poměry. Našemu městu, jakož i obcím okolním, vládne továrník Tonet, jenž vykonává nad dělnictvem u něho zaměstnaným pravou hrůzovládu. Nespokojí se pán ten, že vykořisťuje dělníkovi síly pracovní, on chce vládnout i nad jeho myšlením. Zodpovědnou nepřítelkou jest správa továrny každého občanského a třídního uvědomování dělnictva. A dělník, který by chtěl odebírat i časopisy, a dokonce časopisy sociálně demokratické, může být jist, že z továrny bude vyobcován. Za takových okolností není pak ovšem dělník považován za člověka, nýbrž za věc, s kterou už dle vůle pánů lze nakládati. A jakého stupně zhovadilosti pak surovec, jenž podobnému neuvědomělému lidu vládne, může dosáhnouti, o tom podává pochmurnou zprávu bývalý ředitel továrny Tonetovi v Bystřici, jenž sprznil přes 100 dívek a žen v továrně té pracující. Avšak dotyčný pan ředitel nebyl pouze prznitelem žen a dívek, on také v továrně organizoval špiclovství. A pod dojmem špiclovství toho trpí dělnictvo zde dodnes. Jeden druhému prostě nedůvěřuje. Mnoho jednotlivců odebírá zde sice dělnické časopisy, ale tak, že jeden o druhém neví a jeden před druhým je úzkostlivě ukrývá. A vzájemná tato nedůvěra hubí tu celé naše hnutí. Jest věru na čase, aby vzájemná tato nedůvěra byla jedenkrát odstraněna a aby dělnictvo ze sebe střáslo okovy a žilo život mužů volných. Pak bude teprve respektováno od svých prácedárců a zjevy, jak nahoře naznačeno, budou u něho nemožnými. Zařízení skupiny dřevodělníků by tu bylo velice na místě a svaz měl by si místa toho povšimnouti a o zařízení spolku toho se postarati.
2: Bohužel nevíme, kdo je autorem tohoto literárního skvostu, ani jestli mělo jeho publikování nějakou dohru. Pisatel se totiž odvážně podepsal jen jako jeden soused. Jednou ze specialit Tonetových závodů byl nejen nábytek, ale i ve své době proslavené tenisové rakety.
3: Raketa je domácím výrobkem, s kterým hraje cizina.
2: A jaké výrobky firmy Ton můžeme najít v prodejnách dnes?
5: Jsou to samozřejmě ty klasické známé ručně ohýbané židle, ale firma se dnes snaží to řemeslo ručního ohýbání propojovat s novým designem, s nápady designéru. Teď zrovna stojíme u křesla Split. Je to opravdu specialita, kterou Ton umí vyrobit jako jediný na světě. Když se podíváte na tu nohu, ona je to každá je ohnutá ručně do jiného směru. A to opravdu nikdo jiný na světě nedokáže. A dalo to roky technologům zabrat, než přišli na to, jak se to udělá z toho masivního dřeva. Pak tady máme i nějaké nové designové produkty. Já bych určitě mezi nimi vyzvedla tady křeslo a židli Merano. To křeslo bylo jedním z prvních designových produktů, které firma Ton vyrobila. Je podle návrhu designéra Alexandra Gufflera a firma za ní získala několik designových ocenění, například Red Dot či Good Design. Firma kromě židlí, jak asi všichni mají tuto značku asociovanou, vyrábí třeba také lavice, můžeme tady vidět i věšák a určitě jednou ze zajímavostí naší produktové řady jsou třeba i sáňky.
2: Díky technologii výroby

prosinci roku 2013 firma Ton z Bystřice pod Hostýnem o značku svých slavných židlí Tonet přišla. Nebyla schopna prokázat, že pro židle z ohýbaného dřeva používá jméno po někdejším zakladateli firmy Michaelu Tonetovi. Úřad průmyslového vlastnictví shledal používání ochranné známky Tonet jako neoprávněné. A tak má tuto značku v současné době chráněnu pouze stejnojmenná nábytkářská a designová společnost z Frankenbergu v Německu. S proslulým a magickým slovem Tonet bystřickou firmu spojuje stejná technologie i zakladatel výroby. Nic nemůže zrušit fakt, že se v Bystřici vyrábí ohýbaný nábytek nejdéle na světě.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Tříletá podmínka a pokuta 500 000 korun pro Janu Naďovou z hnutí ANO v kauze Čapí hnízdo jsou pravomocné, rozhodl o tom vrchní soud. Ostravskému dopravnímu podniku hrozí, že přijde o velkou dotaci na výstavbu nové tramvajové tratě. A počasí zítra polojasno až skoro jasno, odpoledne až oblačno. Maxima kolem 23 stupňů, na jihu Moravy až 27. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Vrchní soud v Praze dnes potvrdil europoslankyni Janě Naďové z hnutí ANO tříletou podmínku a peněžitý trest 500 000 korun. Zamítl tak její odvolání v kauze Čapí hnízdo, ve které byla obžalovaná z dotačního podvodu a z poškození zájmů Evropské unie.
2: Rozsudek je pravomocný. Nesouhlasí s ním advokát Naďové Josef Bartončík, který chce podat dovolání k nejvyššímu soudu.
3: Jménem klientky konstatuji, že tato se cítí stále nevinná. A podle mého názoru její vina nebyla prokázána.
2: S rozhodnutím odvolacího soudu se ztotožnil státní zástupce Mojmír Frček.
4: Když jej máme za zákonné a především formální i materiálně zcela správné.
2: Obžalobě v kauze čelí i premiér Andrej Babiš z ANO. Jeho stíhání je ale pozastavené kvůli poslanecké imunitě. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
0: Ostravský dopravní podnik musí do března získat klíčové povolení pro novou tramvajovou trať, jinak hrozí, že nezíská 2 miliardovou dotaci. Dnes ministerstvo dopravy uzavírá předběžné žádosti. Ostravskému dopravnímu podniku přitom olomoučtí úředníci nařídili, aby vypracoval novou dokumentaci k posouzení vlivu stavby na životní prostředí.
5: Příprava pokračuje tak, abychom splnili podmínky pro získání dotace.
6: Říká mluvčí dopravce Tereza Šnoblová. Olomoucký krajský úřad přitom chce podle mluvčí Evy Knajblové doplnit řadu studií.
7: Pokud krajský úřad obdrží k dokumentaci odůvodněné nesouhlasné vyjádření veřejnosti, nařídí i nové veřejné projednání.
6: Ministerstvo dopravy teď připravenost projektu hodnotit nechce. Do března musí dopravní podnik stihnout taky žádost o stavební povolení. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
0: Nemocnice České Budějovice od zítřka zvýší kapacitu parkoviště pro pacienty a návštěvníky. Dvoupodlažní parkoviště P2 poskytne místo až pro 200 vozidel. Největší investicí celého projektu byl ale nový výtah pro bezbariérový přístup do horního patra. Podle generálního ředitele nemocnice České Budějovice Michala Šnorka vyšel téměř na 3 miliony korun.
8: Předtím zde parkovalo zhruba 150 až 200 zaměstnanců, takže téměř polovinu té parkovací plochy zabírali zaměstnanci a teď bude prakticky celá sloužit veřejnosti.
1: Sport.
0: České tenistky Karolína Muchová i Marie Bousková vstoupily úspěšně do dvouhry na letošním US Open. Nasazená sedmička Muchová porazila hladce Rakušanku Krauzovou 6-3 a 6-0. Turnajová 25 Bousková postupuje do dalšího kola po výhře nad francouzskou Jacquemotovou 2x6-2. Naopak už dohrála nasazená 28 Sára Bejlek. Ta podlehla Španělce Bukšaové 1-2 na sety.
1: Počasí.
0: V noci na úterý čekáme v České republice ubývání oblačnosti na polojasno až skoro jasno, přechodně na jihovýchodě a na severozápadě republiky oblačno a ojediněle přehánky. Ranní minima většinou mezi 15 a 11 stupni, hlavně na Moravě a ve Slezsku může být až kolem 17. A zítra přes den polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno, přehánky ojediněle zejména v oblasti hor. Maxima zítra mezi 20 a 25 stupni, na jihu Moravy až kolem 27. Mírný západní až severozápadní vítr večer zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D8 směr Ústí nad Labem Praha pozor za sjezdem na Roudnici nad Labem. Na kilometru 24,5 stojí porouchaný kamion. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
9: Dobrý večer, dámy a pánové. Taky to máte tak, že někdy třeba zalovíte v knihovně, vlastně ani nevíte proč. Možná pro ten autorský rukopis, který se vám zrovna hodí do nálady, nebo pro ten příběh, který už jste dávno nečetli nebo neslyšeli, a nebo jen tak, protože čeština je právě v té knížce taková jiná a voňavá. Tohle všechno, myslím, výborně splňují knížky, texty a vyprávění pana Bohumila Hrabala.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Jestli někdo patří tedy k Bohumilu Hrabalovi, co by filmový vypravěč jeho příběhu, myslím docela neodmyslitelně, je to samozřejmě režisér Jiří Menzel. Krátce před svým odchodem napsal takovou velkou vzpomínkovou knihu, příznačně s Vladislavem Vančurou nazvanou Rozmarná léta. Druhý díl už bohužel dopsat nestačil, ale v tom prvním na filmové adaptace Hrabalových děl samozřejmě nemohl zapomenout a slavné Menzlovi a Hrabalovi postřižiny přirozeně nemohly chybět.

Uvažovali jsme, která herečka by mohla být paní správcovou Hrabalovou maminkou. Probírali jsme všechna možná děvčata kolem třicítky, jak jsme je znali, a na žádné jsme se neshodli. A pak jsem úplnou náhodou potkal v Praze před Jindřišskou věží Magdu Vašáriovou. Dali jsme se do řeči a já si uvědomil, že Magda už není tou křehounkou dívkou, jak jsme ji znali z filmů a slovenských televizních inscenací. Byla to zralá žena v tom nejlepším věku. Zeptal jsem se jí mezi řečí, jestli četla Hrabalovou knížku, a ona řekla, že ji nezná. Něco mne osvítilo. Zastavili jsme se v nejbližším knihkupectví a já jí tu knížku koupil. Oznámil jsem produkčnímu Šustrovi, že mám pro roli Marišky vážnou kandidátku z Bratislavy, a Šustr mi řekl, že jsem se zbláznil. Magda Vašáriová byla velmi zaměstnaná herečka s plným úvazkem v divadle. Navíc byla neustále v televizi. Utratili bychom spoustu peněz za letenky a natáčecí plán, který bychom museli přizpůsobit jejím termínům, by nás nutně vedl k časovým ztrátám. Uznal jsem to a pozvali jsme na Barrandov jednu výbornou herečku z pražského divadla. Udělali jsme s ní maskerskou zkoušku, vyfotografovali s parukou i bez ní a líbila se nám. Doma jsem sedl k telefonu a zavolal do Bratislavy Magdě, abych jí řekl, že s ní už nepočítáme. Když Magda uslyšela můj hlas, vyhrkla, jestli jsem už četl její dopis. Řekl jsem jí, že jsem žádný nedostal, ale že jí volám kvůli tomu, že jsme se rozhodli pro jinou herečku. Magda zesmutněla, tón jejího hlasu sestoupil o terci níž a řekla, že je to vlastně dobře, že si tu ťavku zaslouží, protože se jí pořád všechno moc dařilo a z těch jejich úspěchů se z ní stala horenoska, jak se vyjádřila. Takže tahle rána jí prý dostala zpátky na zem a za to mi děkuje. A navíc řekla, že ten dopis už nemusím číst. Magdin dopis jsem vytáhl ze schránky až druhý den. Vlastně to nebyl dopis, ale korespondenční lístek a na něm Magdiným škrabopisem načmáráno. Jirko, přečetla jsem postřižiny jedním dechem a hned potom jsem vyplenila ledničku. Vyplenila ledničku. To bylo znamení, které se nedalo pominout. Přemluvil jsem produkčního Šustra a domluvili jsme se. Dá se říci, že se Magda pro tu roli narodila. Už to nebyla ta průzračná víla Ofélie, Markéta, křehká princezna z televizních pohádek, ale zralá ženská z masa a kostí. Kultivovaná i poživačná, noblesní i smyslná. I s představitelem Francina jsem měl štěstí. Nějaký týden předtím mě pozval Honzík Hrušinský na představení Ústeckého činoherního studia. Už nevím, co tehdy hráli, ale mezi herci mě zaujal jeden, který všechny ostatní zastínil. Byl to Jirka Šmicr, jeden z mála českých herců, který by od minuty mohl hrát drsné chlapíky z westernu. Chlap, jakých je v Čechách málo. Později dokázal v mnoha dalších rolích, že má v sobě mimořádnou sílu osobnosti. Tehdy ještě nebyl tak vychrtlý a schátralý, jako je dneska, ale to úžasné charisma chlapa mu zůstalo. Má všechny herecké nedostatky, neumí pořádně mluvit, není ani fyzicky moc ohebný, nad textem vždycky zoufale bojuje s pamětí, ale přes tohle všechno je to pro mne pan herec. Největším oříškem se ukázalo najít herce pro roli strýce Pepina. Nakonec jsme se domluvili s Jaromírem Hanzlíkem. Jaromír je herec od přírody, je úžasně přizpůsobivý, do každé role vklouzne jak ruka do rukavičky. Když bylo obsazení hotovo, potkal jsem na chodbě Barrandovský hal Vladimíra Menšíka. Zeptal se mne, kdo bude v postřižnách hrát. Všeobecně se soudilo, že Vladimír by mohl být svým temperamentem ideálním představitelem strýce Pepina. Strýc Pepin, Francin i Mariška ale měli být ve věku, kdy jsou oba manželé ještě bezdětní, tedy nejvýš kolem 30 let, a Vladimírovi bylo už 50. Řekl jsem mu, jak jsme ty role obsadili.
Trochu protáhl tvář a řekl: aha, takže děti. Poplácal mě po ramenou a šel dál. Natáčení začalo šťastně. Z nějakého důvodu jsme měli dekoraci postavenou o dva dny dřív, než stanovil natáčecí plán. Pozval jsem hlavní aktéry do ateliéru a jen tak na zkoušku jsme si natočili některé scény na video. Další výhodou bylo, že mezi natáčením v ateliéru a potom v exteriéru byla asi 3týdenní pauza. To mi dalo oddech, abych se vzpamatoval a získal trochu přehled nad natočeným materiálem. Sestříhali jsme s Jirkou Broškem nahrubo všechno, co jsme zatím stačili natočit v ateliéru. Uviděl jsem, že scény v bytě správce pivovaru mají příliš růžový nádech. Nemyslím tím barvu, ale pocit. Scény mezi manželi vycházely trochu moc liricky, sladce, líbezně. To bylo v pořádku, ale musel jsem najít protiváhu. Pochopil jsem, že při scénách v samotném pivovaře musím přidat trochu legrace, abych to odlehčil. A tak jsem si vymyslel ty groteskní scény, kdy strýc Pepin postupně a bezděčně způsobuje úrazy Sládkova pomocníka, kterého hrál Ruda Hrušinský mladší. To vyvážení něhy i smíchu bylo důležité pro celkové vyznění filmu. Šlo o to, aby ve filmových postřižnách zůstal co nejvíc Hrabal, jeho duch, smysl pro humor a jeho střízlivý pohled na lidskou cházku. Měl jsem taky výhodu školy ze starých grotesek. Vzpomeňte si na Chaplina, Bustera Keatona. Dobře a na správném místě umístěný gag film odlehčí, provzdušní. Provětrá hlavu divákovou lépe než filozofická scéna či významu plný dialog.

Najít správný pivovar v socialistickém Československu nebylo jednoduché. Nakonec se našel bývalý pivovar, kde se pivo přestalo vařit teprve před několika lety, ale jeho střecha a celkový vzhled byl důstojný. Navíc jeho dvůr byl uzavřený a odnikud nehrozilo, že se budeme muset při záběrech něčemu nevhodnému vyhýbat. Pivovarské zařízení, varny a podobně zmizely odtud teprve před několika týdny, ale scény zařízení jsme mohli točit jinde. A až mnohem později při náhodném listování v nezvalových pamětech jsem zjistil, že necelých 100 metrů od pivovaru byla škola, v jejíž zahradě v létě roku 1927 naklepal na svém novém psacím stroji Vítězslav Nezval svého Edisona. Natáčení v dalšických exteriérech, tak jak mi uvízlo v paměti, probíhalo jako velká několika týdenní žranice. Museli jsme porazit dva krmníky a ty jsme pak během natáčení snědli. Nejvíc byla hýčkána Magda. Pořád jí nosili ty nejlepší kousky a Magda bez ostychu a beze strachu stloustnutí baštěla o 106. Je to zvláštní osobnost. Hraní jí moc nebavilo. Vystudovala sociální psychologii, konec jejich studií se kryl s nástupem normalizace a bylo pro ní zbytečné pokoušet se v té chvíli o dráhu sociologa. Měla už herecké zkušenosti z filmu a televize, byla přece Markétou Lazarovou. Šla tedy hrát divadlo a pak i film a televizi. Na rozdíl od svých hereckých kolegyň to hraní nebrala moc vážně. Divadlo a hraní vůbec bylo pro ní jen odskokem od jiných možnějších povolání. Nelpěla na něm a to jí dávalo určitou svobodu. Hrála vždy uvolněně. Další okolnost, o které jsme tehdy nevěděli, ale která filmu pomohla, bylo zvláštní kouzlo, které mívají těhotné ženy. Magda v těch dnech čekala svou první dceru. Scéna, kdy se paní správcová koupe, se musela točit v noci, protože to vyžadovalo noční svícení. Oba s panem šofrem v noci neradi točíme. Pracovat v noci je proti lidské přirozenosti, je přitom vždycky zima a chce se nám spát. Chtěli jsme proto tu scénu s Jaromírem natočit co nejrychleji a co nejjednodušeji. Místnost s koupací vanou byla malá. Šofr měl málo místa na to, aby rozmístil světla, měl tam vlastně jen 4 lampičky, navíc celé to prostředí působilo tak, že jsem měl pocit, že to všechno nebude hezké. Ani Magda se mi v tom nočním světle nezdála hezká. Nahá si vlezla do vany a s úplným klidem navzdory prostředí si zpívala, jako kdyby to dělala každý den. Natočili jsme to asi ve 4 nebo 5 záběrech, protože jsem chtěl rychle pryč, nelíbilo se mi to a myslel jsem si, že to celé zahodíme. Asi za 2-3 dny jsme si to promítli a já nemohl vydechnout, když jsem viděl, jaký zázrak pan šofr s těmi několika málo lampičkami dokázal. A v duchu jsem se omluvil Magdě, když jsem uviděl na plátně to, co ve skutečnosti jsem v tom studeném prostředí vidět nemohl, ale co zachytila kamera. Magdin neuvěřitelný půvab.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Vlasy paní Sládkové a kašna na náměstí jsou ozdobou tohoto města. Jedna z vět, které mi z Hrabalových postřižen zůstaly navždy v paměti. A teď už vážně nevím, zda díky filmové podobě Jiřího Mencla, anebo ještě dřív, když jsem tu Hrabalovu knížku četl vůbec poprvé. V každém případě měl Jiří Mencl pravdu. Magda Vašáriová jakoby se pro tu hlavní roli skutečně narodila. Ale na druhou stranu, snad mi tedy dáte za pravdu, že i Tereza Bebarová se k paní Sládkové v režii Aleše Vrzáka hodí až přenáramně.
2: Každý měsíc jezdil Francin do Prahy na motocyklu, ale pokaždé se mu něco polámalo, že musel spravovat. Avšak vracel se rozjařený, krásný a dopodrobna jsem musela vyslechnout, co všechno musel udělat, aby z nepojízdného Oriona udělal zase motocykl, který vždycky dojel. Dojel znamená, že se motocykl vrátil do pivovaru, že tedy i někdy motorku dotlačil. Nikdy ale nenadával. Tlačil celý ten krám 10, 15, někdy ale 5 kilometrů. A když dotlačil Oriona ze Zvěřínka, vesnice vzdálené 3 kilometry, liboval si Francin, že se to už lepší. Dneska se Francin vrátil z Prahy tažený kravským potahem. Když zaplatil sedlákovi, vběhl do kuchyně a tak jako vždycky jsem jej objala, zase jsme si stoupli pod stahovací lampu a kdo by se díval oknem, tak by se divil. To když se Francin vrátil z Prahy, tak pokaždé byl takový rituál, že Francin zavřel oči a já jsem mu sáhla do náprsní kapsy, ale Francin zavrtil hlavou, pak jsem mu sáhla do levé kapsy a Francin vrtil hlavou a pak jsem mu rozepěla kabát a sáhla mu do kapsy od vesty a Francin vrtil hlavou. A pak jsem mu sáhla do kapsy kalhot a Francin zakýval hlavou a pořád měl blaženě zavřené oči a já jsem vždycky z nějakého úkrytu jeho šatů vytáhla malinký balíček. A z toho balíčku, který jsem pomalu rozbalovala a předstírala úžas a radost, vybalila jsem prstýnek, jindy broš, jednou i náramkové hodinky. Tenhle ten rituál ale nebyl první. Předtím, když Francin se vracel z Prahy, kam jednou měsíčně jezdil do pivovarského domu, když vešel, vždycky vyčkal, až se stmívalo, poručil mi, abych zavřela oči, a já jsem zavírala oči, jen vstoupil do kuchyně. Francin mne odvedl do pokoje, posadil mne před zrcadlo a prosil mne, abych mu slíbila, že se nebudu dívat. A když se mu to slíbila, tak mi nasadil krásný klobouk, a Francin pravil, tak už? A já jsem se dívala do zrcadla a vzala si ten klobouk do prstů a nasadila si jej podle svého. Otočila jsem se a Francin se mne optal, kdo ti to, Mariško, koupil? A já jsem řekla, Francin. A políbila jsem mu ruku a on mne pohladil. A jindy mi přinesl něco, co mi dal na krk a mě to studilo. A otevřela jsem oči a v zrcadle se třpitil náhrdelník z jablonecké bižuterie a Francin se mne ptal, kdo ti to koupil? A já se mu políbila ruku a řekla, ty, Francin? A on se zeptal, a kdo je to Francin? A já jsem řekla, můj mužíček. A tak každý měsíc jsem dostala nějaký dárek, Francin měl všechny míry mého těla, znal je z paměti, zdaleka se vždycky vyptával, co bych asi chtěla mít. A já jsem to nikdy neřekla přímo. Vždycky jsem o něčem vyprávěla a Francin se dovtípil. A pak, když poprvně mi přinesl prstýnek, stoupl si pod stahovací zelený lustřík a poprvně mě naučil, abych prohledávala jeho kapsy a kapsičky a já jsem vždycky odhadla, kde asi tak ten dáreček je, ale vždycky jsem tam šla až nakonec, abych Francinovi udělala radost. Dneska, když se vrátil tažený kravským potahem, poprosil mě, abych zavřela oči. A co si odnesl do pokoje? A pak v pokoji zhasl a vzal mě za ruku a odvedl mne se zavřenýma očima, posadil mne na křesílko před zrcadlo, pak šel a stáhl záclony. Slyšela jsem, jak cvaklo víko. Myslela jsem si, že mi koupil kufřík na klobouky. Pak jsem slyšela, jak zasunul zástrčku do zdířky. Myslela jsem si, že mi koupil nějakého robota, patentní vařič nebo horské slunce. A pak jsem uslyšela sršící, zvolna stoupající dunění. Francin mi položil ruku lehce na rameno a řekl už. A otevřela jsem oči a to, co jsem viděla, bylo nádherné. Francin stál jako kouzelník. V prstech držel trubičku, ve které to bledě modře svítilo. Takové tučné fialové světlo, které svítilo na Francinovi ruce a tvář a šaty. Fialový dušený požár ve skleněné trubičce, kterou Francin přiblížil k mé ruce. A moje paže byla magnetická. Cítila jsem, jak z toho světla srší fialové piliny, nehmotné jiskérky, které do mne vstupují a mne provoňují tak, že voním letní bouří. I vzduch v pokoji vonil, jako voní vzduch po úderu blesku. A Francin zvolna zvedl krásnou věc a přiblížil se jí ke své tváři. Viděla jsem zase ten jeho krásný profil, jak Gunnar Tolnes, tady Francis slavnostně stál, a potom tou trubičkou sjel nad otevřený kufřík a tam na červeném plyši vystlaném i na víku, tam byly do vějíře zastrčeny všelijaké štětečky, rourky, zvonky. Všechno bylo skleněné a uzavřené jako láhve. Desítky nástrojů ze skla a Francin vytáhl trubičku a bral z toho kufříku a zapojoval do bakelitového držáku jeden ten krásný předmět za druhým. A pokaždé se ta skleněná nádobka rozzářila a vyplnila fialovým světlem, které sršelo a přicházelo do lidského těla, jak kdo by potřeboval. Francin měnil a vyzkoušel všechny ty elektrody s náplní neonového plynu a tiše hovořil. Mariško, teď strýc Pepin může řvát. Teď mi mohou dělat protivenství v pivovaře. Jak kdo bude chtít, mne může urážet. Tady. Tady jsou ty léčivé jiskry, které se mění ve zdraví. Vysoké frekvence, které dávají novou radost ze života. Novou životní odvahu. Mariško, to je i pro tebe. Pro tvoje nervy. Pro tvoje zdraví. Tady tohle je katoda, která léčí uši. Tady ta katoda masíruje srdce, považ. Fosforeskující sršení, které ti zušlechťuje srdce. A tady to je na hysterii a epilepsii. Ten fialkový ozón od tebe odejme touhu na veřejnosti provádět věci, které si slušný člověk může pouze myslet nebo je dělat doma. A další elektrody jsou na ječná zrna a jaterní skvrny, natržené svaly proti migréně. 15. je proti překrvení mozku a halucinaci, hovořil tiše Francin a přede mnou se rozvíjely neonem plněné tvary po každé jiné. Spíš se ty elektrody podobaly velikým pestíkům nebo tyčinkám nebo květům orchidejí než léčebným nástrojům. Naslouchala jsem a poprvně jsem byla tak překvapena, že jsem nebyla schopna něco říct. I když elektrody na halucinaci a vysoké frekvence na hysterii a epilepsii skrývaly přímou narážku na mne, neměla jsem důvod se bránit. Tak mne ta fialová krása ochromila. Francin nasadil elektrodu ve tvaru sluchátka, přiblížil mi ji k čelu. Dívala jsem se na sebe do zrcadla a to byla tedy paráda. Vypadala jsem jako krásná rusalka, jako ty slečny na secesních obrazech, fialová s kadeří připálenou večerní hvězdou, vzduchoprázdné krabice s fialovou bouří polárního záření. A opět se Francin naklonil nad kufřík a do bagelitového držáku zastrčil neonový hřeben. Ten neonový hřeben tak zářil jako reklama nad nějakou galantérií ve Vídni nebo Paříži. A Francin se ke mně blížil, nasadil mi ten sršící hřeben do vlasů, dívala jsem se na sebe do zrcadla a věděla jsem, že nic už si víc nemohu přát, než pročesávat si tímhle hřebenem svoje vlasy. A Francin zvolna, jako by to věděl, projížděl tím svítícím hřebenem mé bouřlivé vlasy sahající až na zem a zase se vztyčoval a zase mi je projížděl vysokými frekvencemi napojeným hřebenem. Začala jsem se celá třást, musela jsem sama sebe obejmout. Francin oddychoval tiše. Pokaždé se nemohl ubránit, aby nevnořil celý obličej do těch mých vlasů, kterým dělala ta fialkově studená bouře tak dobře, že když hřeben se vracel, konečky vlasů se zdvihaly za ním a zase ten dolů skrz moje vlasy se deroucí fialový hřeben, ten modronký člunek padající peřejemi vodopádem mých vlasů, ten fialovým morkem naplněný dutý hřeben ze skla. Mariško, šeptal Francin a posadil se za mne a znovu zvolna protahoval hřeben mýma elektřinou nabitýma vlasama. Mari, tohle budeme dělat každý den. To jsem přinesl, abych modrou barvou zmírnil všechno životní dění. Utišil ti nervy, zatímco pro mne budou elektrody barvy spíš červené, které zrychlují krevní oběh a vzpružují životní organismus. Hovořil tichounce Francin a z kumbálu za kuchyní se ozývaly údery kladivem a stoupal rozčilený a čím dál více se zlobící hlas. Strýc Pepin, který přijel na 14 dní, byl u nás už celý měsíc a Francin, když jsem ho hladila pod lampou a ohybem ruky mu odnímala strach, řekl mi, že má hrůzu z toho, že u nás Pepin zůstane 20 let a možná, že na doživotí. A strýc Pepin nám spravoval boty a střevíce v kumbále, kde i spal, ale to nebyly boty, to bylo něco živého, s čím strýc Pepin zápasil. Dával to na lopatky, nadával tomu celé dny tak, že jsem slyšela nadávky, které jsem nikdy neslyšela. A nad to každou půl hodinu strýc vzal tu botu, kterou spravoval, a když jí vynadal, tak s ní praštil, zahodil jí, seděl na stoličce a trucoval. Když se uklidnil, pomalu se otočil, zadíval se na botu, poprosil ji za odpuštění a zase ji zvedl, pohladil a dál ji flokoval, stahoval dratví a že měl nějak nešikovné prsty, vždycky zakřičel tak, že jsem přiběhla, že si vrazil knajíp do prsou, avšak ono to bylo pouze proto, že dratev se nedala protáhnout podrážkou a celá bota hrozila a taky to udělala jako stočené péro, když vyskočí z gramofonu, tak ta bota se vymrštila jak mídlo z dlaní a vyskočila až na skříň a na strop, jako by v ní byl nějaký motorek. A když letěla strýci s rukou, strýc skočil po botě, jako skáče brankář Robinsonádou po míči. A teď strýc křičel, sakra, sakra! Francin uložil neonový hřeben, na přístroje v kufříku položil plyšovou dečku, zadíval se směrem strýcova křiku a řekl, ty fulgurační proudy mi dodali hned na poprvně sílu. A uložil kufřík na skříň, pak jsem zatáhla za knoflík a zácluna v okně vyletěla vzhůru a porcelánový knoflík mne lehce cvakl do zubů. Přes ovocný sad jsem viděla béžovou sladovnu, jakýsi sladovník kráčel s bachratou lampou v prstech po schodech do prvního patra, pak zmizel a zase se objevila ta lampa o poschodí výš, zase zmizela, aby se objevila a pořád každým schodem stoupala ta lampa, jako by kráčela večerním pivovarem sama. Samotná kráčející lampa po schodišti vzhůru. Pak ta lampa zmizela, ale znovu se objevila a kráčela z okénka do okénka krytým mostkem, který spojoval sladovnu s varnou. Ale kdo to tam kráčel tak nazdař Bůh? Kdo to nesl lampu jen proto, aby ta lampa jakoby stoupala sladovnou a pivovarem sama. A stála jsem u okna a jako lovec jsem čekala na srnce, který mi musel vyjít na mítinu a moje tušení mnou otřáslo. Teď ta lampa se objevila až na štokách, kam nikdo nechodí tenhle čas. Tam, kde je pánev veliká jako kluziště na hokej, nádoba, ve které chladne celá várka piva, mladinky. A teď ta lampa tam kráčí. Lampa, která jakoby věděla, že já se na ně dívám. Lampa nesená jen kvůli mně.

Zhora nasypává do lednice korečkový výtah, lednice, která proti horku je zhora kryta půlmetrovou vrstvou písku a říčních oblásků, na kterých od jara do podzimu kvetou netřesky. Statisíce netřesků mezi polštáři zeleného mechu. A tam teď stojí bachratá lampa, kterou tam přinesl někdo z pivovarských dělníků, nějaký sladovník. Otevřela jsem okno a slyšela z hůry příjemný mužský hlas, jako by si ta rozsvícená lampa zpívala. Už je ta láska, už je pryč, bejvalo jí malunko, moje zlatá panenko, už není víc, nezbylo už po ní nic.

Myslím, že čím déle člověk kráčí životem, tím víc má potřebu vracet se do svého dětství, tím větší má touhu vracet se k představě malého chlapce a uskutečnit to, o čem jako dítě přemýšlel a o čem snil. Tak výstižně a přesně to napsal Bohumil Hrabal ve svém anglickém

0: anglickém králi, respektive v knize Obsluhoval jsem anglického krále. No a řeknu vám, čím jsem starší, tím víc tomu nějak rozumím. V rozhlase z téhle Hrabalovy půvabné knížky svého času četl Ladislav Mrkvička.
1: Dávejte pozor, co vám teď řeknu. Koupil jsem si Vulkánový nový kufr a do toho kufru jsem složil nový frak, ten, který mi ušil ten krejčí z Pardubic na moji figurínu. Sám jsem si byl pro ten frak a zástupce firmy opravdu nelhal. Změřil mi prsa, pokladl mne samými pásky z pergamenového papíru, popsal to všechno, když to změřil na mě, dal to do obálky a vzal si zálohu. A já jsem si pak pro ten frak jel. A frak mi padl jako ulitý. Ale já jsem nestál o ten frak jako o to, kde je ta moje nafouknutá bysta, to moje poprsí. A sám šéf, on byl taky tak malinký jako já, jako by pochopil, že se chci dostat vejš, než jsem teďka, pořád vejš, že mi na tom záleží, abych byl u stropu magazínu společnosti, tak mne tam odvedl. Bylo to ohromné. U stropu se vznášela poprsí generálů a velitelů pluku, poprsí předních herců. Otevřeným oknem táhl průvan a ta poprsí se pohybovala jako obláčky, jako beránci na nebi, když táhne podzimní vítr. Od každého poprsí visela tenonká nit a na té niti byla jmenovka a adresa. A jak vál průvan, ty jmenovky vesele poskakovaly jako rybky chycené na udici. Pak šéf ukázal a já jsem si přečetl svoji adresu a stáhnul jsem svoje poprsí. Opravdu byl jsem maličký, skoro jsem se rozplakal, když jsem viděl poprsí generál poručíka vedle sebe a poprsí pana hoteliéra Beránka. Ale pak jsem se rozesmál a byl jsem šťasten, do jaké společnosti jsem se dostal. Šéf zatáhl za jednu šňůrku a řekl, že na tuhle figurínu šije fraky, že to je ministr vyučování a ještě menší, že je tady ministr národní obrany. A to mi dodalo všechno takovou sílu, že jsem zaplatil ten můj frak a přidal jsem 200 korun jako maličkou pozornost maličkého číšníka, který odchází z hotelu Zlatá Praha a jde do hotelu Tichota někde ve Stránčicích, kam mne dohodil pan obchodní zástupce třetí firmy na světě, firmy Van Berkel. A já jsem se rozloučil a odjel jsem do Prahy a s tím kufrem jsem pak vystoupil ve Stránčicích. Bylo dopoledne a pořád pršelo. Tady muselo pršet ne celou noc, ale několik dní, tolik bylo na silnici písku a bláta. A já jsem stoupal tím blátem vzhůru podle šipky Tichota Hotel. A když jsem minul několik vilek s rozlomenými stromy, musel jsem se zasmát, protože v jedné té zahrádce stahovali rozčísnutý strom plný zrajících meruněk, plešatý majitel stahoval drátem rozlomenou korunu, kterou ze dvou stran přidržovaly dvě ženské. Zavál po jednou takový vítr, že drát praskl a ženské neudržely tu korunu, která se rozčísla znovu a zavalila toho mužského i se štaflemi. Celý byl zasypaný v pasti větví, z hlavy mu tekla krev, jak trny jej podrápaly a větve tak spoutaly toho mužského, že ležel na zemi jako přibitý, ukřižovaný silnými větvemi. A já jsem stál u plotu, sundal jsem klobouček a povídám, jdu občane tudyma prosím do hotelu Tichota. Bylo to krásné, ten muž zajatý a obsypaný zralými meruňkami. A já jsem raději kráčel, stoupal úvozem vzhůru. Všiml jsem si, že cesta je asfaltovaná s obrubníkem ze žulových kostiček. Oddupával jsem z botiček bláto a žlutý jíl, smekal jsem se, jednou jsem padl na koleno a přeze mne táhla mračna. Pak obloha byla tak modrá jako čekanky pokácené přívalem podle cesty. A tam na kopci jsem uviděl ten hotel.

Byl krásný jako v pohádce, jako nějaká čínská stavba, jako nějaká vila děsnýho pracháče v Tyrolích nebo někde na Riviéře. Byl bílý, s červenou jako vlny stoupající střechou z prejzů, okenice ve všech třech patrech byly zelené se žaluziemi. A každé patro bylo vždycky o trochu menší, až to poslední bylo jako krásný altánek položený na vrcholku té stavby. A ještě nad tím altánkem byla věcička jen ze samých zelených okenic jakoby pozorovatelná, jako nějaká meteorologická stanice s přístroji uvnitř a venku s korouhvičkami, nad kterými se otáčel na špici červený kohout. A v každém patře byl u každého okna balkón. A na ten balkón vedly dveře, které měly tak jako okna žaluzie, otevřené žaluziové dveře. A já jsem kráčel a nikdo se nikde neobjevil, ani na cestě, ani v oknech, ani na balkóně. Bylo ticho, jen vzduchem bylo slyšet vítr, který voněl a dal se jíst jako zmrzlina, jako šlehaný, neviditelný sníh. A najednou jsem dostal strach. Nikdo nikde nebyl, nikde jsem neslyšel ani hlásek. A tak jsem se otočil a běžel jsem zahradou, ale ozval se pronikavý pískot, tak naléhavý, že jsem se zastavil a ta píšťalka třikrát zapískala jakože ty, ty, ty. A pak dlouze zapískala, že jsem se otočil a pak ta píšťalka pískala krátce, jako by to bylo nějaký lano nebo provaz, který mne navíjel a táhl naspátek až do skleněných dveří, kterými jsem vešel. A tu do mne skoro vjel tlustý pán, který seděl na kolečkové židli, který hnal obruče dlaněma a v tlusté hlavě měl zastrčenou píšťalku a který teď držel oběma dlaněma obruče tak pevně, že se ten vozík zastavil. A jak se tak prudce zastavil, tak tlusťok dostal převahu dopředu tak, že nevypadl. Pouze se mu z pleše svezla černá paruka, takový příčesek, který si ten tlustý pán zase šoupl naspátek do týla. A pak jsem se představil panu Tichotovi a on se představil mně a já jsem mu řekl o doporučení pana Waldena, toho reprezentanta té kapacity firmy Van Berkel. A pan Tichota řekl, že mne už od rána čeká, že ale nedoufal, protože tady byla průtrž mračen a abych si jen šel odpočinout a pak se mu ukázal ve fraku a že mi řekne, co ode mne žádá. A já jsem se nedíval, nechtěl dívat, ale oči mi to samo strhlo, to ohromné tělo v kolečkové židli, tak tlusté to všecko bylo jako reklama na pneumatiky značky Michelin. Avšak pan Tichota, kterému patřilo tohle tělo, měl nějakou velikou radost. Jezdil před síní zdobenou parožím sem a tam a jakoby pobíhal po nějaký louce, tak skotačil s tím vozíkem, se kterým uměl tak jezdit, skoro líp, než by chodil. A pan Tichota zapískal na píšťalku, ale zase tak nějak jinak, jakoby ta píšťalka měla rejstříky. A po schodech se běhla pokojská v bílé zástěrce na černých šatech a pan Tichota řekl, Vando, to je náš druhý číšník, uveď ho do jeho pokoje. A Vanda se otočila a měla krásně rozpůlenou zadnici a každým krokem se vždycky v protinoze ta půlka vzdula a měla vlasy vyčesané do vřetene černého koudele a já jsem byl tím jejím účesem ještě menší. Ale umiňoval jsem si, že si na tuhle pokojskou našetřím a že bude moje. Květinami jí obložím ty její prsy, tu její zadnici. Vzpomínka na peníze mi dodala sílu, kterou jsem vždycky ztrácel, když jsem viděl něco krásného, obzvláště krásnou ženskou. Ale ona, ta číšnice, mne nevedla do patra, to jsme vyšli na takové plato, abychom naopak sklouzli po schodech na dvůr a tam jsem to teprve viděl. Tady byla kuchyně a dvě bílé čepice kuchařů a slyšel jsem práci nožů a veselý smích.
Tak, jak jsem pospíchal s kufrem, který jsem nesl nejvýš, jak jsem mohl, abych tak nahradil tu svoji maličkou postavu, když nic nepomohly dvojité podrážky. A přešli jsme dvůr a tam bylo stavení a já jsem byl zklamán. V hotelu Zlatá Praha jsem bydlil tak jako hotelový host, ale tady jsem bydlil v pokojíku pro potomka. Banda mi ukázala skříň, otevřela ji, otočila kohoutkem a tekla do umývadla voda, odhodila přikrývku a ukázala mi, že je čistě povlečená postel, pak se na mne zhora usmála a odcházela. A zase, jak kráčela přes dvůr, viděl jsem oknem, nemohla udělat ani jediný krok, který by nebyl sledován, viděn. Nemohla si ta pokojská dopřát, ani aby se někde poškrábala. Musela tady chodit pořád jako na divadle, jako v nějakém zaskleném obchodě. Tak jako u nás u kaců, když dělali děvčata aranžérky výlohu. A já jsem seděl a vyzouval jsem si zablácené boty a pak kalhoty. Otevřel jsem kufr, abych vyvěsil frak, a tak nějak se mi zastesklo po tom mém hotelu u Zlatého města Prahy, po rajských. Pořád jsem jen viděl kolem sebe město z kamení a spousty lidí, plná náměstí. Z přírody jsem viděl za ty 3 roky jen ty květiny, pro které jsem denně chodil, a parčík a ty okvětní lístky květin, kterými jsem obkládal slečnám u rajských.

A už jsem stál v zrcadle ve fraku. V tom novém fraku, v bílé košili škrobené a bílém motýlku. A když jsem si dal do kapsy nový vrták s niklovou střenkou a kombinovaný s nožíkem, slyšel jsem pískání píšťalky. A když jsem vyšel na dvůr, přeletěl mne stín. Kdosi skočil přes plot. Na hlavu se mi položily jako dva ženské prsy nějaké dvě látky nebo co a přede mne dopadl číšník ve fraku. Zvedl se, ty krovky jeho fraku se táhly vzduchem, ale on letěl dál, namotáván na signál píšťalky. Kopl do dveří a houpací dveře se roztříštily a zavlnily za ním a utichly a ve zmenšení zrcadlily dvůr a mou blížící se a pak do skleněných dveří vstupující postavu. Za 14 dní jsem teprve přišel na to, pro koho je postaven tenhle ten hotel. 14 dní nevycházím z údivu, kam jsem se to dostal a zda je to vůbec možné takhle si žít. Za 14 dní jsem vydělal už několik tisíc na diškrecích a můj plat to bylo tak moje kapesné. Ale 14 dní, i když jsem v pokojíčku sám a počítám si bankovky, já jak mám volno, tak si počítám peníze, přestože jsem sám, přesto mám pocit, že nejsem sám, že se pořád na mne někdo dívá, zrovna tak, jako ten samý pocit má vrchní Zdeněk, který už je zde 2 roky a je pořád připravený, aby přeskočil plot a na zapískání se co nejkratší cestou objevil v té naší restauraci. Ono vlastně tady celý den není co na práci. Když si uklidíme restauraci a to netrvá dlouho, a když si připravíme sklenice a všechny příbory a když vyměníme a zkontrolujeme zásobu ubrousků a ubrusů, jdu se Zdeňkem, který má klíč od sklepa, připravit nápoje, zkontrolovat, zda mám dost chlazeného šampaňského, 1/3 láhve exportního plzeňského piva. Vynášíme koňak do přípravny, aby láhve byly z dostatek šambrovány. A potom jdeme do zahrady, vlastně do parku, a tam si oblékneme zástěry a uhrabujeme cestičky. A pořád obnovujeme kupky sena. Každých 14 dní ty staré kupky se odvezou a místo nich se přiveze čerstvě posečené nebo už jako seno hotové kupky, které podle předem stanoveného plánu musíme dát na to místo, kde byly ty kupky staré.

nechme už teď Hrabalova Pikulíka, Jana Dítě, jeho vlastnímu literárnímu osudu. Stejně je vám to zvláštní příběh o hledání smyslu života, vidíte. A na závěr tedy ještě něco zpívání o životě. Všechno dobré a zůstávejte ve zdraví.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, vážení přátelé. Je tu ten poslední srpnový, tedy večer. Stále ještě platí datum 31.8.2026. Za hodinku se to ale změní. To už bude nový měsíc, to už začne měsíc září a v něm vám popřeju hodně zdraví a krásné babí léto. No, podle předpovědi počasí to vypadá, že se ještě hodně ohřejeme. Ale meteorologie není tématem noční linky, která právě začíná. Od mikrofonu se vám z brněnského rozhlasového studia hlásí Borek Kapitanček a přeju nerušený poslech všude tam, kde posloucháte. Troufnu si tipnout, že to budou v převážné většině domovy. Vaše domovy, kam teď prostřednictvím rozhlasových vln vstupuju na Prahu noční linky. Někteří z vás jsou ale možná teprve na cestě domů, anebo do práce, anebo v pracovním procesu. V tom případě přeju i šťastnou cestu a ať se vám povede všechno, co máte před sebou. Vy, kteří ale už jen oddechujete a posloucháte, co řeknou ti ostatní, vy, ať se usadíte pohodlně, ať máte nerušený poslech a ať dobře slyšíte všechny příběhy na téma záměna. Řekl bych, že výjimky se jistě najdou, ale skoro každý z nás si v životě někoho s někým spletl, někoho s někým zaměnil. Většinou je za takovou záměnou fyzická podoba, potažmo podobnost v obličeji. Důvodem záměny ale může být i podobně znějící hlas, podobný styl chůze a kdo ví, třeba i vůně. V dnešní noční lince dostanou prostor vaše příběhy, na jejichž počátku bylo to, že jste si někoho s někým spletli, že jste si někoho s někým zaměnili. O záměnách a o tom, co způsobili, můžete psát na webovou stránku rozhlas.cz/linka a můžete i telefonovat, jako obvykle, na číslo 731 800 900. Dobrý večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: za všechno může
1: je. Dobrý večer a krásnou poslední hodinu posledního srpnového dne roku 26 vám přeju. Posloucháte Noční linku. Dnešním tématem je záměna. To, že jste si někdy někoho s někým spletli. Ale to byl jen začátek. Jak ten příběh pokračoval dál, tak tohle bych rád slyšel od naší první posluchačky, která čeká na telefonu 731 800 900 a je to paní Ludmila. Pěkný večer.
2: Pěkný večer, já vás zdravím, všechny nespatce a ty, co nemůžou spat, tak jak já, je nás starší, je nás určitě hodně, protože to říkají všichni, že ty starší, tady prostě v noci nemůžou spávat, ale potom to dohání přes den, víte?
1: No tak aspoň máme posluchače noční linky a posluchačky. Paní Ludmilo, kdy jste si koho s kým spletla a co to způsobilo?
2: No tak nespůsobilo to nic, já bych řekla, že je někdo slepej a slepete si. Spletla jsem si blízne nakupovat s manželem v drogerii a znáte to, jak jsou regály plno lidí, že? Mm-hmm. Takže on mě se prostě oddělil od 5 metrů a vzhodou okolností tam byl pán, který byl na něj i podobný, měl tu samou bundu, jak manžel. Takže jak jsem se, jak se říká, dostala až k němu, tak šahám na rameno a říkám, prosím tě, on se otočil a já jsem přelekla.
1: Já jsem myslel, že půjdete ještě dál, že jste rovnou chtěla, dej sem peněženku, já nemám peníze.
2: Ne, to ne, no. Ale ne, ale on naopak, když se stalo manželovi něco podobného, byl v obchodním domě a já jsem nosila takový kostkovaný kostýnek, víte, a tak šel a jak stala řada, tak viděl paní, jo, ze zadu, ten samý kostým, jak já měla, a tak plácl pozadku, to víte, chlapi, no. A žena se otočila a říkali, mysleli, že se ostudu propadne z toho patou, patou až dolů.
1: Vrátila mu to?
2: No ne, já myslím, že ne. Ani nevím, jestli spolu něco promluvili, nebo to nevím.
1: A to už manžel nezmiňoval, že chápu.
2: Ne, ne, to on se nepřizná. To chlapi jsou chlapi, no. Ale já jsem zjistila, že mám 4 dvojnice dokonale, ty jsou tak dokonale prysvěle, že jsem někdy, jako jela jsem do, já pocházím z Karolinky a jela jsem do Velkých Karlovic, nějaká paní se mnou seděla ve vlaku a pořád do mě učila. Aničko, já říkám, nezlobte se, ale já nejsem žádná Anička, ale určitě ty jsi z Velkých Karlovic a to a to. No ona prostě byla tak pevně přesvědčená, že mluví s nějakou Aničkou. Já říkám, já jsem Anička nikdy nebyla, nebudu. No takže a potom ještě jsem byla na Vsetíně a to jsem údajně, měli jsme sraz, že to bylo nějaké rande na slepo, nebo tak to už se nepamatuju. Jenom vím, že jsem se s tím dotyčným potkala na mostě, no a taky mě prostě říkal jménem, na které já jsem neslyšela, že. No a taky byl tady dokonale přesvědčený. Já nosím brýle, dioptristě a tak všechno se dělo do detailu. No, tak nevím, to mě mrzí, že mám 4 dvojnice, to mám už zjištěné. A mrzí mě, že jsem se nepotkala já osobně ani jednu.
1: No tak co, ještě nebylo, tak se může klidně stát, paní Ludmilo.
2: Já vím, Přemečku, to by byl pohled do zrcadla, že to je to samé.
1: Že byste byli jako dvojčata. Vlastně paterčata, no, pokud by byly všechny 4.
2: Když se podíváte do zrcadla, tak vidíte vlastně svoji tvář, no a tak když potkáte dvojníka, tak to samé si myslím teda.
1: Paní Ludmilo, já vám děkuji za váš telefonát, za tenhle krátký příběh na téma záměna. No a v noční lince pokračujeme směrem k dalšímu telefonátu, který budete určitě taky poslouchat. Mějte se hezky a dobrou noc.
2: Já se loučím posluchačema a přeju to každému, aby to zažil. No je to zajímavé, opravdu.
1: Děkuji a naslyšenou.
2: Tak mějte se hezky, naslyšenou.
1: František na rozhlas.cz/linka, tedy tuhle webovou stránku, kde máte připravený i formulářík, takové okénko, kam můžete vepsat svůj příběh na téma záměna pro dnešní večer. Tedy František napsal, já mám vlastně taky dvojníka. Na zábavě, na nějaké zábavě hrál nějaký muzikant a můj kamarád mě říká, hele, tamhle hraje Franta na kytaru a vyfotil si ho. Tedy ne mě, ale těm, kteří tam s ním byli. Vyfotil si ho, fotku mi dovezl a ukázal a říkal, že jsem to byl já. No, musel jsem se tomu zasmát. Františku, děkuju. 731 800 900, tohle telefonní číslo vás spojí se studiem Noční linky, ale můžete, jak už bylo naznačeno, i psát rozhlas.cz/linka. Tématem je záměna.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod. Chceš-li

0: Dobrý večer, dámy a pánové. Je tu pravidelná dávka vašich nočních příběhů v noční lince. Dnes na téma záměna. A teď možná zažijete deja vu. Ty moderní smýšlející znalí Matrixu řeknou, to je chyba v systému, chyba v Matrixu. Zase Ludmila, ale jiná. Je to jenom nositelka stejného jména, která teď volá na číslo 731-800-900. Paní Ludmila, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Zdravím vás a ptám se, jak hluboko do historie půjdeme. Vy jste říkala, že ten příběh o záměně je staršího data.
1: No jo, to je přes 60 let.
0: Já vás poslouchám.
1: Já stará osoba, 85 let, tak to bylo kolem 20 něco.
0: Takže mladé děvče, 25 leté, a koho jste si s kým
1: mladý
0: spletla,
1: děvče, ano.
0: Zaměnila?
1: Když jsem tady studovala střední školu, tak jsme dělali vedoucí pionýra v jedné škole a skupinový vedoucí byl mladý muž, který se jmenoval Roman. Jméno nebudu říkat, příjmení nebudu říkat. No a stalo se, že jsem stála na ponoční na zastávce tramvaje neboli šaliny brněnské a chtěla jsem být brzo na přehradě. Stojím, čekám, teď jede auto, zastaví, já vlezu do toho auta a říkám, je Romane, ahoj, co tady děláš? No a jedem a on mě pak řekne, ale já nejsem Román. No a tak jsme jeli, až jsme dojeli do Bytýšky. Dávala jsem si pozor, kam mě Borec veze, zastavil nad Rikem, to je továrna, na zdravotnický vaty a takovýhle. No naštěstí jsem vystoupila, no a pamatovala jsem si, no a šla jsem, jenom jsem měla hrůzu, že v Bytýšce potkám paní Vrchní, a která řekne, Lido, co tady děláte?
0: A jak
1: no,
0: se...
1: šla jsem a řekla jsem si, no buď dojdu do Kuřimi nebo někam, však se dom dostanu na tu přehradu. A šla jsem, pak tam byla továrna Sphinx na nábytek a konec přehrady. Tak to jsem se zaradovala. Přijela loď, sedla jsem na loď a místo toho, abych byla brzo na přehradě, tak jsem tam byla v poledne. Naštěstí teda ve vší počestnosti nic se mě nestalo.
0: Ludmilo, jak se tvářil ten řidič, ke kterému jste si bez okolků sedla k autu, do auta?
1: No já jsem na něj už pak nehleděla jako do křichtu, ale...
0: No dobře, ale když jste si nasedla...
1: Tak jsem se podívala a říkala jsem si, no nazdar, co teď?
0: Zasmál se tomu?
1: Podařilo se mě vystoupit, nic se nestalo. Dostala jsem se zpátku na přehradu.
0: A zmínila jste se dotyčnému Romanovi o téhle záměně?
1: Ne. Já jsem byla už pak celá vycvakaná.
0: Rozumím.
1: Co mě čeká.
0: Možná byste ještě dnes dokázala popsat ten automobil, do kterého jste nasedla. Myslela si, že to je Roman. No, je to dávno, není to podstatné a já vám děkuji za váš telefonát. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Posloucháte Noční linku a jejím tématem jsou záměny. Chvíle, kdy si někoho s někým spletete. Ale to většinou bývá začátek příběhu. Jak potom ten příběh pokračoval, to už nechám na vás. A na tom, co napíšete na rozhlas.cz/linka nebo zavoláte na číslo 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Až na přelom 70. a 80. let minulého století si zašla noční linka pro tuhle písničku v podání Hany Zagorové. A teď na téma záměna promluví paní Soňa, která čeká na telefonu 731 800 900. Přeju vám dobrý večer, Soňo.
1: Dobrý večer, já taky přeju pěkný večer, zdravím všechny. A řeknu jenom takový krátký příběh. Stalo se to v zimě. Manžel mě vezl prostě k lékaři. Čekali jsme tam strašně dlouho a mezi tím začalo hodně chumelit. Ale napadlo, než my jsme vyšli ven, tak možná 10 cm sněhu. A my jsme parkovali vedle jednoho auta, že manžel šel popředu, sedl do auta, já jsem se ještě zapínala bundu a to, a teď přijdu k autu a celé zachumelené. No, tak jsem začala rukou smetat ten sníh. Tak smetu ze zadu, z toho auta celý sníh, jdu z boku, ze strany spolujezdce a začnu to ometat a teď najednou zatroubí na mě auto a já, co se děje? Já jsem ometala prostě auto, to, co tam stálo vedle, a ne naše. Já jsem říkala, on je schopný jako manžel jet, aniž by si to ometl, že jo. A tak já jsem začala pěkně odzadu a on zatrobil a říkal, co blbneš, co to děláš.
0: A tak jsem si říkala, že tady je tolik zasněžených aut, že to všecko odmetu, ne?
1: No, kdybych tam bylo víc, tak asi začnu. Ale teprve, ale my jsme měli modré auto, já jsem ometala černé auto, ale prostě, no, vyšla jsem z ordinace, byla jsem na nějakém zákroku, asi ještě oblbnutá nebo co, a tak jsem to vzala hned z kraje. A to bylo auto toho lékaře, u kterého jsem byla.
0: No tak to vlastně byl úplatek, tak, nebo taková, takový dáreček úplatek po výkonu. Tak.
1: Ano, protože jak jsem šla příště na kontrolu, tak jsem mu vykládala o tom, že jsem mu vlastně ometla půlku auta. On se tak smál a říkal, no mně to bylo divné, jak to, že mám jenom půlku auta zasněženého a druhá půlka byla očištěna. Tak jsem se aspoň taky zasmála. No to byl takový krátký příběh, nikoho jsem si jako nespletla, ale spletla jsem si auta.
0: No tak dopustila jste se začátečnické chyby při odmetání. Vždycky nejdřív SPZ, tedy registrační značku, abych to říkal spisovně a tak, jak se to říkat má. A potom teprve ten zbytek. A to, že jste nerozeznala barvu, no tak já to chápu, když sněží, tak je takové šero, a tak tmavě modrá a černá, to je skoro stejný.
1: No. To je skoro, ano, to je skoro stejný. A jinak taky jsem si jednou sedla do auta prostě k někomu cizímu.
0: Jo.
1: Tak jistě, že no, nesedla jsem si úplně, ale otevřela jsem dveře a nějaký pán na mě kouká, si říká, co to tady za ženskou leze, jo. A já ještě tak, je, a teď se zarazím, říkám, ježišmarja, kde to sedím, nebo kde se to tu, ale zasmáli jsme se tomu taky.
0: Takže vy si pletete spíš automobily. Spletal jste si někdy, no tak manžela, to raději ne, ale někoho s někým, myslím člověka.
1: No, manžela jsem si spletla.
0: Taky.
1: A to bylo, taky jsem si spletla, ale to bylo, my jsme byli v Tatralandii, v těch lázních, že jo, teď jsme byli taky v zimě, teď v těch venkovních bazénech, všude pára a teď jsme se hledali, že jo. A teď to kouká z té vody a mně se ty hlavy zdaly všechny stejné, jo. Jak to tak jenom kouká, všechny ty pánské hlavy, takové nahoře nic, že, takové letiště. No a tak jsem taky přišla, je, ty jsi tady, no a samozřejmě, že to byl někdo jiný, jako to se nedalo zas tak rozeznat v té páře, se mi to zdalo všechno stejné. Takže tak jsem si...
0: Tak máme podobné účesy, no, tak všichni.
1: tak nějak, jo. Ale je fakt, že si jako pletu, já si fakt třeba, dcera na mě čekala v autě, jo, tak já jdu, vidím bílé auto, je, tak to je určitě ona, seděla tam nějaká paní, že, a už se zase ženu k autu, já se mě ty auta nějak přitahuju, nebo já nevím, co já mám s těma autama, tak jsem se zase k ní blížila už k autu, A najednou zjistím, Ježíš Maria, když to zase není ona. A tak hledám další a ona seděla v autě a říká, co si zase dělala? Já říkám, no chtěla jsem asi do jiného auta nastoupit. Tak nikdy nevíte, že jo, nastoupíte třeba, no jdete za lepší, já nevím. Ty auta si fakt hodně pletu, hodně si to...
0: Ano, ano, to já mám jednoho známého, který říká, já si ty auta taky pletu, protože všechny vypadají ty moderní auta jako elektrický holicí strojek. No,
1: no tak třeba, ale jedno bylo, potom jsme si s manželem koupili jako nové auto, bylo to taková, já nevím, taková nějaká zlatavá barva nebo tak, to auto se nedalo splést, to se nedalo přehlídnout, protože nikdo jiný takové neměl, že byla to taková zvláštní barva, takže to jsem byla spokojena. To už jsem věděla, že už nikomu jinému nesednu, ani nebudu ometat, protože to bylo úplně nepřehlednutelné auto, takže možná, že to koupil kvůli tomu, abych nesedala a neometala.
0: Já to zrovna chtěl říct, ano, že zřejmě při výběru nového vozu hrálo roli to, abyste si už raději žádné auto s ní, to vaše s něčím nějakým jiným neplatla.
1: Dobrý, jo.
0: Paní Soně, děkuji vám pěkně a přeju hezkou noc.
1: Taky dobrou noc.
0: Záměna, to je téma noční linky, kterou právě posloucháte. A konec konců bez vašich příběhů by nebyla noční linkou. Takže vás vyzývám k tomu, abyste během písničky Poutníků, bude tady panenka, zatelefonovali na číslo, které uslyšíte. Ale můžete i psát a Bohumír už téhle možnosti využil, stejně jako to činí docela pravidelně. Zdraví všechny posluchače noční linky a píše, v naší a v blízké rodině takových záměn máme dostatek. Naše jednobuněčná dvojčata, jsou to synové, tak ta si pletu dodnes. A když chodili do školy, tak se schválně přesadili, skrz vyvolání. Učitelé z nich samozřejmě byli zmateni. No a zrovna včera k nám přijel syn a přišel mi říct ahoj a já se ptám, který ty seš? Ten druhý, odpoví. No musel jsem se otočit a u vnuku je to za zády zrovna tak. No a známí a příbuzní se stále ptají, který ty vlastně seš?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Nerušený poslech Noční linky Českého rozhlasu vám přeju, vážení přátelé, a dalšího posluchače, který volá na číslo 731 800 900, se budu ptát vlastně úplně stejně jako těch předchozích dam, které se dovolali. Jaká to byla záměna? Byl-li to člověk, nikoli auto, tak zatím byla fyzická podoba, nebo styl chůze, nebo snad vůně? Adame, dobrý večer.
1: Dobrý večer. No, máme kamaráda. A on si zaměnil svoji ženu se svojí sestřičkou, která ho měla mu dát injekci do zadku.
0: Jak se to stalo? Byly si tak podobné?
1: No. Jo, přesně.
0: No ale počkejte, já vás přerušil. Zkuste to hezky od začátku jako příběh. Já rád poslouchám příběhy.
1: No, šel na preventivní prohlídku a měl dostat, myslím, že tetanovku nebo proti něčemu prostě, no, měl dostat prostě nějaké očkování. No a najednou z něčeho nic, prostě si spletl svou ženu s tou sestřičkou. A on prostě řekl, ona se jmenovala jinak, mě jmenovala se asi Tereza, a to je jedno, jak se jmenovala. No a namísto svojí ženy řekl jméno tady tý. No.
0: Takže sestřičce řekl jménem manželky? A přece musel ano, vědět, že manželka tak. Není sestřička.
1: Ano.
0: Jak se to... V tom bude něco zašitého ještě víc a vy to nechcete přiznat. Jak to bylo?
2: No, on jakoby den předtím už v té nemocnice jakoby byl, protože tam měl zrovna maminku, která tam měla nějaký komplikace s dechem a byla tam hospitalizována. A byl tam zrovna s tou jeho manželkou a nějak si toho všimli a říkali si, tyjo, tati je podobná. A potom se to takhle stalo. Manželka mu chtěla dát košem za tohle.
0: No to se nedivím. No. To se nedivím.
2: Já
0: to, kor, jestli byla žárlivá, nebo jestli ještě pořád je žárlivá.
2: Pořád je.
0: Jo? Mám takový pocit, jo. Že ještě pořád mluvíme o provaze v domě oběšencovi, ale chápu. Adame, zdravím do Kostelce nad Černými lesy a děkuji za telefonát. Naslyšenou.
2: Taky děkujeme.
0: Záměna. Záměna bývá na začátku toho příběhu, který z vás má mým v Noční lince s datem zatím ještě 31. srpna. A ještě i v té první hodině 1. září má mít budu. Takže volejte, číslo je 731 800 900 a nebo pište o záměně, která měla za následek buď něco humorného, anebo třeba i něco vážného. V tom předchozím případě ty konce mohly být hodně vážné.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu na téma záměna. Jak už jsem říkal, každý z nás si někdy v životě někoho s někým spletl, ale zatím všechny případy, které jsme tady měli, všechny příběhy, které jste zatelefonovali na číslo 731 800 900, vycházely z té vizuální záměny, ať už to byly lidé, anebo třeba automobily, jako v případě paní Soni, která odmetala vedlejší automobil zasněžený. A všechno nasvědčuje tomu, že ani tentokrát se nevzdálíme od té vizuální záměny. Paní Marie, která volá z Vyškova, už něco naznačila. Takže já vás vítám ve vysílání Noční linky, paní Marie. Přeju dobrý večer a poslouchám.
1: Taky přeju pěkný večer všem, kteří ponocují. Mně to nedalo, já už jsem usínala, ale když jsem slyšela, že se hovoří o záměně, tak já jsem měla takovou, jsem prožila takovou záměnu, na kterou nikdy v životě, co budu žít, už jsem velmi stará osoba, nikdy nezapomenu a je usměvná. Byla jsem na léčení, to před 15 lety jsem byla na léčení v Hodoníně. No a jela jsem autem, tak jsme tam bydleli a v Dolních Bojanovicích byly slavnosti, folklorní slavnosti a já, jelikož mám hudbu ráda, tady ten folklor, no tak jsme se tři domluvili, že tam pojedeme. Tak jsme jeli. Jeli jsme na návrběř do Bojanovic. Tak jsem tam zaparkovala a šli jsme, kráčeli jsme po cestě, tam stojí stůl, že v Bojanovicích tam je kasa. Ale tak jsem, šli jsme pěkně po té cestě k tomu stolu a cítila jsem, že za mnou, jako tak jsem

0: Ne, když jsem se ohlídla, viděla jsem s 12 do 13 muži, jeden takový menší trošičku, tak menší, jeden vysoký, ten jeden měl tak přes 50, další měl tak 40 a ten tak z 25 mladší. Ale neprohlížela jsem si nic, přišli jsme ke stolku, oni tam stoupili za nás a já jsem jako řídila, ta je mladší, říká, já to zaplatím, když ty řídíš, a ta třetí byla tak nějak stará, jak já, tehdy už 75 nebo 73, tak říká, tak stála jenom a ti tři mužové stáli za nama, jo. A já tak se ohlídnu, ten mrknu a ten jeden nejstarší, menší se mě zdal strašně povědomý. A já, jelikož jsem dost taková rychlá a trochu zbrkla, tak já jsem, on mě, jak když podával ruku a já jsem vyhrkla, že vy jste prodával hrnce u Ceptru. A on mě říká, jméno ministra.
1: Takže vy jste si...
0: Já to jméno nebudu říkat.
1: No, raději ne. Raději ho neříkejte. Vy jste si ministr spletla s prodejcem hrnců, jo?
0: No, vy, že byste prodal, mě ho nevzletělo, já jsem nebyla. Já jsem celý život učila, ale v důchodě jsem mě nalákali na prodej, nebo tehdy to byly zdravotní přístroje, a Ceptr měl nádobí, měl vaxy a já nevím, já jsem dělala zdravotní přístroje a pak ještě jsem dělala finanční poradenství, ale to bylo už v důchodě, to už jako, a teď on se mě zdal tak šileně povědomé, jo, a já jsem nevěděla, kam ho zařadit, a v té rychlosti jsem na něho vyhrkala, že by se prodávala, on se usekl.
1: Paní Marie, ale tohle, co říkáte, teď způsobí u našich posluchačů a posluchaček hodiny a hodiny přemýšlení, kterého ministra vy jste si vlastně spletla. Ale neříkejte to jméno, pro jistotu to raději neříkejte.
0: Nemůžu to říct. Ten další říká, že je starosta obce a ten třetí, ten nejmladší, že je kameraman. Ta moje druhá, já jsem mu znala, jak starý boty a vůbec neví, ale jenom, že to litváří, jo. To, kdyby chtěl udělat, tak to neprovedete. To by nedokázal jste. Jo? A takže ta starce byla tak stará, jak já říkám, pane, já vás vůbec neznám. Ta to ještě dovršila taky. A ta mladší nevím, ta co ta nejmladší, ta nevím, co už ani řekla. Takže byli to ministr, starosta, kameraman.
1: Ani jeden prodejce hrnců. No, paní Marie, opět je to vizuální záměna, ale nic si z toho nedělejte. Já tedy už konečně vím, jaké to je i z té druhé strany. Jednou se mi stalo něco podobného, tuším, že to bylo u řezníka. Já jsem vás někde slyšel, tak jsem si říkal, no tak asi chce říct, že to bylo v rádiu. Neříkal jsem ale nic, že vyhlásíte odjezdy vlaků na brněnském nádraží.
0: No ano, ano, tak na. Teď teda já se nevěděl, jestli hanbou propadnu do země. Teď my jsme šli na ty lavky, jak tam sednout. Teď oni na nás volají, děvčata, pojďte za náma, jo. My, a my jsme si sedli tam za ně. Říkáme, ne, my vás budeme tady, my si sedneme jenom sem. Teď najednou ten jeden se, jako ten minister vstala, někam šel, starosta na nás volá, děvčata, jde vám pro hrnce. Teď to, jsme se tak chechtali, my se tak strašně chechtali, přitom mě byla hamba, že jsem nevěděla teda, kam, kde bych se schovala, ale a v noci teď telefonáty, jak celou cestu, my jsme se tolí nasmáli, a telefonáty, prosím vás, nejel tam ten a ten minister, není tam s hrncama. A to už byl takové, to potom v těch lázní, když se dověděl, to bylo tolik smíchu, že my jsme se, no to už jsme se prosmáli snad až do konce celého léčení.
1: No není se čemu dělat.
0: Tak to neprovedete, to, co se stalo.
1: Život píše příběhy. Paní Marie, já vám za ten váš děkuju a přeju vám krásné září. Za malou chvilku začíná nový měsíc. Myslím si, že to přání je na místě. Mějte se hezky a dobrou noc.
0: Taky. Mějte se hezky a všichni posluchači. Hodně zdraví. Dobrou noc.
1: Dobrou noc. Záměna. Téma noční linky, kterou posloucháte. Přidáte svůj příběh, který začal záměnou, tím, že jste si někoho s někým spletli? Tady je číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak tahle seniorita se jmenuje Jarka. Já ji vítám ve vysílání Noční linky Českého rozhlasu a ptám se, jestli si někdo spletl ji s někým, anebo jestli ona si někoho s někým zaměnila. Dobrý večer, Jarko.
1: Dobrý večer. Zdravím všechny. Tak, mám dva příběhy.
0: Jsem s nimi.
1: Jeden je teda úplně, to jsou bakaláři. Já tomu říkám vždycky, když se nám něco takhle přihodí v rodině, tak tomu říkáme bakaláři.
0: Býval takový cyklus, kdo ví, jestli si ještě vzpomenou ti, co poslouchají, ti mladší zejména.
1: No. Tak nejsem ještě zas tak stará, ale na tohle to si pamatuju. Rádi jsme to sledovali. Ale abych k tématu. Tak, byla jsem nakupovat v marketu, zaparkovala jsem auto, udělala jsem nákup, jela jsem s košíkem a jelikož o dvě nebo o tři místa stálo to stejné auto, co moje, tak jsem zajela teda k němu. Shodou okolností to auto bylo odemčené, takže já jsem ze spoda otevřela zadní dveře, vysunula jsem to a začala jsem tam dávat nákup.
0: Už to někomu nakoupila prostě? No.
1: Už jsem prostě někomu nakoupila. Shodou okolností teda tak pán šel chvíli po mně a říká, Ježíš Maria, co jste mi to sem dala? A já povídám, no já jsem si udělala nákup a teď jsem se rozhlídla a říkám, Ježíš Maria, teď já mám auto tadyhle o nějakých pár metrů dál, tak se nezlobte, tak jsem si nám dala nákup zpátky do košíku. A odjela jsem si ke svýmu autu. Takže to bylo fakt, to nepochopíte tohle, to říkám, to jsou bakaláři.
0: Ale já to pochopím, mně se to stalo tak, ne mně, ale mé bývalé manželce se to párkrát stalo taky, ona si vůbec pletla hodně věcí. Ale to nechme bokem, důležitý je váš příběh.
1: Takže to je jeden příběh, skončilo to dobře, nákup jsem si dala do svýho. Tečka. Druhý. Příběh mám takovej, že mě zastavil pán a to jsme bydleli na vesnici a on na mě zezadu. Paní starostko, já bych potřebovala vyřešit tohleto a tohleto a ty jsem se otočila a on na mě furt pouštěl tohleto, já bych potřeboval tadyhle, až se bude kopat tohleto, až se bude kopat tohleto, abyste to udělali takhle a takhle. Tak já jsem na něj zůstala s otevřenou pusou koukat, říkám, ale já tady nejsem starostka. On se zarazil a povídal, aha, tak nejste. Tak já jsem si vás splet, tak promiňte.
0: Ale to je zvláštní, že si vás spletl, jak jste sama říkala, nejdřív zezadu. On poznal, on zezadu rozezná, nebo nerozezná vlastně, zaměnil si starostku a pokračoval v tom potom, když jste se otočila.
1: No, protože mám dvojnici.
0: No, ale že zezadu?
1: No, my jsme asi stejní, já nevím.
0: Asi.
1: No, asi, to nepochopíte, no. Ale to jsou taky takový bakaláři.
0: Když se vrátím k tomu prvnímu příběhu, kdy jste zaměnila zaparkované auto, neříkám, že je to škoda, ale kdybychom to vzali úplně do důsledku, kdyby ten pán nepřišel včas a vy si sedla za volant, říkala jste, že to byl stejný typ vozidla,
1: no,
0: kdybyste asi tak poznala, že to není vaše auto, možná podle potahu.
1: Vevnitř bych to poznala, jo. To určitě. A navíc, jako to auto je na kartu, takže bych ani, si myslím, že bych nenastartovala.
0: No tak to jo. Já jsem se chtěl začít zabývat myšlenkou, kolik to mělo najeto, že byste třeba na tom vydělala, kdybyste odjela tím, co má méně najeto.
1: Jo, takhle to myslím.
0: Jarko, já vám moc krát děkuju. Krásné dva příběhy.
1: To chci ještě říct, že teda strašně jsem se pobavila, jak říkala paní, jak se jim, jak s těma autama měla ty problémy.
0: Ale odmetala sníh, no.
1: No, teda to jsem se nasmála. Moc hezký, tak jí pozdravuju.
0: Zdravíme paní Soňu, ale vám, Jarko, samozřejmě taky patří dík. A písnička, která za chvilku posune noční linku do nového dne. Naslyšenou.
1: Ano, mějte se hezky, všechny zdravím.
0: Díky a dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Před minutou to nebyly zvonky, to byly zvony, které oznámily nový den. Teď už máme 1. září 2026, ale noční linka Českého rozhlasu na téma záměna pokračuje. Ve stejném rytmu, ve stejném tématu, ale s novým posluchačem, který uvede ten svůj příběh na téma, jak jsem si někoho s někým spletl. Nebo si někdo o to spletl vás s někým? Dobrý večer.
1: Ne, já jsem si spletl někoho.
0: Tak povídejte.
1: Tak já jsem sloužil ještě za socialismu na vojně.
0: Promiňte, musím vám vstoupit do vašeho hovoru. Nechal jste puštěný rozhlasový přijímač a teď vás to mate. Takže já vám dám chviličku, abyste ho vypnul,
1: Hotovo.
0: On ten dozvuk je velmi matoucí. Tak, poslouchám, sloužil jste na vojně?
1: Sloužil jsem na vojně za socialismu a šel jsem z jedné dědiny, kam jsem nesl nějaké úřední psaní a šel jsem pomalu na rotu. A to bylo to daleko a do kopce na Chodské Lhotě. A teď mě zastavilo auto a nějaký civil mě říká, já vás svezu, jestli chcete. Tak já říkám, dobře, já jedu na ratu. A on říká, dobře, já tam jedu taky, já vás svezu. A teď se mě zeptal, tak jsem nasednul a jeli jsme, a teď se mě zeptal, jak na vojně. Já jsem byl nováček. A teď já jsem mu začal vykládat, že důstojníci, že to je samá guma zelená. Že nejlepší by bylo, jestli postřílet a takové.
0: Už vím, jak to asi bude pokračovat.
1: A zprosté slova. A přijeli jsme na tu rotu, on normálně se zařadil vedle aut. Vystoupil a já jsem si z toho nic nedělal. Řekl jsem mu děkuju a šel jsem za dozorčím, tam jsme si to si vykládali. A asi tak za 10 minut se otevřela kancelář a v kanceláři stál ten pán na sobě důstojnickou uniformu a hodnost majora.
0: To byl náš
1: politruk.
0: Tak to muselo bolet.
1: No, já jsem sice stuhl, ale byl jsem takový dost od rány, jako šel jsem za ním, tam seděl velitel naší roty, ten mě chtěl dát do basy, ale ten politruk to byl, ukázalo se potom, byl jsem tam skoro 2 roky, byl to férový člověk, rozesmál se na to, co jsem mu řekl, podal mě ruku a řekl, že můžu jít. Tak to se mě ulevilo, ale můžu vám říct, že jak jsem jej častoval, jakýma slovama, růza.
0: Asi dokážu představit.
1: Takže to byla moje záměna.
0: No čistě technicky to byla záměna. Vy jste si civilní osobu zaměnil, nebo...
1: Přesně tak.
0: Prostě nevěděl, ale neznal jste prostě všechny své nadřízené. To, když přijde mladý voják na rotu, no tak ani nemůže znát všechny politruky a výkonné praporčíky a zástupce pro věci, já nevím jaké. No tak jste se prostě dostal...
1: Ale on v jeho moci bylo to, aby mě zavřeli.
0: No to ano, vzpomínám si.
1: Sabinova.
0: No.
1: Klidně rok.
0: Přesně. A tak to ještě to navíc mohl říct, že to prozrazujete civilním osobám, jména všech velících důstojníků.
1: Jo, to mohl, ano.
0: No.
1: Samozřejmě.
0: Přesně. To by byl průšvih na kontráše přímo.
1: No určitě, jasné, z divize by přijeli konec.
0: Ano, vzpomínám si na majora Kozla, jak řádil ve stodu. No nic, to byla zase moje vzpomínka. Oto, já vám děkuju, jsem rád, že jste to přežil ve zdraví. A ty 2 roky už potom žádná další komplikace?
1: Ne, už nic, všechno v pohodě.
0: Už jste si dával pozor.
1: Už jsem si dával pozor.
0: Děkuji vám za telefonát.
1: Všechny vás zdravím a dobrou noc přeju.
0: Děkuju a krásné září přeju. Naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.
0: Každý se občas splete, každý si občas někoho s někým zamění. No a právě o tom si můžeme povídat ještě celých 55 minut ve zbytku noční linky na téma záměna. Ať už je to záměna z té vizuální stránky, což je nejčastější, ale může to být i podobně znějící hlas, to už jsem taky zmínil, styl chůze, a nebo třeba jste někoho s někým zaměnili podle vůně. I takové případy se stávají. Telefon do studia je 731 800 900 a vaše příběhy můžete i psát, pokud třeba nebudete mít to štěstí a nedovoláte se. Adresa, tedy webová adresa, je rozhlas.cz/linka. Zkuste to.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, milé posluchačky a vážení posluchači. Je tu noční linka Českého rozhlasu. Vlastně úplně na začátku měsíce září, tedy ta úplně první v září, i když jsme začínali ještě 31. srpna. A jejím tématem je záměna. To, že si někdy někoho s někým spletete, to určitě zná skoro každý z nás. I Láďa ze Zlonína, který teď telefonuje na číslo 731 800 900. Láďo, dobrý večer.
1: Dobrý večer všem posluchačům i vám, Bosku.
0: Děkuji.
1: No, žena, já to vemu zkrátka, žena pocházela ze 6 sourozenců a měli děti, my jsme měli 3 děti a navzájem jsme se po víkendy navštěvovali, jo. No a přijeli jsme také do Roudnice, ta jedna švagrová bydlela v takovém nízkém paneláku, jako to dřív bývalo, ty 4-patrový bez výtahu. No a děti utekly, žena taky do patra nahoru a mě nechali s taškama a báglem, jsem se táhnul po schodišti jako soumár a jdu a nepočítal jsem ty patra. Jdu a vidím otevřený dveře. Tak jsem tam vlez, všechno jsem tam vyložil a říkám, vy máte nový koberec před síni. Šel jsem dál a říkám, v kuchyni taky to máte nový. A teď vyšla paní takhle z pozorohu a já jí říkám, vy jste tady na návštěvě. A ona mi říká, ne, já jsem tady doma. Vy jste tady na návštěvě. A já jsem si stolet patro akorát, no. Když jsem viděl otevřený dveře, tak jsem tam vlez, že jo?
0: No samozřejmě, to je zcela běžné, ale já si vzpomínám a bydlel jsem vlastně v podobné kostce. 16 bytů, 4 patra, bez výtahu a bylo to, no to byl takzvaný podnikový byt a vlastně podnikový dům a tam se žilo tak nějak kolektivně. Tam se žilo kolektivně, tam byly neustále otevřené dveře, minimálně jedny na jednom, v tom patře. Většinou jich bylo víc.
1: To byl taky podnikový, ale tam byly jenom dvě partaje na patře, jako jo.
0: Jo.
1: No a za chvíli přišel manžel a on šel do popelnice vysypat odpadky, jo. Tak nechal si povotevřený dveře, no. Tak se to vysvětlilo krátce a snadno, že jsme tak, oni věděli, že jdeme k těm sousedům opatrovejš, že
0: jasně,
1: jo?
0: No. Jasně, a to je hezký. Vy máte nový koberec,
1: no.
0: A vy jste tady na návštěvě. Láďo, krásný příběh, sice krátký, ale moc hezký příběh o záměně.
1: No, tak to víte, no. Dobrý, tak všem posluchačům i vám, bylo to takový krátký, no, tak to jsme byli mladí, to už je 40-50 let, to ještě děti byly malí, teď už jim je skoro 50, no.
0: No, ale vzpomínáte na to dodnes.
1: A jo, tak my jsme se navštěvovali navzájem, ty její sourozenci, no.
0: Ono to mělo výhodu, že všechny ty byty byly stejné, mám tím na mysli situačně, jo, prostorově a podobně. Takže jste věděl, kdybyste třeba s těmi taškami vyšel až do 4. patra a potřeboval tak jako pan Dušek v Pelíšcích rychle na onu místnost, tak víte, kam máte jít, protože jak říkám, všechny ty byty byly stejné.
1: No, bylo to situačně, jasně, no.
0: Láďo, děkuju. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Taky děkuju, že jsem se dovolal, no a hezkou noc, no, a opatrujte se všichni.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Bránit myšlence, vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Dobrý večer při poslechu Noční linky Českého rozhlasu, anebo také dobré ráno, nebo možná dobrou noc, nevím zrovna, v jaké fázi biorytmu se nacházíte. No, teď máme něco málo po čtvrt na jednu a připraven je další příběh na téma záměna, což je téma Noční linky. A já vlastně musím říct, že s velkou úctou musím poděkovat vám všem, kteří máte tu odvahu, chuť, čas a uděláte to, že tedy zavoláte na 731 800 900, bez vašich příběhů by Noční linka nebyla Noční linkou. Takže to je poděkování i vám, paní Emo. Dobrý večer.
2: Dobrý večer. V první řadě zdravím všechny posluchače, protože přijdu večer z práce, protože jsem servírka, tak usínám u vašeho rádia. Chtěla bych pozdravit paní Skrnová, která je z Valach jako já. Já jsem měla takové, bylo téma, tak jsem se k vám dovolala, pak ona volala a říkala, že je taky z Valach, tak bohužel jsem zapomněla příjmení, tak se velice omlouvám, ale paní Skrnová říkala, že poslouchala linku od začátku do konce, takže ji zdravím z Valach, ze Vsetina. Momentálně bydlím v Javorníku, Jeseníku. A ta záměna, takové super téma. Já jsem se po rozvodu ze Zlatých hor přestěhovala do Mikulovic a chodila ke mně pošťačka, taková kočená mladá. Toho tačky si mě se dobře navařila, napekla. A měla, už jsem to myslím říkala, měla jsem pokažené auto. Ona říkala, jo, můj manžel je autoservisák, má v Německu firmu, patek přijede, otis se o tu auto spraví. Říkám, super. Tak mi zavolala, že už přijel a že se sejdeme v Mikulovici tam a tam hospice. A přiznám se, že se mi tam tak nechtělo jít strašně. A synové mi říkali, mamko, seš buď v práci nebo doma, běž mezi lidi. Tak jsem šla, seznámila mě se svým manželem Jaruška, který hned řekl, jo, zítra mi dovez auto, ať ho opravím, to není problém. A říkala, jo, a mimochodem, to je můj tatínek. On byl vdovec, já jsem byla rozvedená, seznámila mě s tatínkem a všichni říkali, že jsme si podali ruce, dali jsme si pusu na tykání, takže věděli, že je to tutovka. No, tak jsme spolu s Františkem jako chodili, takhle, jo, a jela jsem do Jeseníku na nákup a šla jsem z obchodu s Penny a teď jsem viděla mého přítele ze ženskou, takovou malou, prsatou, nachmelení, jak děla byli. Já jsem byla vytočená, no úplně. Přijela jsem do Mikulovic, to Jeseníku, zlá naštvaná. A František přišel asi tak za 2 hodiny. A já mu říkám, jako co to mělo znamenat? Jako ty s nějakou malou prsatou, ožralou babou jdeš po Jeseníku. A on se 2 hodiny smál. A pak mi říká, to je moje dvojče, no budeš je brácha.
1: Jo, oni vám zatajili, že váš přítel má dvojče, jo?
2: On mi řekl, že má brachu, ale neřekl mi, že jsou jedno budeště dvojčata.
1: Jo, no tak pokud to není výmluva, která by byla geniální, tak to musela být záměna jako no. A necítila jste z něho žádný alkohol, jo?
2: Ne, vůbec právě.
1: No.
2: Ale já jsem byla nepříčetná, zlá, naštvaná, prostě všechno. A on mi řekl, že má bratra, ale nepřítal, nebo neřekl mi, že má jedno budeště dvojče.
1: Jo.
2: A opravdu... Když je postavíte vedle sebe, kdybych nevěděla, tak je nerozeznám.
1: No, tak...
2: No, tak to byl pro mě šok, pak jsme se tomu 2 dny ještě smáli. A ve finále Ondra s Růženkou přijeli, tak mi je František představil, tak už jsem věděla, že to je opravdu jedno buněčně dvojče.
1: Chtělo by to udělat si na nějakém intimním místě značku, abyste vždycky měla jistotu.
2: Je, Ondra nosí brýle, já nosil brýle, bohužel před 2 rokama umřel na nemoc srdce, takže už to. Ale prostě ten moment, jak jsem ho viděla na tu dálku s tou ženskou, tak jsem dostala, já jsem taková impulzivní, já jsem byla naštvaná, stekla. Já jsem možná, jestli
1: někdo... No nedivím se, že jste byla naštvaná, to v žádném případě se nedivím, to... Člověk ani nemusí být příliš žárlivý, ale když to tak popisujete, jak jste říkala, že byla jaksi vyvinutá, no tak to naštve, že jo?
2: No byl to šok pro mě. On mi řekl, že má bratra, ale já jsem nevěděla, že jsou jedno buněčně dvojčata. Opravdu přes kopírak. A když jsem to vykládala moji zesnulé tchýni, tak ta se 2 hodiny smála a měla malém infarkt. To říkal, no tak to ne. Ty říkám, jo, opravdu, Hermínko, babičko, maminko, asi mi říkala různě, protože to byla úplně úžasná tchýně. To bych přála každému takovou tchýni. A ta to měla takovou srandu. Já říkám, ale v ten moment já jsem impozorní člověk, jo. V ten moment jsem byla naštvaná a jak dělám, jak jsem dělala Jeseník Mikulovice třeba půl hodiny, tak jsem byla za 10 minut doma s autem, stekla, naštvaná. Prostě pak přišel František a ten se tomu ještě smál.
1: No tak to vás musel ještě popíchnout. No Emo, já vám děkuji za váš telefonát, za tenhle příběh na téma záměna a přeju vám krásný nový měsíc. Naslyšenou.
2: No, všem posluchačům taky i vám. A těším se, až bude Honza.
1: Mějte se hezky.
2: On má svatek na mé narozeniny, tak jsme to spolu tak jako přes telefon slavili.
1: Jo, takhle. No, tak stačí krůček a je to. Mějte se hezky. Dobrou noc.
2: Taky dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a dnes jsou to záměny, o kterých mluvíme. Respektive záměna je na počátku každého z vašich příběhů a řekl bych, že každý z nás si někdy někoho s někým spletl. A teď nám o tom přichází říct Olin. Takže Olin, ptám se, jestli si tebe někdo s někým spletl, anebo naopak, jestli ty jsi s někoho s někým spletl. Dobrý večer.
1: No, zdravím všechny, kteří poslouchají i tebe. Dík. Oboje dvoje. Takže první začnu. Byl jsem u kamaráda v Blansku a protože jsem v těch končinách byl poprvé v životě, tak když jsem odjížděl od něho, to už bylo notně, pod mě v noci, říkal, půjdeš tam a tam, přijdeš tam, odbočíš vlevo, vpravo, protože jak, když vám někdo vysvětluje a on to ví a vy nevíte vůbec nic, tak je jo, to taky jednoduché.
0: To znám, no, taky. Já bych dojel do Bratislavy, no, asi.
1: Jasně tak. Takže já jsem jel a teď jsem opravdu nevěděl, kde jsem, tak jsem zase zastavil. A šel tam nějaký pán a já jsem spustil okýnko a teď na něho volám. Prosím vás pěkně, potřeboval bych se dostat směrem někde na Výškov nebo tam na tu stranu jedu nahoru na Severní Moravu. A on ten pán se zastavil a říká, co blbneš ty debile, co mě vykáš? A ty nevíš, jak se jede do Výškova, jo? Já říkám, cože, promiňte. A on přišel ke mně blíž a říkal, ježma, já jsem se vás spletl. Máte stejné auto jako můj kamarád. A ten hlas, co jste, já jsem vás neviděl pod mě, jo, samozřejmě. Mm. A ten hlas, takže jsem mi omluvil, potom mi poradil teda. Takže to byla i tebe jedna věc. Druhá věc, byl jsem v Jizerských horách na nějaké rekreaci, nebo co to bylo, a jezdil jsem tam na kole po těch stezkách a teď jedu a vedle mě, nebo dojel mě nějaký pán a já říkám, je, ty jsi z Kopřivnice, že jo? Ten určitě jsem tě tam viděl. On říkal, ne, nejsem z Kopřivnice. Říkal, tak kluci, tak kde tě mám zařadit? On říkal, no tak je možné, že jste mě viděl třeba v televizi. A říkal, ty jste nějaký herec? On říkal, no, zase vedle. A nakonec při takové té domluvě, tak to byl profesor Pavko, ten významný operatér, který byl tam taky v Jizerkách, tak potom jsme se teda tomu zasmáli, já jsem si mu taky omluvil a jakou se měli potom jsme se jako rozdělili, jsme se pozdravili a bylo to. A třetí příběh?
0: Veřejně známá osoba, promiň, Oline, že ti do toho skáču, veřejně známá osoba s tím tak trošku musí počítat, že si občas někdo s někým, ne, splatil, ale nedokáže zařadit úplně přesně a lavíruje, jestli ho nezná odtud nebo odtud, no.
1: On to taky bral, on říkal, že se opletou lidi jako často. A poslední příběh, to bylo za takové té vzdálené době, to bylo kolem roku 85, 6, 7, nevím, jak se jezdívalo do autokempu jako rodinné dovolené s velkým stanem, takový ten velký ložnicovej a kuchyňovej. Mm-hmm. Tak a bylo to v době, kdy byla taková tam, ne moda, ale prostě skoro všichni chlapi nosili ty trička těch námořníků modro-bílé a červené trenýrky. A moje kamarádka Boženka, která byli s manželem taky v nějakém tom kempu, šla nakoupit do bufetu a teď šla zpátky a vidí, že u jejich stanu se je zohnutý nějaký pán nebo někdo prostě v tom tričku a v červených trenýrkách. A jak se blížila blíž, tak viděla, jak mu v těch trenýrkách v nohovičce bimba pytlík.
0: To, co tam bimbat má, ano.
1: To, co tam bimbat má. A teď přišla potichu ze zadu a se zvoláním. Budliky, nesu ti rohlíky, teď za ten pytlík chytila. A teď ten pán se prudce zvedl, otočil se a ona zjistila, že to je úplně někdo jiný, který u toho jejich stanu hledal nějaký ten míšek na badminton nebo něco takového. Takže ten pán otočil se, Boženka ta zrudla samozřejmě.
0: A pustila?
1: Určitě pustila, přitom jak on se zvedl, tak ho pustila a začala něco blekotat a omlouvat se a říkal, vůbec se mě nemluvejte, podívejte se, kolik nás tady v těch uniformách je, takže zasmali budlíky, nesu ti rohlíky a bylo to vyřešené.
0: No tak teď nevím, jestli je to záměna podle fyzické podoby, nebo jest pohmatu, nevím, no. Ale Oline, děkuju, chápu a rozumím, děkuju.
1: Ano, takže nebudu zdržovat, opatruj si, mě se krásně, zdravím tě, opatruj se, ahoj.
0: Díky a krásné září přeju. To samozřejmě vám všem, kteří posloucháte. Nejen telefonáty, na čísle 731 800 900, ale ještě necelých 25 minut máte na to, abyste svůj příběh na téma záměna třeba i napsali na web rozhlas.cz/linka, do toho okénka, co najdete úplně dole.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Nerušený poslech Noční linky Českého rozhlasu, kterou posloucháte, přeju a dávám slovo dalšímu posluchači. Tady je Borek a na druhé straně telefonu 731 800 900 František. Františku, dobrý večer.
1: Dobrý večer, chci vás pozdravit všem posluchačem Noční linky. Jsou pravidelným posluchačem Noční linky, už volám delší dobu a podařilo se mi to. Je mi 77 let, tady Holešovsko, a řeknu vám případ, který se mi stal. A bylo to v západním Německu už asi před 28 lety. Jedu s majitelkou autem do stavebnin, do velikého nákupního střediska. Nakoupíme zboží, postavíme napřed auto na parkovišti, jdeme, nakoupíme plný vozík, přijdeme k autu, majitelka odemkne auto, veškerý stavební materiál i s nářadím uložíme do auta a chystáme se, že odejdeme, že budeme brát další nákup a budeme dobírat ten zbytek.

0: si hledal by naše auto, no to mohlo dopadnout velice špatně.
1: No to jo.
0: No bohužel dopadlo to, dá se říct dobře, že ten pán přišel včas, my jsme přeložili zboží a mohli jsme jít dom, totiž já jsem tam jel na černo. A pracoval jsem a to by nemohlo dopadnout určitě zajímavě.
1: To jo. A jak to, že to šlo odemknout opravdu, tím vaším klíčem?
0: Opravdu, odevřelo se to naším klíčem, odemkli jsme cizí auto, naskládáme zboží a že budeme kupovat další. Ten pán přišel, no a prakticky jsme otevřeli jeho auto.
1: No, tak to jste měli štěstí hned několikanásobně.
0: Veliký štěstí, protože to mohlo dopadnout velice špatně a těžko bych se tam ještě někdy dostal. Je to sice už dávno, ale rád na to vzpomínám a jak se říká, že není možné otevřít cizí auto, mně se to venku podařilo, ale tam to mohlo být s velice špatným koncem.
1: Františku, ano?
0: A potom jsem tam jezdil ještě dalších 20 let, takže to už jsem měl další štěstí, že všechno bylo v pořádku.
1: A už se nikdy nepodařilo otevřít vaším klíčem žádné cizí auto?
0: Ne, to už se mi nepodařilo. To se mi nepodařilo. Ale myslím si, kdyby to šlo na policii, víme, jaký by byly dozvuky.
1: Tak, tak. Františku, děkuji vám za váš příběh.
0: Potom jsem měl ještě jednu takovou případu, jestli se to dá říct, že je to záměr nebo není, tak já jsem pracoval v Praze a měl jsem jít do Holešova do kasáren a jako řemeslník jsem měl plný auto naložený svojho nářadí jako obkladeckýho. Přijedu do kasáren v Holešově, přijedu k bráně, přijedu závorám, zasalutuju a hlásím dozorčímu, jedu z Prahy na Vysokou. Ten zasalutoval, otevřel bránu, bez řeči mě pustil dál, bez nějaké kontroly. Já pracuji do půl jedné, v tom přijde šéf stavební údržby a ten, který to tam měl na starosti, ten mě spucoval. Okamžitě na bránu, auto mě obrátili z hůru nohama, včetně koberečku, včetně všeho. No tak jak jsem si mohl dovolit vjet do kasáren civilním autem? No bohužel, podařilo se to.
1: No tak když vás pustil deveťák, tedy pomocník deveťáka.
0: Ano, no. Ano, chudák deveťák, ten asi dopadl špatně.
1: Jo, jo, to možná byli i ostrý.
0: Ano, tak se nezlobte, že jsem to přidával tomu.
1: Ne, v pořádku, já jsem počítal s jedním příběhem, dostal jsem dva, hurá.
0: Tak děkuji vám, přeju všem pěkný večer a pěkný poslouchání, máte vždy zajímavé pořady, rád je poslouchám.
1: Děkuji za sebe i za kolegy a kolegyně. Mějte se hezky, Františku, dobrou noc.
0: Děkuji, krásnou dobrou noc a další, doufám, že se ještě někdy dovolám.
1: Věřím tomu, naslyšenou. Znáte to, tlučte a bude vám otevřeno. Někdy to štěstí prostě musíte vychytat. I když je pravda, že těch, kteří říkají, už jsem se nedovolal 2 roky, no, 2 měsíce, 2 roky, 3 roky, začíná přibývat až moc. Právě proto říkám, že je i záložní možnost, kromě telefonu, který za malou chvilku uslyšíte, je zde možnost i napsat svůj příběh na rozhlas.cz/linka, tedy na webovou stránku s touto adresou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: No a pro jistotu ještě jednou. Tématem noční linky a vašich příběhů je záměna.
3: Do řádků tvých řas ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Řekl bych, že Tomáše Kluse jste poznali. A naschvál, poznáte i tuhle dámu? Já už s ní párkrát v noční lince mluvil. Vicky, dobrý večer vám přeju.
2: Dobrý večer vám všem. A sice budu mít dva příběhy, ale hodně to zkrátím. A sice, když bylo výročí jako úmrtí někoho z naší rodiny, tak vždycky jsme šli na hřbitov, dělala jsem v Moravské ústředně, no a hřbitov byl kousek ústřední. Takže jsme jako se domluvili s manželem a ještě podotýkám, měli jsme nové auto, 120 modrozelenou, takovou krásnou barvu. No a já jsem to neměla zažitý, to číslo vůbec ne. No a prostě on byl dochvílný, tak vždycky, když jsme se domluvili třeba na půl čtvrtou, tak tam byl, nebo na třetí a tak. No a tak v pořádku, vyšla jsem ven, rozhlídnu si, vidím modrozelenou škodovku, šup do auta, sedám a říkám, tak to platí, jak jsme se domluvili doma, koupil si květiny a svíčky a to všechno a najednou vedle mě tak nesměle se ozvalo. A jedeme na hřbitov, ještě jsem řekla. A vedle mě se ozvalo nesměle. No, paní, já bych radši jel někam jinam, ale na hřbitov, že bych s váma musel. No a já se otočím. Jak rychle jsem vystřelila z toho auta, do dneška nevím. Prostě to bylo strašně pro mě šok. Vyvrávovala jsem, sedla jsem si tam na chodník úplně, tam na to parkoviště před ústřednou a prostě jsem byla v šoku. A za chvilku přijel manžel, a tak já sedám, on říká, to je špatně, já povídám, no, a jo. A on povídá, a co se ti stalo, tak nepojedem nikam. A já říkám, a on ještě říká, a co pusa, nic, protože my vždycky, když jsme se potkali, jako když třeba z práce jsem šla, nebo, tak jsme si vždycky dali pusu a teď já říkám,
1: radši,
2: a teď se na něho
1: ale musím si tě nejdřív ošahat, abych tě poznala.
2: A teď já jsem se otočila na něho a povídám, nebudeš věřit, co se mně stalo. On říká, prosím tě, jedem, to je vždycky na dlouhý, protože já v omáčku kolem všeho. A on říká, nebudem se bavit, a to mě řekneš až potom. No a teď já jsem nemohla prostě to si nechat v sobě a tak jsem mu to začala vykládat a začala jsem se strašně smát. A on říká, čemu se prosím tě směš? Víš, co se ti mohlo stát? Já vám to nevím. No ale prostě já jsem se smysl neudržela, no, ale on byl zaražený jak prd trávě, jak se říká a prostě byl z toho celé špatné.
1: No měl o vás starost, druhý. No tak si sednete k cizímu chlapovi do auta, ale to já přesně vidím, jo, jak se ani nepodíváte, kdo řídí a
2: ne,
1: už,
2: ano,
1: jak,
2: ano.
1: Jak bych to řekl ale slušně, to a už vidím. Jedete ten slovní vodopád prostě
2: ano.
1: A teprve ano. Potom jenom se zastavíte.
2: Ano, jenomže toto jsem nikdo se stalo jednou, no prostě, já jsem si pak zakladávala pozor, ano. Kam sedám. A ten druhý, já jsem měřím 175 cm, teď už ne, teď už jsou stařenka, takže už jsou menší a menší, ale tenkrát v té době jsme jezdili partia na 250 na motorkách s chlapcama, co jsme chodili a tak jsme se domluvili jednou na výlet a řekám, pojedem a já povídám, no tak řekněte vy, protože já jsem tady okolí velice dobře znala kolem Brna a když něco jsou milovnice přírody a zvířat, tak jsem vždycky navrhovala, no je vždycky, ale hodně jsem navrhovala výlety já. A tak jsem říkala, tak jedno může taky někdo druhé. No takže pojedem do Černé hory. Jenomže já jsem si neuvědomila, že oni byli skoro všichni, ty kamošky, co byly moje, tak byli jásu na víno a oni byli pivařky. No a tak do Černé hory, tam do pivnice, šup a kde si, co si. A na mě fot. Víky, ty si nedáš nic a já povdám, no tak tady v pivnici víno si dává, to je trapas, ani nevím, jestli tam bylo teda. a povídám, no nic, tak já udělám následující, tak abych byla za nějakou takovou vošušlu, tak říkám nic, já si teda dám taky. A jde si 12. A já říkám, no ale to je dost silný. No tak si dej 18. Já jsem nepřemýšlela, no tak 18. Černohoru, výborně, tak jsem si dala. Jenomže ještě musím podotknout, že jsem moc nejedla předtím. Protože jsem si říkal, když se někdy zastavíme, tak si dáme nějakou maličkost a tak. No a tak to ještě nám nepřinesli. No a 18. Ono bylo teplo, tak já jsem se napila, kde si, co si. Vypila jsem to. No potom jsem ještě si dala menší, jako to byla velká 18, pak jsem si dala menší. Aha. A ve finále teda, že pojedem domů. Ještě jsme se tam tak porozhlídli a že pojedem domů. A teď můj říká, že pre, ježiš, mě dochází jako benzín, tak jeďte dopředu a my pojedeme za váma, já natankuju a pojedeme. No tak natankoval a já, jak jsem byla vysoká, tak jsem nohama dosáhla, jako, že jsem nemusela hned na ty stupačky a dosáhla jsem hned na zem, jako jo. No a teď on jak byl asi, aby mu nepojeli daleko, tak kopl do vrtule a byl pryč. A já rozkročená teda tam, teď lidi se na mě kolem dívali, co dělám.
1: Jste zůstala stát, on vám vlastně, no, on vám ujel.
2: No, ano, a teď mě byla hamba, já jsem tam stala, já jsem nebyla v stavu se vůbec pohnout a to a teď říkám, ale co teď budu dělat, tady kde si, co si u sebe, možná občanku jsem měla, ani nevím, ale peníze určitě ne, no tak jsem říkala, no a co teď já tady a teď budu muset stopovat, no a teď se mě šrotovalo.
1: No ale to tomu přece hlavě, muselo dojít, že nemá za sebou spolujezdkyni.
2: No, ale on asi mrzkl ty zatačky, jak vyjížděl z toho, a ne, no ale za chvílku byl zpátky. No, ale načučené jak hrom teda. No a víte, že jsme se teda potom krátce po tím rozešli?
1: No tak věřím.
2: Takže asi nebyl to životní partner, Horno.
1: No tak třeba mu nějak nevonilo to pivo, ty 18, vlastně vy jste měla jednu 18, no, nějak, no, jo, to potom ještě poloviční, no, vy jste vlastně vypila půl litru, no, rumu, de facto.
2: Asi tak. Takže tady to jsem chtěla trošinku zpestřit taky ten pořad a všem přeju dobrou noc a Borku vám hodně zdraví, opatrujte se.
1: Děkuji vám moc krát, paní Viki, a já vám přeju krásné září, ať si užijete každou hodinu toho měsíce, který před chvilkou začal.
2: No, je potřeba, protože mě našli dost jako těžkou nemoc a je to takový napováženo. No.
1: Držím
2: tak
1: pěsti.
2: To nevadí, no.
1: Víc udělat mějte nemůžu, se, ale držím pěsti, myslím na vás.
2: Ano.
1: Mějte
2: děkuji.
1: Se hezky. Dobrou noc.
2: Naschledanou, dobrou noc.
1: Bohužel, vážení přátelé, nadešel čas, kdy i já vám za pár chvil řeknu naschledanou a dobrou noc. Ale přece jenom ještě jeden příběh, který napsala Daniela na téma záměna na naši webovou stránku rozhlas.cz/linka. Cituju. Po revoluci si jedna dost úspěšná textařka založila firmu. Dodávala na firemní večírky, na svatby a podobně dvojníky známých osobností. Měla několik Havlů, Gariků, Masaryků, ale i slavné filmové hvězdy. Modely potkávala ve vlaku na nákupu. A firma měla velice silnou klientelu. Mít na svatbě Havla bylo módní. Bohužel paní podnikatelka zesnula mladá a firma skončila. Ale pořád věřím, píše Daniela, že si takový záměr nenechají lidé vyfouknout. Zásada je v tom dívat se na spoluobčany a základní rysy v něm vidět. Vizážisté už zbytek udělají. Všem ratolestem přeju, aby vykročili do školy šťastnou nohou. Danielo, zdravím do Poděbrad, děkuju za vaše psaní, no a s vámi se budu muset rozloučit na příštích 14 dnů. Ale v neděli 13. se znovu uslyšíme, tedy pokud budete mít zájem. Za 22 hodin začíná další noční linka, kterou bude moderovat Jitka Lukešová. No a téma? Já myslím, že je naprosto jasné. Máme 1. září, tématem bude a zpátky do lavic. U mikrofonu byl Borek Kapitančik. Přeju vám dobrou noc. Noční linka.
3: čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Petr Spálený v jedné písničce kdysi zpíval o tom, že dneska máme pánskou jízdu. No ale vidíte, nebo spíš uslyšíte, my to dnes máme naopak. Divadlo pro vaše uši bude ve znamení čistě dámské jízdy. Tak pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Domovní důvěrnosti, ustláno na růžích a pod nebesy, nebo třeba koncert pod platanem, to všechno jsou názvy povídkových knížek spisovatelky Jindřišky Smetanové. Dámy, která se tedy rozhodně uměla dívat kolem sebe, všímala si jako správný povídkář i drobných maličkostí a hlavně dokázala o nich tak pěkně, poeticky a s humorem vyprávět. V rozhlasovém studiu se jednou Jindřiška Smetanová potkala s herečkou Alenou Vránovou. No a hned si bylo o čem povídat.
2: Paní Smetanová, my dvě ženské si teď máme možnost hodit zubem. Jak tuhle bohulibou ženskou činnost kdysi nazýval spisovatel Jan Očenášek. Jenže my dvě si teď hodíme zubem veřejně, aby z vás posluchači taky něco měli. Vy nám totiž, paní Smetanová, tak krásně ustíláte na růžích a pod nebesy. A neméně půvabně sdělujete domovní důvěrnosti, že mi to nedá, abych se teď nezeptala. Jste autorka, která volně fabuluje a svoje příběhy si vymýšlí, nebo vám je život servíruje i s donáškou do domu?
3: No, já se vám přiznám, že ta otázka vůbec není jednoduchá. Moře lidí si říká, že to, co píšu, jsem si určitě vymyslela, protože mají dojem, že není možné, aby se takové věci, jaké stávají mě, normálnímu člověku vůbec přihodily. Ovšem, jiní jsou zas toho mínění, že to mám strašně jednoduché, že prostě ty příběhy přitahuju a život, že mě servíruje na talířku rovnou na stůl a já si jako jen tak sedím u psacího stroje a přepisuju to. No, proč bych zapírala? Je to fakt, že já, když vytáhnu paty z domu, tak první, na co narazím, je příběh, ale víte, já bych řekla, že to je nejspíš tím, že já ho chci najít. A hlavně hledám ty příběhy, kterých si nikdo vůbec nevšimne, protože jsou jen tak na kraji někde při chodníku nebo podle příkopu. A tak se stalo, že to u mě došlo tak daleko, že když já si, dejme tomu, kupuju místenku na autobus, tak už u pokladny se začnu přesvědčovat, že to je vlastně los. A že když pán Bůh dá, že na něj vyhraju spolucestujícího s nějakým příběhem. Já bych prostě to řekla a definovala asi tak, že každý, kdo se rozhodl psát, se na začátku té cesty obvykle přidržoval nějakého vzoru. A já jsem měla to štěstí, že jsem ten svůj vzor nenašla v literatuře, ale v jedné pražské spořitelně, kde můj kamarád seděl za přepážkou s nápisem velmi prozaickým Vkladní knížky. A ačkoliv ten nápis byl tak prozaický, ten kamarád byl povahy vyloženě muzické. A to se projevovalo tím, že rok co rok na jaře ten člověk vedle svého okýnka postavil kořenáč a do toho zasadil brambor. A když se tak po několika dnech z té hlízy vysoukal a začal soukat, díky nedostatku světla, protože ve spořitelně nikdy to slunce není příliš mnoho.
2: Myslíte, že to je úmysl?
3: No, já nevím, jestli je to úmysl, ale je to fakt.
2: Aby na ty peníze jako nebylo fakt vidět.
3: A když se tedy z té hlízy začal soukat takový neobvykle bledý stonek z několika lístečky a když pak z ničeho nic na kraji června rozkvetl, tak to tu klientelu uvádělo do úžasu. Všichni zírali na ten kvíteček a ptali se, co to vlastně je za exotickou rostlinu. A vůbec nechtěli věřit, že to je brambor. A já jsem tenkrát pochopila, že mou literární ctižádostí, na kterou prostě asi tak mám, je nacházet půvab těch nejjednodušších věcí a toho nejprostšího konání. A víte, že to vůbec není lehká věc.
2: Ale víte, že to funguje.
3: To je tak strašná držina přinutit lidi, kteří co živi jsou, míjeli lány a lány brambor a nikdy si nevšimli toho,
2: že tak
3: jak brambora kvete. A když se toho dočkají, tak se v úžasu najednou musí zastavit. Aby se vám taková věc povedla s lidmi, musíte mít spoustu odvahy a taky fantazie a přenést ten brambor v kořenáči do spořitelny.
2: Živým exponátům na kolečkových bruslích. Člověk musí dosáhnout určitého věku a zažít velmi epické okamžiky, aby pochopil pojmy tak abstraktní, jako je, dejme tomu, dětství. Abych tedy mohla povědět, jak jsem se najednou ocitla před vstupními vrátky do té oblasti a dost možná, že i za jejím prahem, zavezu vás bez pasu a bez výjezdní doložky jen tak mezi řečí a v rozsahu několika odstavců do Paříže roku 1964. Nijak zvlášť se pro tu příležitost nemusíte oblékat. Zůstaňte v tom, v čem zrovna sedíte u čtení. Je to město, kde je každému vcelku ukradeno, co máte na sobě. To jen já jsem tenkrát propadla představě, že věhlas světové metropole módy zavazuje i mě. Koupila jsem si na cestu nové střevíce a nechala si ušít kostým decentně štrapáční, jak říkala moje maminka. Krejčí, na kterého jsem se s tím požadavkem obrátila, považoval za věc své cti vybavit mě tak, aby i Marc Boan od Diora nepřestával zírat, kdybychom náhodou na sebe narazili. Kostým dopadl dobře, ale dech mi vzala otázka, jestli mám vhodný klobouk. Mistr tvrdil, že jet do Paříže bez klobouku je napováženou. Přistoupila jsem na kompromis a protože šlo o město umělců, rozhodla jsem se pro rembrandtovský baret. Teoreticky mě na cestu připravil soused, který sice nikdy nikde nebyl, ale za to sbíral cestopisnou literaturu. Věnoval mi příručku Jak se má chovat Slovan v Paříži z roku 1912. Mluvím o tom jen proto, abyste v mých stopách kráčeli s pocitem klidu a jistoty. A uchovejte si ji prosím co nejdéle, protože já jsem ji ztratila už na letišti v Orly. Zaznamenala jsem tam tři závažné skutečnosti. Za prvé, že široko daleko jsem jediná ženská, která má na hlavě kromě vlasů ještě něco dalšího. Dále pak, že nové střevíce nevěstí na cestách nic dobrého. A posléze, že moře dojmů, které mě zaplavují, nejsem schopna utřídit ani podle příručky, jak se má chovat Slovan v Paříži. Baret i příručku jsem tedy hodila na dno kufru, ale střevíce se vydali za poznáním kulturních památek a výtvarného umění se mnou. Po první desítce nachozených kilometrů jsem zjistila, že není osudovější kombinace než prohlídka Louvru v malých botách. Příval umění všech dob mě pomalu, ale jistě odrovnával. Nemá cenu zapírat, že Monu Lízu jsem přehlédla. Zmátly mě možná neočekávaně malé rozměry plátna i barevnost připomínající akvárium. A taky mě od nohou bolela i hlava. Byla jsem si jista, že stejné puchýře, jaké mám na patách, by se našly i na povrchu mé šedé kůry mozkové. Usedla jsem tedy před Louvrem na schody, zula se a učinila rozhodnutí, že veškeré kapesné, a to je téměř stejný hazard, jako nabízet království za koně, dám za úplně škaredé, ale pohodlné koráby. Vydala jsem se za nimi bosa. Byl srpen, v Paříži to nikoho nezajímalo a Marca Boana jsem nepotkala. V jedné ztracené uličce mě za výlohou zaujalo něco jako cvičky v černém koženém provedení. Okamžitě jsem je koupila a rovnou v krámě se do nich obula. Hned poté jsem s pocitem absolutní lehkosti vyplula do pařížských bulvárů a jen tak nazdař Bůh jsem se nechala navigovat Eiffelovkou, která se mi jevila jako odvážný a elegantní symbol povahy tohoto města. Ale ono se mi nabízelo i v mnoha jiných podobách. Třeba v prosluněném vzduchu, který byl měňavý jako perletěvý knoflík a vrhal do korun platanů stříbrná prasátka. Kmeny těch stromů byly potaženy spíš lehce odřeným semišem než kůrou. A břidlicová krytina střech a věží měla matný lesk šedého popelínu. Až k Eiffelovce jsem nedošla, protože cosi nevyslovitelně blízkého mě přinutilo sednout si do houfu lidí na kamennou zídku před muzeem člověka. Na mramorový sloupek uprostřed toho nádvoří jakýsi starý pán právě instaloval přenosný gramofon na kličku, natáhl pero a deska spustila valčík. A pak ten bělovlasý a dosti vedchý člověk začal po dokonale vyhlazených mramorových deskách kroužit na kolečkových bruslích. Nedá se povědět, že by jezdil skvěle. Jeho nohy v té exhibici ostatně nehrály roli. On zkrátka krasobruslil jen názorně. Soulad pohybů jeho trupu a ramen s rytmem hudby byl naprostý. A magie rukou stačila navodit právě tak krokové variace, jako závratnou rychlost piruety, anebo soustředěnou přípravu k dvojitému axelpauzenu, který už nebylo těžké si domyslet. Vedle mě seděl na zítce japonský manželský pár a tři jeptišky z řádu anglických panen. Také oni stejně jako já sledovali pozorně, co ten šedovlasý pán sice jen naznačoval, ale co jeho duše nepochybně provozovala. Čím déle ta produkce trvala, tím silněji jsme si uvědomovali, že radostné počínání stařičkého krasobruslaře nás svou bezprostředností začíná od čehosi osvobozovat. Dejme tomu od předsudků, které člověka od času, kdy začne rozum brát, přísně a průběžně napomínají, aby se vyhýbal každému projevu náhle probuzené šťastné infantility a nedělal ze sebe probůh pitomce. A tak nám k vlastní škodě a pro samou důstojnost nakonec uletí celé roky bez jediné bláhovosti. Žijeme jak svoji vlastní chudí příbuzní. Pociťovali jsme to tak naléhavě a s tak upřímnou závistí, že na kamenné zítce zůstaly nakonec sedět jen naše těžké zadky, ale my sami, to jest japonský manželský pár, tři jeptišky a já, jsme nakonec neodolali, vypustili alespoň svou vlastní představivost z klícky a ona začala bruslit po nádvoří. Pokud šlo o Paříž, nic proti tomu neměla. Byla stejně velkorysá k životu jako k umění. Věděla nejspíš, že bez občasné pošetilosti se jednomu ani druhému nedaří. Pod její křídla jsme se s muzeem člověka jako jeho nesporná součást vešli i my na té zítce a pán na kolečkových bruslích tančící kolem gramofonu. Něco se stalo. Třeba, že viděno zvenčí zas nic tak moc. To se v nás možná naposled probralo dětství a promluvil verš. Okamžik chtěl bych oslavit. Jsi tolik krásný. Prodli jen.
4: Já patřím k těm nešťastně šťastným, protože mapu lásky vlastním. Zdánlivě je to bílý list, jsou na něm cesty.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Když jsem tu dnes na začátku říkal, že nás v divadle pro vaše uši čeká dámská jízda, přece jen jsem asi měl dodat, že se taky na chvíli přihlásím o slovo. Ovšem jenom jako průvodce večerem v pražském Jonáš klubu, kde jsem v 90. letech spisovatelku Jindřišku Smetanovou doprovázel na jedné besedě. No, tak to víte, moc jsem se tedy ke slovu nedostal, ale to přece nevadí, když je vaším hostem vypravěčka ze slavného rodu rozhlasových sedmilhářů. A jestli dovolíte, tak na to tehdejší setkání před publikem dnes ještě navážeme další miniaturou z cyklu domovních důvěrností.
2: Když už přišly děti, tak já jsem začala vždycky večer, když už jsem byla utahaná z toho života těch tří dětí, pleny, prosím vás, tenkrát nebyly pračky. Všechno se nosilo na půdu. Vyváželo se to v hrnci doma. No to byl úplně jiný život. A já jsem večer hrozně ráda, protože už jsem chodila s těma dětma po té kampě. Měla jsem kočárek. V té době byly kočárky strašně nízké, ne tak vysoké, jak jsou dneska. V tom kočárku spal Jindřich, nejmladší kluk, Mrně, Mimino. Přes ten kočárek jsem musela dát takový kousek prkínka. Na tom seděla Anna a vedle se držel ten nejstarší kluk a pomáhal mě s tím kočárkem. A jezdili jsme po kampě a já jsem tam se zastavovala hned tam. A jednou se stala věc, která mě přivedla psaň. Zavolal Hofmeister, s kterým se můj muž velice dobře přátelil, a on si se mnou ten Hofmeister tykáčka. Prosím tě, já teď píšu takovou knížku o Egyptě a zjistil jsem, že vždycky, když jsme taková ta parta těch mánesáků na štědrý den odpoledne šli do takové vinárny na Maltéském náměstí, tak tam přišel chlápek, ten měl dlouhý takový kabát, vypadal podivuhodně a nesl si zabalené plátky vánočky, přál nám všechno nejlepší k tomu dni a nabízel nám vánočku. A pak nám řekl, abyste prosím věděli, kdo já jsem, tak já jsem stavěl s Ferdinandem Lesepsem Suez. Pak jsem otočil a odešel. A já jsem si říkala potom, když mě to můj muž říkal, a že Hofmeister mě volá a chce, abych zjistila, abych obešla hospody na kampi a zeptala se, do které z těch hospod chodil ten pán, který stavěl s Ferdinandem Lesepsem Suez. A já jsem tedy s tím kočárkem, jedno dítě uvnitř, druhé přes prkínko, třetí se mnou valilo kočár a já jsem získávala přesné momenty pro Adolfa Hofmeistera. A jela jsem k panu Měšťánkovi a říkala jsem si, no jestli u Měšťánku nevědí, že tam chodil chlap, který stavěl s Ferdinandem Lesepsem Suez, no tak to není možná věc. A já jsem tam začala zjišťovat, protože mě to řekla i paní Měšťánková, že tam chodil ten chlápek a že vždycky si přivedl, bylo mu 94 let a vždycky si přivedl nějakou babku sebou a objednal vařené hovězí špalíček a když ho dostal od paní Měšťákové, tak si vytáhl z kapsy nůžky a střihal to. Střihal hovězí maso. A já jsem říkala paní Měšťákovi, prosím vás, a to jde střihat maso? A ona říká, no to já nevím, ale on to uměl. On to uměl. On všechno střihal nůžkama. I když si chtěl ukousnout kousek chleba, střihal to. A tohle. No a tak Já jsem potom si říkala, ale tohle je nesmysl, tohle je nesmysl. A říkala jsem si, to není možná věc, tím na to se musím někoho zeptat. Kdo by to tak mohl vědět? A pak jsem si říkala, já už vím, jak to udělám. Tam byl kousek za Mosteckou takový holič. A já jsem za tím holičem šla, zase s tím kočárem, s těma dětma. A řekla jsem, mohl byste mě ostříhat chlapečka, toho největšího. A mezi tím tedy jsem se ptala, jestli neví, jestli tam chodil někdo tohoto titulu. No a musím vám říct, že jsem se to dozvěděla, že jsem se to dozvěděla a že když jsem napsala svou první knížku, tak jsem dostala od jedné paní dopis, která mi psala, že tento muž byl její bratr. A všechno mě přesně napsala, i to o těch nůžkách, jak on to stříhal, tohle to maso. A jak, v kterém roce byl v tom Suezu a tak dále, a tak dále. A já jsem si to potřebovala zapsat. A když děti spaly večer, tak já jsem to, co jsem vyčenichala na té kampě, tak jsem začala psát. Takže začátkem mého psaní byl pán, který dělal tohleto. A zahrajte nám něco.

Pléno titulo. Sochaři, který přidával do kávy dobré pomyšlení. Pěčín. Žil kdysi v Orlickém podhůří starý sochař. A protože špatně chodil a vlastně už neopouštěl svůj ateliér v podkroví vilky na kraji vesnice, nechával klíč od domu kvůli náhodným hostům klidně viset na vnitřní straně plotu. Kdykoliv mě vedla cesta kolem, protáhla jsem ruku mezi plaňkami, vzala klíč ze skoby na trámku a šla jsem mistra pozdravit. První, čím mě uvítal, byla pokaždé slavnostně pronesená věta. Ze všeho nejdřív musím učinit opatření. To znamenalo, že uchystá džezvu s vodou. Pak umlel hrst kávy na tureckém mlýnku, ale jako by to nestačilo k dokonalosti chystaného nápoje, přesypal je ještě do hmoždíře a usilovně tloukl tak dlouho, až velejemný prášek ulpíval na mosazném trdélku jako pudr. Káva, kterou třikrát nechal přejít varem, byla nad obyčej vonná a silná, zkrátka pravá turecká, jak už si tak moka importované do Prahy prvním Turkem představuji. Po vstupním doušku jsem vždycky pokládala mistrovi otázku, cože to do té kávy přidává, že je tak lahodná. Hlavně to pomyšlení, aby byla dobrá a potěšila, říkal. Tu větu vždycky sděloval významným pološeptem, jakým se v kulárech mluví o nezbytných vlastnostech vývoje mezinárodní situace. Jeho pomyšlení prostě vdechovalo nabídnutému šálku duši. A podmanivý rituál příprav přítomnost té duše znásoboval. Vždycky si tak říkám, že stejným způsobem poznamenaným sváteční obřadností a soustředěným pomyšlením by měla být obdařena i sebemenší pozornost, kterou si čas od času vzájemně prokazujeme. Zdá se mi totiž, že doba v tomhle směru neobyčejně upadá. Kdeže zůstalo pomyšlení vyprovázené lehce kouzelnickou předehrou? A kde je nápaditost obsahu a formy, která povyšuje každé setkání i každou vstřícnost, protože k ní nabízíme i kousek sama sebe a zlomek svého osobního času, naplněný přáním někoho oblažit? Lítost nad devalvací lidských vztahů mě vrátila k zážitku starému moře let. Za času, kdy jsem ještě brázdila ulice malé strany s kočárkem, v němž spočívali rodiče mých vnuků, jsem často potkávala paní, která doprovázela věkovitého a vznešeného pána. Jeho zjev se mi vryl do paměti nejen svou výškou a ušlechtilými rysy tváře, ale možná i zvěstmi, které o něm šířili starousedlíci. Ten pán postavil Wilsonovo nádraží v Praze. Prozradila mi o něm pekařka v Lázeňské ulici. Představte si, že mu táhne na 8,90. Ale ať se na něj dívám, jak chci, pořád mi připadá mladší než to nádraží. Mohla jsem s ní jen souhlasit. I mně se tenkrát jevilo hlavní nádraží tak historicky zasloužilé, že trvající existence pána, který je postavil, se co do tajuplnosti podobala věci Makropulos. A víte, co ten člověk dává svým známým jako projev přátelství nebo malou pozornost? Pokračovala pekařka hlasem stišeným až do úplné ilegality, jak pravili Ilf a Petrov. Naděluje jim třísky na podpal. Moc špatně totiž vidí. A protože nerad sedí s rukama v klíně, štípe, jak je rok dlouhý, spíš jen tak po paměti vyschlá polínka na třísky. A ta pak váže do krásných otýpek a posílá je lidem, které má rád. Někteří si ty jeho špánky dávají dokonce do vázy jako ozdobu. Utajené poselství třísek mě doslova fascinovalo. Bylo v nich něco hřejivého nejen proto, že měli sloužit jako první sousto čerstvě rozfoukanému ohni. Obsahovali také mnohem víc než pouhý důkaz činorodosti, kterou si člověk může uchovat téměř do 100 let. Měli nádavkem zázračnou cenu času, který onen pán z toho mála, co mu zbývalo, přidával ke každé otýpce. I vzešlo ve mně odhodlání, že dočkám-li se aspoň 3/4 věku Wilsonova nádraží, budu průběžně usedat ke kuchyňskému válu,
A jako vítaný a v novodobých domácnostech téměř nepoznaný exot začnu vyrábět pro lidi mému srdci blízké domácí nudle. Začnu od vlasových a budu pokračovat přes ty malinko širší, až k těm dlouhým a kadeřavým jako hobliny. Pak je zabalím se stejnou vybraností, jako by šlo o zlato, kadidlo a mirhu. A ke každému druhu přidám podle povahy obdarovaného třeba recept na kantonské nudle nebo na nudle skalické s ořechy a povidlím. Nakonec je rozdám těm, na kterých mi záleží a k nimž mě poutá vztah tak trvalý a vzácný, jako je přátelství a slušnost. Pak budu jen napjatě čekat na zazvonění telefonu a na otázku. Co si vlastně do těch nudlí přidala, že jsou tak báječné? Hlavně to pomyšlení, aby byly dobré a potěšily, řeknu. A vyslovím to nadějným polohlasem, jakým by se v kuloárech mělo mluvit o slibném vývoji lidských vztahů letos, napřes rok a vůbec.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: S Jindřiškou Smetanovou bylo tak hezky pobít na chvíli, poslouchat její vyprávění. Víte, já si toho vážím a řadím si to k radostem, které mě v životě už asi zase tolikrát nepotkají. Být si nablízko právě s ní nebo s jejím kolegou a přítelem, spisovatelem Zdeňkem Jirotkou. No jen si to vezměte, jak pěkně je člověku na světě, když poslouchá ty malé literární klenoty. A tak Alenu Vránovou s Eliškou Balcerovou teď na závěr doplní ještě paní Jana Štěpánková. Víte co? Zkuste si s ní na chvíli zastavit čas.

Zvědavý zvuk táhla až plíchání. Hned o 100 metrů dál jí oslnilo mlýnské kolo. A proto je také nafilmovala a nahrála jeho klapot. Oh, how marvelous, zvolala, když vstoupila na dvoreček před mlýnem a uviděla živou slepici. Nafilmovala ji a nahrála si její kdákání, vyprovázené klekáním z kostela Panny Marie. Pak uviděla mne. Nafilmovala mne se židlí a požádala, abych si na židli sedla. Promlouvala češtinou amerických krajanů. Trochu vlevo prosila. Chtěla bych zachytit za vaší hlavou mikulášský kostel a Hradčany a před vámi slepici. A nebuďte smutná, smějte se, bude to krásný záběr. Potom ukazovala střídavě na dlažbu a na věže kostela, na střechy domů a komíny a opakovala s nadšením: Oh, splendid, oh, marvelous, I beg your pardon, omluvila se nakonec a představila se jako Evelyn Novak. Jejíž tatínek se odstěhoval do Ameriky roku 1906. Byl profesorem filozofie a rozuměl všemu, kromě obchodu. Proto se chudáček musel zastřelit. Za to maminka neuměla nic, než pekla skvělé štrůdl a tak jsme zbohatli. Nabídla mi Chesterfieldku a poprosila, abych ji na okamžik dovolila v židli odpočinout. How perfectly beautiful, rozhlížela se po náměstí. Jsem totiž sběratelka starožitností, vysvětlovala. A vy? Jsem taky sběratelka starožitností, prohlásila jsem bez rozmyšlení. I můj muž je sběratel starožitností, je blázen do židlí. Za minulý rok jich přinesl domů 7, z toho 6 stejných vyplétaných tonetek z konce století. Takový nábytek mohl být v jídelně Titaniku, tvrdil. A já jsem opravdu nikdy nepřestala věřit, že židličky, které koupil, přežily zkázu parníku. Dalo se na ně usednout jen jedenkrát a okamžitě se zbortili. I am sorry, politovala, ale taková je většina starožitností. Chtěla jen vědět, co sbírám já. Obrazy? Nábytek? Všechno, povídám. Obrazy, nábytek, drobné umělecké předměty, ale také architekturu, pomníky, a někdy i živé lidi. Nemám ráda sbírky zavřené v jednom pokoji nebo dokonce v jedné skříni. Starožitnost, jestliže je skutečně vzácná a ušlechtilá, potřebuje prostor a přirozené prostředí. Evelyn Novak z Texasu byla zvědavostí bez sebe. Nechcete mi svou sbírku ukázat? Bez všeho, řekla jsem. Můžeme začít okamžitě. Vzala jsem židli a zavedla sběratelku do Lázeňské ulice před vrata číslo 9. Nejdřív se račte posadit a vyslechněte pár slov úvodem, požádala jsem ji. Především, cokoliv zařadím do své sbírky, je skutečně pravé, žádná napodobenina. That's very important, prohlásila. Protože nikdy se v dějinách starožitnictví neprodalo a nekoupilo tolik napodobenin, jako v těchto letech. Lidstvo zešílelo. Každý chce mít doma aspoň jedno inventární číslo carského pokladu. Můj bratr má továrnu na starožitný nábytek, prozradila mi. Vyrábí od faraonských trůnů přes ludvíkovské ložnice až ke koloniálním kredencím všechno. To nevypadalo hezky. Tím víc vás jistě bude zajímat tato klika, ukázala jsem na vrata domů číslo 9. Klika se podobala tlapce. Jakoby kočička útlá a hravá protáhla pacinku škvírou na druhou stranu dveří.
protože dobrých 200 let každý, kdo vstupoval, stiskl v dlani železnou kovanou tlapku, aby dveře otevřel nebo naopak zavřel, odnímali

tisíce rukou částečky hrubého povrchu a zanechávali tlapce náhradou stejně nepatrnou část svého tepla a dotyk živoucí pleti. Klika ztratila vlastnosti kovu, ale získala duši. Je to skvost, zašeptala paní Evelyn Novak of Texas. A můj bratr by za takovou kliku obětoval půl svého jmění. Bohužel, klika nebyla na prodej. Musela jsem sběratelku ranit. V tomto domě bydlí 39 lidí. Denně vcházejí a vycházejí a trvale kliku ohlazují. Její sběratelská cena tak neustále roste. Zastavila by se naopak, kdybyste kliku odvezla do státu Texas. Ztratila by sametovou měkkost a čokoládový odstín, který musí být neustále obnovován otvíráním a zavíráním. Váš bratr by přišel kvůli klice o podnik a přestal by obchodovat. Musel by ji upevnit na nějaké jiné dveře a těmi do konce svých dnů od rána do večera procházet, protože tvarovou dokonalost kliky udržuje právě jen jediný druh pohybu. Stisk zhora dolů a potom půlkruh vpravo.

Můžete mi ukázat ještě něco ze své nádherné sbírky? Jistě. Sestoupili jsme nejprve se schodů a přešli kampou, znovu jsme míjeli mlýnské kolo a prošli jsme pak osobitým portálem ve slohu české renesance. Za dřevěným schodištěm následovalo podkroví a ještě výš schůdečky, jak pro slepice, a za nimi první půda a ještě nad ní druhá. Bylo složité vystěhovat až nahoru židli, ale nezbytně jsem ji potřebovala k tomu, aby mohla Evelyn Novak z Texasu pokračovat v prohlídce sbírky. Mějte jen trpělivost, prosila jsem. Musím nejprve umístit židli přesně v prostoru tak, aby obraz, který uvidíte okénkem půdy, byl nezapomenutelný. Když židli umístím špatně, uvidíte jen velmi zapomenutelný kus nebe a děravý okap. Konečně stála židle na centimetr přesně. Prosím. Sběratelka usedla. V průhledu vikýře se před ní rozprostřel tichý háj komínů a o ně se opíralo říjnové odpoledne. Mělo závoj ze psího vína, na temeni hlavy balkánskou hrdličku a za uchem opuštěné hnízdo. What a pathetic picture, zašeptala. Nikdy jsem neviděla krásnější ilustrace k Baudelaireovi. Nafilmovala si pohled z vikýře a nahrála houkavé cukrů. Ještě než jsme opustili půdu, chtěla se porozhlednout kolem. Podlézala nízké krovy a měla klobouk plný pavučin. Najednou umlkla a ukázala rukou do temného kouta, kde stála vyhozená stáložárná kamna se slídovými okýnky a chromovaným uzávěrem, podobným diadému. Kamna nesla na prsou štítek s označením American Heating Josef Vrkoč Vinohrady. Proč jste zatajila tohle? Zeptala se vyčítavě Evelyn. Protože nepatří do mé sbírky. Jsou to kamna sousedky, vyhodila je sem brzy po 45. Ale povím vám jejich příběh, jestli máte zájem. Nechtěla od kamen a sedla si předně na židli. Když byla po válce v Praze přehlídka spojeneckých vojsk, začala jsem, přijela z Plzně elitní jednotka Petnovy armády. Sloužil u ní vzdálený příbuzný naší sousedky a přišel s několika kamarády pratetičku navštívit. Bylo to na podzim a když vešlo 5 představitelů US Army do pokoje, hořelo v těchto kamnech žhavé uhlí, prosvítalo slídovými okýnky a ozařovalo nápis American Heating Josef Vrkoč Vinohrady. Rodinné setkání skončilo tím, že o půlnoci stálo v pozoru 5 nadobro zlískaných seržantů před kamny, plakali a zpívali americkou hymnu. Musím ta kamna mít, řekla s ohromným rozhodnutím Evelyn Novak of Texas a utřela si slzy. Stejným kapesníkem pak oprášila kamna. Jsou vaše, povídám. Paní, které patřili, už dávno nežije. Nedovedu si jen představit, že v nich budete v Texasu topit. Nadělají spoustu sezí a popela. Úžasla. Proč bych v nich topila, darling? Mám v domě nejdokonalejší air condition, jaký si umíte představit. Všechno ve zdech, nic venku. Ale můj bratr, který vyrábí starožitnosti, mi dovnitř kamen zavede červenavé světýlko a stereofonní nahrávku hořícího koksu. Víte, co znamená pro mou rodinu American Heating z Československa? Oh my goodness!
odtančila na jehlových podpacích taxíku na Malostranském náměstí a ještě téhož dne kamna odvezla neznámo kam, ale patrně přece jen do Texasu. Zbyla mi po ní vzpomínka a nezničitelná naděje, že jedenkrát skupina českých turistů bude projíždět Texasem a jeden z nich zatouží navštívit vzdálenou tetičku z matčiny strany jistou paní Evelyn Novak. A že pak přijde půlnoc a sběratelka své hosty uvede do salonu, stiskne knoflík a v kamnech s nápisem American Heating Josef Brkoč Vinohrady se za slídovými okénky rozlije teplá záře a ozve stereofonní praskot koksu. Bůh ví, že v takovém okamžiku by se jen cynik styděl plakat a zpívat Kde domov můj.